0: to už tady jsem.
1: Byl to přísný šéf?
0: Byl někdy přísný, ale většinou vždycky férový. Spolupráce s ním byla, já si myslím, že super.
1: Čeho si na něm považujete? Je to třeba taková schopnost sarkazmu určitého, nebo?
0: Určitě. Schopnost sarkazmu byla vždycky, ale vždycky to bylo to férové jednání, vedení a nikdy vlastně nezasahoval do našich tvůrčích nápadů a naopak je spíš vítal.
1: Michale, tady je důležité říci, že my jsme v navráceném biografu Český ráj, že on se vrátil k té své původní podobě, která byla devalvována za uplynulého režimu. To je vlastně takové přechodné období, i protože já už jsem vzpomínala, že jsem se tady s Pavlem Nožičkou sešla před lety a že to byl ten takzvaný plovoucí biograf, ještě jsme říkali tenkrát také s tím sarkazmem určitým. Vy jste nějak spolu třeba bojovali za to, aby se ta podoba vrátila zpátky? Vzpomenete na to?
0: Pavel už začal bojovat v 90. letech k tomu, aby se biograf opravil a v podstatě mu to vydrželo až do rekonstrukce biografu a prošli jsme jim pak už my dva spolu a myslím si, že se povedla zdárně. Sice je důležité, že vrátil biografu Český ráj ten jeho původní název a na to jsme hrozně pyšní a hrdí a jsme rádi, že máme biografa, ne kino.
1: Byl ten boj někdy na kordy, dá se říct, protože samozřejmě je tam ta úředničina, kterou to všechno muselo projít a procházet.
0: Nemyslím si, že úplně na kordy, ale vlastně městojíčí náš biograf má rádo, tak současné vedení města k tomu bylo nakloněno, aby se biograf opravil a tak se tomu stalo. Ale byla to cesta dlouhá, náročná, trnitá a spletitá.
1: Je možné tedy říci, že Pavel Nožička je také houževnatý člověk a že když si něco umané, tak jde zatím?
0: To si myslím, že určitě. A jde s tím dlouhodobě a vytrvale zatím.
1: Michal Miškovský vypadá spokojeně a jsem si jistá, že si nic z toho, co teď řekl, nevybájil, nevymyslel. Ostatně naslouchá nám tady i Michael Jackson. Jsme v biografu, to je nový film, který právě je v kinech.
0: A máme pořád diváky, už máme asi 10. reprízu a pořád diváci chodí a pochvalují si, protože máme skvělý zvuk Dolby Atmos a tento film je v Dolby Atmos, takže odchází naprosto plní zážitku a plní Michaela Jacksona.
1: A Dolby Atmos, to je záležitost až té revitalizace biografu? Nebo už jste měli předtím něco kvalitního? Ale já vím, že Pavel se o to snažil už v minulosti.
0: My jsme tady vždycky měli na svou dobu relativně kvalitní zvuk, ale teď už to je ta nejvyšší špička, která vlastně jde nainstalovat do biografu. Ani nic lepšího na světě už prostě není.
1: Říká trochu s pýchou v hlase Michal Miškovský. Michale, děkuji, že jste vstoupil do naší rozhlasové návštěvy, kterou dnes natáčíme v Jičíně, v místě, kde se narodil můj dnešní, dalo by se říci, hostitel, protože já jsem tady host Michala Miškovského, ale hlavně host Pavla Nožičky. A já se vracím zpátky v této části rozhlasové návštěvy. My se musíme podívat na začátek.

0: Posloucháte rozhlasovou návštěvu, na kterou jsme přišli nejen za filmovým uměním, hlavně jsem přišla za svým dnešním hostitelem, Pavlem Nožičkou.
1: Já jsem vlastně sem do tehdejšího Kina Svět přišel co by nájemce v roce 92. Od 1. ledna 92 jsem se stal nájemcem, což byla vlastně taková bizarní shoda okolností, protože my jsme jičínské kino měli rádi už předtím, myslím sebe a svoje kamarády, se kterými jsme tady obnovili filmový klub. A na začátku 90. let jsme dostali takový nápad, že by bylo potřeba s jičínským kinem něco po dramaturgické a provozní stránce udělat. A na městském úřadě nám pan starosta řekl, že to je sice hezká myšlenka, ale že by chtěl jít cestou pronájmu. Podotýkám, že opravdu byl začátek 90. let, že jsme o tom nikdo nevěděli vůbec nic po soukromém podnikání, notabene v kultuře. A tak jsem si kolem toho začal zjišťovat nějaké věci a připravil jsem si takový asi šestistránkový elaborát pro výběrovou komisi, proč je to nesmysl. Když jsem procházel s tím výběrovým řízením, tak jsem to vlastně bral tak trošku jako z legrace, protože jsem si říkal, s tímhle mě vyhoděj, protože já jim tady dávám na číslech a na nějaký analýze najevo, že to, co vymysleli, vůbec jako nedává smysl. No a výsledek ten byl, že jsem to k mému velkému překvapení vyhrál, to výběrové řízení. Došlo k určitým kompromisu v představách radnice a v představách mých a od toho 1. ledna 92 jsme to tady rozjeli. A je teda pravda, že tenhle ten prostor je pro mě i osobně hodně zásadní, protože my jsme se sem nastěhovali s celou rodinou, v té době jsme měli jenom syna, pak se nám narodila ještě dcera. Bydleli jsme tady v kině, což třeba mému synovi v první třídě nechtěli spolužáci věřit, že bydlíme v kině, a tak se kluci kvůli tomu poprali, tak já jsem pak udělal takovou jako exkurzi té třídy do kina.
2: Do bytu ne,
1: ale jako ukázal jsem celý kino a pak jsem jen tak jako zmínil, že tady jako bydlíme, tak ty děti jako zjistili, že ten Honza jako nekecal, že to tak opravdu bylo, čili vlastně ten můj osobní život a profesní život je s touhle budou neuvěřitelným způsobem spojený, vždycky už to pro mě i tak bude. Vlastně jsme tady strávili takhle jako rodina nějakých asi 11 let, než jsme se přestěhovali na jiné místo Jičíně. Vlastně jsem pak ten už tehdy biograf připojoval ke kulturním zařízením města Jičína v roce 2005.
0: Tak Pavle, a já teď přiznám barvu, protože by mi nebylo úplně milé ti vykat.
1: Tak.
0: My se známe už léta. První návštěva u tebe jako u soukromého podnikatele, to byla rozhlasová a nebyla to návštěva, byl to spíš takový vstup, taková reportáž právě z toho zákulisí Kina Svět, kdy jsem i v tom vašem bytě mohla slyšet hlasy z plátna, které se ozývaly. Já to trochu záviděla, protože jsem do toho Kina Svět jsem chodila už od úplně prťavé holčičky. Ten prostor mě učaroval. Tak jsem záviděla, ale ono to až tak k závidění nebylo. Bylo to takový, dalo by se říct, trošku průchodák a nijak velký byt. A hlavně asi také nebyl moc zdravý. To kino bylo v dost špatném stavu.
1: Tu popisuješ to naprosto přesně. Bylo to takový jako dobrodružný po všech stránkách. I to bydlení bylo neúplně standardní, ale bylo to fajn. Nemůžu posluchačům doporučit bydlet v práci, není to ideální, ale prostě jsou to vzpomínky, které už jako prostě nikdy nevymažu, nechci vymazat. Je zajímavé, že vlastně teď v tom prostoru toho bývalého bytu je taková jako konferenční místnost, které jsme začali říkat biosalonek, kam se vejde asi kolem 20 lidí a chodí tam třeba i naše filmové návštěvy nebo účinkující, kteří tady vystupují v biografu, a vždycky je zaujme to, když se k té návštěvě nachomejtnu a řeknu jim, tak teď jste v našem obýváku a když uděláte dva kroky tímhle směrem, tak jste vlastně v dětském pokoji, a to vždycky spolehlivě zaujme. Vždycky jako pak z toho bylo povídání o tom, jaký to je bydlet v kině.
0: Pavel Nožička je dnes už tady emeritní ředitel kulturních zařízení města Jičína, pod která právě biograf Český ráj patřil a patří. Vzpomeneš si na první film, který si tu promítal?
1: Jo, vzpomenu. Bylo to vlastně asi, myslím, 3. ledna nebo tak nějak. Jsme promítali Slunce, seno, jahody. Byla to už x-tá repríza. Přišlo pár lidí, tak bylo vstupné do kina 8, 10, 12, tuším, ve třech jaksi pásmech. A pamatuju si to velice dobře, protože když pak ty diváci odešli, tak jsem tak seděl v kuchyni u stolu se svojí ženou a koukali jsme na tu tržbu a říkali jsme si, no tak jako tohle si přežijem, tak to bude jako veliký zázrak. Takže to si pamatuju dobře.
0: A naopak, kdy jste si říkali, to už vypadá velmi slibně.
1: Zase si to pamatuju moc dobře, protože ten rozjezd fakt nebyl jednoduchý, ale pak se objevil film Tanec s vlky a najednou jsme měli 3 dny prodané kino a to byla taková úleva, že to teda asi půjde, protože ono to bylo vlastně nastaveno s městem tak, že město přispívalo na energie a veškeré provozní náklady ostatní jsem musel uhradit já, takže to fakt jsme na tom byli jako existenčně závislí. Moje žena tehda byla na mateřský dovolený, takže opravdu to nebylo jednoduchý a právě ten Tanec velký byl takový impuls. Ale on to bylo jako na houpačce, protože pak začala vysílat televize Nova. Všichni lidi zůstali doma u televize, protože to byl úplně nový formát, který nikdo neznal a pro kina po celé republice nastala obrovská návštěvnická krize, která opravdu trvala poměrně dlouho a pak naštěstí přišel Kolia a Forrest Gump a diváci se do kin začali vracet, takže jsme to všechno přežili.
0: A

0: Pavlem Nožičkou se známe vlastně teď, musím říct, od porodnice, protože my jsme byli na stejném pokoji, když jsme se narodili tady v Jičíně. Ale tak daleko teď nepůjdeme, protože si připomeneme jeden úžasný nález, který ještě dnes budí zaslouženou pozornost. Pavle, jak se to přihodilo, když zakopneš, tak objevíš poklad?
1: To by bylo hezký, to bych si z toho udělal úplně podnikatelský záměr, kdyby to takhle bylo, ale narážíš na film z roku 1927 Jičíného okolí, o kterém jsme si všichni i historikové mysleli, že je definitivně ztracen, protože jsem jenom věděl, že se natáčel, ale nikde nebyl k dohledání ani v Národním filmovém archivu. Dokonce můj předchůdce, když mě provázel tady budovou, tak jsme byli v elektrorozvodně a tam takový rozvodně bývá různý věci, tak tam ležel takový nenápadný kufřík a on říkal, v tom jsou nějaký starý materiály, toho si nemusíš všímat, tak jsem si to nevšiml. A jednou jsem do té elektrorozvodny šel takzvaně nahazovat jističe a ta krabice, ten kufřík se mi připlet pod nohy a opravdu doslova jsem od něj zakoup a bylo to jak z nějakého filmu, protože on ten kufřík se jako převrátil a otevřel. A tak jako já jsem chtěl se zavřít a postavit a kouknu do něj a tam byly takové krabice jako z povoskovaného tvrdého papíru s kovovými rohy a na nich byl, na těch krabicích, ono jich bylo několik, bylo takovým jako tím krasopisným písmem napsáno film Jičín a jeho okolí. Tak to jsem jako zpozorněl a donesl jsem ten kufřík do promítací kabiny a tam jsme s promítačem začali ty krabice rozbalovat. Byly v tom filmové cívky, byl to dokonce originál celuloid, bylo to asi v 8-metrových páscích a my jsme je opatrně slepovali a pak jsme neodolali a kousek toho filmu jsme si pustili a zjistili jsme, že jsme fakt objevili poklad. Takže jsem hned volal tehdejšímu vedoucímu odboru kultury, který přesto, že už byl docela večer, tak přišel a jako jsme to ve třech ještě jako dokoukali.
0: Mohu připomenout, že to byl Radek Sál?
1: Ano, ano, byl to Radek Sál, přesně tak. A potom jsme tedy udělali veřejnou projekci, což tedy způsobilo obrovské pozdvižení, protože my jsme tady způsobili dopravní kolaps. Lidi stáli frontu až vlastně přes silnici k základní škole, takže jak auta nemohli projíždět. Teď už je to promlčené, tak můžu prozradit, že jsme do kina, které v té době mělo kapacitu asi 400 míst, našlapali asi zhruba 600 lidí. To provoká, jak se říká, punkovej zážitek, který ještě měl další dvě vyústění. To první bylo, když vlastně město díky tomu ten film nabídlo Národnímu filmovému ústavu, aby vyrobili nehořlavou kopii, tak mě volala paní z Národního filmového ústavu a když jsem se představil, říkala, aha, vy jste ten kaskadér. A já jsem říkal, jak to myslíte? A říkala, no vy jste promítal hořlavý film v narvaném kině, jsem slyšela. A já říkám, no to máte pravdu. A ona říkala, vy jste vlastně způsobil porušení paragrafu o veřejném ohrožení, protože já jsem říkal, my jsme tam měli hasicí přístroje, to by nemohlo hořet. A říkala, ne, nehořelo by to, vybouchlo by to. Jo, on ten celuloid může vybouchnout. Takže to jsem se zpětně jako rosil. Ale to je spíš taková usměvná, teda s odstupem usměvná záležitost, ale co bylo daleko podstatnější, že já jsem si vlastně uvědomil, že Kinosvět je takový sterilní název a že vlastně ta budova měla krásný název Český ráj, původně tedy divadlo a biograf Český ráj, což to filmu je vidět zmíněno i s nějakým textem. A tak jsem inicioval navrácení původního názvu. Samozřejmě to musela schválit radnice, ale povedlo se to a jako teď už jsem i po těch mnoha letech rád, že si lidi na to i zvykají, že říkají do biografu daleko častěji, než ze začátku říkali do kina a ne biograf. A jak tady zmínil Michal Miškovský, my jsme opravdu pyšní na to, že máme biograf. Byl to jeden z prvních porevolučních biografů v České republice.
0: A hezká tečka by to byla, ale já jsem zvědavá. Máte tady někde v depozitáři kopii toho filmu, aby to byl takový základní, tak stavební kámen, nedá se říct,

0: Ale tak, je tady někde?
1: Koukám, že tady ještě prochází Michal.
0: Prochází Michal. Pojďte nám říct, jestli tady je někde uschovaná kopie toho filmu o Jičínu. Jestli ho tady máte jako symbol biografu Český ráj.
2: Máme ve sklepě. A ona se našla v rozvodně. A my jsme ji přestěhovali do sklepa.
0: Ale je tu.
2: Je tu. Ale už ne ta hořlavá, původní, ale je to převoláno v laboratořích na Barrandově a je to na klasickém nehořlavém filmu. Ale máme ji tady.

0: z vlídného přítmí biografu Český ráj v ulici 17. listopadu jsme se teď s Pavlem Nožičkou v naší rozhlasové návštěvě vydali na Valdštejnovo náměstí. Já jsem se chtěla podívat tam, kde byl takový pracovní začátek Pavla Nožičky, ale on mě ku podivu zavedl ještě o kus dál. Tady je teď kavárna Republika. Dřív to byla zřejmě věznice také. Jak jsi spojen s tímhle prostorem?
1: Dá se říct pupeční šňůrou, podobně jako s biografem. Pro mě to byl obrovský náraz dospěláckého světa. Představ si tu situaci, že jsme skončili základní školu. Já jsem se z buchy jakých důvodů přihlásil do učebního poměru na prodavače průmyslového zboží a v září roku 78 jsem nastoupil tady do těchto prostor, co by učeň prvního ročníku. Do kolektivu dospělých lidí, kde druhý nejmladší ode mě byl asi o 20 let starší, takže najednou z toho kolektivu vrstevníků, bezstarostní devítiletky jsem se dostal do dospělého světa navrch k oboru, kde jsem ze začátku zjistil, že mě to vlastně nebaví. Jo. Sídlili jsme opravdu tadyhle v těch prostorách, protože se původní prostory rekonstruovaly, které jsou tady na náměstí o kousek dál. Takže já vlastně skoro celé ty 3 roky toho svého učení jsem prožil v těchto docela, dneska sice hezkých, ale tehdy docela dost drsných podmínkách. Ale je zajímavý, že už během prvního ročníku mě začala ta práce a ten obor bavit. Prostě jsem tomu přišel na chuť, ono to nebylo jenom o tom, jak si všichni myslí, že železářství jsou šroubky a řebíky a ono to je, ten sortiment je opravdu celá široký. A možná, že i ty drsné učební podmínky, které v té době samozřejmě jsem v nich trpěl, to nebudu se tvářit jako hrdina, byly vlastně ve svém důsledku asi dobrý v tom, že se člověk už takovým, jako dá se říct, útlým věku trošku umlátil, musel jsem v tom naučit fungovat. Byla tady věznice, čili my jsme třeba měli sklady v bývalých celách, kde byly ještě na těch klasických vězeňských dveřích, těch mohutných cedule, kde bylo vyryto, pro kolik osob to je, jakou velikost mají a co, což mě teda zaujalo, ne v metrech krychlových, ale v decimetrech krychlových. To jsme nevěděli, proč to tam bylo. Prostě pro mě tyhle ty prostory jsou taky takovou srdcovkou a hlavně je pro mě trošku, možná použiju slovo bizarní, že jsem nikdy netušil, že jsem třeba občas budu chodit na kafe do příjemného prostředí, tam, co jsme třeba měli oddělení od instalačních potřeb. Jo.
0: Když se takhle podívám, šikmo přes to náměstí, ten žlutý dům, ano. Tam bylo železářství, kterému se říkalo praktik.
1: Ale až po revoluci se tomu říkalo praktik. Tam mýval už svoje železářství pan Knotek, výrobce zemědělských strojů tady v Jičíně, takže to bylo Knotkovo železářství, ale za první republiky samozřejmě.
0: Mě atmosféra v železářství tak trochu fascinovala a moc se mi líbilo, hlavně když jsem dostala hřebíky do Kornoutu.
1: Ano, on se totiž správný Kornout, já nevím, jestli to ještě dneska prodavači používají, skoro si myslím, že ne. Klasický Kornout na tyhle ty železářské potřeby, to znamená na hřebíky a šroubky, museli vydržet tak, že když si to do toho zabalila, uzavřela si ten Kornout, tak když si ho pustila na zem, tak se nesměl protrhnout ani rozbalit. Takže to jsem jako učedník samozřejmě taky musel trénovat a kolikrát jsem po sobě musel ty šroubky a hřebíky uklízet, než jsem se to naučil. To je samozřejmě teď, co řeknu, strašně důležitá informace. Zásadně se tenhle Kornout liší od Kornoutu, který se používal v cukrárnách.
0: Těšil tě kontakt s lidmi?
1: Jo, když už jsem se pak vyučil, dodělal jsem si ještě střední školu maturitu, tak jsem od tehdejšího zaměstnavatele, to byly domácí potřeby Pardubice, se ta firma jmenovala, tak jsem dostal zajímavou nabídku, že bych mohl dělat mistra odborného výcviku. Měl jsem na starosti zhruba 30 učňů ve 3 ročnících. Vlastně se ten můj zájem o ten obor ještě jako zvýšil v tom, že jsem najednou přičichnul jakýmsi pedagogickému vedení mladých lidí, kteří v té době nebyli o moc mladší než já, čili o to bylo, řekněme, i složitější. Ale ta práce mě bavila a vlastně se mi dělal víc než 10 let.
0: A právě tam se seznámil se svou ženou Bohunkou.
1: Ano, ona byla moje kolegyně v Ústí nad Orlicí. Skončilo to manželstvím a 2 dětmi, když pak to už nedopadlo, ale je to hezký a patří to k tomu taky samozřejmě. Já jsem prosvěhl totiž svou historickou roli a už jsem to několikrát dokonce i zveřejnil. Jo. Já jsem šel hrát kuželky, protože jsem nemohl jít k Romanovi Valentovi sepisovat první prohlášení občanského fóra v Jičíně. protože jsme měli odborářskou ligu v Kuželkách a nás bylo málo a já jsem tam potřeboval jít a oni na mě takhle v té tršovce z toho okna od Romana halekali, kam jdeš, pojď, máme tady něco, říkám, já musím jít na ty Kuželky a tím pádem nejsem spoluautor toho prvního prohlášení a proto je můj podpis, myslím, až na straně 2.
0: Tak říká tady na Valštejnově náměstí v rozhlasové návštěvě Pavel Nožička a to jsou samozřejmě události kolem sametové revoluce, kolem listopadu roku 1989, ale pak se připojil k tomu dalšímu, co se tady dělo. Vím, že můj spolužák Petr Mor, se kterým jsme tady také na náměstí natáčeli, tak se mi tady vyšvihl na tu kašnu, ten první proslov, jak říkal, takový ještě neumělý, tak ten byl právě tady z té kašny z Amfitrite.
1: Já jsem si při té přítosti málem přivodil úraz, protože jsem přicházel sem na náměstí o něco později a tamhle na rohu jsem viděl toho Petra, jak stojí na té kašně a mluví, což jako v jeho případě bylo neskutečný, protože on byl spíš jako introvert, co se týče nějakého takového veřejného vystupování. A jak jsem se jako na něj zakoukal, že si to je fakt on, jestli jako to mluví opravdu on, tak jsem sebou prdeblou náledí švihnul. Mě to doslova položilo, jo. My jsme vůbec byli takový, já to nechci vůbec schazovat, naopak právě, že to bylo od nás všechno jako impulzivní nebo pocitový. Jsme tomu pak říkali, že jsme byli jako revolucionáři z leknutí, protože my jsme neměli vůbec žádný politický ambice a pro nás to bylo jako logický se do toho nějak zaangažovat, s tím nějak pomáhat. Organizovali jsme tady první kulturní skupinu občanského fóra, ale my jsme hlavně s Petrem zjistili, že to není naše parketa, že my fakt jako chceme dělat to divadlo a věnovat se tomu, čemu jsme se věnovali předtím a bylo to s problémama, takže teď už by to mohlo být bez problémů, ale má to samozřejmě tu svoji tečku úplně opačnou, že vlastně v roce 90 jsme pak naše divadlo rozpustili, vůbec nevezli, nerozhádali jsme se, ale už nás život jako rozevlál od Svitav počínaje přes Prahu až já nevím kam, takže naše scházení o víkendech už přestávalo dávat smysl, protože jsme místo tvorby jsme to propovídali o tom, co se komu kde stalo nebo nestalo nebo co zažil a zjistili jsme, že už nemáme kapacitu na toto divadlo dělat, takže vlastně v době, kdy už bychom ho mohli dělat bez problémů a v klidu, tak tato etapa prostě skončila.

0: Naše poslední zastavení s Pavlem Nožičkou v rozhlasové návštěvě bude na Husově třídě před Masarykovým divadlem. Donedávna tam Pavel seděl na ředitelské židli. Teď se díváme na Loutkové divadlo Srdíčko. I tady je kus tvojí minulosti.
1: A vlastně chronologicky tady to všechno začalo. Jo, protože když jsme byli v 9. třídě a šli jsme spolu tady kolem divadla nebo tehdejšího kulturního domu a tady na fasádě byly takové informační vitrinky. A tady v těch místech byla vitrinka, kde bylo napsáno, že Loutková se na Srdíčko hledá nové členy. A v našich 15-letých hlavinkách se urodil nápad, že by to mohla být dobrá brigáda, že si vyděláme nějaký prachy a bude to jako takový jako na pohodu. Pak jsme se sem šli podívat. Hned na schodech jsme potkali jednoho ze srdíčkářů, který jako na nás dost razantně nastoupil, kam to lezem a co tam děláme. Tak jsme řekli, jako proč tam lezem, tak samozřejmě se k nám začal chovat jako příjemně a tak. My jsme samozřejmě velmi záhy zjistili, že nejde o brigádu. Ale nějak nás to jako docela chytlo a tak prostě jsme sem začali chodit. Když byl ten můj kamarád v prvním ročníku gymnázia, tak s dalším naším kamarádem přišli s nápadem, že bychom si mohli založit divadlo svoje. Tehdy se jmenovalo, jak ty dobře víš,
0: ano,
1: se jmenovalo
0: Suterén.
1: A začali jsme v těchto těch prostorách zkoušet trošku jiný divadlo, než se tady běžně hrálo. Pak přišly různé peripetie, kdy tady bylo divadlo odsaď dá se říct odejít to. To bylo v době, kdy já jsem teda byl na vojně. A to divadlo tak jako různě putovalo, přeměnovalo se na tvůrčí skupinu Baret S. Nejdelší dobu působilo při Osvětové besedě ve Vítněvsi, kde na to, že to bylo divadlo na dnešní terminologii možná až lehce alternativní nebo experimentální, tak vlastně bylo skvělé od té Osvětové besedy, od tehdejších vedoucí, že nám poskytli ty svoje jako ochranná křídla. A mohli jsme tam zkoušet
0: dělat
1: festival Posed, který se dělá do dneška ve Svitavách. To pak vlastně, když se Petr Mor odstěhoval do Svitav a začal tam pracovat, on tam mimochodem dělá o několik let déle přesně stejnou práci, jako já jsem donedávna dělal tady, tak ten Petr, když jsme v tom roce 90 rozpustili divadlo, tak on to podzemní setkání divadelníků přenesl do těch Svitav. Jsem si jistý tím, že takové naše propojení funguje do dneška, byť se většina z nás vídá strašně málo mezi sebou, ale že jakmile se třeba vzácně potkáme, tak v tu ráno najdeme společnou řeč. A pro mě třeba jako tato životní etapa byla vlastně celou dobu takovým jako korektivem mýho uvažování třeba v směru i v mý profesi a tak, že jsem si říkal, že když jsme třeba něco dělali, že říkal, co by tomu řekli baretáci, jestli jako by si neťukali na čelo nebo tak. Jako to byla nesmírně důležitá etapa mýho života. Nedávno mi došlo v rámci toho, jak jsem končil po 20 letech, co by ředitel kulturních zařízení, že vlastně moje stopa v jičínské kultuře začala v tom roce 1978, čili vlastně se v jičínském veřejném prostoru pohybuju bezmála 50 let, což je až jako strašidelná představa. Jsem samozřejmě za to rád. Každá ta etapa toho mýho profesního života ovlivnila samozřejmě i můj osobní život a doufám, že mě jako i nějakým způsobem naformovala a navedla, že to, na čem jsem se mohl jako těch 20 let, řekněme, nebo když to teda vemu s tím biografem od těch 30 něco let, mohl podílet, že tady nějaká stopa zůstala, ale že to není jenom jako ve smyslu nějaké moje ješitnosti, moje stopa, ale teď nedávno třeba byl 1. květen a byl už vlastně 20. ročník jičínského máje, což byl můj nápad, ale to neříkám z ješitnosti, to říkám kvůli tomu, že je skvělý, že člověk může mít nějaký nápad, který teďka žije svým životem, je čím dál navštěvovanější, čím dál vyhledávanější, ale kdyby nebyli ty lidi kolem, který jako prostě ten můj nápad si vzali za svý a rozvinuli ho a obohatili ho, tak by mi ten nápad byl na nic. To by nefungovalo. A takových projektů tady vzniklo víc, na kterých jsem měl tu čest a šanci se podílet.
0: Pavle, měnil bys, když se tady díváme na ty začátky, Loutkové divadlo Srdíčko, tváří v tvář i tomu symbolickému místu, chtěl bys něco jinak v tom profesním životě?
1: Asi ne, i když třeba jednou jsem paradoxně těsně před sametovou revolucí jsem dostal regulérní nabídku do profesionálního divadla, ale jsem rád, že se mi nepřijmul. Jednak jsem ji dostal opravdu 11. listopadu, což bylo jako opravdu nějaký zhůry, jako že jsem si řekl ne, na to nemáš. A je dobře, že jsem to udělal. V podstatě bych na té své kariéře asi neměnil nic, protože se na to člověk kouká teďka svojí zkušeností, kterou předtím neměl. Čili jako když jsem udělal nějaký třeba chyby, jako že jsem jich určitě udělal mraky, tak prostě to bylo daný neskušeností nebo nevyzrálostí nebo tak, takže bych na to neměl nic, ale jestli je nějaká věc, která mě mrzí, že jsem byl 2 roky na vojně a že se po té vojně ukázalo, že jsem, řekněme, z určitýho zdravotního důvodu na té vojně nemusel být a ono se to nevědělo. Tu vojnu beru jako ztrátu 2 let života. Ale jako říkám, už je to dávno pryč.
0: Já ti přeji hlavně zdraví, protože tvoj pracovní život ještě nekončí.
1: Vím, co by mě bavilo, ale vůbec nemám ambici mít třeba nějaký prestižní místo. Nemusí to být dokonce ani věc, která by nějak primárně souvisela s kulturou. Rozhlížím se, když by něco se ještě objevilo, byl bych moc rád, protože ani technicky nejsem ještě v důchodovém věku, ale spíš kvůli sobě, jakože sedět doma a koukat na 4 stěny, to by nebylo nic pro mě. Rád jsem zvědavý na výzvy, které mi třeba ještě život přinese.
0: Pavel Nožička, emeritní ředitel kulturních zařízení města Jičína, se kterým jsme natáčeli na symbolických místech tady ve městě, a já se budu těšit, že se budeme potkávat minimálně v kultuře dál.
1: Naschledanou a naviděnou.
0: A od mikrofonu se loučí Vlaďka Vildová. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudimku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mač.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježišmarja, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světech

A když svůj souhlas přidal i pořadatel New Yorkského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu,

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvoj-CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvoj-CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojCD Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Johnny Mitchell, Both Sides Now.

V roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

V roce 1979 vydal Supraphon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Helenino trojCD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o dva roky později chystali dvojCD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak. My opustili hrát.

Heleninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Heleniných 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Heleně jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Pard Dolly Lívajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long, Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

trošku drhne, ale pěkně zvoní. Pak nechoď za mnou, jsi už ztracený.

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné – teplou stravu, což nakonec chce po manželce každej chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

tvou nedostižnou tvář nesou dál. Nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: Po týdnu vám hezké chvíle s šarmem přeje Lada Klokočníková. A co vás čeká? Zatelefonujeme šarmantní osobnosti roku 2016 herečce Simoně Stašové. V módních trendech budeme balit kufry na dovolenou a vybírat to správné oblečení. Taky vám povíme, na co nezapomínat, pokud jdeme na sluníčko. Představíme některé přístrojové kosmetické procedury. V seriálu o etiketě připomeneme zásady zdravení a v konci šarmu dáme recept, který vám dodá energii a krásu. Víc se do hodinového magazínu i o tom vašem životním stylu nevejde. Tak tedy, ať se vám šarm pěkně poslouchá.

0: A já jsem velice ráda, že v tuto chvíli se nám podařilo telefonické spojení s herečkou Simonou Stašovou, naší šarmantní osobností roku 2016. Dobrý den, paní Simono.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Kde jsme vás zastihli?
1: Na Slovensku v Trenčanských Teplicích. Jsme tady na 4 dny s představením 13 u stolu, takže mám tady vedle v pokoji je Mirek Etzler a Kamilka Špráchalová a spousta jiných mých krásných kolegů a hrajeme tady tuhletu komedii a včera se to strašně moc líbilo, tak uvidíme, jak se to bude líbit dál.
0: No, já jsem si myslela, že odpočíváte, že jste si dala relax, protože si říkám, měla jste hodně náročné období. V březnu narozeniny, potom narozeniny maminky Jiřiny Bohdalové, do toho Cena za něžnost, tedy premiéra vaší hry, po které jste také dlouho toužila, takže hodně toho bylo.
1: Bylo toho strašně moc a to nejkrásnější samozřejmě jsou 95. narozeniny mé maminky, protože ty to všechno přebyly. Jsme rádi, že ji máme a ona nás péruje a je to všechno tak, jak to má být.
0: Já si myslím, že právě tohleto možná i pro paní Jiřinu Bohdalovou je také ten životabudič, že má tu krásnou rodinu kolem sebe, vás, Marka, Vojtěcha, také vnoučka Antonína, vlastně pravnoučka. On je to váš vnouček, vidíte?
1: To je můj vnouček, je to pravnouček. I když máma pořád se mnou jedná, jako kdyby mi bylo, já nevím, 18, 19, což já jsem strašně ráda, protože samozřejmě nemůžu si postěžovat nic, protože tady na to stěžování je tady ta moje maminka. Ale ona má hroznou kliku, že nás má, protože my máme rádi a je pro nás obrovitánskou inspirací a samozřejmě vnouček Toníček je rozkošnej a víte co, je to ta naše nesmrtelnost. No, je to jediná nesmrtelnost, kterou na tomhletom světě máme a to je, že máme potomky a ty v nás žijí dál a dál a dál.
0: Krásná početná rodinka. No, pojďme se zastavit ještě tedy u premiéry hry Cena za něžnost, protože tam měla premiéru v divadle Lucie Bílé a vy jste říkala, že to je také taková vysněná role, po které jste toužila, je to tak?
1: Je to přenádherná, hluboká, vtipná a dojemná věc a samozřejmě před náma ji hrál Jack Nicholson a Shirley MacLaine. No tak já hraju s Mirkem Etzlerem, v kterým jsem objevila opravdu jako zdatného parťáka. No a tahle ta moje role je prostě nádherná, nádherná. Máme to strašně rádi a má to i takový přesah, jako má to takový návod do hlediště, jak dál a co s tím životem počít a jak se vyrovnat i taky s třeba s nějakým nezdarem a nebo v životě, když se vám něco nedobrého přihodí. Ale je to vtipný a to je to strašně důležitý, je tam humor.
0: Vřele doporučujeme Cenu za něžnost, no ale teď přejdeme k šarmantní osobnosti, protože my jsme si spolu před chviličkou říkali, je to neuvěřitelných 10 let, co jste zvítězila a přijela sem do Hradce a připravila nám báječný večer. Těšíme se a doufáme, že letos, když máme ty 30, takže vás tady také uvidíme a budeme moci přivítat.
1: Určitě, já se strašně těším a teď si vzpomínám, že když mě vychovávala, nebo respektive do těch 9 let, jsem byla u babičky Mařenky Bohdalové, tak ona vždycky, když o někom mluvila, jako o takovým pěkným chlapovi, jo, který tak vždycky říkala, to je takovej šaramantní mužskej. Takže já mám to slovo šaramantní spojený hodně s mužskýma, ale je to fajn a tady nejde o to, že člověk někde zvítězil, ale víceméně jsem strašně ráda, že jsem v tak dobré společnosti a opravdu nefalšovaně se toho vážím.
0: Lepší pozvánku jste nám nemohla udělat. Mějte se krásně a děkujeme. Naschledanou.
1: Taky, naschledanou.

0: Krásné počasí za okny nás inspirovalo k tomu, že dnes probereme už letní módu, protože možná, že se mnozí chystáte na dovolenou, těšíte na dovolenou. Tak co si na takovou dovolenou vzít, o tom si budu povídat s módní návrhářkou Vítkou Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeš mi dovolenou?
1: Určitě se tam nějaký den najde, asi to nebude příliš dlouhá dovolená, ale odpočinek je nutný.
0: Tak co si vzít na takovou dovolenou?
1: Záleží na tom, kam tu dovolenou plánujeme, jestli je to někde u vody nebo u moře, nebo aktivní dovolená na kole, do hor, do přírody a popřípadě poznávačka třeba nějakého města a podobně.
0: Proberme to moře.
1: Já si myslím, že to patří k létu určitě, plavky, to bude to stěžejní, co budeme do takového kufru zavazadla řešit. Tam hodně záleží na naší postavě a jestli jsme milovnice jednodílných plavek nebo dvoudílných plavek a zároveň, jak se v nich potom cítíme. Ty jednodílné plavky většinou bývají o tom, že mají zajímavé tisky, je tam hodně řasení, jsou asymetrické střihy a podle naší postavy buď můžou mít trošičku víc vykrojené nohavičky, klidně až skoro k pasu, pokud máme nějaké to kilo navíc, tak tam je ta nohavička taková jakoby klasická, ale můžeme to zase ozvláštnit tím, že přesto je zvolená našitá sukinka, anebo že je vlastně jako ze stejného materiálu, která se dá přesto přepnout.
0: Všimla jsem si, že více teď zase dostávají do módy ty jednodílné plavky, ale také tankiny.
1: Přesně tak, modní vlastně návrháři a trendaři zase nás trošičku zahalují, i když řeknu trošičku, protože ty materiály jsou kolikrát síťované, průhledné, je to sexy a není to okamžitě dané na oděv, takže je to takové tajemné a o to víc, co třeba budí pánskou pozornost, ale já si myslím, že ty různé průstřihy, síťované detaily a to zakrytí, že nám trošičku jakoby dodá toho sebevědomí.
0: Pojďme tedy teď na šaty, anebo na různá ta párea, která jsou také asi stále ještě v módě.
1: Jsou v módě, většina těch výrobců plavek i zároveň k plavkám už jakoby vyrábí různé párea, tuniky, košilové šaty ze stejných materiálů nebo se stejným potiskem, takže tam je ten výběr poměrně velikánský. A je to o tom, že jsme celý den na pláži a chceme si zajít jenom k nějakému baru nebo někde pro vodu, pro občerstvení, tak aby jsme nemuseli se balit do ručníku nebo převlíkat se složitě jakoby do různých šatů jiných a zkrátka zůstáváme v tom stejném dezénu a zase je to taková nadčasová záležitost, to pareo v podvečer ho můžeme použít jako něco, co si přihodíme přes ramena nebo kolem krku, když je nám chladno a nebo máme trošičku osluníčka, tu pokožku, trošku dočenou a chceme se trošku chránit, tak i to pareo můžeme využít tímhle způsobem.
0: Mm-hmm. Jaké materiály jsou nejvhodnější, pokud jedeme na dovolenou, abychom měli ty šaty stále hezké, aby se nám nemačkaly?
1: Já si myslím, že tam nejde tak jako ani o tu mačkavost, ale o to, aby nám v nich bylo příjemně na sluníčku a tam bychom měli volit stále zkrátka ty přírodní materiály. Lehkou voálovou bavlnu, i ten voálovej len, toto jsou opravdu materiály, které mají i lehkou vazbu, je přes ně trošičku vidět, takže tam třeba, kdo se jakoby stydí, je dobré zvolit něco takovýhle materiál s potiskem, aby se to ztratilo v tom vzoru, ta průhlednost, anebo prostě nějaké přírodní šifony, ať už viskózový nebo hedvábný, protože zkrátka v tom nám bude dobře. Ale co se týká potom materiálu plavek, tam je to opravdu o tom materiálu hodně elastickém, jsou to polyamidy, jsou to likry, tak i ty parea a různé tuniky k tomu jsou ve většině případů vyráběné ze stejných materiálů, ale je to potom ta síťovina anebo ten šifon, ale jinak bych zvolila přírodní materiál. Myslím si, že krásně třeba vypadá madeira, která je hodně jakoby vzdušná, která má i ty vyšívané vzory a tam si myslím, že ta mačkavost už vůbec nevadí, že to k tomu patří.
0: Říká modní návrhářka Jitka Šedová, neprobrali jsme klobouky a další doplňky, takže o nich zase příště. Děkujeme a krásný den.
1: Já děkuju a všem přeju krásné přípravy na dovolenou. Naschledanou.

0: Navrhářkou Šedovou už jsme vybírali plavky, taky šaty na dovolenou, zkrátka balili kufry. Ale co by určitě v zavazadle také nikdy nemělo chybět, to je opalovací krém a krémy s SPF faktorem. O nich už jsme ve vysílání mluvili a dnes se na ně zaměří i doktorka farmacie Ivana Lánová, se kterou si bude povídat Jana Kudivejsová.
1: Samozřejmě je důležité používat ochranné přípravky, které nás ochrání před sluncem, ne na dovolené. To je možná důležité zmínit, protože začne léto, my se chystáme na dovolenou, vybavíme se všemi možnými krémy, mléky před opalováním, na opalování, po opalování, ale možná během všedních dní tyto prostředky nepoužíváme. Měli bychom?
2: Určitě bychom měli, protože i třeba takové to jarní sluníčko

0: je velmi nebezpečné, abychom tu pokožku měli vlastně chránit pořád. Takže je důležité opravdu ta místa, která nemáme chráněná odivem, tak na ně používat ochranné prostředky, ať je to obličej, uši, ať jsou to rty, ať jsou to ruce. Tohle všechno je opravdu velmi důležité.
1: Když si jdeme koupit nějaký ten krém na opalování, tak hledáme UV faktor, hledáme tam co nejvyšší číslo, nejlépe asi 50. Je něco ještě vyššího než 50?
0: V podstatě dnešní číslování už jako neumožňuje vyšší číslo, je tam 50. plus a je to ta opravdu ta nejvyšší možná ochrana, která je na trhu.
1: No a pak se můžeme setkat s označením UVA, UVB, co to znamená a jaké máme hledat hodnoty?
0: UVA, UVB jsou typy paprsků, které jsou v tom ultrafialovém záření a je důležité chránit se proti oběma tady těm paprskům. Na těch přípravcích najdete právě obě ta čísla, ten UVB, jakoby faktor je to SPF a pak tam ten UVA většinou bývá v takovém tom kroužku, takže opravdu dívat se na to, aby tam obě tady ta čísla byla uvedena.
1: Podle čeho ještě vybírat ty prostředky, kromě těchto údajů a těchto čísel?
0: Já bych se určitě dívala i na to, jestli ten přípravek je nějakým způsobem fotostabilní a termostabilní, aby když se vezmu teda někam ven, třeba k tomu moři, aby se mi na tom sluníčku úplně nerozložil. Také je důležité podívat se třeba na to, jaký typ filtru je tam obsažený, jestli to chemický nebo fyzikální. Pro děti jsou lepší fyzikální filtry, protože oni se vlastně nevstřebávají do té pokožky a vlastně fungují na takovém tom principu odrazu toho světla, takže to světlo opravdu do té pokožky neproniká. Pro dospělé se normálně klasicky volí ty chemické filtry.
1: Jak správně používat krém na opalování? Když už máme tu 50 a většinou některé krémy jsou opravdu takové hutné, dokonce i zanechávají takový bílý film na kůži, že to nejde úplně zatřít právě do pokožky, tak máme pocit, že když jsme se namazali ráno, tak určitě půl den na té pláži s tím vydržíme. Je to tak správně, kolikrát bychom se měli mazat a jak moc?
0: Tak oni jsou různé preparáty, olejové, jsou spreje, mléka, takže ta konzistence se opravdu může, nebo pacient si vybere tu, která mu je jakoby nejpříjemnější. Co se týká té barvy, jak jste říkala, že je takový ten třeba ten bílý film, oni některé jsou právě jako záměrně, je to bývá to u těch fyzikálních filtrů, aby bylo vidět, že jsme opravdu nezapomněli na žádné místo na té pokožce. Někdy jsou třeba i do zelinkava, jo, takže většinou to bývá u dětí, pak vidíte, že jsou takové jako bílé nebo zelinkavé, to je úplně v pořádku. Co se týká toho, jak aplikovat nebo jak často, tak ideálně opravdu třeba těch 30 minut předtím, než na to sluníčko jdeme. A hlavně nezapomínat na to množství, které bychom měli aplikovat. Ono někdy jako klienti šetří těmi přípravky, oni nejsou samozřejmě nějak levné, ale říká se, že zhruba na celé to naše tělo potřebujeme zhruba 6 čajových lžíček toho přípravku. Takže když pojedu někam na dovolenou, tak určitě mi nebude stačit jedna lahvička sebou, ale potřebuji jich víc a podle toho, kolik je členů té rodiny. A samozřejmě koupání, takový ten oděr písku, pocení, to všechno nám vlastně snižuje účinek toho ochranného přípravku, takže je důležité to v průběhu dne vlastně opakovat podle potřeby. A zase jsou ty přípravky různě rozdělené, dá waterproof, water resistant a oni některé vydrží 40 minut, třeba máční ve vodě, některé 80 minut. Je to opravdu zase přípravek od přípravku. Pokud se opakovaně během toho dne natírám, tak to ale neprodlužuje tu dobu, kdy můžu být na tom sluníčku, ale pouze nám to ten ochranný faktor znovu jako nastavuje.
1: Mě zaujalo, jak jste říkala o tom množství, protože jsem někde četla, že většina lidí se maže špatně, že si dáváme třeba jenom třetinu toho potřebného množství. Takže opravdu namastit pořádně.
0: Opravdu nezapomínat na všechny místa, ať jsou to podkolení jamky, ať je to třeba už jen dekolt u mužů, pleš, nezapomínat na ušní laloučky. Je to opravdu velmi důležité natřít se všude a být opravdu chráněná na všech místech. Mm-hmm.
1: Když používám opalovací olej, měla bych ho smíchat třeba trochu s vodou, aby se pořádně nasákl do pokožky?
0: To úplně není potřeba. Rozhodně řídit se těmi pokyny, který tam píše výrobce, ale ty oleje jsou úplně udělané už tak, že on jsou spíš suší, takže se dobře vstřebávají do té pokožky a nezanechávají takový ten mastný film.
2: Tak to byly rady doktorky Ivany Lánové. To, že bychom měli mít v kabelce stále krém s ochranným faktorem, už víme. Také to, jak pečovat o pleť. V této souvislosti jsem vám ale také slíbila, že vám představíme některé přístroje, které také mohou naši pleť vylepšit, vyčistit nebo hydratovat. Přesněji představím vám některé přístrojové procedury, které můžete využívat nejen v zimě, ale po celý rok. Tak už za chvíli.

0: šarmem do společnosti.
1: S šarmem jsme se dnes vypravili do kosmetického institutu do Hradci Králové a já mám u mikrofonu paní Lucii Holmanovou, která nás zasvětí do tajů přístrojových procedur. Dobrý den, paní Lucie.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Paní Lucie, představme tedy ten přístroj, u kterého stojíme, protože my už jsme mluvili o tom, jak je důležité čistit pleť, jak bychom o sebe měli pečovat, ale ona i ta přístrojová procedura také je dobrá pro to, aby ta naše pleť byla krásná.
2: Určitě ano. Já vám dneska představím přístroj Hydro Beauty. Ten přístroj má několik funkcí a my si můžeme dneska představit ty nejdůležitější. Jako první věc chceme vyčistit hloubkově pleť. K tomu my používáme Hydro Facial. Je to metoda, kdy vlastně na základě nějaké tekutiny a potlaku hloubkově pleť vyčistíme.
1: Mm-hmm. Máme tady řadu takových pomůcek. Můžeme ukázat, jak tedy ten přístroj funguje, protože on má i svůj zvuk.
2: Ano, takže pokud vybereme jednu z těch technologií, označíme a dáme start, spustíme přístroj a můžeme slyšet vlastně, kde je podtlak a jde tekutina a hloubkově pleť čistíme.
1: Vy tu máte vlastně, je to taková jakoby propisovačka, když to tak řeknu,
2: kterou vysavač.
1: Držíte. Ano, takový vysavač, kterým tedy čistíte hloubkově a je to založené tady na té bázi hydratace.
2: Základ je hydratace a hloubkové čištění pleti, abychom si právě tu pleť dokonale připravili pro další úkony na pleti a mohli dále hydratovat.
1: Mm-hmm. Pokud by se někdo rozhodl, že by si chtěl právě vyzkoušet tuhle přístrojovou proceduru, co to pro mě obnáší, co bych měla?
2: Je to vhodné úplně pro každého, nejsou tam žádné rizika, žádné omezení ani v letních měsících, mm-hmm. Takže je opravdu širokospektrální ošetření.
1: Jak často chodit, aby tedy se dostavil ten kýžený výsledek a pleť byla krásně vyčištěná?
2: My vždycky doporučujeme ošetření po jednom měsíci.
1: Ano, a jak dlouho trvá to vyčištění pleti?
2: Řekla bych 30 minut, pokud bychom dělali i hydratační ošetření, bylo by to celá jedna hodina.
1: A to je také možné u tohoto přístroje, tedy
2: určitě
1: následně?
2: Ano, my můžeme dále pokračovat vlastně s zapracováním séra, můžeme vpravovat sérum do té pokožky a můžeme dělat další očistné procedury, abychom zlepšili stav pokožky. Mm-hmm.
1: Dá se říct, že tohle je jedna z nejžádanějších procedur, které ženy chtějí?
2: Ano, myslím si, že je to vhodné úplně pro každého a tyto metody, technologie se mohou opakovat a násobit.
1: Já se dívám ještě na ten jeden přístroj, který mě velmi zaujal a to je, jestli můžu takhle vzít. Mně tenhle ten přístroj nebo tahle pomůcka mi připomíná postřiženy a ano. Magdu Vašáriovou.
2: Ano, je to tak, je to ta stejná technologie, je to vlastně vysoká frekvence, kdy vlastně se uvolňuje ozon a je to vlastně technologie, která čistí a zlepšuje regeneraci pleti a zlepšuje vlastně stav pokožky.
1: Můžeme se podívat, na jakém principu tady funguje. Vy tady na té obrazovce tedy zmáčknete jeden z těch požadavků.
2: Ano, zvolíme vlastně tu technologii, kterou chceme používat, vybereme, zmáčkneme start a technologie se nám aktivuje. Začít aplikovat.
1: Ano, je to úplně ten samý zvuk, ano. Jaký jsme viděli a slyšeli ano. V postřiženě.
2: A je to vlastně i cítit, jak se uvolňuje vlastně ozon.
1: Jinak, jak už jsem říkala, těch dalších procedur je tady obrovské množství. Využíváte všechny z tohoto přístroje?
2: Určitě využíváme všechny ty technologie, ale není to tak, že by jsme pro jednoho klienta využili úplně všechny technologie na jednou.
1: Dámy si mohou vybrat.
2: Dámy si mohou vybrat a samozřejmě vybereme i my dle stavu pokožky a dle potřeb té pokožky.
1: Takže já mnohokrát děkuji. Představili jsme si tedy přístroj, který hodně zkrášluje naši pleť, hydratuje, může přispět k tomu, že budeme vypadat mladší a krásnější. Můžeme to tak říci.
2: Určitě ano a doporučujeme.
1: Lucie Holmanová nám dnes představila jeden z prvních přístrojů. Příště si představíme další. Děkujeme.
2: Děkuju.

0: Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ani nevím, kolikrát jsme se už s Danielem Šmídem tady v našem studiu pozdravili. Dobrý den.
2: Dobrý den, odhaduji tak 333krát.
1: Ano, a ještě to bude pokračovat, protože náš seriál také pokračuje. My budeme dnes mluvit o těch pozdravech. Možná na úvod, než začneme mluvit o nezdravení, pojďme si říci, jak je to s těmi pozdravy, pokud se podíváme na starší vůči mladším.
2: Děkuji za to doplnění tohoto tématu. Zopakujeme, že mladší zdraví starší jako první. To je tradiční pojetí etikety. Zároveň však nemůžeme to brát jako betonovou stěnu, že to nemůže být jinak. Samostatná zdvořilost nezná stáří a mládí. To je respekt člověku, ať je starý nebo mladý, jaký chce. Protože se nám to může začít křížit společenskou významností, konfliktem. Ten člověk je lékař, bude ale mladší než my a tak dále a tak dále. Takže pozdravit je zdvořilé, zároveň však odpovědět na pozdrav je povinné. Takže pokud, a to se relativně často starším lidem stává, že neodpoví na pozdrav. A to můžou být důvody takové, že přeslechnou, neslyší, uznávám, může se to stát. Zároveň to může být také nepozornost k okolí. Nevidím v úzovkách, že jde někdo kolem mě. Co také často bývá, je, že taková společenská nevraživost, to znamená zapšklost, taková urputnost některých starších lidí, že jednoduše to je rodina, se kterou se nezdravíme. A tím vlastně dávají velmi špatný příklad mladším lidem a té další generaci. Protože pokud máme konflikt, mluvme o tom.
1: Nenechávejme to. Ještě by mě docela zajímalo, když nás pozdraví mladší, neudělám chybu. A nebo naopak, když nás mladší nepozdraví, mohu pozdravit já jako starší ahoj Pepíku, nebo když budu mluvit třeba k desetiletému chlapci.
2: Každopádně díky tomu vlastně navazuji i s tou osobou, která je mladší a měla by zdravit teoreticky nás, tak navazují sociální kontakt. A pokud to ten pozdrav, řekněme, nezdeformuji nějakým tónem ahoj Pepíku nebo něco podobného a nedám mu najevo, ty jsi měl zdravit, tak je to správně. Pokud to jednoduše pozdravím dobré ráno Pepíku, tak je to krásně a dávám tomu člověku dobrý příklad. Pokud tam bude výsměšný tón, tak to dobrý příklad není.
1: Dobře, tolik tedy Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o zdvořilosti a já se těším zase brzy. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Už opravdu jen několik dní nás dělí od okamžiku, kdy začneme sčítat vaše hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku. Po 30. budeme znát jména 10 osobností, které se o vaši přízeň budou ucházet do konce září. Tak uvidíme, kdo vás v poslední době zaujal a koho jste nominovali. Pokud se podíváme do vašich e-mailů v tomto týdnu, tak přišel velmi hezký od pana Petra Bažanta, který nám píše: Dobrý den, dovoluji si vám navrhnout člověka, který v osobním i hereckém životě rozdává radost, moudrost a hlavně šarm. Je jim dle mého soudu neprávem opomíjený pan Jaroslav Satoranský. S přáním krásného dne a poděkováním všem v Českém rozhlasu, Petr Bažant. Tak pane Petře, my děkujeme a pod vaše slova se podepisujeme. Zároveň tedy posíláme slíbenou knížku a i váš tip postupuje do hry o 10 hlavních cen, které jsme zmiňovali v upoutávce. No a samozřejmě vám blahopřejeme. A pro ty ostatní, pokud jste ještě neposlali tip na šarmantní osobnost za rok 2025, čekáme už jen několik dní. Koncem května začínáme sčítat. Tak pište.

0: než se rozloučím, ještě jsem vám slíbila recept na detoxikační koktejl od kosmetičky a propagátorky zdravého životního stylu Vlasty Libotovské. Tady je.
1: Já vám teďka doporučím koktejl, který si uděláte, je jednoduchý. Nazbíráte si 6 až 7 kopřiv, dáte to do mixéru, přidáte 2 polévkové lžíce, buď třeba jarovového syrupu, nebo třeba agávového, můžete i medu. Přidáte tam třeba i 3 lístky pampelišky, přidáte 1 banán, 1 celé jablko a 2 sklenice vody. To rozmixujete celé, hodně rozmixujete a vypijete. Je to úžasný detoxikační koktejl.
0: Tolik tedy kosmetička Vlasta Libotovská a její detoxikační koktejl, tak ho vyzkoušejte a dejte nám vědět, jestli chutnal, jestli zabral. No a s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe, se s vámi loučí i autorka Šarmu a moderátorka Lada Klokočníková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Novela o podpoře bydlení je v závěrečném schvalování. Jičín draží městské pozemky pro rodinné domy v lokalitě Kasárna. Město očekává výnos ve stovkách milionů korun. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností, počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní také dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Zejména kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jejich poslankyně Eliška Olšáková.
3: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
2: Chystaný webový portál s názvem Pro výstup má pomoct bývalým vězňům, aby zůstali na svobodě. Podle asociace organizací v oblasti vězenství se totiž do vězení vrací 7 až 10 z propuštěných lidí. Portál jim má pomoct s nalezením podpůrné služby. Některé z neziskových organizací, vysvětluje to ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: Cílem platformy je nejenom, aby tam rychle našli dané služby, ale aby se k ním vlastně dostali co nejdříve už ve výkonu trestu, aby se jim podařilo navázat vztah s tím terapeutem, s tím pracovníkem a po propuštění, aby ti lidé vlastně na sobě dál pracovali.
2: Jejich nabídka služeb pomáhajících vězňům i její kvalita se totiž mění region od regionu a teď o nich vězni navíc ani nevědí. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valčtinské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů korun, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově Mlíně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova Mlína na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských Lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portášky. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnost na severozápadě Čech částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách místy až 28. Teploty v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D4 ve směru z Písku do Prahy dejte pozor za sjezdem na Tábor. Na kilometru 56 mělo nákladní auto defekt, kusy pneumatiky už jsou odklizené, ale kamion stále stojí v odstavném pruhu. Na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína čekejte nehodu za sjezdem na průmyslovou zónu Příbor. Na 33. kilometru osobní auto srazilo srnu a na místě už je policie. A na D7 z Prahy do Chomutova pozor za sjezdem na Kadaně. Na kilometru 76 srazila dodávka srnu a na místě zasahují záchranáři. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo předávám Vláďovi Slezákovi.
0: Krásné dobré ráno, moc krát díky. V pátek 29. května Maximiliánům a Maximum přejeme všechno nej, posíláme elány a otázníky a za chvilku už mrkneme i do dnešních českých novin. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno, toto byla skupina Elán a otázníky na vlnách dvojky. Hezké dobré ráno i všem, co vstáváte pro tuto chvíli a chcete zalistovat českými novinami. Tak třeba nejoblíbenější jména, která loni dávali rodiče potomkům, byla Jakub a Viktorie. Zatímco Jakub obhájil prvenství z předchozích let, Viktorie z čela žebříčku sesadila Elišku. Včera o tom informoval šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Za Viktorií a Eliškou loni u dívek skončila Sofie, u kluků pak druhou a třetí příčku obsadili Matyáš a Jan, píše dnešní Právo. U přijímacích zkoušek na střední školy nezáleží jen na tom, jak se žákům povedou jednotné testy z češtiny a matematiky od Cermatu, přestože se o jejich vlivu na budoucnost dětí stále hodně mluví. Důležitý je také správný výběr a seřazení škol na přihlášce. Hospodářské noviny získaly podrobný seznam uchazečů, kteří se v prvním kole přijímacího řízení nikam nedostali, a to navzdory tomu, že měli třeba i 85 bodů ze 100. O tom tedy v Hospodářských novinách. No a příručka 72 hodin, kterou loni na podzim ministerstvo vnitra distribuovalo mezi tuzemské domácnosti, přinesla posun v tom, jak Češi vnímají svou připravenost na krizové situace. Ukazují to výsledky analýzy, které popsal Institut krizové komunikace. Téměř 4 miliony lidí, kteří brožuru s doporučeními dostali, jí věnovali pozornost. U některých vyvolala obavy, téměř pětina ji už ale nemá. Pozornost příručce inspirované podobnými projekty ze Švédska a Finska věnovalo 83% Čechů. Obavy vyvolala celkem u 15% obyvatel, zatímco ve Švédsku, kde podobné příručky rozesílají už od roku 1943, posledně vylekala 39% populace. Brožura vznikla za účelem přiblížit veřejnosti, jak zvládnout první tři dny krize, jako může být tornádo či povodeň. Toto povědomí totiž může v naléhavých situacích nejen pomoci postiženým, ale také zmírnit zatíženost integrovaného záchranného systému. Vzteklou nebo naštvanou reakci na obdržení příručky z celkového počtu 5,2 milionů domácností vykázala 4% respondentů. Do koše ji v době dotazování vyhodilo 18% lidí, dalších 14% předpokládalo, že ji vyhodí za nějakou dobu. Tak to jsou další zprávy tentokrát z Hospodářských novin. A my už pokračujeme s Eltonem Johnem. Hezké dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnost na severozápadě Čech částečně přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

5.24, posloucháte Dvojku. Je svátek sousedů a historie dnešního dne. Třeba v roce 1453 Turci dobili město Konstantinopol, hlavní město Byzantské říše, dnešní Istanbul. Někteří věří, že to signalizovalo konec středověku. Také bylo zrušení vězení na Špilberku, to bylo roku 1855. V roce 1865 byly Mariánské lázně povýšeny na město. V roce 1900 byla zaregistrovaná ochranná známka pro pohyblivé schody eskalátor. Podle výsledků sčítání měla v roce 1901 Praha 215 711 obyvatel. Bartoloměj Novák otevírá nové kino Aladin, dnes Lucerna v Brně Žabovřeskách, píše se rok 1915. O 3 roky později byl vyroben první toaster, šikovná mašinka na přípravu topinek. Lidé poprvé zdolali nejvyšší horu světa Mount Everest v roce 1953 a v 59. americká raketa vynesla do kosmu 2 opice. Jejich let trval 15 minut. Jen tak pro zajímavost, stav bez tíže přečkali v pořádku, ovšem v rozporu s plánem letu nestiskli tlačítko pro vysílání Morzeovy abecedy, i když tento úkol dlouho nacvičovali. V celé Evropě panovalo nezvykle chladné počasí v roce 1961. V Alpách padal sníh a v Paříži byly 29. května naměřeny noční mrazy minus 4 stupně. A také měl premiéru první film s Jamesem Bondem v roce 1963.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobré ráno, je 17:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Státní agentura CzechInvest rozdělila mezi 90 začínajících českých startupů 160 milionů korun. Podle generálního ředitele společnosti Jana Michala mají peníze pomoct firmám překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty. Program akcelerace startupů má české firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z Národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. V Dolních Počernicích v Praze vznikne nový domov pro seniory se 100 lůžky pro lidi, kteří potřebují každodenní péči a pomoc druhých. Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili vypsání veřejné zakázky na stavební firmu. Náklady město odhaduje na 650 milionů korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2027 a práce mají trvat 2 roky. V Madridu dnes odhalí pomník Čechovi, který ukrýval popel obětí nacismu. Někdejší ředitel strašnického krematoria František Suchý tak zachránil ostatky víc než 2000 lidí. Bylo mezi nimi i několik Španělů, kteří zemřeli v koncentračním táboře ve středočeském Hradišťsku. Poctu Františku Suchému zorganizovali rodiny jejich potomků. Autorem pomníku je český sochař Jakub Vlček. Vít Kopřiva ani Kateřina Siňáková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20-letému Španělovi Martinu Landaluceovi vedení 2-0 na sety a prohrál v 5 setech. Siňáková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorií Bokovou a nasazené devíce podlehla 7-5, 4-6 a 2-6.
3: Počasí.
2: Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno, večer oblačno na severozápadě Čech, teploty 21 až 26, v Čechách místy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 se začíná tvořit kolona kamionů na příjezdu z Prahy do Brna. V pravém pruhu nákladní auta brzdí u exitu na výstaviště na kilometru 190 a nesouvisle popojíždí až k omezení u dvojky na 196. kilometr. Osobním autem v levém pruhu zatím projedete bez držení. Ještě jednou D1, tentokrát z Polska do Ostravy, z Bystřete v Bohumíně na kilometru 369. Osobní auto tam narazilo do svodidel a v levém jízdním pruhu můžou překážet následky nehody. Pozor na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Hlavenec v úseku mezi 15. a 16. kilometrem máme hlášený pohyb srn v blízkosti vozovky a na D4 z Písku do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Tábor. Po defektu kamionu silničáři na kilometru 56 uzavřeli kvůli práci odtahové služby pravý jízdní pruh. Projedete tam zatím bez držení. Přeji vám šťastnou cestu a pokračuje vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
4: Krásný dobrý den. Ani po 100 letech Hurvínek neztratil nic ze svého humoru a hravosti. Loutka, která letos slaví 100 let, symbolicky převzala ocenění Zlatý střevíček na Zlínském filmovém festivalu. Co na to sám Hurvínek? Tak to uslyšíte už za chviličku ve vysílání Dvojky v pátek 29. května, kdy zdravíme všechny Maximiliány a Maximy, protože slaví svůj svátek a teď už jsou to pro vás Cranberries. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: To byly Cranberries, další písnička pro vás ve vysílání dvojky v 5.38. Letos mu je už 100 let, přesto zůstává stále malým uličníkem. Nově je Hurvínek také držitelem Zlatého střevíčku, prestižního ocenění prezidenta Zlín Film Festivalu. Cenu převzali za loutku její vodič David Janošek, Martin Trecha, který je hlasem Hurvínka. A tady je pro vás reportáž.
1: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
2: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen.
3: Jo, měl jste to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
2: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
3: Jo, ty to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
1: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění Zlatý střevíček. Hurvínek je z lipového dřeva. Proč vlastně je Hurvínek z lípy?
4: No ta lípa splňuje několik vlastností. Jednak to dřevo je docela pevný, zároveň se z něho ale dobře řeže, protože je měkký a je velmi lehký, takže pro nás samozřejmě ta loutka, když je vyrobená potom dohromady z těch několika dílů, tak ta váha přece jenom nabide, ty loutky mají kolem 2 až 3, někdy 4, někdy 5 kilo, takže samozřejmě ta váha je pro nás rozhodující pro to ovládání. No a my samozřejmě taky říkáme, že je to náš národní strom a vzhledem k tomu, že Spejbl s Hurvínkem jsou docela národní poklad, tak ta lípa je absolutně adekvátní.
1: To jsou slova Davida Janoška, Hurvínkova loutkovodiče. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
2: No jak se to proměnilo, to se zeptejte taťuldy.
3: Ne, to si zeptejte Hurvajze.
2: Ne, taťuldy.
3: Hurvajze.
2: Říkal jsem, no prostě takhle.
1: A jak to vnímá Martin Trecha?
5: Toho neznáme. Jo, pardon, tak já si na chvilku vezmu slovo. Když se podíváme jenom, dejme tomu, co je v záznamech pár let zpátky, tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
1: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
5: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Škoda, že to tak je, ale je to tak, ale pořád prostě beru, že jsme ti Češi, kteří tu hranici mají hodně posunutou. Nevím, jestli se to nevyvíjí jako tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale doufám, že ne a že právě dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
1: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. V minulosti byl také uměleckým ředitelem Zlínského festivalu. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tentokrát na netradičním místě, v areálu zoologické zahrady. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Čekáme skoro jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, v 1000 metrech na horách bude kolem 18 stupňů a na Šumavě kolem 21. Tolik tedy počasí, teď Vlasta Redl a Hradišťan ve vysílání Dvojky. Je 5 hodin 44 minuty.

0: To jsou Beatles a Hey Jude ve vysílání dvojky. Za chviličku už pokračujeme s dalšími písničkami, ještě předtím něco pro radost a pro dnešní den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Musím říct, že už mi lezou na nervy všudy přítomné kvízy. Jak dobře znáte české komedie? Jak dobře znáte komedii Bota jménem Melichar? Kvíz, který prověří vaše znalosti o hláškách z českých filmů, které se točí kolem zahradničení a venkova. Nebo retro kvíz, otestujte, jak dobře si pamatujete vtipy ze socialismu. Jen génius zvládne odpovědět na těchto 120 otázek. A nejhorší jsou ty kvízy, které tvrdí, odpovězte upřímně. Na internetu to je velmi odvážný požadavek. Říká se, že vědění je všechno. Ale co pak je všechno vědět, jaký typ těstoviny odpovídá mojí osobnosti? Internetové kvízy jsou moderní astrologie. Nevěříte tomu, víte, že to je nesmysl a stejně kliknete na zjistit výsledek.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: A vládě Slezák vám už přeje taky krásný den. Za chviličku jsou tu zprávy a ranní dvojka.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Šest hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Kvůli teplu a suchu budou mít farmáři podle Zemědělského svazu málo krmiva pro zvířata. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty v Čechách až 28 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
8: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
6: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
9: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
10: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
9: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
11: První sečen jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
9: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Terezín dnes představí komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generel oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. A mezi účastníky jsou i zástupci města Jaroměř nebo pevnosti Josefov, tedy správců podobných areálů s nutnými opravami. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě. Informují o tom tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. Exploze otřásla domy v okolí a zbarvila oblohu do oranžova, vylíčila agentura AP. Záchranáři nicméně ujistili, že nehrozí žádné potenciální nebezpečí. Startovací rampa 36 na kosmodromu Cape Canaveral je dobře viditelná z pláže a internet brzy zaplavily snímky ohnivé koule. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále playoff NHL proti Caroline. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na síti X.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Čekáme dnes jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnost na severozápadě Čech částečně přibývat, teploty 21 až 26 v Čechách, místy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
7: Doprava.
6: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se rychle natahuje předvíkendová kolona kamionů. Do zúžení u D2 se sunou pravým pruhem teď už od exitu 178 Ostrovačice a dál jich přibývá. Levým pruhem se zatím jede plynulé, snad jen u sjezdu na Popůvky se chvílemi trochu zpomaluje. A na dálnici D4 z Písku a Strakonic do Prahy za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru čeká na odtah porouchaný kamion. Počítejte se zabraným odstavným i pravým pruhem, ale kolem se zatím jede plynule. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a teď už začíná ranní dvojka s Daliborem, Reginou a Jakubem.
7: Startuje ranní dvojka.
13: 6 hodin 5 minut, dnes je pátek 29. května, jinými slovy, v podstatě končí květen a je před námi červen. Uvidíme se a uslyšíme až příští měsíc.
14: To je pravda, že naposledy se vidíme v květnu dnes.
13: Tak.
14: Dobré ráno.
13: Dobré ráno. Já jsem dnes vyšel v mikině, protože bylo 10 stupňů.
14: Trošičku je chladnější dnes.
15: U nás dokonce 8. Tam na vsi.
13: Na vsi.
15: Na vsi. Jo, je chladný, ale já jsem docela rád, protože se líp spí. Když by byly ty tropické noci, tak to se člověk převaluje, potí se do peřin, to není hezké, musí pak prát a je víc práce obecně. A kolik bylo na Žižkově? Minus 2?
13: Začali jsme asi stylově, bych řekl.
15: Tak to je klasika. No.
14: Tak my máme takový studený byt, takže nám se spí dobře celé léto.
15: Jo.
14: To je, až když jsou ty 40 dlouho, dlouho, tak potom už je tam teplo, ale já chodím v té flísce celý léto doma.
13: Vidíte, jakými problémy se zabývá běžný moderátor ranní dvojky.
15: To je, viď, ale no, ano, naprosto pozemskými.
13: Ano,
15: ale jasný. Musím říct, moje žena chodí taky ve vlněných ponožkách, i když je 25.
14: No já se právě svlékám, když vycházím ven. Já vy jsou překvapený.
13: Já taky.
15: Ty taky, jo.
13: Jak je zima, mám jako studený. Nohy musí být v teple.
15: Já jsem teplokrevník.
13: Tak doufám, že rozehřejeme vaše obydlí, vaše kamiony, vaše
15: vlaky,
14: tramvaje,
13: pole, nebo třeba běžecké ovály. Mně se zdál sen, že by někdo postavil na zahradě běžecký ovál.
14: A ty máš zahradu?
13: Nemám.
14: Aha.
15: To je hezký sen.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Do vlaků, do kamionů, do maringotek a do vašich domovů právě přilétá ranní špek.
2: A nastává soudný den, přátelé, protože někdo z vás může přijít o zlatý špek.
3: No, to je pravda.
2: Připravil jsem 17 nápověd. Protože to je, ten špek je...
3: Nezapeklitý.
2: Vlastně je, no, on je, to je tak obecné slovo, které vlastně ani nevnímáme. Jo, ale bez toho by tady prostě ta planeta nefungovala. Opravdu. Mm-hmm. Bez toho děje.
1: Začíná na Ž?
2: Ne. A život to není. Jsem důkazem toho, že tudy fakt ne. Jedinou částici, kterou nezajímám, je neutron. Beze mě se nic nepohne. Vlastně se ani nezvedneme ze židle. Jsem uprostřed akce a reakce. A jakákoliv situace může být reakcí na jednání jedince ve společnosti. Jo. Jsem druhá verze tebe v nehmatatelné podobě. Třeba ty, Dalibore, by si beze mě nezahrál na bicí. To víme. A fakt jsem tak jako samozřejmý v tom životě. Tak stejně tak samozřejmý jsem ve sportu. Většina her beze mě by prostě nemohla existovat. Díky mně se vidíme, díky mně se slyšíme. Mohu zanechávat stopy.
3: Jsem nějaká nervová zakončení.
2: To ne, v tom no já ti rozumím, ale jsem děj vlastně, nebo způsobuji děj. Jo. A je to, jako fakt se to týká světla, zvuku, nějaké kinetické energie, vlastně všeho, co se hýbe, dejme tomu. Jo.
1: Takže nejsi energie.
2: Ale souvisí se mnou energie.
3: A tohle taky nejsi?
2: Pohyb se mnou taky souvisí.
1: Pohyb si napsala?
2: Mm-hmm. Třeba netopír by si beze mě, a prosím vás, není to echo, jo, echolokace. Netopír by si beze mě, ale taky ne. A tom to taky není. Je to děj a tom...
1: Děj, průběh.
2: Vlastně je, no, já jsem předvojem, jo, předchůdcem a víc vám fakt nechci prozradit, ale netopír by si beze mě nabil čumák. A není to echolokace, podotýkám. Nefungovaly by sonary, nefungovaly by lidary. Jo.
3: No a tohle? To taky není ono.
2: Ne, opět to je děj až po mně. Svým způsobem, jo, protože...
1: A můžeš říct, co napsala za slovo?
2: Let.
1: Let.
2: Ste jako táta. Tak já vám to ještě zkusím jednou. Tak, zbytek nápověd vám už neřeknu, až potom. Tak jsem důkaz? Jo, přesně tak.
3: Víš, jo.
2: Dobře, ty. Tak teď aspoň můžeš kontrolovat ty nápovědy, jestli sedí. Jsem důkazem toho, že tudy fakt ne. Jedinou částici, kterou nezajímám, je neutron. Beze mě se nic nepohne. Vlastně se ani nezvedne ze židle. Jsem uprostřed akce a reakce. Jakákoliv situace může být reakcí na jednání toho člověka ve společnosti. Jsem druhá verze tebe, ale nehmatatelná. Dalibor by si beze mě nezahrál na bicí. V životě i ve sportu tvořím opravdu jako hlavní úlohu. Díky mně se vidíme, díky mně se slyšíme. Mohu zanechávat stopy a týká se to opravdu i to světlo, i ten zvuk, i ta kinetická energie. Vlastně míčové hry, obecně sport a život. To bez toho bychom jako se nepřemístili. Jo. A netopír, a není to echolokace, by si beze mě nabil čumák. No a nefungovaly by sonary, lidary, jo, nedalo by se třeba laser měřit vzdálenost. Mm-hmm. No.
3: No já jsem na tom stále stejně. Já jsem ustrnula pohybu a ani se nehnu.
1: Já jsem na to přišel ale nějakým omylem, nevím, no. Něco mě tam najednou svitlo.
2: Možná ty bicí, ne? Nebo?
1: Ne, nevím, ne. Nevím.
2: Ale dobrý.
1: Ale byl jsem někde mezi, že, atomem, jevem, jev.
2: On je vlastně, předcházím tomu pohybu, předcházím nějaké kinetické energie.
3: Pícha.
2: Rozpohybování.
3: Pícha. Tam předchází pád.
1: No. Přesně tak. 6 hodin 15 minut, tak pojďme na to společně přijít. Dvojka@rozhlas.cz.

0: Ranní dvojka na špeku.
1: Je 6 hodin 18 minut, milí posluchači, já jsem přesvědčen o tom, že víte, co, nebo kam nás vede Jakub. Je to takové slovo, které je natolik obyčejné, až nevíme, jak by ho člověk zadal, viď, Regi?
2: No já se přiznám, že já už jsem na něj taky přišla. Díky vám se mi otevřela hlava a udeřila jsem na to správné slovíčko. No je pravda, že s tím pohybem a letem se jako pojím dost.
1: Ano. Ano, ano. S pohybem obecně. Já jsem se tuhle odšpekoval ode dna.
3: To tady mám další současná... Ano, každý člověk se alespoň jednou v životě odšpekuje ode dna. Já to tady mám přesně napsaný, no.

0: Vidíte třeba, Dalibor by si beze mě nehrál, nezahrál na bicí. V životě i ve sportu tvořím hlavní úlohu. Díky mně se vidíme, díky mně se slyšíme. Tak a přidejte ke mně písmeno P a dostanete se k názvu skvělého filmu s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem Z prostředí do stihu. Když se jim podařilo, nechtěně okradli poslíčka a pak zlikvidovali, no, gangstry. Taky geniálně, nebo přepadli vlastně. Ano. No a jednou, jak říkal Dalibor, jednou v životě se asi každý z nás
1: ode dna
0: odšpekoval.
2: Odraz.
0: Jo, je to odraz.
1: Odraz.
0: Jste dobrý.
1: To je pravda, ten odraz je velmi důležitý, ale to se i ve zvukové technice se řeší. Odrazy od stěn.
0: Přesně tak.
1: A tam je nějak odrazu dopadu, ne? To je nějaká fyzika.
0: Úhel odrazu rovná se úhlu dopadu.
1: Že jo?
2: Ano.
0: No.
1: Což třeba v případě, že se člověk chce nějak proběhnout a někde se odrazí, tak někdy tohle fyzikální pravidlo neplatí. Že ten úhel dopadu bývá trošku razantnější.
0: No.
1: Nebo ostřejší.
2: Tak je to důležité v té disciplíně, kterou tvojí sestra nazývá skok do písku?
1: Skok, ano, to je skok do písku, to moje sestra neříká skok do dálky, ale skok do písku. A Špejbl má jednu, myslím, že to je v tělocviku, hudvinku v tělocviku, nebo něco tam je skok do šířky.
0: Jo, no, vidíš to. No, ale tak je to slovo, které vlastně ani nevnímáme, že jo?
1: Odraz.
0: Jo.
1: Ale používá se nejenom jako odraz fyzicky, že někam chci skočit, ale že to je třeba, náš život je odrazem našich minulých životů, nebo odrazem, jo, že se
0: třeba,
1: to...
0: třeba.
2: A nebo odraz přírody na hladině jezera. Ne, taky.
1: No, to jsem si hned vybavil Mrazíka.
0: A to už v té filozofii je taky odraz.
1: Kdybys nebyl hlupákem, nestal bys se smedvědem.
0: Ano.
1: Tam se viděl v rybníku, ne?
0: No, odraz jeho chování, ano. Zase.
1: No přesně, to je odraz jeho chování.
2: Jo, jo. Tak co nám píšete?
1: Tady to jede. Tomáš Peterka. S přemýšlením mě málem trefil šlak. Ale odpovědí je tlak.
0: Mm-hmm.
1: Tomáš Peterka, ale byl to 6 hodin 15 minut psal, že by to mohl být tlak. My jsme hledali různé druhy energie.
0: Ano, ano, ano. A ta energie tomu musí nějak předcházet, že jo? Pohyb, jak napsala posluch Kačka, ano, tak ten následuje po tom odrazu.
2: Poslední květnový den a zlaťák se dlouho třásl, atom, tok, proud, čin, nakonec to vyplulo, odraz. Uf, toto dřelo, vzhůru do června, Tom.
1: Dobrý, omluvte případné překlepy, jestli jsem gravitace. A to je hezký, jsem napsal jenom jedno slovo. Omluvte případné překlepy, odesle. Ne, já už to chápu. On to tam má nastavený, Branislav, určitě, jako větu. Omluvte případné překlepy, odesláno z mobilního zařízení. A napsal gravitace. No, bez gravitace by ne... To byste odletěl, že jo? No. Tak byl by odraz.
0: Bez nějaké pevné... Byl by, no tak na měsíci se taky odrazíš, ale letíš 7x výš asi. Ale krásný pátek posílá Pavel, ročník 80 z Lančkrouna, napsal. Podle prvních slov Jakubových se jedná o slovo ty vole.
1: Tak to je hezká reakce teda, takhle po ránu.
2: Hezké slunečné ráno, Nerfovi. Pokud špek není odraz, tak se mě ten zlatý netýká. Takže Petře, můžete si zapsat zlatým písmem, je to vaše.
1: A zlatý špek, to je možná pro všechny posluchače, třeba nové posluchače, které jsme chytli třeba teď v Litomyšli nebo v Mariánských Lázních. To nazývají posluchači, zlatým špekem se nazývá úspěšná řada pěti správně uhodnutých špeků.
0: Mm-hmm.
1: Ale nemáme žádnou zatím brož, nic.
0: Ale tak medaile dobrého pocitu.
1: Ano, tak jako...
2: A Jakub si ukazuje na obličej takhle hezky. Můžete zářit.
1: Můžete si do cukrárny koupit takovou tu zlatou medaili.
0: Jo, přesně tak. Dneska by to mohlo být vlnění. Mirka, no, tak to byly začátky vlastně
1: já
0: podle prvních nápověd.
1: A
0: to se nedivím.
1: Říkám, atom je.
0: To se nedivím. Energie, pohyb, let. Že?
1: Impuls taky.
0: Impuls
2: taky, no. Chodil.
1: No. No tak jo, tak si dáme písničku. Co vy na to? Meatloaf.
0: Z Berlína nám píše Marek.
1: 6.24 po zprávách jsme zpět.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: V příštích Žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Odbory České televize a Českého rozhlasu v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše z ANO, aby zastavil projednávání změn financování veřejnoprávní televize a rozhlasu. Vláda má v polovině června projednat návrh zákona ministra kultury Oty Klempíře za motoristy, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Podle odborů ale poplatkový systém funguje a není třeba ho měnit. Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Po 14. hodině mají poslanci pokračovat ve druhém kole projednávání sporné koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Praha přestaví bývalý Brandeisův statek v Suchdole na gymnázium pro zhruba 400 dětí. Historický objekt bude po přestavbě využívat také městská policie, která v něm má nyní ustájené koně. Vypsání tendru na projektovou dokumentaci i stavbu školy ve čtvrtek schválili zastupitelé. Předpokládané náklady jsou 1 066 000 000 korun bez DPH. V rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění, uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním.
1: Počasí.
3: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání oblačnosti na severozápadě Čech, teploty 21 až 26 v Čechách, místy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov z kilometru 172 vzniká kolona kamionů v pravém pruhu, místy je roztrhaná až k D2. Na D6 z Karlových Varů na Prahu za sjezdem na Nové Strašecí opatrně na 30. kilometru v odstavném pruhu stojí po nehodě nákladní a osobní auto. A na D4 z Písku na Prahu za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru je u porouchaného kamionu zabraný pravý pruh. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
4: Jsme tady všichni, přátelé. Hezké dobré ráno, dnes je pátek 29. května. Posloucháte naše ranní vysílání a Tomáš Petrka nám napsal sakra takový podraz, on je to odraz. Jo, dnes.
5: A máme tady další vaše bilancování. Milí nerfíci, o zlatý špek jsem přišel již ve středu. Dnes šlo o to, zda podle mého počítání prohraju 3-4 nebo vyhraju 4-2. Naštěstí se vyhrál UF. Hezký víkend. Vámi posluchačům, Petr.
4: My jsme včera prohráli.
5: Právě.
4: 1-4. Nebo kolik to bylo?
6: No, byli jsme tam jak žáci.
4: Dobré ráno, Trojko. Věrka z Nového Města. Že nám přeje krásný den a také přeje hezkou noc kostelů.
5: Je, aha.
4: Připomene.
6: To bude... No jo.
4: Ale napsala jsem náboj. To je hezký slovo. A teď nemyslím to do té flinty. Myslím náboj. Flinta. Jako
5: nápoj.
4: No, nápoj je také hezké slovo.
5: Na kole bývala a možná ještě je povinnou výbavou špekovka. Honza 66.
4: Aha. Odrazka.
5: Odrazka, no.
6: Vidíš to?
4: Špekovka. No jo. Odrazka, to bylo... Já když jsem viděl tenkrát někdo z Německa si přitáhl v 80. letech, že to kolo mělo odrazky v tom výpletu.
5: Jo, to je pravda.
4: To byla frajezina. To byla frajezina.
6: My jsme je neměli omotané tím drátkem s bužírkou barevným, přeci.
4: Tak no,
6: tam,
4: no, no.
6: Tak jsme tam měli odrazku.
4: A vím, že tenkrát policisté kontrolovali, jestli máme odrazku zadní, když jsme jezdili. No. Kde zastavil policajt. Musela být odrazka vzadu na blatníku, že jo?
5: Jo, jo, jo.
6: Ano.
4: Což byla potupa mít blatník.
6: Na tom rozklepaném blatníku.
4: Na tom rozklepaném blatníku. Tak já jsem potom nechtěl mít blatníky, tak jsem udělal z takového silného drátu, že jsem to přišrouboval na ten šroub, co drží osu kola a byla to taková jako tyčka.
6: Jo,
4: to jsme taky dělali. Pamatuj, to byla strašná frajeřina.
6: Dobrý.
4: Že jsi tu odrazku měl na straně, protože jsi byl jako jiný.
6: Zacákaný záda.
4: Zacákaný záda.
5: A já mám jednu obrovsky dlouhou větu na tři řádky, ale malými písmenky, takže větší by to bylo i na 10. Zkusím ji přečíst, jo? No. Dobré ráno, tak si myslím, že špekem je odraz, možná nějaké vlnění, ale spíš bych řekla odraz, no dneska to teda lehké není a za celý týden jsem nepřišla na nic a to mi to přišlo lehčí, dneska to píšu až po uzávěrce, ale šla jsem do koupelny, abych vás neslyšela, když řešení říkáte a teď to posílám a jdu si vás poslechnout, jestli jsem uhodla, i když jsem potřebovala hodně, hodně času navíc. Markéta z Prahy.
6: Moc hezká intonace.
5: To není ani čárka, tak si to špatně...
4: No, protože...
6: To je paní Hrabalová.
4: Ne, ta to diktovala do telefonu nebo do hodinek. Jo. To pak se napíšou.
5: Jo, to je pravda.
4: No, jasně. Protože já, když jsem poprvé v životě diktoval něco do hodinek, tak mi moje sestra mi třeba napsala, ahoj, jak se máš? A během 20 sekund jí přišla stoslovná odpověď, jo? Protože já... A ona mi pak psala, říkala, co to má znamenat, jak jsi to mohl napsat. Dobré ráno, vidím se tak v zrcadle a říkám, jestli náhodou nejste odraz Jakube. Vladimír Kohoutov, 1974. Vladimíre, vy se díváte do zrcadla, vy jste ještě mladý kluk.
6: Vy si to ještě můžete dovolit.
4: 1974.
6: Mimochodem, Podraz je můj nejoblíbenější film, píše Irena.
4: Je to skvělé.
5: Je super.
4: Dáme si Janka Ledeckého a projedeme vaše e-maily, protože jsou super odpovědi, krásné. Hned takhle po ránu. Odraz prostě té radosti, kterou prožíváte. Určitě, že jo? Nebo ne?
5: Je to síla smrdečně zloštic.

0: Je 6 hodin 40 minut, milí posluchači, děkujeme za peklitý špíček, to je tedy ten jeden, nebo jedna z odpovědí, tentokrát i vedě a píše, a to je docela hezký. Jenom mě tak ťuklo do hlavy, že by to mohla být energie, poslední dobou jsou ty špeky nějaký náročný, já asi skončím u doktora Nešpora. Hoďte tam nějaký ručník do ringu. I věta skvělý ručník 64, připomenu, co je ručník. To je nejlehčí špek, třeba nápověda typu visím vedle umyvadla a utírají se do mě ruce. A pískáte. Hoďte tam nějaký ručník, tak příští týden má Regina, tak...
1: No já vlastně nevím, co na mě čeká za slova, takže vám nemohu nic líbit, ale určitě to dopadne dobře, jako vždycky.
0: Jo.
1: Jo.
2: Tak Standa píše 0 bodů, přeji vám hezký víkend. Tento týden 0 bodů.
0: 0 bodů. A napsal krásný páteček a slunečný víkend autobusák Standa. Zdál se mi sen kartičky jen, zažil jsem podraz, dneska jsem odraz. To by se dalo i zhudebnit. To by se dalo zhudebnit.
1: Píše Radka podruhé, zadala jsem špatnou adresu, tak ještě jednou. Krásné páteční ráno, dnes poslouchám vás na půl ucha, ale myslím, že to energie, odraz, té mám po ránu většinou málo. Než uvedu tělo do pohybu, musím vypít kávu a poslechnout si v klidu vaše krásné nápovědy, povídání, myšlenkové pochody. Dnes jedu s vnučkou na víkend a tak nějak mi energie nechybí. Těším se, krásný víkend. Radka, babička Rosnička, Úžorok 70.
0: No... A napsal nám dobrý ročník 93.
1: Je.
0: Váš nejvěrnější posluchač. Mladý chlapec. Dobré ráno, dvojko, trojko. Díky za dnešní špek, jenom mám takovou připomínečku. Nápověda s neutronem mě poslala do zcela jiných končin, protože kdyby se neutron neodrážel, tak nemáme jaderné elektrárny. Právě na principu pružných srážek a odrazů na jádrech vodíku dochází takzvané moderaci, neboli zpomalování neutronů. Děkujeme, Davide.
2: Davide, taky jsem byl na Wikipedii a rychle jsem svou chybu napravil. Je to neutrino. Vím to neutron, ale
0: taky jsem byl na Wikipedii. David, rozumíš, fyzik nám tady píše.
2: No,
0: věrný.
2: Mimochodem, jdu si zahrát odrazu krále. Je to skvoš.
1: Hezký.
0: Yeah. No jo. To je sport.

0: Milí posluchači, teď tady otevřeme další téma, které naváže na přehled tisku, který už, myslím, jsme řešili včera předevčírem. Podle posledních průzkumů jsou Češi špatnými plavci. I v klidných vodách jich stále poměrně dost utone. Naštěstí máme profesora Doudlebu, který sepsal studii určenou k výuce začátečníků i pokročilých plavců. Součástí studie je i rychlokurs, proto jsme se přesunuli do Podolí, do známého bazénu, ze kterého teď momentálně vysíláme. Doufám, že už se vynoří pan profesor. Pane profesore, já vám tam musím...
1: Příjemné ráno, teď jsem si sundal šnorchl, brýle a nebo masku, jak vy říkáte. Ale on je v tom rozdíl samozřejmě. Nemohl byste pustit třeba zvuk vody?
0: Jistě, můžu samozřejmě.
1: Já co na toaletu,
2: zatím se mi to ne...
1: Ano, šplouchání. No tak zdravím všechny přátelé vody, rybníků, nečekaných kontaktů se dnem. Tak já jsem včera opravdu zahájil seminář nazvaný Kdo utone, nezlobí, a jeho hlavní myšlenkou je zbavit lidi strachu z vody a naučit neplavce plavat tak, aby dokázali čelit i rozbouřené vodě, třeba ve vaně. A ukážeme si, jak neutonout samozřejmě. Možná mě nebudete slyšet, já se pomalinku potápím. Ale jak neutonout, no, což to je vlastně dovednost, kterou většina lidí ocení až ve chvíli, kdy vám plavčík skáče po hrudi. Protože jsme, řekl bych, jak Janci blázniví, skáčeme občas do vody, která je ledová, přestože máme rozpálené, sluncem rozpálené tělo. Po případě si ani neskontrolujeme, co se pod hladinou nachází, a občas skočíme na kámen hlavou, což mě se podařilo, no to je možná i slyšet. Ale já jsem nejdříve provedl základní test českého plavce. Postavil jsem dobrovolníka k bazénu a položil mu jednoduchou otázku. Umíte plavat? Ano, prohlásil Jára. No, ovšem, po tom, co jsem vhodil jeho tělo do vody, tak jsem zjistil nejenom to, že se stále dají objevit nové plavecké styly, ale také to, že lhal. A to je bohužel nejčastější disciplína, protože to zapírání vzniká většinou ze studu. Uh-huh. Umí tady z vás, nebo neumí tady z vás někdo plavat, pokud se zeptáte skupiny, a nikdo nezvedne ruku. A pak je začnete vytahovat, že jo, podběrákem z vody. No, takže uvědomme si jednu věc. Voda není nepřítel, voda je jen tekutina, která vás chce obejmout. A důležité je prostě nedělat paniku. Panika je totiž ve vodě stejně užitečná jako topinkovač v kajaku, že jo? Prostě tam si tu topinku asi neuděláte. No a jakmile člověk začne křičet, mávat rukama, tak spotřebuje to tělo všechen kyslík, mozek začne vydávat zvláštní příkazy, například výborně, Franto, teď zkus vymyslet hezkou větu, kterou někdo přetlumočí pozůstalým. Prostě ten mozek se chová jinak. Přitom to lidské tělo plave samo, jen mu do toho nesmíte mluvit neustále. Jo, nechat občas ten klacíček prostě nechat se povznášet a vznášet. V další části studie jsem demonstroval techniku mrtvého tuleně, to si lehnete na záda, roztáhnete ruce a tváříte se, že vás nic nezajímá, a to je to zůstat vlastně v klidu, jo, relaxovat na té hladině. On vás někdo vytáhne, nebojte se. A je to mimochodem stejná technika, jakou používají, jo, manžele při hádce, to zas... To je nic, marunka. Někteří účastníci měli strach ponořit hlavu pod vodu. To je pravda, bylo jich 9 z 10. Já to chápu docela, že pod vodou člověk slyší své myšlenky a blbě se tam dýchá a snaží se využít stylu zvaný kraul, ale málo kdo opravdu toho kraula umí. Prsa, to je zase takové vyjednávání s vodou. No a znak, to je, si myslím, naprosté odevzdání. Důležitý problém, velký problém je, že lidé jsou prostě přeceňují síly. Vydají se, skočí si do Atlantiku, plavou a plavou, a v polovině toho Atlantiku zjistí, že už jim dochází síly, ale ta vzdálenost k tomu protějšímu břehu je stejná jako k tomu břehu, z kterého se odrazili, třeba od kterého se odrazili. Takže pozor, pokud se budete snažit přeplavat Lipno, chce to nějaký trénink.
2: Jo. A jak říkal váš kolega Jakub včera, ano, že ten na rozdíl od bazénu moře nemá ty strany, nemáte se čeho
1: chytit. Ano, nemáte se čeho chytit. Dlouho, třeba 14 dnů, takže no. Pojďme dál. Já jsem zavedl pravidlo 3P. Plavat, to znamená, musíte se to naučit, přemýšlet, nepanikařit. Tam to P je až dál. Ano?
3: Trošku nepovedlo.
1: Tak a pravidlo B, blbnout až na břehu. Ne ve vodě. Máňo, pojď skoč do vody, je sice ledová, že přijdete o Máňu. No, na závěr toho semináře jsem provedl praktickou ukázku záchrany tonoucího, toho figuranta jsme vhodili do vody a já jsem na něj jenom, aniž bych ho nějak chytal odborně, tak jsem na něj jenom volal, hlavně klid, v nejhorším případě se aspoň umyjete předtím, než vás odvezou. No. A pak jsem hodil kruh samozřejmě. Takže já jsem se trefil vedle, ale ona ta psychická podpora toho tonoucího si myslím, že je také dobrá, protože vy z toho pak máte dobrý pocit, že jste se snažil alespoň někoho zachránit. No a důležitá, další důležitá věc, a tím bych to asi uzavřel, před tím plaváním, prosím vás, není nutné vypít 8 piv. Dejte si jí rovnou 12 a do té vody vůbec nevlezete.

0: Otevřeli jsme Mladou frontu dnes. Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po 13 letech se sadila Elišku, a co se týče mužů, mezi chlapci opět vedl Jakub.
1: Ano, je to nejoblíbenější jméno. Jakub je stále v kurzu, Eliška oblibu ztrácí.
2: A býval to Petr, ne?
0: Myslím. Ne, Jakub.
1: Je to už léta. Fakt? Vede Jakub.
0: Potom za ním skočil Matyáš.
1: Skočil.
0: Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Stoupá obliba jmen Lara, Sofia, Mateo nebo Sebastian.
1: V roce 2025 se narodilo 1193 Viktorií a 1125 Elišek. A Viktorie se tím vůbec poprvé stala nejoblíbenějším dívčím jménem. Jakub sice své první místo z předchozích let obhájil před Matyášem, ale jen o 18 narozených chlapců.
0: Na třetím místě se opět umístil Jan a Sofie, říká předseda statistiků Marek Rojíček. Kdybychom sečetli Emu a Emmu, dostala by se na druhé místo, dodává Rojíček s tím, že statistický úřad počítá jednotlivé varianty samostatně.
1: Kromě Olivera u chlapců nabývají oblivy jména Mateo, Teodor, Sebastian nebo Mateo. S jedním té. Dívčí jména mají své trendy, jméno Lara se během 3 let posunulo o 31 míst. Vysokou dynamiku mají i Sofia, Vivien, Izabela nebo Mia.
2: To jsou taková jména spíš do lehčivých filmů.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Jiří Štrebl se mi nedávno svěřil, že jeho maminka pravidelně poslouchá Tobogán, taky sebou přivede do publika. A vezme sebou i svou sestru Alenu a jejich rodinnou kamarádku Luciu Šoralovou. A to všechno, protože se blíží Mezinárodní den dětí. V sobotu vám to jako vždycky vysvětlím.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Antimonopolní úřad požádal o přístup k datům o pohybu a volání. Návrh ale nakonec stáhl, zjistil to i rozhlas. Sběr je totiž protiprávní. Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy. Čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už po druhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým se lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil Nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
4: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
3: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují souhlas. Antimonopolní úřad se přístup pokusil získat už v roce 2021. Provoz metra A v Praze mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru je kvůli technické závadě zastavený. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Želivského, depo Hostivař a náměstí Míru nemocnice Motol jezdí metro normálně. České firmy by mohly vyrábět víc komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
5: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pita Hexeta o průmyslové spolupráci.
6: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
5: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Festival Praha žije hudbou nabídne dnes a v sobotu v centru Prahy téměř 200 volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí například třeba i Aneta Langerová. Festival se bude konat na 19 místech.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D1 z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru. Ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion, označený je jen trojuhelníkem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je teď kolona kamionu v pravém pruhu, začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 173 a před exitem Popůvky to teď začíná váznout víc za ním na 183. kilometru. Tam hlásíte čerstvou nehodu. A na D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru je porouchaný kamion a je tam zabraný pravý pruh a ještě D6 z Karlových Varů na Prahu za Novým Strašecím na 30. kilometru je po nehodě také zabraný odstavný pruh. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračuje ranní dvojka.
7: Ano, je to tak, pokračujeme dalším tématem a to je téma fotografie. Slovo, které se stále ještě používá, mě to překvapuje, že když třeba jsme na našich výjezdech nebo obecně někdo se chce s vámi nebo něco vyfotit, tak často říká, i když je to v tom mobilním telefonu nebo v tom chytrém telefonu, že to je fotografie, že jo?
8: No, to je pravda.
7: Byť je, už to není ten artefakt nebo artefakt, element nebo nějaký ten papír.
8: Jako hmotná záležitost.
7: Papír. No a díky právě mobilním telefonům a digitálním kamerám se v podstatě za fotografa považuje každý. On ten mobilní telefon, jak má ty chytré tři čočky, tak vlastně vyfotí všechno, dalo by se říct, pěkně.
9: To rozhodně.
7: Ale stále ještě záleží na kompozici a na tom obsahu, že?
8: Aby tam třeba bylo vidět hlava. Něčí.
7: Ano.
8: To je důležité.
7: To víme, ano. To víme. Ale kdy vůbec vznikla první fotografie a kam se můžeme zajít podívat na ty současné nejlepší?
8: No tak to by mě zajímalo.
7: To je dobře.
9: A víš, že mě taky.
8: No.
7: Tak to je ještě lepší.
9: No ale kdo nám to prozradí?
7: Adéla Vymazalová. Jsme teda sehraný tým.

0: Tak pojďme se chviličku věnovat té fotografii, kdy vůbec vznikla, a protože Jakub s Reginou a možná i vy, milí posluchači, byste si chtěli zajít na ty současné nejlepší nebo se jít na ty fotografie podívat, spojíme se s Adelou Vymazalovou. Adelo, dobré ráno. No kdo a kdy přišel s tímto vynálezem? Pojďte nám to připomenout.
1: No tak otcem fotografie je francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce. Za tu úplně první fotografii historici dlouho označovali jím zdokumentovaný pohled do dvora, kterou Niépce pořídil v roce 1826, takže přesně před 200 lety. V roce 2002 ale jeden francouzský sběratel objevil ještě starší Niépceho fotografii. Je na ní mladý chlapec, který vede koně do stájí. No a francouzská národní knihovna ho tehdy prohlásila za národní poklad a koupila ji za 450 milionů eur, tedy v přepočtu za necelých 11 miliard korun.
0: No to nás tady trošku tady šokovalo, teda ta částka. V té době ta technika nebyla úplně ideální, byla na úplně jiné úrovni než dnes. Jak takový proces fotografování tenkrát probíhal?
1: Já se to pokusím jednoduše vysvětlit. Niépce k zaznamenání obrazu využil zařízení s názvem kamera obscura, neboli temný pokoj, který si můžete vyrobit klidně i sami doma. Stačí udělat v krabici na jedné straně malou dírku, no a tím vytvořit něco jako clonu v moderních fotoaparátech. Clona vpustí dovnitř omezené množství světelných paprsků. No a na zadní straně krabice se pak promítne převrácený obraz. Zjednodušeně si to můžete představit i na příkladu vlastního pokoje, ve kterém se právě nacházíte. Nikde kolem sebe obrazy nevidíte, protože to světlo, které do místnosti skrze okno dopadá, se rozptýlí. No ale kdybychom okno zatemnili a ponechali v něm pouze malý otvor, tak by se na zadní stěnu místnosti promítal obraz toho, co je před oknem. No akorát Niépce nesnímal obraz na stěnu, ale na cínovou destičku potřenou světlocitlivou vrstvou asfaltu, která v osvětlených částech potom tvrdla a po 8 hodinách vytvořila bílé plochy. Takže si musel trošku počkat.
0: Dnes je poměrně běžné, že fotografie se digitálně upravují, dochází k různým manipulacím. My už vlastně nevíme, jestli to je reálná fotografie, ale vzpomínám si, že i v době klasické fotografie se dělaly nejrůznější podvody. Jak to vypadalo tehdy? Bylo to vůbec možné?
1: Přesně tak, ona manipulace a podvody jsou z fotografií už od úplných začátků. Příkladem může být třeba Krymská válka, která se odehrála v polovině 19. století. Britská vláda si tehdy úplně nepřála nějaké drastické snímky mrtvých vojáků, aby neohrozila veřejnou podporu válečného konfliktu. Takže britský novinář Roger Fenton na rozbahněnou cestu naaranžoval dělové koule, které původně ležely v nedalekém příkopu, no a vytvořil tak dramatický obraz, aniž by zachytil právě nějaké lidské oběti. No ale ten úplně nejznámější podvod provedl francouzský umělec Hippolyte Bayard, a to už v roce 1839. Sám sebe totiž naaranžoval jako utopeného na protest proti nedostatku oficiálního uznání na jeho podílu na vynálezu fotografie. Na zadní stranu ještě připsal text se sebevražedným prohlášením. No a trik se mu podařil a fotografií vlastní mrtvoly se mohl spokojeně prezentovat ještě dalších 50 let.
0: No a co současná fotografie, kam mohou posluchači vyrazit na nějakou zajímavou výstavu?
1: No například do nové budovy Národního muzea, kde jsou od května k vidění ukázky ze soutěže Czech Press Photo, která každoročně přináší ty nejlepší a nejaktuálnější snímky z oblasti zpravodajství, umění, sportu i přírody. Během června provedou návštěvníky také někteří fotografové a doplní výstavu svým komentářem. Hned v úterý 2. června to bude Dan Materna, což je fotoreportér, který zaznamenal například svatbu Williama a Catherine Middletonových nebo olympiádu, ale dostal se třeba i do Severní Koreje. No a společně s ním tam bude Ray Baisley, který se už ve 21 letech vydal dokumentovat válku na Ukrajině a později také povolební protesty v Gruzii, kde byl dokonce zatčen na několik hodin gruzínskými úřady. No a unikátní expozice jsou také samozřejmě i mimo Prahu, například v Boskovicích, kde momentálně vystavuje jeden z nejvýznamnějších českých fotografů Josef Koudelka. Snímky z cyklu Invaze 68 vytvořil při okupaci Československa. Během jednoho týdne pořídil přes 5000 fotografií a dokonce ho přitom postřelil i sovětský voják. S pomocí disidentky Anny Fárové je pak propašoval do zahraničí a publikoval anonymně, aby nikoho neohrozil. Takže to určitě taky stojí za to vidět.
0: Děkujeme za tyto nabídky, to byla Adéla Vymazalová. Mějte se hezky.
1: Hezké ráno.

0: 7 hodin 18 minut, vy jste zvyklí v tento čas na takzvaný retrokousek, ale my jsme, a já nechci pouštět tu znělku, protože myslím, že se to nehodí, protože odešla Věra Nerušilová, který jsme říkali Věruš Neruš, a byla prostě úžasná, fantastická, a já jsem přemýšlel nad tím, jak na ní vzpomenout, a abych tady nějak sentimentálně nevyprávil o tom, že jsme s ní s Tulou Brouskem hráli a že tak já jsem taky k ní měl veliký vztah, fantastická zpěvačka, ale napadlo mě zavolat Mirkovi Hanušovi, protože oni spolu zkoušeli, hráli a on má jednu nádhernou příhodu. Tak já to zkusím, jo, jo. Počkej, já to tam nějak musím zapojit nějak, počkej vteřinku. Mirku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Ahoj. Já ti volám jako velkému fanouškovi a zároveň spolupracovníkovi, jak jsme říkali, s velkou radostí snad Věruš Neruš, mi to i potvrdíš, my jsme zkoušeli, no viď, my jsme s ní taky zkoušeli s Tuldou Brouskem, hráli jsme krásný představení o Karlu Haschlerovi, ale přece jenom ty jsi

0: jako nad náma.
1: Ano.
0: Protože si přiznej, že za pár let my budeme ty borci, co jsou, a už budou jenom pod náma. No, nechci tě strašit nějak.
1: Ne, je potřeba si to přiznat, Mirku.
0: No, ale Věra, prostě celý národ i ta naše generace jsme znali, že je ten hlas z těch hříšných lidí a tu kočku ze záběhli. A tenkrát já jsem právě, protože jsem ji takhle znal, neznal jsem ji osobně, tak vyloženě jsem pro ní napsal tam roli do těch městských divadel pražských pro ní a zavolal jsem jí a říkal jsem si, jestli ona bude chtít hrát v divadle. A ona se hned potom vrhla úplně šťastná a pak jí bolela noha, třeba jsme hráli mnoho let to, a ona si říkala, já bych se na to už vykašlala, na to koleno, ale já kvůli té hře, víš, a kvůli tobě, já si ho nechám udělat v oprázdněnách. Tak taková byla. No a pak šla do každý jako srandy a já jsem jí tenkrát jenom ze srandy řekl, nechceš se svést, protože už bylo, myslím, dost přes 80, že jo. A ona zvolala okamžitě. Teď to zvolala, kdyby to, tak by to rezonovalo lidem v rádiu, ten reproduktor, ten hlas.
1: No, to by bylo, Mirku, to bylo okamžitě.
0: No, to by bylo takhle nízko, ale ona to zpívala, ona to jako volala na celý ten klub, takže ten stichnul a jela na mě se mnou na tom skutru tam na malej rynek, kde bydlela a skutečně, jak jsem to vyprávěl u Karla Šípa, tak problém byl na to jako vylíst a větší problém byl slíst, takže skutečně mi nalezla na záda, já jsem se přitiskl na kandelábr, ona přelezla na tu lampu v té výšce toho sedícího motoristy a pak slaňovala těch metr asi, co zbývá, jela po té tyči dolů. A u toho se strašně nahlas smála. A Věra se uměla smát, že jo. Takže japonské zástupy fotily přední českou umělkyni na kandelábru, jak jede dolů a přitom se strašně směje. Já jsem se taky strašně smál. Ale my už jsme poutali jako zvukově za jízdy. Ona říká, já budu hrozně řvát. A říkám, proč? No, protože já to miluju, tu jízdu na motocyklu, tak já jsem vždycky řvala a trochu se u toho bojím, no. A říkala, a připrav se, jako, že budu řvát hodně, protože když jsem rodila a řvala jsem, tak museli vyklidit patro v porodnici. A skutečně jsme takhle jeli. Takhle jsme jeli. Vodičkovou a Věra řvala štěstím. A já jsem byl taky šťastný, že jsem jí mohl udělat takovou radost, to jsem vůbec nečekal. No. Byla s ní sranda.
1: Mirku, moc děkujem za tuhle krásnou vzpomínku, ale já ještě musím přihodit, a ty to určitě potvrdíš, ten její mimořádný nejenom hlas, ale i ta intonační jistota.
0: No jo. Prostě to se jí to intonuje, když má talent, že jo. No, prostě já jí nemám tu jistotu, no.
1: Ale zase máš radost.
0: No, tak to jsou jiný talentovanější lidi. Jo, kterým patří Věrka, no, tak dožila se hezkýho věku.
1: Jo.
0: A pořád byla taková optimistická, tak bylo to hezký a s dcerou přišli, třeba zpívali v rádiu spolu na Věrčiny narozeniny u Aleše Cibulky, kde jsem byl, tak zpívali spolu, protože Věra, co neměla naštudovaný, tak si už maličko pletlo, ale ne ta melodie, ty slova, že jo, ty slova. No, ale stejně vyčetla všem, že to spletli oni.
1: No, tak no. To je základní, musíš to svést na druhý.
0: To je základní. Ale možná měla pravdu, to nevím, ale stejně nejhezčí bylo, když si pak stoupla a jako nás byla ze státního souboru písní a tanců, že jo, vytvičená, tak uměla ty lidovky a zpívala tam slovenskou halekačku. A to bylo krásný, v tom si byla jistá, že jo, to měla zarytý.

0: té hlavě zpívala to milionkrát. A to zpívala, že jo, a kapela krásně právě i v těch letech pořád čistě.
1: Ano.
0: A byl to hezký zážitek, no. Protože ona prostě, jak je to u těch lidových písní, tak ona zpívala to s takovou ohromnou radostí z toho zpěvu. No, a to je nejlepší potom.
1: Ano. Mirku, moc děkujem, že jsi kvůli nám vstal, protože ty jsi na festivalu ve Zlíně, viď?
0: No, ale já si zas můžu lehnout.
1: Jo, tak to je dobrý. Tak děkujeme. Mně se hezky.
0: Já taky děkuju a zazpomínáme ještě na Věrku. Tak jo, ahoj.
2: Počkej, ale to byl kontraalt teda, že jo?
1: Ano, ano, kontraalt. Ona měla úplně nejhlubší hlas na světě.
2: A ve Zlíně se narodila.
1: A ve Zlíně se narodila. A teď si připomeneme jednu nahrávku rozhlasovou, kterou našel Patrik Rozehnal. Uh-huh. Věra Nerušilová a František Filipovský, protože Kočka ze Záběhlic, to známe všichni. Ale tohle, to je připomínka.

0: No, je to taková, dalo by se říct,
1: skoro Matuška,
0: režijní písnička, nechala se režírovat. Skvělá Věra Nerušilová, zároveň děláme takovou malou upoutávku na Červeném koberci, tedy na Červený koberec v 10.39 v pořadu 2 na dvojce se určitě Věře Nerušilové bude věnovat také
1: tvůj kamarád
0: Aleš Cibulka. No, tak jsem rád, že jsme na ní mohli
1: okrasit. To bylo hezký. Teď bude minuta ticha.
0: Ne, teď už budou zprávy.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Odbory České televize a Českého rozhlasu v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše z ANO, aby zastavil projednávání změn financování veřejnoprávní televize a rozhlasu. Vláda má v polovině června projednat návrh zákona ministra kultury o tyklem píře za motoristy, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Podle odborů ale poplatkový systém funguje a není třeba ho měnit. Poslanci se dnes sejdou k mimořádné schůzi, věnuje se vládnímu návrhu na podporu bydlení. Počítá třeba s tím, že by se lidé v bytové nouzi mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo být 205 a nově by měli pomáhat lidem v bytové nouzi částečně také úřady práce. To ale kritizuje opozice. Podle starostů jsou přetížené už teď. Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán ve čtvrtek po mnoha hodinové debatě schválili městští zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí nebo zahrádkářů. Odložení projednávání požadovalo i několik zastupitelů, včetně náměstkyně primátora Jany Komrskové z Pirátů. Plénum ale nakonec plán schválilo 50 hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Bezos napsal, že příčina zatím není jasná, společnost ji zjišťuje. Cílem čtvrté mise New Glenn bylo vynést na oběžnou dráhu 48 satelitů pro internetovou službu společnosti Amazon. Tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minora z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Jill Teichmannovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Miru Andrejevovou.
3: Počasí.
2: Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno, až k večeru přibývání oblačnosti, hlavně na severozápadě Čech. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách místy až 28, v tisíci metrech na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice stále pozorně. Na 67. kilometru ve stoupacím pruhu je porouchaný kamion, před ním je světelná šipka a vybočuje se tam. Na D1 na přijezdu do Brna z Prahy čekejte kolony, kamiony v pravém pruhu už od exitu 168 do Mašov. Osobní auta v levém pruhu popojíždí až 20 minut mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Za ním je nehoda v pravém a připojovacím pruhu. A na D5 se před Prahou z Plzně je ranní kolona od Rudné ze 4. kilometru, tam krátce i osobní auta se zdrží a dál kamiony až na Pražský okruh. Na něm se k Ořechu sunou fronty jak od D5, tak z druhé strany od Lochkova a je to asi na 15 minut. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
0: A já jsem rád, že také vzpomínáte na Věru Nerušilovou. Třeba Honza nám teď napsal, Na paní Nerušilovou nejde zapomenout. Vždycky, když máme s kamarády nějaké setkání, skončí to zpěvem písničky Já jsem se zaběhla, kočka ze záběhlic. A ona tam dělá to.
4: Jo. Na to si člověk rád počká,
0: no,
4: že?
0: No, to je úplně úžasný.
4: Ano, a napsal i Michal. Věra Nerušilová byla občas součástí barování se Sandrou Novákovou a Filipem Raimontem v Malostranské besedě.
0: To je pravda, Věra Nerušilová byla úžasná jedinečná zpěvačka, herečka. Z úžasných písniček, které naspívala, miluji písničku Diga Diga Dou, Diga Dou Dou se spirituálky Vintetem. Zahrajete? Je zkusím najít. Mm-hmm. Já to teda znám, tam myslím, že není to Kainar? Diga diga dou, diga dou dou, diga diga dou, diga dou. To vymyslím ještě, já to nějak najdu. Dovoluji si v souvislosti s Věrou Nerušilovou upozornit na krásnou píseň Ohrožený druh, kterou paní Věra zpívala a slova k ní napsal pan Michal Horáček. Kdybyste ji mohli zahrát, určitě by posluchačům Lujky se líbila, Markéta Změlníka. Takhle, můžeme hrát Věru Nerušilovou až úplně do konce, mě by to nevadilo. Tak teď tady máme Tears for Fears.
1: To uděláte radost mě.
0: Tobě, dva. No a za chviličku uděláme radost všem, kteří milují Londýn, respektive Velkou Británii, respektive Terezu Antenovou.
4: A to jsou všichni.
0: Tak. Ty už si začal.
1: Jo, jo.
0: Ty už si začal. Šau. Šau.

0: Terezou Antenejovou, s naší spolupracovnicí v Londýně, často mluvíme o archeologických nálezech, se kterými se v posledních měsících a letech ve Velké Británii, jak se říká, roztrhl pytel. No, dnes v tom budeme pokračovat. Tamní archeologové totiž našli prozatím nejpřesvědčivější důkaz o tom, že hora svatého Michaela, tedy přílivový ostrov v Cornwallu, je velmi pravděpodobně bájným ostrovem Iktis, o kterém vůbec poprvé mluvil známý řecký průzkumník Pytheas už kolem roku 320 před naším letopočtem. No, více nám řekne z horké britské metropole Tereza Antenová. Terezo, dobré ráno.
1: Dobré ráno do Prahy. No tak, jak už správně zaznělo, někdy kolem roku 320 před naším letopočtem se řecký průzkumník Pytheas plavil studenými vodami Atlantiku a zapsal tak Británii do historických...
0: Ajda.
1: Takže vůbec prvním zatím známým autorem, kdo popsal britské ostrovy. No a právě na jeho slovech potom stavěli další antičtí písaři a autoři. V jádru Pytheasova vyprávění je ale místo, které fascinovalo učence po staletí. Přílivový ostrov u jihozápadního britského pobřeží, na který se dá pěšky dojít jen za odlivu, nazvaný Iktis, kde se těžil cín, se kterým se pak obchodovalo po světě. No a archeologické vykopávky na hoře svatého Michaela teď odkryly nářadí a dílny, které právě údajně sloužily k práci s cínem určené pro export.
0: Ono nám to sice dvakrát vypadlo, ale my jsme tu souvislost pochopili, Terezo. Já si nemyslím, že to je tím, že nemáte signál, ale asi i v Londýně už je takové horko, že ten signál je takový slabší, ale zvládáme to.
1: Se přehřívá.
0: Přehřívá. Británie se tedy mohla zapsat do dějin jako místo, které pomohlo rozvoji světového obchodu.
1: Přesně tak. Analýza nálezu potvrdila, že zhruba před 3000 lety se kamenné nářadí používalo na drcení cínové rudy. Ta byla velmi důležitá pro výrobu a rozvoj nejen nářadí, ale i například zbraní a přispěla samozřejmě také k rozvoji trhu v Eurázii.
0: Takže Británie se vlastně dostala na mapu doby bronzové.
1: Ano, a nesmíme totiž zapomínat, že speciálně archeologové z východu si dlouho mysleli, že v této době byla Británie pustou neobydlenou zemí na samém okraji civilizace. Jenže když například přidáte cín do mění, získáte tak tvrdší, víceúčelovou slitinu. Bez ní by vlastně doba bronzová vůbec neexistovala. Cínová naleziště byla jen velmi vzácná a tak si teď u nás v Británii myslí, že právě ta naše mohla změnit celý svět.
0: No, Britové cín vyváželi, ale co za něj získávali zpět?
1: Tak například sklo se začalo v Egyptě a Mezopotámii vyrábět kolem roku 1500 před naším letopočtem. Jenže už v roce 1300 před naším letopočtem se v Británii a Irsku začaly objevovat skleněné korálky. Mezi další vynálezy z východu, které se na ostrovy velmi pravděpodobně dostaly díky obchodu s cínem, patří třeba také první váhový systém, vůbec první meče nebo dvoukolové válečné vozy tažené koňmi a plodina proso.
0: No tak děkujeme za hezké téma, Terezo, ale přece jenom toho musíme využít. Tady u nás ve zprávách se objevují zprávy, zejména které se týkají počasí. V Irsku mají nějakou, včera si pamatuju číslo 28,8, asi nevídaná teplota, ale co u vás v Londýně?
1: No my jsme měli přes 35 dny.
0: No to nejste vůbec
1: zvyklí. Bylo to náročný.
0: Náročný.
1: My jsme na to zvyklí, ne? My měli ještě na začátku týdne vlněné ponožky a dávali jsme topení a nastavovali jsme a pak na konci už bylo takhle, bylo to hrozný.
0: A my taky víme, že u vás i v březnu je v metru 35 stupňů, jak to vypadalo teď.
2: Tak v budoucnu se můžeme těšit.
1: Tam bylo 50.
0: 50, no.
1: Ano, co si myslel, ne, bylo to fakt náročný. Řada firem dokonce odmítala přijmout zaměstnance, říkala, ať zůstanou doma, ale já mám pocit, že doma to bylo horší než v klimatizaci v práci.
0: To je pravda, že vy to nemáte, no, jak v těch jižních zemích anebo v asijských zemích, kde klimatizace je v každém sklepě, že jo, na každém baráku je prostě klimatizační jednotka. To asi v Londýně a v té Velké Británii s ohledem na to vaše permanentní divné počasí, tak to tam asi nemáte.
1: Nemáme, a hlavně nemáme siestu během oběda. To myslím, že by se nám taky hodilo zavést.
3: No ne, že budou levnější pomeranče, kiwi a obecně exotické ovoce, protože ho budeme vozit z Británie za chvíli, již budou.
1: No právě, my už tady pěstujeme kde co, že jo, takže no, to přidáme.
0: Tak děkujeme, Terezo, tak to vydržte.
1: Také děkuji, já těším se na slyšenou, snad se neuvaříme do té doby.
0: Naslyšenou, to byla Tereza Antenová z Londýna.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, dokonce chladněji než na britských ostrovech, protože teď teda teploty mezi 13 až 15 stupni Celsia, obloha skoro bez mráčků a přes den čekáme jasno, skoro jasno, k večeru bude přibývat na oblačnosti, ale bez deště, no a teploty odpolední 21 až 26 stupňů, to znamená lehké ochlazení oproti těm předchozím dnům, v Čechách maxima 28. A na horách pak v 1000 metrech mezi 18 až 21 stupni Celsia. Pokud si chcete vyrazit někam o víkendu, tak si můžete poslechnout počasí, a to z úst meteoroložky Petry Sikorové.
3: Opravdu z Petry Sikorové? Petra Sikorová nám něco řekne?
2: Jo, ale nemusí.
4: V sobotu čekáme oblačno až v polojasno, v první polovině dne i zataženo. Zpočátku čekám v severní polovině území, během dne pak od severozápadu místy i jinde přehánky a ojedinělé se vyskytnou i bouřky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší teploty budou v sobotu od 15 do 11 stupňů Celsia, v údolích naměříme i kolem 9 stupňů. Ty nejvyšší čekáme nejčastěji od 24 do 28 stupňů, zatímco na severovýchodě kolem 22. No a během nedělního dne zaprší nebo i zabouří na většině území Čech, zatímco na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až večer a jenom ojediněle. Minima bylo kolem 11 stupňů, maxima od 24 do 28 stupňů Celsia.
3: V tom vedru už nefunguje ani signál.
2: No ale příští týden teploty 17 až 22 a opět docela dost srážek do 25 mm. Stejně tak v úterý bude pršet a teploty 24, 28 stupňů.
3: Tak ono by asi pro tu naší zemi bylo dobré, kdyby pršelo třeba až
2: 40 dnů
3: do konce června.
2: Nocí. No bylo, no, rozhodně. S přestávkami, samozřejmě.
3: No tak jo. Tak já vám teď pustím jednu písničku. Jste pro?
5: Jenom jednu.
2: Nebude to nic extrémního, doufám.
3: Bude to extrémní, je to kapela Extreme. A pustíme si Modern Words a pustíme si to v té takové té celé
2: verzi.
3: Takové té celé pěkné verzi, protože oni samozřejmě upravili i pro rádio, říká se tomu rádio edit, ale mě tam nějak líto toho hezkého konce, tak si to dáme celé.

0: Tak jsme si užili Modern Words do úplného konce a já mám tady ještě jednu takovou hezkou připomínku, protože naše někdejší spolupracovnice Julie Kalodová, nyní vedoucí programu Českého rozhlasu Brno,
1: ano,
0: vyrazila na další cestu. Ona pořád chodí někam, ale my se s ní teď nemůžeme spojit, protože teď je ve vysílání Českého rozhlasu Brno, ale aspoň to chceme připomenout.
1: Ale Julii můžete sledovat na jejím Instagramu, kde dává velmi půvabná krátká videa ve stories, kudy jde, jak je to náročné pro poutníka chodit po silnici, že pro kola jsou silnice fajn, pro auta taky, ale ten pěší poutník ocení alej, lesní cestu, nějaké takové příjemné prostředí, co všechno má sebou, uvidíte, co má na svačinu, že má neudělá sebou ani krok bez rtěnky, vzala si sebou ale i pastelky.
0: A má sebou pastelky, ale takovou velkou, vlastně taková zátěž.
1: Přesně tak.
0: Obrovská řada, všechna ta barevná škála je tam celá.
1: Ano, je to pravda, nechybí tam vůbec nic, ale Julie je známá taky svou láskou k výtvarnému umění, takže ona určitě to využije každou barvu, je mi to úplně jasné. Uvidíte, jaké květiny rozkvetlé potkává cestou, že našla v poli krásný korálek. No, stojí to za to, a mrkněte se tam.
0: Ještě se mi tam líbilo. Ajdam 30 a kyselé žížalky za jízdy, že se nezastavuje. Během poutě se prostě nezastavuje.
1: Je to tak.
0: A držíme palce.
1: A taky dozrálá nektarinka v batu.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Tentokrát bude mým hostem u mikrofonu spisovatelka, publicistka a překladatelka Iva Pekárková. Kdy se při psaní nejvíce natrápila? Kde bere inspiraci pro své rozhlasové glosy? A o jakých palčivých tématech vypovídá její poslední kniha Pepřové pocity? Nejen o tom s Ivou Pekárkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou v Možděnicích na Chrudimsku. Nový maďarský premiér Maďar bude jednat o uvolnění unijních fondů pro Budapešť. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe, je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v daňové zátěži dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. V Možděnicích na Chrudimsku hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu, technika ještě musí rozebrat část střechy. Žádní zranění na místě nejsou, poškozenou budovu ale muselo opustit 17 lidí. Byty tam využívají jak seniori, tak mladé rodiny. Obec teď zajišťuje náhradní ubytování, popsal situaci starosta Vysočiny, pod kterou Možděnice spadají, Tomáš Dubský z Hnutí STAN.
5: Nedošlo naštěstí ke zranění žádnému, ale momentálně to je částečně obyvatelný, takže teď řešíme, kam vlastně umístíme ty lidi, ty se jim zřídili dočasně na obecním úřadě a v hasičské zbrojnici, je takový krizový stanoviště a ve spolupráci momentálně hodně s Linskem, tak řešíme, kam lidi vlastně podle jejich potřeb umístíme.
4: V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valštenské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů korun, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Maďarský premiér Peter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun.
6: Dohoda s Evropskou komisí je podle premiéra Petra Maďara blízko. Ve čtvrtek prohlásil, že se nová maďarská vláda s Bruselem shoduje v řadě oblastí, ačkoliv některé otázky týkající se boje proti korupci zůstávají stále otevřené. Právě o nich dnes bude jednat s von der Leyenovou. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift, informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. Swift tehdy preventivně zrušila všechna svá vystoupení v Rakousku.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
4: Na D4 z Příbrami na Prahu pozor, u exitu 14 Řitka na dálnici tam leží postrácené pytle. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy první část kolony kamionů je už za Velkou Bíteší z kilometru 165. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu od sjezdu 178 Ostrovačice 20 minut za nájezd od Kývalky k nehodě na 183. v pravém pruhu. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně je velmi hustý provoz od Rudné, ze 4. kilometru pomaleji jedou kamionů. A pak hlavně na pražském okruhu před exitem 19 Ořech se popojíždí od nájezdu z D5 i z druhé strany od Lochkovského tunelu. V obou případech je to na čtvrt hodiny a v Praze na magistrále na příjezdu z D1 vzniká kolona z 0. kilometru před sjezdem na jižní spojku, stojí v levém pruhu porouchané auto a fronta se vleče dál od sjezdu na spojku směr Smíchov. Přeji vám šťastnou cestu, jezděte opatrně a ještě půl hodiny nás bude bavit ranní dvojka.
7: No a než tady přivítám Matěje Forejta, budeme se bavit o výtvarném umění, nebo obecně o umění, tak jenom odpovíme snad Zuzce. Já moc pozorně neposlouchám, přiznávám, ale jak jsem slyšela o pastelkách, můžete mi prosím poslat nějaké informace, kde se dá najít povídání s vaší bývalou kolegyní? Ani jméno jsem si nezapamatovala. Jak zajímavě píše o svých cestách, kam chodí pěšky a něco tam bylo o kyselých žížalkách. Ano, tak já jsem se vrhla do úklidu. Je to jednoduché, Julie Kalodová. Ona teď pracuje v Brně ve vedení Českého rozhlasu Brno. Byla tady s náma vždy po 7. hodině a ona ráda chodí velmi dlouhé trasy. Myslím, že veškeré informace o těch trasách najdete na jejím Instagramu. Ona se o to opravdu moc hezky stará. Julie Kalodová.

0: Posloucháte Ranní dvojku a my se po 8 hodině věnujeme filmu, věnujeme se knížkám, věnujeme se divadlu, dalším věcem, ale také třeba malířství nebo galerii moderních umění. Teď se podíváme do Hradce Králové, kde se veřejnosti otevřela nová stálá expozice. Má název České umění 20. století a jeho škatulky. Otevřená je sice teprve pár týdnů, ale mezi prvními, kdo ji viděl, byl i náš spolupracovník, výtvarný publicista Matěj Forejt. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Matěj, ještě jednou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Já jsem vyjel mikrofon Regině Květoňové.
3: Dobré ráno.
2: Nechceme to teda...
0: Ne.
3: Nechci to říct já. Pokračuj, prosím tě, Matěj, ty. Já budu poslouchat.
0: Takže, České umění 20. století. Co přesně ten název s těmi škatulkami znamená?
2: Ten název vlastně pracuje s tím, že dějiny umění jsou do nějaké míry založené vlastně na kategorizaci, na škatulkách, jak říkají Tomáš Kolich a Petra Příkazka, kteří jsou kurátory té výstavy. A oni se rozhodli právě na to, že dějiny umění čteme právě v nějakých pevných kategoriích, podívat nějakým způsobem kriticky a okomentovat to právě touhle výstavou. Takže kromě toho, že vystavují umění a spoustu prostě skvělého českého umění z 20. století, tak se zároveň také zamýšlejí nad tím, jak jsme vlastně zvyklí o dějinách umění přemýšlet a nějakým způsobem nás jako na to upozorňovat, že jsou to nějaké, že to je nějaký zaběhlý systém a trochu nás na něj upozorňovat.
0: Tak je to určitě chválihodný úkol, dobrý nápad, ale není to, není to jako příliš náročné pro ty, kteří třeba nemají dějiny umění úplně v malíčku?
2: Vůbec ne. Ono to tak možná zní a samozřejmě je, jako může to znít jako taková takové sebebičování kunzhistorické, ale vůbec to tak není. Já právě velmi oceňuju, že se kurátorům té nové expozice v Hradci Králové podařilo to, že ta expozice přináší vlastně pro každého něco. Jak pro člověka, který je úplný laik, nebo nemá vlastně zkušenost nějakou velkou s výtvarným uměním, tak je to srozumitelné, jsou tam prostě, je tam spousta zajímavých věcí k vidění a pro ty, kdo jsou už trochu náročnější, nebo třeba se do té galerie vrací opakovaně, protože si dokážu představit, že místní, kteří třeba přichází opakovaně na nějaké proměnlivé výstavy, tak do té stálé expozice zajdou, už ji dobře znají a mají tam vlastně i co objevovat nového. Navíc k té výstavě vyšel i docela takový útlý, pěkný katalog, který zase pro zájemce, kteří to chtějí ještě pochopit dál, nabízí i nějaké texty na čtení. Takže je to celé, myslím, velmi, velmi přístupné, srozumitelně napsané a nabízí to vlastně několik vrstev podle toho, co si vlastně z té výstavy chcete odnést.
0: Ta Galerie moderního umění v Hradci Králové bez pochyby podporuje i takové regionální cítění. Určitě se dostali, já tedy doufám, ke slovu i místní umělci královéhradečtí.
2: Dostali. Ona, ta výstava ukazuje vlastně velkou šíři děl od počátku 20. století, kdy jsou tam k vidění Mařákovci, žáci Julia Mařáka, kteří malovali krajinu, přes kubismus, surrealismus po 90. léta. A jsou tam právě ale připomínaní i místní umělci, kteří třeba pro nás, kdo tam přijedeme odjinut, nejsou tak známí a je to vlastně to, co se tam dozvíme nového, nebo já jsem se určitě dozvěděl. Mě tam mezi těmi celkem 150 malíři, sochaři a 180 díly, která tam jsou vystavena, zaujali mimo jiné Milan Langer a Jaroslav Chmelík, což jsou královéhradečtí umělci, kteří v 80. letech pracovali jako aranžéři v obchodním domě Don a za normalizace, kdy to nebyla doba úplně, která by přála nějakému avantgardnímu umění, vytvářeli výlohy toho obchodního domu Don jako takové umělecké instalace. Je tam vlastně jedna z těch instalací zdokumentovaná. Je to opravdu jako velmi zajímavé a myslím si, že na svou dobu velmi neotřelé a progresivní. A oni i uvedení těch nových výloh vlastně organizovali trochu jako takové neoficiální vernisáže, na které se scházeli přátelé prostě neoficiálního umění v Hradci Králové a nějakým způsobem to žilo. A právě tohle ta výstava nabízí. A co se mi líbilo, tak kromě královéhradeckých umělců se k té výstavě dostali, nebo ke slovu na té výstavě se dostali dokonce i návštěvníci Královéhradecké galerie, protože předem mohli diváci hlasovat o tom, které obrazy by rádi v té expozici viděli. A opravdu několik obrazů je tam vystaveno na základě toho, že prošli diváckým hlasováním a Královéhradecká veřejnost se vyjádřila v anketě, že by je ráda viděla ve své stálé expozici umění, což jako velmi oceňuju, že zase jenom je to důkaz toho, že ta expozice se opravdu snaží být jako otevřená, přístupná a příjemná pro každého.
0: Já jsem rád, že jste zmínil ty výlohy, protože my jsme o tom nedávno vedli takovou debatu, že vlastně to úplně zmizelo. Teď se,
2: no,
0: že
2: je to
0: byla dřív normální profese. A připravoval se i obyčejný obchod s, nevím, s ovocem a zeleninou, to měl nějak propracované, a že jim na tom záleželo, teď to,
2: no
0: jako zmizelo.
2: No jasně, to zmizelo a zároveň to samozřejmě neslo nějaký prostor, který se dal využít i velmi jako kreativně. Perfektně. A mohlo to být velmi překvapivé. A myslím si, že i docela jako odvaha dneska takovou věc ukazovat v kontextu výtvarného umění. Jo? A ono to tam prostě patří. Ono dneska už ty škatulky můžeme vidět trochu otevřenější a pokud se dělo něco takhle prostě zajímavého, tak proč to neukázat?
0: Je to tedy stálá expozice nebo ne?
2: No takhle. Stálá expozice to je, nicméně, protože Královéhradecká galerie jde s dobou a sleduje současné trendy, tak současným trendem v muzejnictví je, že už nikdo se vlastně úplně nesnaží udělat stálou expozici, která by byla na pořád, ale už se vlastně celosvětově prosazuje spíš koncept nějakých dlouhodobých expozic, takže tahle je tam teď nastálo, ovšem do ledna 2030, což je dost dlouhá doba na to, aby jsme ji stihli vidět, ale potom už zase přijde královéhradecký kurátorský tým a vymyslí to zase nějak jinak, nově, aby to nebyla nuda a aby to zase za ty 4 roky nabízelo něco svěžího a něco aktuálního.
0: To byl svěží rozhovor s naším hostem, výtvarným publicistou Matějem Forejtem. Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání.

0: i naše ranní vysílání, které připravujeme pro vás každý den mezi 6. a 8.30. A teď se ještě aktuálně připravujeme na další dva, tentokrát už červnové, nebo na další dvě setkání s vámi. Jedno bude v Písku, tam se budeme společně dotýkat Písku a potom se budeme brouzdat rosou v Sedlčanech.
1: Ne, jo, už to připravujeme. Do konce června máme vlastně dva výjezdy za vámi a těšíme se moc.
2: Já už jsem dokonce říkal tady dětskám kanceláři. Už příští týden a děti ne, až za 14.
0: No, je to 13. a 20. Tak se můžeme setkat v Písku, anebo nás můžete slyšet i v sobotu ve 14.00 nebo po 14.00, abych to řekl přesně, po zprávách nebo po rozhlasové hře v živém vysílání s místními hosty, s tou atmosférou místní a tak, nebo můžete přijet.
2: Budeme vyprávět a zpívat.
1: A možná taky vařit, jíst.
2: No vařit bychom měli, viď?
0: No jo, něco uvařit musíme, protože teď jsme měli v Litomyšli na slavnostech Magdaleny dopromili Retykové veliký úspěch, nebo ani ne tak my, jako spíš manželé Doudlebovi, a jejich pověstný, teď už pověstný Doudlebův Reginák si budeme muset asi vozit sebou pravidelně do každé destinace.
2: No počkej, já bych nezapomínal na tvé kebaby vynikající.
0: No tak.
2: Který jsi tam rozdal během minuty 100.
0: 100 kebabů. Tak byl to takový domácí kebab.
2: Ale vynikající.
0: Kebab chudých. No, ale Regino, ty hypnotizuješ Instagram a to já vždycky vím, že se objeví něco velmi příjemného.
1: Já jsem totiž pro vás a pro nás všechny našla 6 zvláštních způsobů, jak ovládnout své tělo a možná, že někdo někomu pomůže vyřešit nějakou jeho starost. Myslím tím teď přímo tebe, Dalibore, protože rada číslo 1. Nemůžete spát. Mrkejte rychle po dobu 1 minuty. Tento trik funguje na principu únavy očních svalů.
0: Jo, takhle.
1: Budeš mrkat. Nudíte se? To možná vyzkoušel někdy Jakub. Vyčistěte si zuby levou rukou. Způsobený zmatek váš mozek zaručeně probere.
0: To já dělám.
2: Já si čistím levou rukou.
1: Protože jsi levák.
2: Ale nudíte se, to někdy zkoušel Jakub. Jo, já se zkouším nudit a nejde mi to.
1: Nejde.
2: Naštěstí. Naštěstí.
1: Ty si ale často čistíš zuby, tak to zkus tou druhou rukou, než jsi zvyklý. Víš, co to udělá? Mě by to schválně zajímalo.
2: Já mám sonický kartáček.
0: Já si čistím zuby pravou rukou, když si čistím levou stranu a levou rukou, když si čistím pravou stranu. To mi poradila zubařka.
1: Fakt.
2: A já jim jako pravák i jako levák. Já si myslím, že proto hraješ dobře na bicí.
1: Že jsi takzvaný ambidextr.
2: Teď to chci říct, no.
0: A ty jíš příborem.
2: Ty to během sféry.
0: Ty držíš nůž v pravé ruce.
2: Když chci. Někdy lžici v pravé, někdy v levé. Záleží, jak to přijde.
0: Proto hraješ dobře na bicí.
2: No.
0: Ještě by to chtělo tu levou ruku.
1: Jste nervózní?
2: Ještě, že mě nikdo neslyšel. No.
1: Stiskněte si nos a uklidníte se, protože přerušíte automatické reakce těla na stres.
0: A jak si ho mám stisknout?
1: Takhle, jak ho drží Jakub. Jako by si ho ucpal nos. Ano, kolíček. A už je po nervech, co?
2: Už se dýchá.
1: Cítíte úzkost? Položte si ruku na srdce a několikrát se opravdu zhluboka nadechněte.
2: Asi pravou ruku na srdce, že jo?
1: To tady nepíšou. Ruka teď nerozhoduje.
0: Tak lidský zpívají ty italskou ofo.
1: Cítíte únavu? Opláchněte si obličej ledovou vodou.
2: Máte
1: ucpaný nos. Zkuste si přiložit ledovou kostku do pusy na horní patro.
2: No mám ho ucpaný, abych se uklidnil.
0: Já se taky uklidnil.
1: A to je všechno, víc už toho nemám.
0: Tak děkujeme moc krát. To byly rady.
2: Ptáka,
0: ano,
2: Reginiáka.
0: Reginiáka. Rady ptáka, Reginiáka jako víno. Hezký víkend vám přejeme. Klidný, teplý,
2: deštivý,
1: rodinný,
0: láskyplný,
2: vřelý,
1: odpočinkový,
2: harmonický,
0: květoňový.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
2: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
1: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
3: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
4: Myslíš, že je to někdo novej?
3: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
0: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
7: Dobrý den. Na květen je opravdu nebývalé sucho a teplo, a tak se hodí, že je dnes naším hostem hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhalka. Dobrý den.
8: Krásné ráno všem.
7: My budeme mluvit asi překvapivě o Ježíškovi, o tom, proč vědci škrtli ten nejhorší klimatický model, a taky o vodě na měsíci.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
7: Česko tento týden zažilo několik teplotních rekordů a na síle nabírá sucho. Výjimečné až extrémní sucho je skoro na polovině území a některé obce už začaly omezovat třeba napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. To jsou zprávy, které my známe, ale většinou se objeví až na konci června třeba. Tak jak je to v tuhle chvíli s vodou a suchem v Česku?
8: No, je to přesně tak, jak říkáte. Já jsem dlouho přemýšlel o nějaké analogii, jak vysvětlit vlastně sucho a nedostatek vody. Protože my pořád narazíme na to, že říkáme, je extrémní sucho, je extrémní sucho. A ty lidé to často
7: to vlastně
8: ještě vlastně
7: znamená?
8: Nevidí, co to vlastně znamená. A my často vlastně pracujeme ve srovnávání vůči tomu, co je obvyklé v dané době. A přišel jsem tedy na analogii, že to můžeme přirovnat možná k teplotním rekordům. Lidé už si zvykli, že se vlastně říkají teplotní rekordy. Ano, byl překonán teplotní rekord pro ten konkrétní den. A takže teď jsme měli teplotu přes 30 stupňů, což na květen, polovinu května, kdy to bylo, je vlastně velmi výjimečná hodnota. Ale od toho absolutního rekordu, který je přes 40 stupňů a na který si musíme vždycky počkat, aby mohl padnout prostě až na, řekněme, konec června, červenec, začátek srpna, tak vlastně k němu nedosahuje. Hmm. Ale je to něco, co je výjimečné pro ten stávající stav. Takže my jsme opravdu v situaci, kdy nedosahujeme ještě možná v některých drobných ukazatelích, ano, ale celkově ten celkový balíček sucha, kdybychom to tak řekli, nebo všechny ty charaktery toho sucha, samozřejmě nejsou ještě takové jako v tom vrcholném nebo pozdním létě, kdy typicky bývají ty vrcholy. Ale je to vlastně výjimečné ve vzhledu k tomu, co
7: pro
8: ten květen. Jo. A my o tomhle tom, že to je výjimečné, jsme se bavíme už od března, od dubna, které byly extrémně suché. A vlastně teď dochází takovému, řekněme, výraznému vlastně zhoršení situace, protože tak, jak ty teploty v průběhu roku mají tendenci na tom jaře rychle narůstat, tak obvykle zase to sucho jako je v této fázi takový ten nejrychlejší pokles toho, co bývá, který právě sledujeme, a právě protože ty poslední srážky, které byly, tak vlastně nebyly zas až tak velké, nebyly celoplošné, padaly už do sucha, tak jsme se vlastně rychle vrátili zase do toho, že třeba ty vodní stavy, které se krátce zvýšily, tak velice rychle poklesly. Takže ano, teď je velké sucho a už vlastně se začíná dostávat i na ty limitní hodnoty, které považujeme za sucho z hlediska celkového objemu. V podstatě vlastně velká část Čech, která byla těma srážkama někdy okolo 10. až 15.
7: Zhruba
8: v půlce května zasažena méně než Morava, tak už opravdu podkročila ty limity třeba na vodních tocích i na pramenech, které považujeme za sucho. Takže ano, sucho se nám rozvíjí, bohužel tedy tak musíme spoléhat na to, že nějaké srážky přijdou. Oni teda ve výhledu teďkon malinko jsou a měli by, o víkendu by se mohly objevit první nějaké lokální a potom pondělí a středa vypadá, že by mohlo něco napršet, ale bohužel ta suchá půda o tom je vždycky otázka, jak rychle se vlastně se vrátíme do toho původního běhu. Takže zrovna na těch vodních tocích jsme opravdu na řadě míst, hlavně v Čechách, na, řekněme, nejnižších hodnotách pro ten daný den, takže máme takové ty denní rekordy. A dneska ráno jsem koukal vlastně třeba poměrně velká řeka Otava v Písku a tam ten průtok je asi 5 kubíků, což je vlastně neuvěřitelné a už to dosahuje toho absolutního rekordu, který tam, se obávám, máme naměřený za celý rok.
7: No, my jsme takzvaná střecha Evropy, takže k nám žádná voda nepřitéká, musíme se spolehnout na to, že naprší. Jenomže nad většinou Evropy se v současné době drží něco, čemu se říká tepelná kopule, nebo dá se to tak představit. Proto tedy neprší. Můžete vysvětlit, kde se vzala a jak tedy vlastně funguje?
8: Takový nejtypičtější vždycky to, co se učí jako základ meteorologie, jak funguje vlastně oběh vzduchu a zahřívání a podobně. Tak si představte, že se zahřívá zemský povrch, tam ten vzduch se od něj ohřívá, teplý vzduch je lehčí, takže začne stoupat a stoupá nahoru, tím vlastně jakoby uvolní místo u zemi, tam vznikne nižší tlak a tam nateče ten vzduch jakoby z okolí, ten chladnější vzduch. To je takový mechanismus, který rozhýbává hurikány, bouřky, ale vlastně to je taková ta základní cirkulace. No ale může se stát něco jiného. A to je, že vlastně ještě důležité je to, co se děje ve vyšších vrstvách atmosféry. A tam takové tlakové, nižotlakové výše, to všichni posluchači slyšeli. A může se stát, že tato situace se vlastně propojí s nějakou velkou tlakovou výší, která je, řekněme, hlavně v těch vyšších vrstvách atmosféry, která se nadsune tady nad to místo, které se ohřívá. A teď si můžete představit, že se ten teplý vzduch ohřívá. Chtěl by nahoru, ale tam je velký tlak, takže on se tam neprotlačí, takže je vlastně stlačován směrem dolů. No a teď on to má ty důsledky, že vlastně nemůže tam natéct nic ze strany ten chladnější vzduch, protože tam toho vzduchu je mloc. Druhý důsledek je, že tak, jak nestoupá, tak vlastně ty výstupné pohyby jsou důležité pro tvorbu oblačnosti. To je přesně to, vystoupá, on se ochladí, voda v něm skondenzuje, to jsou takové ty mráčky, ty kupovité, které spadnou, že jo, v létě ta bouřka. No a tohle to se nemůže dělat, protože ten vzduch je vlastně tlačený dolů. Takže pak máme tu situaci, že vlastně dlouhou dobu se podporuje to ohřívání toho povrchu, který musí být vlastně velmi zahřátý, musí být suchý, a jsme u toho sucha, a musí tam být ta tlaková výše, ale vlastně netvoří se oblačnost, což je vlastně takové, pořád se to podporuje. Hmm. Není oblačnost, takže se víc ohřívá povrch, taková smyčka. A naštěstí nakonec vždycky se to nakonec nějakým způsobem prolomí, takže to nikdy není trvalé, ale může to trvat týdny, tak doufáme, že tedy, tak jak jsem říkal, na konci tohodle a na začátku příštího týdne ukončí. Ale pravda je, že západní Evropa vlastně díky tady tomu jevu momentálně zaznamenává několik rekordů, třeba ve Velké Británii, Jižní Francii, Španělsko.
7: Hmm. Máme to tepleji než na jihu Evropy?
8: Na tom západě je tepleji možná než, to jsem úplně neskoumal, jak je třeba na Balkáně, ale opravdu teď nejteplejší část toho kontinentu je, řekněme, na západ od nás. My jsme tak ještě jako na hranici, nejsme úplně v centru toho působení, toho tepelného domu, jak se tomu říká.
7: No, letos se navíc vrací klimatický jev El Niño, který abnormálně otepluje povrchové vody ve středním a východním rovníkovém Tichém oceánu a tak vlastně ovlivňuje tedy počasí celé planety, protože mění to globální proudění vzduchu. Letos se dokonce mluví o super El Niño. Proč?
8: Ten El Niño je v podstatě je charakterizovaný rozdílem teploty právě ve východním a západním Pacifiku, teploty vody. Znamená, jestli víc teplé vody je na té straně u Indonésie a Austrálie, nebo naopak u Jižní Ameriky, u Peru. A právě ta velikost toho rozdílu se pak vlastně označuje, nebo se používá pro vyjádření síly El Niño. To nejsilnější, ono zajímavost je vlastně, El Niño jako jev není vlastně popsaný tak strašně dlouho. On vlastně byl definovaný až v roce 82, kdy se poprvé vyskytl s nějakým takovým výrazným projevem a vlastně možností naměření a zjištění toho, co je to za mechaniku. A vlastně superní El Niño, o kterém se hovoří, tak máme zaznamenáno jedno, a to bylo v roce 95-96. A ono to opravdu opravdu vypadá, že ten rozdíl té teploty podle predikcí modelů, které jsou, tak směřuje k tomu, že by mohl být srovnatelný síla toho jevu právě s tím rokem 95-96, což je označováno jako super El Niño, nebo s rokem 2015-16, kdy to bylo vlastně velmi silné El Niño. Takže opravdu predikce je na silný tento jev, který by mělo by to vrcholit v druhé půlce roku a vždycky to přetrvává do toho následujícího a má to značné dopady. Jedním z těch hlavních dopadů je, že vždycky vyskočí celková globální teplota, protože ono se uvolní velké množství vlastně tepla právě z toho oceánu. Ale těch dopadů je po celém světě velká spousta. Takže typicky se ví, že když je El Niño, tak Indonésie, Austrálie, je sucho, naopak Jižní Amerika, to pobřeží deště, ale ty dopady jdou třeba až na Afriku. Jižní Afrika mívá sucho. Naopak Somálsko, často nějaké povodňové jevy. Pozitivem třeba může být skutečnost, že když je El Niño, tak bývá míň hurikánů v Atlantiku. Ona taky předpověď hurikánové sezóny je vlastně podprůměrná díky tomu El Niño. Naopak jich bývá víc v tom Pacifiku východním, ale tak
7: rada to je kam vždycky jít na dovolenou příští rok.
8: Rada kam je na dovolenou, ale ty dopady jdou samozřejmě mnohem dál do hospodářství, takže typicky El Niño, abyste věděli, jakým způsobem to funguje, často ovlivňuje cenu kávy, protože ta často je neúroda v těch velkých produkčních oblastech Indonésie, kdo nemá rád indonéskou kávu, ale i Brazílie. Tam ten jev vlastně dopadá taky, hlavně sever Brazílie, Venezuela a podobně. Takže třeba káva. No a celkově ta úroda, neúroda, je to extrémní jev, takže ono vždycky ty výjimečné roky potom, řekněme, hlavně v zemědělsky závislých zemích a regionech jsou složité. Takže vím, že když jsem se bavil s kolegy z britské meteorologické služby, říkali, no tak tady vláda vlastně chce od nás informace o tom El Niño, právě jaké to může mít dopady, protože už vidí, že vlastně nějaké krize celosvětové se pravděpodobně budou odehrávat a Británie tu zahraniční politiku a zahraniční vliv samozřejmě vždycky měla velice silný, takže už na to koukají, co by se mohlo stát.
7: Já si pamatuju, že ve škole jsme se učili, že El Niño, tedy Ježíšek, nastává jednou za zhruba 5-6 let. Není to úplně pravidelné. Teď ho tady ale máme vlastně po dvou letech. Tak přichází častěji a je silnější, nebo se to takhle nedá říct?
8: Takhle se to úplně říct nedá. Ona vlastně ta fáze, to El Niño je tedy jedna fáze a ona je i opačná fáze, ta se jmenuje La Niña a pak samozřejmě je spoustu stavů mezi tím a právě ta síla toho El Niña, opravdu to silné El Niño poslední 2015-2016, takže ono to není zas vlastně tak pravidelně a jak jsem říkal, my tu vlastně řadu, tu informaci o tom, jak se to střídá, zase nemáme až tak dlouho, aby jsme to dokázali úplně potvrdit.
7: Ideální téma pro vědce.
1: Jak to vidí Věra Štechrová a její host na Dvojce.
7: Dnes hydrolog Jan Daňhelka. To sucho se projevuje samozřejmě i v přehradních nádržích. Musí upouštět víc vody, aby zabezpečili ten minimální průtok řek. A tak jsou některé z nich naplněné jenom na 70%, typicky třeba Lipno. Tak jak moc se vůbec dají upustit vodní nádrže, aby nebyl poškozený ten místní ekosystém?
8: To je otázka, jakým způsobem. Ona každá nádrž je specifická. Každá nádrž to má jinak. U toho, ale vlastně jsou tam nějaké typické vlastně projevy. Problém málo vody, nejenom z hlediska hladiny, ale i z hlediska vlastně jakoby přítoku a odtoku ve smyslu odměňování té vody, samozřejmě pro ty nádrže je nepříznivý. Viděli jsme to v posledních, vlastně v loňském roce třeba to zmiňovat Lipno, tak určitě posluchači zaznamenali rozvoj sinic a fotky zeleného ledu a podobně.
7: Ano,
8: i v zimě. A to je opravdu velikánský problém. A teď Lipno je z hlediska těch přehrad vlastně výjimečné tím, že to je ohromná nádrž a vlastně vysoko v horách, když to tak vezmeme. Ale přesto vlastně tam došlo k tomu, že se rozvinuly ty sinice. A problémem, který za těmi sinicemi většinou stojí, je příliš fosforu. ten fosfor se tam dostává různým způsobem. Zajímavé je, že vlastně na tom Lipně tím zdrojem není ani tak zemědělství z hlediska rostlinné výroby, samozřejmě to pastevectví nebo chov kráv a dobytku nějaký přínos má, samozřejmě je tam vliv čistíren, které nečistí dokonale a ten fosfor se dostává některé
7: turistické lokality přímo. A je tam ohromná developerská výstavba, zvětšuje se počet lidí kolem Lipna?
8: Přibývá některé vody, určitě nejsou čištěny úplně. Ale v případě toho Lipna vlastně dochází ještě k tomu, že bylo zjištěno, že asi 2/3 celkového přínosu do té nádrže, toho fosforu, který přiteče, tak je vlastně jakoby přirozeného původu. A z půdy, z rašelniče, ze všeho. A s největší pravděpodobností tam roli hraje vlastně zotavení po kyselých deštích. Oni, když byly kyselé deště, tak vlastně ta kyselá půda, ten fosfor v kyselé půdě se váže na jonty hliníku a železa a vlastně jako zůstává v té půdě uzavřena. Tak jak se to zlepšuje, tak je víc intenzivněji vymýván. A když se to potká se dvěma klimatickými parametry, to znamená velice malým odtokem vody. To znamená, že se to neředí. Dostatečně se to neředí, ta voda se v té nádrži neobměňuje. A v tom loňském roku vlastně my máme, ono v loňském roce nebyla žádná velká povodeň, zase jako žádná velká otoková situace. Takže celkově ten objem vody, který v loni protekl těmi tou teplou a studenou Vltavou jako hlavními přítoky do Lipna, byl vlastně nejmenší za tu dobu, co to Lipno stojí. Jo, takže vlastně přiteklo nejméně vody, tak to se neředí ten fosfor, čili tam zbývá víc. A navíc je teplej. A ona se ta nádrž prohřívá víc, což těm synicím svědčí, zvlášť v tom horském prostředí, na to nebyli zvyklí, to je pro ně jak živá voda. A další věc je, že když máme nižší tu hladinu vody, tak oni se taky vlastně daleko víc mobilizuje ten fosfor, který už tam je v některých sedimentech, že ta nádrž vlastně tak, jak se prohřívá, i směr ke dnu, tak se znova uvolňuje ten fosfor, který už tam byl uložený a vlastně jakoby odložený a už nebyl pro ty synice dostupný. Tak se občas v těch nádržích takhle vlastně mobilizuje zpátky a stává se znova potravou pro ty synice.
7: Takže se dá na Lipně čekat zelená sezona?
8: No, zatím to nevypadá, nemáme žádný indikátor, na základě kterého bychom mohli tvrdit, že se situace progresivně zlepší. Takže bohužel to vypadá, že zatím pokračuje vlastně kombinace těch nepříznivých parametrů i pro Lipno.
7: Přestože my teď mluvíme o suchu, tak jednu dobrou zprávu tu mám. Nejčernější klimatický scénář, který namodeloval klimatický panel OSN, už nehrozí v nově připraveném hodnocení klimatických rizik, od kterých se potom obdvíjí právě další environmentální politika a rozhodování politiků, už nebude. Šlo o scénář, který předpokládal dramatický růst spotřeby paliv a oteplení do roku 2100 o tuším víc než 4 stupně Celsia. Tak můžete vysvětlit, proč ho vědci vyškrtli? Znamená to, že byl chybný, jak třeba tvrdí Donald Trump?
8: Byl chybný. To je potřeba si přiznat. On od začátku, nebo chybný. Jinak. Ty scénáře jsou tvořeny, jsou nějaké teoretické předpoklady, které... Co se stane, když? A on, tenhle ten scénář byl vlastně tvořený opačně, malinko opačně. Čistě teoreticky cílem bylo prozkoumat jako různé, ne oteplení, ale takzvané radiační působení. To znamená, o kolik víc jakoby tepla zůstává zachyceno, jak moc vlastně působí ty skleníkové plyny. To byla ta první myšlenka při tvorbě té poslední generace scénářů. A tam se prostě vzaly různé varianty. A pak se počítalo, co s těma variantama vlastně se stane, když se teda řekne, ano, bude tam to radiační působení, bude takové, že bude zadržovat vlastně 4,5 nebo 8 watů na metr čtvereční. A vlastně napočítala se, jaká byla teplota. Ale rovněž se k tomu vlastně vytvořily ty socioekonomické předpoklady, které by k tomu vedly. A oni od začátku tedy pro tento scénář nebyly vůbec reálné. Nebyly reálné v tom, že předpokládali opravdu ohromný nárůst spotřeby uhlí. A to ani ne jakoby v té době, kterou jsme prožili od začátku toho scénáře, to znamená za posledních třeba těch 10 let, ale hlavně vlastně později, to znamená v průběhu toho století. Takže otázka je, jestli vůbec byly reálné z hlediska množství uhlí, zásob, které zeměkoule má. A druhá věc, předpokládali vlastně exponenciál nebo trvající víceméně lineární nárůst počtu obyvatel. To znamená, oni se opravdu rozcházeli i v té době platnými třeba demografickými scénáři. Ale to pořád neznamená. Je dobrá zpráva, že vlastně můžeme tuto variantu vlastně vyřadit z toho, protože bohužel je pravda, že ona často vlastně upoutávala nejvíc pozornosti. Novináři, ale samozřejmě i pro klimatologii na tom byly vidět ty potenciální signály vždycky nejlépe. Takže se často dostávali do těch studií. Byl to vlastně nejvíce používaný scénář, což úplně nebylo dobře, protože i v té předchozí zprávě IPCC, jako Mezinárodní panel pro změnu klimatu, uváděl, toto není scénář, který by se měl použít jako takové to business as usual. Jako tohle není scénář, který znamená, že když nebudeme nic dělat, nastane. To bylo známé od začátku, ale přesto se bohužel teda vlastně jako měl tendenci na sebe strhávat hodně pozornosti. Takže berte to tak, že to je dobrá zpráva. Možná, když ho nebudeme používat, tak ty zprávy nebudou tak děsivé. Na druhou stranu to neznamená...
7: No, ono i oteplení od víc než 2 stupně Celsia má poměrně děsivé scénáře.
8: To je přesně říct, že i to oteplení, které vlastně vychází z toho středního scénáře, který mimochodem vlastně v České republice vždycky byl brán jako ten referenční. Takže my se vztahujeme k tomu relevantnímu opravdu, co by mělo být. Vůči tomu by měly být dělány nějaké, řekněme, ekonomické analýzy. Ten nejčernější scénář opravdu, pak všechno vyšlo vlastně ekonomicky
7: špatně. No a šlo o scénář, podle kterého se řídila třeba Pařížská dohoda nebo další klimatická politika, třeba Evropské unie, to ne?
8: Ale ano. Třeba vlastně v uplynulé verzi německá veškerá adaptační politika byla založena na tomhletom scénáři.
7: Znamená to, že každá země si vzala ten scénář, který považovala za, pro něj důležitý?
8: Je to tak. V tomhletom je flexibilita. Samozřejmě ty scénáře byly používány, ten nejčernější scénář byl opravdu používán vlastně velice často, ale já nepodezřívám klimatologii, že by ho používali jako bez vědomí toho, že to je něco, co vlastně jako opravdu extrémně odchýlené. Bohužel on opravdu jako byl mediálně velice vlastně hezký. Ještě 4 stupně, tak dáme víc. Tak v tomhletom ohledu je to možná dobře, že se dostaneme do reálnějších hodnot. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsou to pořád jenom scénáře. To znamená, i když se podaří, i když vyjde ta emisní model, tak ono zase se zdá, že některé ten vývoj vlastně teploty třeba globální, ale i u nás, je vlastně malinko horší nebo víc, než ty modely na základě třeba toho scénáře reálného, středního počítali. Takže to neznamená, že jsme za vodou.
5: Jak to vidí
1: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
7: A máme ještě několik minut, tak si pojďme odskočit z planety Země na planetu Měsíc. Americký národní úřad pro letecký a vesmír zveřejnil podrobnosti, jak má vypadat ta tamní základna. A ona má být na jižním polu Měsíce, protože je tam dostatek zmrzlé vody, která se dá použít právě k pití nebo k výrobě kyslíku. Tak kde se vzala na Měsíci voda a kde se tam tedy vyskytuje?
8: Vyskytuje se nejvíc v té podobě právě na jižním a severním pólu Měsíce. A to kvůli tomu, že vlastně osa otáčení Měsíce vlastně kolmá na rovinu, pod které se vlastně pohybuje vůči Slunci. Znamená to tedy, že tady jsou místa, hlavně krátery, kam jako miliardy let pravděpodobně nesvítí Slunce. Takže tam je opravdu zmrzlo, tam se nemůže stát, že kdybychom tam dali na rovník měsíční kapku vody, tak ona okamžitě vysublimuje. protože tam není atmosféra, netaje to, prostě zmizí to vzduchu a ztratí se, opustí.
7: A kde se tam ta voda vzala, když tam neprší? No, nejsou tam řeky?
8: Není tam dokonce ani koloběh vody, tak jak si ho dokážeme představit. Ta voda se tam pravděpodobně
7: vlastně nemá atmosféru.
8: Vůbec nepohybuje, nebo možná jenom minimálně. Můžeme být překvapeni, ono vlastně ta naše znalost toho, jak funguje voda na jiných planetách a objektech ve sluneční soustavě, je vlastně velmi omezená. Dokonce o tom, že ta voda na měsíci skutečně je, to bylo potvrzeno relativně nedávno, to je nějakých 15-20 let. Oni ty teorie byly, ale to potvrzení opravdu je relativně nové. A zdá se, že ta voda, ona je roztroušená i jako jinde na tom měsíci, ale ne v té formě ledu, ale je vázaná vlastně do regolitu, což je taková ta měsíční půda, takový ten povrch, takový ten prášek na to.
7: Takže my umíme takovou vodu vzít?
8: No, to nevíme, ne. to nevíme. Ale u toho jihu to má vlastně tu výhodu v tom, že tam jsou zase v těch kráterech, tam slunce nesvítí, ale na okraji toho kráteru tam zase svítí pořád. Takže tam by se daly instalovat solární panely, které by poháněly vlastně tu těžbu vody, která na tom měsíci je. A kde se vzala, to je zajímavé. No, ono se zdá, že stejně jako na Zemi se dostala z velké části pravděpodobně z těch planetek, které vlastně formovaly, které narážely do měsíce, do země. Další věc je, že se zdá, že opravdu ta voda vždycky byla nějakým způsobem přítomna v té zárodečné mlhovině, ne ve formě kapiček vody, to si tak nepředstavujte, ale vlastně v podobě, která umožňuje tvorbu té vody. A stejně tak, jako je na tom měsíci takhle vázaná, tak je vázaná i na Zemi. To teprve zjišťujeme taky později, že vlastně v těch hlubších vrstvách zemské kůry, nebo spíš pod kůrou vlastně v zemském plášti, ta voda v té podobné asi formě je vázaná i tady u nás.
7: Fascinující téma vody jsme probrali s hydrologem Českého hydrometeorologického ústavu Janem Danielkou. Já děkuju, že jste přišel. Naslyšenou.
8: Krásný den všem.
9: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Devět hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Z domova sociálních služeb v Možděnicích na Chrudimsku se kvůli požáru evakuovalo 17 lidí. Na Jižní Moravě přibudou nové cyklostezky. Čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. 17 lidí muselo kvůli požáru opustit domov se sociálními službami v Možděnicích na Chrudimsku. Hořet tam začalo dnes před 5 ráno. Oheň už hasiči dostali pod kontrolu, budova je ale poškozená a obec nájemníkům hledá náhradní ubytování. Na místě zůstává 5 zasahujících jednotek, dodává Lukáš Žejdlík z hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
5: Jednotky provádějí dohašovací práce, rozebírání střechy a dohledávání skrytých ohnisek.
3: Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem jejich 29,5% klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice, který dnes zveřejnil Státní zdravotní ústav. Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
6: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme tipy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
3: Francie začne ze zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Nové opatření má začít platit od poloviny června a týká se léků Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami, stejně jako v Česku. Nárok na náhradu bude záviset na indexu tělesné hmotnosti. S obezitou se ve Francii potýká asi 18% dospělých. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek. Semifinále si zahrají Kanada proti Finsku a Norsko proti Švýcarsku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Teploty 21 až 26 v Čechách až 28. V 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
4: Doprava.
3: Na D1 v Brně směrem na Prahu za Slatinou je kolona z 200. kilometru. Táhne se za nájezd od Vídeňské. Osobní auta jedou až půl hodiny na 192. kilometr. U EMV tam po požáru kamionu je průjezdný jen jeden pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je teď roztrhaná kolona kamionu v pravém pruhu. Začíná kolem exitu 162 velká Bítež a osobní auta v levém pruhu zastavují za Ostrovačicem kolem 180. kilometru. Pak různě pomalu jedou kolem půl hodiny do Brna, kde se pořád přihlíží na 192. kilometru u shořelého kamionu. Pak je zúžení u D2. Z D5 od Rudné z 5. kilometru pojedete na okruh před Ořech v Praze osobním autem zhruba půl hodiny. Na okruhu opačně směr letiště jsou kolony od Lohkova k Ořechu asi na 10 minut a pak od sjezdu do Evropské ke sjezdu na letiště asi 20 minut. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už má slovo Šárka Volemanová a Jirka Holoubek. Začínají 2 na 2.
7: A přejeme vám krásný, klidný a pohodový pátek s datem 29. května. Už nějaký čas u nás v dopoledním vysílání plníme vaše přání, nebo se pokoušíme plnit vaše přání. Co plnit neumíme, to jsou vaše sny.
8: Tak ale zase je pravda o těch snech někdy hovořit, abychom si připomněli, že třeba nějaké pořád ještě nesplněné máme a že je možná dobré pořád snít, mít nějaké ty životní sny. Tak o nich to dnes bude. Připravte se na tohle povídání a také se podíváme do nějakého registru a statistiky nejoblíbenějších aktuálních jmen, která dáváme svým potomkům.
7: Tolik stručný úvod a více samozřejmě i společně s vámi v příštích minutách dnešního pátečního dopoledne. Tak ještě jednou hezký den, Šárka Volemanová
8: a Jiří Holoubek.
4: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A my jsme to pověděli po 9. hodině dopolední, že bychom rádi s vámi dnes pohovořili o životních snech a proč. Tak nevíme, jestli jste už slyšeli o příběhu Zdeňka Slouky, který před 2 lety doputoval na gumovém člunu z domovského Blanska až do Černého moře. Trvalo tomu tehdy neuvěřitelných 98 dnů, ale nebyl to jediný jeho splněný sen.
3: Já jsem o tom například neslyšel, než mě na to upozornila, ale je to příběh opravdu úžasný. Teď Zdeněk Slouka hodlá vyplout na další velké dobrodružství na konci května. Čeká ho cesta opět samozřejmě z Blanska, no ale místo gumového člunu popluje tuhle cestu na paddleboardu. A to už mi připadá jako splněný sen, pokud se to všechno podaří a já mu držím palce, samozřejmě je to jako báječné, ale připadá mi to jako takový krůček jako k bláznivému nějakému rekordu, protože zkoušela si někdy jezdit na paddleboardu?
2: Já jsem to neskoušela, ale viděla jsem svého syna, který je poměrně jako zdatný sportovně a taky to neměl zadarmo, než se na něm poprvé udržel a dokázal se rozjet. Nemyslím si, že to bude příliš jako jednoduchá záležitost, ale možná, že právě Zdeněk Slouka je sportovně nadaný a má dobrou rovnováhu a prostě to zvládne líp, než on to určitě zvládne líp, než bych to zvládla já.
3: No, jako tam byla řeč, držím mu palce, ale jako pro mě to inspirace není, alespoň tedy, co se týče takového konkrétního výkonu na paddleboardu. Jako z Louňovic na Vyžlovku bych si to dokázal představit. To
2: tak to bych šla natočit, že bychom se mohli domluvit, bude léto, voda takový, bude teplá.
3: Takový kilometřík.
2: Každopádně on k tomu pověděl, že by chtěl inspirovat všechny k tomu, aby jsme měli své životní sny a že je hezké, když se ten životní sen splní. Tak proto jsme vybrali jeho příběh a proto si s vámi dnes chceme povídat o vašich životních snech. Jsou některé, které si ještě chcete splnit, anebo nám napište o těch, které jste si už dávno splnili. A co by měl tedy v tom případě třeba pro svůj životní sen a jeho vyplnění člověk udělat, jestli vy máte nějaký svůj životní rekord. O tom všem dnes dopoledne.
3: Hezké téma, věříme oddychové připátku, takže o vašich životních snech splněných i těch zatím nesplněných nám můžete psát, samozřejmě dvěma obvyklými cestami.
2: 702 222 220, to je číslo SMS-kové, kde budeme čekat na vaše příběhy a přání a přidávám i e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Jaké máte životní sny, jestli si některé už splnili, jestli nějaké pořád ještě máte a schováváte si je pro tento život? Co by člověk měl udělat pro to, aby se mu jeho životní sen splnil? To jsou všechno otázky, které jsme vám položili. Moc hezkou zprávu už napsal náš posluchač Jirka. Dobrý den, v tomhle životě už žádné sny nemám, ale v příštím chci být dopravní pilot anebo pes uhodných lidí, ale chovný. Píše Jirka.
1: My jsme před chvílí mluvili o příběhu Zdeňka Slouky, který má za sebou jeden skvělý splněný sen, kdy dojel z Blanska až do Černého moře na gumovém člunu a teď se tedy vypravuje na pedalboardu z Blanska až do Baltu a my věříme, že mu to dobře dopadne a že se mu to podaří zvládnout a splnit si tak tu další metu, ten životní sen, ale ono to vlastně pro mě trošičku zavání i takovou touhou udělat něco opravdu jako první, udělat něco výjimečného a vlastně tomu odpovídá i to, že pokud se to podaří, tak ta jeho cesta se má objevit v Guinnessově knize rekordů. No a když se člověk zaměří na takové podobné rekordy, tak zjistí, že tohle je vlastně jako hračka, anebo ne ani tak hračka, ale zase nikoli tak šokující nápad, protože tam mezi takovými rekordy můžete najít opravdu neuvěřitelné věci.
0: To je pravda, já jsem si myslela, že řekne, že to nic není, že takových rekordů zapsaných Guinnessově knize rekordů. Ano, máš několik. A zrovna dneska si se rozhodl, že se jimi pochlubíš.
1: Dneska bez rekordů. Mých tedy osobních. Ale narazili jsme například na to, a to mně přijde neuvěřitelné, že je tady rekord zadržení dechu a Chorvat jménem Budimir Šobat dokázal udržet dech pod vodou na neuvěřitelných 24 minut a 37 sekund. 24 minut a 37 sekund.
0: To si vůbec neumím představit, že je možné. Nějaký lékař, jestli by nám k tomu něco nemohl říct.
1: Na jak dlouho umíš zadržet dech?
0: Já nevím, to jsem nikdy neskoušela. Asi
1: zkusíme
0: málo.
1: Si to příští týden.
0: Příští týden si to vyzkoušíme. No. Tak kdyby tady jeden z nás nebyl příští týden, tak to jeden z nás nepřežil.
1: Neskusíme to tady.
0: Tady.
1: Zkusíme to ve vysílání.
0: Tak si udělej poznámku.
1: Sice já tě znám, ty budeš dýchat pórama, jak je v pelíškách, ale můžeš trošku podvádět. Ale zkusíme
0: Brašule.
1: To.
0: Tak to zkusíme. Nejvíce snědených švábů, koukám taky na ty rekordy.
1: To neskusíme.
0: Američan Ken Edwards v roce 2001 dokázal přispořádat 36 živých švábů za pouhou minutu. To si taky neumím představit.
1: Neuvěřitelné věci. Pak je tady něco, co bych vlastně zkoušet určitě nechtěl vedle těch švábů, a to je třeba absence spánku, protože
0: to je snad horší než ti šváby.
1: Než ti šváby, no, radši se zobnou pár švábů, než nespat, a to sice 264 hodiny, tedy 11 dní nespat. No.
0: A nejdelší švábíka. Hovor na lince, to si myslím, že několik rekordmanů znám i z řad svých kamaráda, ten byl zaznamenán v Japonsku, kde vyzváněcí tón trval přesně 61 minut 40 sekund.
1: Tak to tady úplně nerozumím té informaci, protože tam se asi čekalo na to, až to někdo zvedne. Ano. Že to nebyl nejdelší hovor.
0: Nebyl to nejdelší pokus o hovor.
1: Nejdelší pokus o hovor. Někdo opravdu urgentně potřeboval někoho sehnat.
0: Ano, máš nějaký svůj životní sen? Říkal jsi dnes v kanceláři, se tě na to neptám.
1: No, protože vlastně jsem nenašel nic, co bych mohl označit jako tak velkolepě jako životní sen. Takové ty jaksi drobné a krásné a potěšující položky jsem zažil, nebo se tak jako průběžně dějí, vys včera a zítra.
0: Měli krásný koncert.
1: Ano, měli jsme krásný koncert s Plzeňskou filharmonií, zítra odehrajeme ještě jeden, to je jeden z takových těch muzikantských snů nebo svátků.
0: Kde to bude zítra?
1: Zítra to bude ve Vindiškrétské jízdárně, krásně zrekonstruované ve Světcích u Tachova. Nevím, jestli jsou ještě lupeny.
0: A to je vyprodáno, nevíme.
1: Nevím. Ale bude tak to zaznamenávat podívejte. Česká televize, tak i kdyby bylo vyprodáno, ono se to pak objeví ve vysílání.
0: Já jsem viděla ta videa ze zkoušek, vypadalo to krásně. Je to jiné, no asi ano, hrát se symfonickým orchestrem.
1: A zní to ještě líp, než to vypadá na obrázku. Ale jinak jako nemůžu říct, že bych měl nějaký sen, za kterým bych cíleně šel a doufal v jeho splnění. Máš něco takového?
0: Já si myslím, že snů mám v životě jako hodně, že se mi poměrně plní. Já pořád o něčem sním. Já jsem docela šťastný člověk, já co si vysním, tak vlastně nakonec mám.
1: Už víme, o kom to psala Božena Němcová. Šťastná to žena.
0: Ano, to je pravda.
2: Šárka Volemanová a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: O svých životních snech splněných anebo těch, které ještě máte, nám dneska píšete. Děkujeme za to. Monika se přidala. Zdravím Jirko a Šárko. Především musím Jirku a spol pochválit za včerejší povedený koncert.
1: A děkujeme, děkujeme.
0: Tak ráda předávám. Můj sen bylo studovat a učit muziku a bylo velmi těžké si to doma prosadit, ale mám to a mohu vesele předávat. A pak bych se jednou chtěla třeba podívat do Izraele, Indie a na další duchovní místa světa. Hezký víkend všem přeje Monika. Moniko, přejeme to též.
1: A velmi zajímavý e-mail nám poslal Robert a já doufám, že teď neposlouchá můj syn, kterému jsem před časem tak jako jemně

0: nikoli přímočaře, ale tak, aby to pochopil, trochu rozmlouval jeho nápad začít jezdit na skejtu. Protože pro mě je to trošku jako nebezpečná disciplína, nebo mám ten pocit. A Robert píše, od roku 1978 jezdím nepřetržitě na skateboardu. Od tenkrát pionýrských dob až do dnes. A letos je mi 58 a tenhle můj dlouhý sen mě doprovází každým dnem. Navíc krásná setkání při skejtování a závodech po celém světě. A tak dále. Je to celé něco mezi chybou ve vývinu a anti-aging krémem. Mým snem je, ať to vydrží co nejdéle. Z malého snu se stala celoživotní jízda, píše Robert.
1: Já si myslím, že je to hezká, napadla mě písnička od Mac 21, první skate jsem si vyrobil sám.
0: No jo, to je pravda. A určitě to potěšilo například kluky z Vohnoutu.
1: To je pravda.
0: Známí skejtaři. Možná je se znají, protože ti také začínali, to už je dávno.
1: Tak děkujeme za to, že máte sny. Tohle mi přijde náhodou docela dobrý nápad, když se sen promění v celoživotní lásku. Tak čekáme na ty vaše další.
0: Když se to přežije ve zdraví.
1: Ano, tak čukáme, aby to tak bylo i nadále. A děkujeme za to, že nám píšete.

0: Tak napíšete o svých snech, podíváme se do nich zase za chvíli, ale co je součástí našeho každodenního setkávání, je samozřejmě také rádio na přání. A vy si můžete přát?
1: Přistálo nám tady jedno přání, které se na nás obrací s jedním úkolem. Na první pohled to vlastně vypadalo poměrně dramaticky. Říkal jsem si, jestli to vůbec zvládneme, ale pak jsme k tomu přistoupili jaksi s otevřenou myslí. Přesunuli jsme se mentálně do minulosti, a to do hluboké, a ono to snad půjde.
2: Meteor
3: na dvojce.
2: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď? Lze slyšet zvuky hvězd? A vyrobíme chytré myši?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
5: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Adresa rnp@rozhlas.cz je vám stále k dispozici a vy ji využíváte. Tentokrát s přáním, které, pravda, bude vyžadovat trošičku přípravy v následujících desítkách vteřin nebo několika minutách.
1: Ano, takže prosím pěkně, pustíme si teď dvě písně a my se nad tím hluboce zamyslíme a něco s tím zkusíme udělat, protože to přání směřuje Jarmila z Poděbrad na nás dva.
0: Já se možná půjdu i převléknout do něčeho, aby se člověk dostal do role trošku.
1: Ano, protože navíc naši posluchači v rozhlase tuto obrazovou složku jistě ocení.
0: No mně to pomůže.
1: Pomůže. No a tak to je samozřejmě to nejlepší.
0: O čem se píše?
1: Jarmila z Poděbrad napsala svoje přání. Prosím Šárku a Jirku o dopravní zpravodajství z Prahy v rámci rozhovoru mezi nimi, ale tak, a proto to převlečení, jakoby z doby noblesy první republiky vypadlo.
0: Milá Jarmilo z Poděbrad, tak vám teda pěkně děkujeme.
1: A uděláme, co bude v našich silách. Každopádně, jestli máte jakékoliv přání, a nemusí být samozřejmě jenom na nás, tak ho napište rnp@radionapřání@rozhlas.cz a my se vynasnažíme vám ho splnit.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Během těch dvou písniček jsme tady udělali, co jsme mohli, abychom splnili přání Jarmile z Poděbrad, které samozřejmě i dnes za to přání náleží. Ponožky dvou na dvojce, které se jmenují Šárka a Jirka. Ve stručnosti ona si přála, abychom zkusili podat dopravní zpravodajství z Prahy v rámci rozhovoru mezi námi dvěma, ale tak, jakoby tou rétorikou vypadlo z noblesy první republiky.
3: No, možná by to bylo něco pro Aleše Cibulku, který se rád
2: vrací. To by to šlo,
3: ale zkusíme to. Tak jdeme na to, jsou tady dopravní informace. Velectěné posluchačstvo, přinášíme vám pravidelné hlášení o stavu našich silnic a drah a hned v úvodu nutno podotknout, že situace v pražských ulicích je dnes vskutku zkouškou řidičské trpělivosti.
2: Ach, máte naprostou pravdu, kolego. Začněme u hlavního nádraží. Na magistrále se totiž porouchal jeden z těch moderních benzínových kočárů. Majitel tam nyní bezradně hloubá nad otevřenou kaputou, což způsobilo, že kolona automobilů stojí až k Nuselské viaduktu.
3: No, panu řidiči nezávidíme, to bude jistě mrzutá polízanice s odtahovou službou, ovšem hotové dopuštění zažívají pánové za volanty na pražském okruhu. Před tunelem Blanka došlo k drobnému políbení nárazníků dvou drožek bez koní.
2: O, jaká nehoráznost, doufám, že pánové neuráželi svůj sluch hrubými slovy a celou věc se vyřešili gentlemanskou dohodou a sepsáním protokolu.
3: Pevně v to doufáme. Nicméně zdržení tam činí dobrých 20 minut. Strážníci v pozoru již situaci usměrňují. Doporučujeme tedy všem ctěným řidičům a šoférům, aby raději zvolili jízdu elektrickou drahou nebo nikam nespěchali. Heslo pro dnešní dopoledne zní: s chutí do nového dne, ale s rozvahou, vážení.
2: Přejeme vám hladkou jízdu a klobouk dolů před vaší trpělivostí.

0: Od 9. hodiny si s vámi povídáme o životních snech, o plnění vašich snů, jaké sny ještě máte a jaké se vám už podařilo splnit.
1: No ale my jsme říkali, že se také podíváme, protože je na světě čerstvá statistika jmen, které vybíráme pro svoje potomky. No úplně se to hnulo, je to všechno jinak. Loni se podle předběžných údajů statistiků narodilo 77 600 dětí, což je nejméně od roku 1806. To samozřejmě víme a slyšeli jsme, že klesá porodnost od dob, kdy jsou data k dispozici. No, tak budeme muset zabrat my dva už tady, ale i když ty by si mohl ještě.
0: Vlastně i tahle zpráva může samozřejmě, já bych mohl, jako ty se teď směješ na mě, že jsem nějak nereagoval, ale ano.
1: Jako, by si samozřejmě mohl.
0: Stát se může cokoliv mohl, ještě, ano. Že jo, nic se nedá vyloučit, ale doufejme, že už ne. Tak, ale ono by to vlastně mohlo souviset i s těmi našimi splněnými sny, o kterých jsme mluvili, protože narození takového vytouženého potomka nebo druhého může být pro leckoho splněným snem. Ale proč jsme se zastavili právě u těch men? No, protože se cosi podstatného, možná překvapivě, po dlouhých letech změnilo v žebříčku.
1: Je to tak, včera ten žebříček zveřejnil Český statistický úřad. Nejoblíbenějším jménem pro děti v Česku je Viktorie, ta předstihla po dlouhých letech Elišku, a nejoblíbenější jména v loňském roce to byla právě ta změna jako Jakub a Viktorie. U chlapců nově zabudovali i Oliver a Daniel.
2: Český rozhlas 2.

0: A na závěr ještě jednou ke splněným snům anebo k těm, které na splnění teprve čekají. Mluvili jsme před chvílí o tom v souvislosti se jmény, že i narození potomka může být takovým splněným snem a Irena píše. Mým snem je teď dožít se 5. pravnoučete narození a mít možnost s ním prožít to jeho doživota probuzení.
1: Moc hezké, tak držíme pěsti. Ivča napsala taky moc hezkou zprávu. Zdravím, snad se nerouhám, když tvrdím, já žiju svůj sen. Manžel je i největší kámoš. Postavili jsme si domek, cestujeme nejenom po Evropě, plno společných zájmů. Teď přibyla i motorka, 2 fajn děti s prima partnery, 4 šikovná vnoučata, to všechno ve zdraví a společně vyhlížíme 60. Takový splněný sen přeju každému, podepsaná Ivča. To je nádhera.
0: Je to úžasné a krásná tečka za naším povídáním a my vás už teď zveme k 10. hodině, to tady budou aktuální zprávy a potom poradna s tématem
1: jarní zelenina.
0: A naším hostem bude zahradník Tomáš Trejbal.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Tentokrát bude mým hostem u mikrofonu spisovatelka, publicistka a překladatelka Iva Pekárková. Kdy se při psaní nejvíce natrápila? Kde bere inspiraci pro své rozhlasové glosy? A o jakých palčivých tématech vypovídá její poslední kniha Pepřové pocity? Nejen o tom s Ivou Pekárkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl také mezi čtvrtletně, a to o 0,2%. Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
4: V Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládě dobrou práci.
3: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Metro A v Praze znovu jezdí po celé trase bez omezení. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kvůli technické závadě metro ráno několik hodin nejezdilo mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Na letišti v Hradci Králové přistála dvojice elitních německých stíhaček Eurofighter Typhoon. Jsou hlavním lákadlem víkendové aviatické pouti, která se do Hradce Králové po třech dekádách přesunula ze sousedních Pardubic. První z letounů zůstane po celou dobu přehlídky na zemi, druhý nabídne letové ukázky.
5: Stroje přiletěly z německé základny v Neuburku a jsou součástí takzvané tygří letky, popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
6: Máme sem rychlost přes 2 machy, což znamená dvojnásobek rychlosti zvuku. Občas se tomu říká i evropský Top Gun.
5: Nešlo ale o běžný přelet mezi dvěma státy. Podle jednoho z pilotů, jehož jméno kvůli bezpečnosti zůstává v utajení, byla cesta tentokrát spojená s výcvikem.
7: Ve vzdušném prostoru nad Českem jsme se potkali s Gripeny a vyzkoušeli si cvičný souboj jeden na jednoho.
5: Brány letiště se v sobotu i v neděli otevřou v 9 hodin ráno. Hlavní letový program odstartuje přesně v poledne. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Kreml ani Kyjev se k dronovému incidentu zatím nevyjádřili.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Čekáme dnes jasno nebo skoro jasno, večer bude oblačnost na severozápadě Čech částečně přibývat, teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 v Brně ve směru na Prahu za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 je po požáru kamionu průjezdný pořád jenom jeden pruh. Kolona začíná za Slatinou na 200 kilometru. Zdržení je půl hodiny v osobním autě. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy se tvoří kolona kamionu v pravém pruhu. Místy je roztrhaná, ale velmi dlouhá. První část už kolem exitu 162 Velká Bíteš. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se za Loděnicí řadí kamiony z 8. kilometru až k okruhu a z D1 na letiště čekejte kolonu od Evropské k ucpanému sjezdu na letiště, je to asi na čtvrt hodiny. A silnice 18 Příbrami na Sedlčan je hned za Slapy uzavřená mezi odbočkou na Hrachov a Líchovem, havarovalo nákladní auto, provoz je tam zastavený a objížďka je tam velmi dlouhá. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Pokračují Dva na dvojce.
8: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří nabízejí, a to za pár minut, poradnu. Konec května představuje pro každého zahradníka jedno z nejintenzivnějších období, kdy se zahrada doslova probouzí do své plné síly a přináší také první vytoužené plody.
9: Nic z toho ovšem není bez práce. Možná i k tomu se dostaneme s naším hostem. Tématem ovšem bude jarní zelenina a za chvíli s námi ve studiu zahradník Tomáš Trejbal.
8: Tak se můžete ptát ve druhé a třetí části naší dnešní poradny, tak jak je u nás dobrým zvykem. Teď je 5:30. Přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A jak jsme prozradili, jarní zelenina tématem naší dnešní poradny. Počase s námi ve studiu zahradník z přírodní zahrady Trejbal, pan Tomáš Trejbal. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Povězte, Tomáši, na úvod, a my už jsme se v průběhu nejenom měsíců, ale snad i let o tom zmiňovali, kdy se potkáváme v poradnách. Co letošní jaro a co počasí? Je to něco takového, co zahradníka těší, a nebo nikoliv?
3: Bude to individuální, ale mě to teda netěší vůbec. Protože já mám tu sezónu naplánovanou tak, že seju už koncem února v březnu a čekám, že některé věci už budu mít v květnu sklizený a vystřídám je s dalšíma. Ale to jaro bylo vlastně extrémně chladný, o extrémně silný slovo, ale bylo prostě chladnější a nestihlo to prostě dorůst.
2: Ta otázka totiž nebyla samoučelná, vede k tomu, jestli ta letošní jarní zelenina bude ta obvyklá, kterou jako normálně očekáváme na zahradách.
3: No, ona bude. Ta druhá část toho jara je vlastně to extrémní teplo, které bylo teď těch posledních 14 dní, a to sucho, které s tím je spojené, které zrovna té jarní zelenině, typicky řetkvičkám, salátu, kedlubnám, květáku, nesvědčí. Takže tak, jak to na začátku nerostlo, nebo rostlo velice pomalu, tak teď najednou to dostalo ten kopanec toho sucha a toho stresu z toho horka, takže ideální to není.
1: Tomáši, pověste, když se teď podíváme na naše záhonky, co je tam teď prioritou, co se tam teď děje?
3: Typicky teď na přelomu května, června už bychom měli mít zasazeno všechno to, co má být kolem zmrzlých zasazeno. To znamená, předpokládám, že všechny záhony v těch zahradách jsou obsazené. Maximálně dochází k tomu, že něco ještě nebylo sklizeno a čeká se, až se to bude moci sklidit. Takže tam dochází k takovému tomu frontování. A je to takový ten hrozně hezký přelom roku, kdy pokud někdo pěstuje brzy od jara, tak teď už má ty plné náruče té zeleniny a ta letní teprve přijde.
2: Zmínil jste ty řetkvičky. Co ještě bychom teď, pokud jsme správní zahradníci a jak si mysleli jsme na to včas, co ještě můžeme sklízet, co už nám zahrada může dávat?
3: Řetkvičky já je mám rád, takže já je určitě ještě i zopakuju. Hrášek, pokud má někdo rád, tak dřeňový hrášek nebo cukrový hrášek má krátkou vegetační dobu a dá se v tuhle chvíli už sklízet minimálně první lusky a dál by to mělo jet už v takovém tom velkém objemu. Krátkou vegetační dobu mají keříčkové fazole, typicky když sklízíte na zelené fazolky, na grill, na nějaké tepelné úpravy. Logicky saláty, je hlavní sezóna salátů. Vždycky platilo, že saláty nemají rády to letní teplo a přes léto se saláty nepěstovaly. Teď už jsou vyšlechtěné odrůdy, které to teplo a ten stres z toho sucha zvládají. Řepa se bude brzy sklízet a dneska se už sklízí ve fázi malých řepiček a zhruba za nějaký týden, dva týdny už můžeme sklízet česnek na takový ten čerstvý zelený česnek, kdy on by se dal teoreticky už teď, ale teď je ta fáze, kdy ta cibule, ten česnek, takový ta palice roste nejvíc.
1: Tomáši, dá se něco povědět k tomu, jak vlastně správně sklízet, aby nám rostlina dál plodila?
3: To je hrozně hezký dotaz, protože jsou věci, který se sklízejí takovým tím, Angličani tomu říkají come and get back, jakože něco si vezmu a ještě se k té rostlině vrátím. Takhle se dá sklízet logicky hrášek, na kterém ty jednotlivé lusky přidůstají postupně, to samé fazolky, ale třeba i saláty. Listové saláty, někdy se jim říká trhací, se otrhávají z vnějšku a ta růžice dál dorůstá, dokud nezačne vybíhat do květu. Jakmile ta růžice začne vybíhat do květu, tak udělá tuhý stonek a většinou ty listy i začnou hořknout, takže už nejsou tolik použitelné. Ale i hlávkový salát můžete otrhávat z vnějšku a stále si tam to srdíčko nechat, jenom se to jakože hůř dělá. Ten listový salát je na to geneticky stavěný. Mangold je na to naprosto skvělá zelenina, kde jste schopni otrhávat ty, odlamovat ty vnější listy a ten střed tam pořád nechat. To samé řapíkatý celer. Když třeba kupujete mangold a řapíkatý celer v obchodě, tak ho kupujete celý, protože vám ho potřebují nějak prodat, ale doma si ho určitě sklízejte tak, že otrháváte z vnějšku a necháváte ho dál růst.
2: Důležitá informace od Tomáše Trejbala, já jsem to třeba netušil s tím mangoldem, že k tomu mohu přistupovat takhle, na zahradě ho ještě nemáme, ale napravíme to. Tomáš Trejbal je k dispozici, pochopitelně i vám, můžete se ptát.
1: 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy i dnes, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, nebo vemte telefon a zavolejte nám do studia právě teď na 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem jarní zelenina, samozřejmě aktuální téma s Tomášem Trejbalem, zahradníkem z webu Přírodní zahrady Trejbala, nejenom z webu, také samozřejmě ze zahrady. Někdo z vás na telefonní lince už teď, kdo se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchačka z Polabí, kde se daří česneku, a já jsem se chtěla zeptat pana zahradníka, že když už mě jdou teď česnek jako do těch květů, jestli už ho mám oštipovat, a jak je to se zálivkou, teď, když je takový sucho. Vím, že česnek má rád sucho, že nemá rád moc mokro.
4: Mm-hmm. Otázka jasná, Tomáši.
5: Je to krásný dotaz, jako kdybychom si vás objednali. Jakmile máte paličák, tak začne v tomhle období tvořit květní stvoly. A takzvaně se hlavkuje, vylamují se ty květní stvoly, aby ten česnek neplýtval tou energií na ten květ, ale dával jí do té palice, do té cibule. Takže určitě, jakmile budou vidět a jakmile půjdou vylomit nebo vyštípnout, tak se jich zbavte. A o to větší budete mít tu cibuli, ten česnek. A ten dotaz k té zálivce, to je právě častý omyl, že česnek nepotřebuje vodu. Česnek vodu potřebuje zhruba do poloviny června, jakmile je suchý květen, tak jsou malý česneky, protože ten česnek nemá z čeho vzniknout, nemá z čeho růst. Takže doporučuji zalévat vydatně, málo často, nechat tu půdu kolem toho česneku určitě proschnout. Česnek nemá rád, když kolem něj voda stojí, ale přestává se zalévat až teprve od druhé poloviny června dál, aby stačil vyzrát a aby se dobře skladoval, aby jsme ho nesklízeli mokrý. Ale samozřejmě, pokud bude v druhé polovině června pršet, tak to stejně neovlivníte.
4: Mm-hmm. Děkujeme za tu odpověď. Další dotaz. Ten přišel e-mailem. Mirka se ptá. Dobrý den. Prosím, je možné ještě vysít rukolu, nebo už je na ní pozdě?
5: Rukolu můžete sít a ve skleníku se dá sít úplně nepřetržitě celý rok, jenom logicky je potřeba jí zalévat, a na venkovní záhon můžete bez problému ještě i celé září. To znamená, pokud milujete rukolu, můžete sít klidně ještě červen, červenec, srpen, září, spousta měsíců.
2: Nepochybuji, že vy už rajčata a papriky máte venku. Pokud ještě někdo váhá a čekal, má ještě váhat, nebo už je naopak pozdě?
5: Pozdě není. Já se dokonce letos chystám na experiment, že ještě chci zkusit vysít jedny rajčata a chci si zkusit, co udělají a kolik to ještě dá. Protože já nemám rád ten jarní stres typu, když to nemáš do tehdy a do tehdy, tak je to všechno ztracené. Takže zkouším dokonce ještě tenhle opačný extrém. Jakmile nemáte vysazené papriky, rajčata, dejte je, jakmile se k tomu dostanete ven. Pokud nemáte sami předpěstováno, tak ty, co ještě zahradnictví a trhy plné sazeníček, a máte možnost si tu sazeníčku hezky koupit.
4: Mm-hmm. Tomáši, pojďme zpátky k jarní zelenině. Jak poznat, že zelenina je ideálně zralá ke sklizni, aby nám nejlépe chutnala? Existují tady určitě taky nějaká pravidla?
5: U každého druhu je to vlastně jiné. Tak, jak jsme se bavili o řetkvičkách, o hrášku, o fazolkách, tak není na to vlastně jednoduchá odpověď. Řetkvička typicky, jakmile začne tvořit bulvičku, můžete si vždycky zkušebně vytáhnout, a jakmile jsou ty bulvičky důstojně veliké, tak můžete začít průběžně sklízet. Zároveň řetkvička nemůže být v zemi příliš dlouho, protože by začala dřevnatět a praskat, takže třeba to, co dělám, řetkvičky seju vždycky jenom po metru a půl a seju si je postupně každých 14 dní. Takže mám průběžně celé jaro řetkvičky.

0: střech je už dlouho. Mšice jsou v plné sezóně už několik týdnů. Teď to sucho bylo dobré proti slimákům. Dá se říct, že letos je příznivá sezóna na slimáky. Teď má tady v té naší oblasti vydatně pršet příštích 5 dní, což pro ně bývá většinou živá voda, takže ono to stane se, to vznikne to. Je samozřejmě spousta škůdců na ovoci. Teď už začíná hrozit vrtule třešňová, která nalétává na žloutnoucí třešničky, klade na ně vajíčka, následně sklízíme třešně. K tomu je dobré mít rané odrůdy třešní, které ta vrtule nestihne napadnout. Případně existují samozřejmě postupy obaleč, oblečný, zavíječ. Těch škůdců je bohužel. Je to život.
1: Mm-hmm. Děkujeme, to byla druhá část naší poradny. Věnujeme se jarní zelenině. Naším hostem ve studiu zahradník Tomáš Trejbal, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na telefonním čísle 22 155 25 25.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny jarní zelenina, společně s námi ve studiu zahradník z přírodní zahrady Trejbal, Tomáš Trejbal.
2: A pomyslně ve studiu někdo z vás, protože právě teď prostřednictvím telefonu a máte slovo, hezký den.
3: Dobrý den, Hanka. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat na řekvičky. Taky je mám strašně ráda, ale když je pěstuju venku na záhonech, tak mi skoro do každý vleze nějaká potvora, která tam dělá černý chodbičky. Řekvička není dobrá, i když jí půlku odříznu. Co s tím? Co s těma potvorama, jak se jich zbavit? A jak dělat, aby mi teďka přes léto krásně rostly řekvičky, které mám ráda.
2: Rozumíme. Děkujeme za dotaz, Tomáši.
4: Typicky řetkvičky mají lehkou výhodu v tom, že mají krátkou vegetační dobu, že vám většinou vyrostou za 4-5 týdnů a tomu tlaku

0: těch škůdců dokážou díky té krátké době uniknout. Ale není to tak, že by byli úplně imunní. To, co posluchačka popisovala, tak je drátovec, chodbičky v rámci kořínků. Ta půda už je kontaminovaná a je potřeba v tom daném záhonu, v tom daném prostoru ty řetkvičky chvíli nepěstovat. A chvíli, myslím, klidně 2-3 roky. Tak, jak se dřív klasicky, ono se to má dělat doteď, jo. Klasicky se má střídat plodiny a střídat i příbuzné plodiny. A řetkvičky mají bohužel tu nevýhodu, že jsou příbuzné s brokvovitými, se všemi košťálovinami. Takže když někde jeden rok pěstujete květák, druhý rok tam dáte kedluben, třetí rok řetkvičku, tak vlastně nestřídáte, jedete pořád stejný plodiny, který trpí na stejný škůdce. A ten záhon se prostě takhle zanese. Dá tam úplnou pauzu. Vysít zelený hnojení, typicky měsíček lékařský nebo třeba Afrikány dokážou půdu od toho háďátka a od těch drátovců vyčistit. Ale ani tak to nenahradí ten čas a tu nutnost ty plodiny střídat. Pěstoval bych je jinde, klidně bych vzal nějakou větší nádobu, takovej ten dřív se tomu říkal kalfas, maltovník, proděravět, a udělat si úplně separátní místo s čistým substrátem. Pokud má posluchačka ráda řetkvičky, může je takhle mít, ale tu půdu bych v tuhle chvíli nechal vyčistit.
1: Mm-hmm. Děkujeme za tu odpověď. Další dotaz opět od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás i vy, prosím, můžete se ptát.
2: Tady do Ubravova.
1: Dobrý den.
2: Já bych se chtěla zeptat na salátové svačinové okurky, jestli se vyštipují nebo ne.
1: Tomáši?
0: U svačinek vždycky záleží na konkrétní odrůdě. A mělo by to být napsáno na sáčku, případně v katalogu toho semenáře, který vám tu odrůdu prodal. Třeba odrůda ladiva, která je nehybridní, tak se vyštipovat nemusí a zbytečně byste se zbavila o část úrody, protože to je zrovna odrůda, která plodí na bočních výhonech a o ty květy a o ty plůdky byste se připravila. Ale jsou hadovky i ty svačinové, které se mají táhnout na jeden výhon a tamto vyštipování je doporučeno seminářem. A je to vlastně nutnost pro to, abyste tu úrodu měla odpovídající.
3: Teď ještě, a zkusme to ve stručnosti, dotazy z SMS-ek. Dobrý den, klíčí mi loňský česnek, dá se ještě zasadit?
0: Dá se, je potřeba mu pohlídat zálivku, když ho zasadíte, držet ho vlhký, budete sklízet později.
1: A ještě od Ivy otázka, mám okurky ve skleníku, které krásně nasadily, už mají pěkné okurky, ale teď nové plody hned žloutnou, co s tím? A je tady poznámka, přidávala jsem nový kompost.
0: Žloutnutí listů, nevidíme ten konkrétní list, ale pojďme si říct, čím by to mohlo být. Může to být deficit dusíku, to znamená, ta rostlina nemá dost živin, aby rostla. To je nejčastější příčina a nemusí to být jenom tím, že v té půdě ty živiny nejsou, ale že ta okurka i není rovnoměrně zavlažovaná. Může to být i přehnojené, ale kompostem si nemyslím, že se ta okurka jako přehnojila. Může to být i příznak napadení škůdcem, stačí otočit list, jestli už ta rostlinka není napadená sviluškami, případně by to mohla být i první indikace plísně.
3: Říká Tomáš Trejbal, který byl hostem naší dnešní poradny, uteklo to jako voda opět, my děkujeme za návštěvu, přejeme všechno dobré, no a brzy zase naslyšenou na dvojce.
0: Budu se těšit.

0: Poradna je za námi, ale s pozvánkou k dalšímu odpolednímu poslechu ještě zůstaneme u pěstování.
1: Je to tak, káva o čtvrté, truhlíky, květináče, nádoby dokážou proměnit balkon, terasu i zahradu v rozkvetlou oázu. Kterým rostlinám se v nádobách daří nejlépe a které naopak potřebují více prostoru? Jak vybrat správný typ nádoby, substrátu i místo, aby květiny prospívaly celé léto? O tom tedy dnes odpoledne. Hostem bude zahradní specialista Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze. A moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
0: My jsme před chviličkou dostali informaci, že Aleš Cibulka už čeká na lince, jsme tedy ve spojení, červenému koberci nic nestojí v cestě, bude tady už za chvíli.
2: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
3: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
4: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
3: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
2: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
3: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
5: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Aleši, hezké páteční dopoledne ti přejeme.
3: Zdravím vás všechny napřímo dvojky, vás dva zvlášť, hezký den.
4: Děkujeme pěkně, Aleši, a dnešní procházka po červeném koberci bude bohužel vzpomínková. Včera jsme se dozvěděli dvě smutné zprávy o odchodu dvou velkých osobností české kultury. Ty jsi se tradičně vypravil do rozhlasového archivu.
3: A máme tu dvě vzpomínky. Ve věku 86 let nás opustil dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. No a když slavil 85, navštívil ho u něj doma kolega Vladimír Kroc. A protože pan Hraběta ještě pochopitelně aktivně hrál divadlo, zeptal se ho na to, co si vlastně myslí o hranici odchodu do důchodu.
5: Já nevím, no tak hranice nějaká musí být stanovená. A když má člověk tu možnost, tak dělat něco dál je velice, velice zapotřebí. Jako když, já nevím, v kolika se chodí, v 65. Když si představím, že bych tady 20 let seděl tady na zahradě, zapadaný sněhem, kolikrát bych zapomněl odejít třeba. A že bych čuměl do prázdna a krmil holuby, no tak... Pokud to je asi těch příležitostí lidi nemají, že jo? A nebo nějakýho koníka, koníčka. Teda.
6: Kromě té řezbařiny máte něco takového?
5: No, rád se dívám na dobrý film v televizi.
6: Čtete, jak vidím, spousta knih.
5: Čtu hodně, teď jsem dočet paní Procházkovou o Putinovi. Špatný věci. Ne, to je dobrá, ale se mi nelíbí, že jo. No, já je prostě nemám rád. Já, když zavřeli Zatínka za vlastní zradu, tak si představte, že k nám přišli dva fízlové. Táta to věděl, že pro něj přijdou. Tak týden se snažil sehnat nějaký peníze, utíct si bylo to, dát nám i k nějakým, až ho zavřou. Dostal 11 let za vlastní zradu, takže já prostě tu stranu jaksi nemusím a nemám jí rád. A jestliže si někdo myslí, teď čtu zrovna knihu od Kasparova, že se dá dělat komunismu s lidskou tváří, že to je blbost, že to nejde. A nejde to skutečně, to je.
6: Abychom ale nekončili úplně depresivně. Vyvažujete to četbou něčeho veselějšího?
5: Vyvažuju, pochopitelně musím. Teď tady mám Marka Ebena, mám tady Vericha Voskovce, Suchýho Šlitra, tak to až ty depresiva dočtu, tak si dám tyhle ty veselější příběhy, no.
3: Tak to byl Jan Hraběta v rozhovoru k jeho 85. narozeninám. Včera jsme se ale zároveň dozvěděli i hodně smutnou zprávu o tom, že nás ve věku 91 let opustila herečka a zpěvačka Věra Nerušilová. Letitá dobrá kamarádka a já jsem moc rád, že jsme v přímém přenosu Toboganu u nás na dvojce v loni stihli oslavit její 90. To byla ještě v plné síle a dokonce si i několikrát zaspívala. No a před tím rokem jsem se Věrky, nezapomenutelné kočky ze Záběhlic, ptali i na její nesplněné sny.
7: Je něco, co by si ještě v životě chtěla splnit? Vidět nějaké místo, setkat se s někým? Něco, co si říkáš, dokud máš holka ještě sílu a můžeš, tohle bych si chtěla splnit? Je něco takového?
8: Tak ono je toho moc.
7: Třeba?
8: No jo. Tak třeba už jsem nebyla několik let u moře, tak zaplavat si. Já jsem byla výborný plavec, jako jo,
7: no.
8: V mládí. No tak to bych si ještě jako ráda troufla.
7: No ano.
8: No a potom ještě je spousta lidí, kteří ještě žijí a tak s těma to já ale uskutečním, že se to u mě sejde. Většinou jsou to baby, jo. No. Mužský tam se asi nebude nacházet, já nevím. Nějak, ale tady je taky víc těch žen než mužů.
7: Pač jste trvanlivější. Ne, my jsme ohrožený druhy.
8: No to je pravda, jo. No, jo. Ale já už jsem taky ohrožená, no.
9: Hele, podívej se. No, tak já už taky melu z posledního, že tě, jo.
7: Ne, no. Krásná je ta představa, jak Vašík mluvil o tom, že vždycky, když máš kulatiny, teda jdeš s nějakým chlapem na rande. Teď jsi to rozšířila tak, že kdyby přišel nějaký sympatický muž a nabídl ti letecký zájezd k moři do 4 hvězdy, tak s ním letíš?
9: Sakra. Věří, že nevím.
7: No, no musela by ses na něj kouknout.
9: Ano, ano, ano. Nebo dokonce ho ohmatat.
7: Ano?
10: Věruško, manželka je v nemocnici pro novou kyčli. Nechceš si zajet k moři.
7: No, ale...
10: Šáhni si.
2: Aleši, děkujeme za ty ukázky. O tom ohroženém druhu nebyla řeč náhodou, ale v téhle ukázce z 90. Věry Nerušilové jste určitě poznali Miroslava Hanuše, ten na svou kolegyni vzpomínal také v Ranní dvojce. A mimochodem celou tu oslavu 90. v Tobogánu najdete u nás na webu Dvojky.
4: Hmm. Mm-hmm. Aleši, jakou písničku si vybral na závěr? Bude to tedy Ta kočka ze záběhlic, anebo Šáhla se mu na zoubek?
7: Ne, ne, Jirka měl pravdu, bude to Ten ohrožený druh, to je vlastně jedna z těch novějších písní, i když taky už je z roku 2008. Michal Horáček tenkrát napsal pro několik interpretů kouzelné písně, nádherné texty a Věrka zpívala právě titulní píseň alba Ohrožený druh. Takže jako vzpomínku, jako možná takové malé usebrání, máte-li teď ty 3-4 minutky a máte tu šanci, udělejte si klid a poslechněte si ten následující text. Stojí za to, je v něm všechno. No a Věrka ho zpívá tak jako, no, znalkyně života. Ohrožený druh se vším všudy.
2: Aleš Cibulka a dnešní, bohužel, vzpomínkový červen koberec. Díky za něj, měj se pěkně.
7: Mějte se a hezký víkend vám všem.

Děkuji a tady vracím dluh. Jak starou housku masožravým rybám je dnešku hází ohrožený druh.

0: Nemůžeme vás ochudit o jeden tip na naši z Brusu novou premiérovou četbu na pokračování. Opět se můžete těšit na další setkání s kapitánem Exnerem z Václava Erbena. Jeho desetidílná četba dostala název Pastvina zemřelých. Kapitán Exner bude tentokrát hledat vraha šesti mrtvých lidí, kteří se ztratili u přehradního jezera a zdánlivě nemají nic společného.
1: V režii Tomáše Soldána uslyšíme Tomáše Jirmana a Pastvinu zemřelých můžete poslouchat už od soboty na Dvojce každý večer od 22 hodin. A co a koho můžete poslouchat na Dvojce po 11, tedy už za pár minut, to vám řekneme za chvíli s pozvánkou na blízká setkání.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: po uši.
1: A teď slíbená pozvánka k blízkým setkáním. Marek Němec jako průvodce už je připraven.
2: A společně s ním i jeho host, a tím bude dnes spisovatelka Iva Pekárková.
1: Tedy poslouchejte po 11. a po aktuálních zprávách. Od nás je to vše, nejen pro dnešek, ale pro celý tento týden. Ovšem v tom příštím se opět budeme těšit na setkání.
2: Je to tak a už v pondělí úderem 9. dopolední tady na vás budeme čekat my dva, tedy dva na dvojce, Jiří Holoubek
1: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky, krásný víkend všem.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Bankéř století nebo vlastizrádce? Štědrý mecenáš umění nebo chamtivý boháč?
2: To vše byl i nebyl Jaroslav Preis, alias pan Živnobanka.
1: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
3: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
4: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli nimž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8. hodině raní na Dvojce.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pomoc lidem v bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřady práce. Na zítřejší pouť v Jablonem v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Denisa Žižková, na Dvojce začínají zprávy. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela také zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
2: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
0: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jabloného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil do betonu. Restaurátorům se jí ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reitr.
3: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
0: Státní agentura Czech Invest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. Czech Invest ho financuje z Národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mrtl jasné.
4: Geotechnické posudky provedené po zimním přesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
0: V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valčtinské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů korun, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 19.
1: Doprava.
0: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zasahovali u nehody záchranáři. Silnice byla uzavřená, teď se projíždí levým pruhem. Kolona na D2 začíná za Blučinou na 6. kilometru a po nájezd na D1 je to na 3/4 hodiny. Kolona vzniká i na Vídeňské 52, teď už skoro od připojení od Rajhradu k D1, tam je to teď asi na 20 minut. Na D1 je i kolona kamionů před Brnem směrem z Prahy, v pravém pruhu už od exitu 162 velká bítež. A na Vítězném nám městí v Praze se srazila dvě auta, blokují tam pruh před odbočením do Svatovícké, tvoří se kolona, zejména do ulice Jugoslávských partizánů. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už začínají blízká setkání s Markem Němcem.
6: Vážení a milí posluchači, já vás vítám na vlnách dvojky. Je pátek, doufám, že máte za sebou už veškeré napětí, které bylo spojeno s maturitními zkouškami a zároveň také s přijímacími zkouškami na střední školy, takže teď už máte hledí před sebou čistá. No a my si dnes budeme, jak je zvykem, povídat s další inspirativní osobností. Dnes proti mně u mikrofonu usedla spisovatelka, tlumočnice, barmanka, bývalá taxikářka, také kostelnice, no a žena mnoha dalších profesí, ale zejména odbornice na literaturu tedy, Iva Pekárková. Já vás moc zdravím a děkuji, že jste přišla.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Paní Pekárková, kdybyste mohla vy sama pozvat na jedno blízké setkání někoho z minulosti nebo i třeba ze současnosti, kdo by to byl?
7: Jejky. No, určitě nějaký fyzik.
6: Nějaký fyzik?
7: Třeba...
6: Niels Bohr.
7: No, ten byl poměrně nudný, ale jako nechci sahat příliš... Nechci... No, ten je zase příliš profláknutý teďka, ale takového třeba Feynmana. Toho třeba, nebo Gell-mana.
6: Výborně. No a my si budeme povídat o tom, jaká byla vlastně vaše počáteční cesta k literatuře, no a jak se vám také žilo v cizině a dosud žije. Už za malou za malý okamžik s Ivou Pekárkovou v blízkých setkáních.
1: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: S mým dnešním hostem a především tedy spisovatelkou Ivou Pekárkovou jsme si během písně právě povídali o tom, kolik paradoxů život skrývá, že je například nutné se řádně a slušně obléci, když jde člověk do rozhlasu, protože tam jsou kamery.
2: Přesně tak, takhle jsem se dozvěděla, že na mě máte namířenou kameru, když mě volal kdosi do rozhlasu, že během teda toho vysílání, a říkal, Ježíš Maria, prosím tě, co to máš na sobě, to hnusný triko, já říkám, no jak snad můžu mít na sobě, co chci, když jsem v rozhlase, a oni jsou tam kamery, no prostě jste teda.
1: Ano, jsme vidět, ale díky tomu je například vidět i krásná vazba vaší nové knihy Pepřové pocity, o které také budeme mluvit, tak já takhle ukazuji. No, každopádně dovolte mi, abych vás krátce představil. Vy jste studovala Přírodovědeckou fakultu, obor mikrobiologie a virologie, ale krátce před dokončením jste v roce 1983 emigrovala. Je to tak? 1985 emigrovala. Ta cesta vedla přes Rakousko do Ameriky a já považuji za nutné posluchačům a i sobě stále připomínat, že svoboda není věc úplně samozřejmá, ale že před pár lety to tak vůbec nebylo. Povězte mi, paní Pekárková, co ve vás nazrálo a jak moc, že jste si řekla, je potřeba odejít, já tu svou milovanou vlast opustím.
2: No ve mně hlavně nazrálo to, že se mně podařilo získat takzvaný devizový příslib, protože já jsem už zhruba tak od 17 teda toužila nějak vyjet ven a
1: vlastně měla jste, měla jste vysněnou destinaci?
2: Neměla, hlavně jsem chtěla teda pryč, s tím, že samozřejmě nejlepší v té době, úplně nejúžasnější byla ta Amerika, takže v tomto bodě mě to teda vyšlo krásně, ale hlavně jsem prostě chtěla vidět ten zbytek světa oproti teda tomu, kde jsme směli žít a kde jsme vlastně museli žít. Proto měla jsem procestované celé Československo, vlastně tak říkajíc od drátů k drátům, většinou stopem, prostě znala jsem opravdu dávala jsem si pozor, abych znala vlastně každý patník všude, takže jsem odjížděla ze země, o které jsem měla pocit, že ji teda velmi dobře znám. To se potom v lágru v Rakousku trošičku změnilo, protože jsem zjistila, že jsem vlastně na svých cestách narážela na samé prýma, hodné, zlaté, rozumné lidi, kdežto v tom Rakousku to byla prostě trest těch největších blbců, co teda se nějak tak podařilo prostě pozbírat.
1: Jak to tam probíhalo?
2: Samozřejmě, co teda tam bylo, že ten lágr probíhal tak, že když člověka někam vzali, tak z něj byl hned pryč. Čili ty lidi, kteří byli jaksi co k čemu, kteří měli co nabídnout, se kterýma se dalo pracovat, kteří prostě trošičku jako byli ochotní poslouchat, teda když ne ten československý, tak teda ten rakouský režim, tak ty hned zmizeli, když to takoví ti lidé, se kterými bylo opravdu těžké pořízení, tak ti tam potom zůstávali, takže to vytvářelo dojem, že vlastně teda ti uprchlíci jsou jako naprosto něco strašného, že jo, měli jsme mezi sebou prostě odborné zloděje, že jo, kteří, člověk třeba přišel do obchodu, ukázali jim, jakou chce halenku nebo svetr a jaké chce číslo a tak, a oni tam potom přišli druhý den nebo něco takového, ukradli jí a za poloviční nebo třetinovou cenu jí člověku prodali a takhle to tam bylo.
1: Takovýhle
2: profesionálové. To byli Češi často, jo. Takže to bylo, jako to jsem se teda podivila tomu, že jsem tyhle lidi vlastně málo kde potkala v Československu a potom zároveň jsem tam teda našla pár jako docela zajímavých, příjemných lidí, jenomže ty většinou brzo odjeli, třeba jedna dívka do Austrálie, no takže jako co s tím, takže vlastně jsme se rozběhli po světě a nějaké srazy prostě po 10 letech se většinou teda nekonají.
1: No. Dá se tedy říct, že pobyt v tomhle táboře byl tak říkajíc bez nějakého morálního kompasu, že to byli často lidé, kteří nevěděli, co bude a vlastně ztratili trošičku minulost tím, že odešli, zároveň ta budoucnost nebyla úplně zřejmá, takže tak jako zvětrali morálně, nebo prostě byly to takové povahy.
2: Ano, že skutečně prostě člověk tím, že teda se tam dostal, že ho požádal o ten azyl, takže teda někdo jako vzal perlík a do toho morálního kompasu teda pořádně praštil, ale někteří ho teda zase velmi brzo našli, zase se zorientovali, to jako vůbec ne, že ne, no ale někteří teda opravdu v tom bloudili. To, že člověk jako ztratil minulost, nebyla tak úplně pravda, jak by se teda některým líbilo. Tam byla třeba spousta chlapů, kteří utíkali od rodiny. Třeba velmi často se svými milenkami a podobně. No a aby mohli dostat penzion, což teda tenkrát v Rakousku bez manželství nešlo, tak se třeba oženili podruhé. s nějakou teda dívkou, kterou se třeba vzali nebo i nevzali sebou. No a potom postupně se teda ukazovalo, že vlastně to nebylo rozumné, že to je trestný čin vlastně v Rakousku, že bigamie. Takže jako no. té minulosti se úplně nezbavili.
3: Tak to já vám opravdu velmi děkuji, že jste mi do toho romantického pohledu na to, že lidé odjížděli za svobodou a v touze se svobodně projevovat do zemí cizích. A vy jste mi teď ukázala, že často ty popudy k tomu byly poměrně nízké.
2: Zase teda musím znova teda zdůraznit, že vlastně opět, že tam se zahušťovali právě ti lidé, kteří nikam se nehodili, nikam nepatřili. Takže to není nějaká statistika. To prostě ti lidi tam zůstali. To byla zkušenost většiny lidí tam, ale vlastně to neznamená, že nechodili ti dobří. Ti samozřejmě chodili, někdy se třeba do toho lágru ani nedostali.
3: No a pojďme k Americe. Jaké bylo to vaše první vnímání. Opravdu jste připlula jste do Ameriky, nebo jste tam přiletěla letadlem? Připlula jste letadlem a viděla jste Sochu svobody. Jako první, protože kdybyste připlula, tak ji možná vidíte.
2: Ono úplně ne, protože to jsme teda dorazili na letiště, který je, myslím, že na Kennedyho letiště, který je dost daleko teda od té Sochy svobody, kterou jsme teda neviděli. Myslím, že jsem seděla vpravo, sice u okýnka, ale vpravo, takže vlastně ta socha byla vlevo, takže jsme to prostě neviděli. No a potom mě vlastně hned dali do dalšího letadla, letělo se do Bostonu, kde bylo sídlo jedné organizace, která pomáhala teda československým a jiným uprchlíkům.
3: Skvěle. No tak a o cestách nejen těch skutečných, ale i o cestách profesních si budeme povídat po písničce s mým dnešním hostem Ivou Pekárkovou.

0: S mým dnešním hostem, spisovatelkou Ivou Pekárkovou, jsme právě z Rakouska docestovali do Spojených států amerických. Jaké byly ty začátky mladé ženy, která byla natěšená na novou kulturu a na tu svobodu? Naplnila se tahle ta vaše očekávání?
1: No, já jsem byla naprosto úplně v sedmém nebi, tak minimálně takových 7-8 měsíců po příjezdu.
0: No.
1: To jsem prostě byla v euforii. Úplně stačilo, třeba to jsme ještě neměli auto tam, úplně stačilo jít třeba po takovém tom hnusném betonovém parkovišti třeba z obchodu, takhle v náručí nést nějaký ty papírový pytlíky s proviantem. Aha. A teď prostě úplně se mě z toho zmocnila prostě euforie, jsem prostě se vznášela s těma papírovýma pytlíkama a říkám, to vydrželo prostě 3/4 roku nebo něco takového. Bylo to úžasný.
0: Povězte, život v cizině a setkávání kultur, to je ostatně vlastně i vaše literární téma velké, střed kultur. Mě by zajímalo, co vás na lidech po celém světě nejvíc překvapilo, protože vy jste žila v mnoha zemích, pojďme jmenovat, nejenom tedy Spojené státy americké.
1: No tak byla jsem nějakou dobu asi 10 měsíců v Thajsku, kde jsem to ještě byla. Dělali jsme samozřejmě se skoro manželem, když jsme se poznali, tak asi rok na to mě vzal do Nigérie, to už je teda hodně. Mm-hmm. Letos jsme tam

0: Dlouhého života jsem dospěla k tomu, že prostě blbci a dobrý lidi jsou úplně všude. Samozřejmě může to být jako někde jejich třeba vyšší procent.
1: Ten poměr bude trošičku jako
0: ten poměr bude malinko haprovat, ale prostě jakýkoliv zařazování lidí podle toho třeba z jakého jsou etnika nebo z jaké jsou země do nějakých kategorií, jak se třeba budou chovat, nebo tak je prostě blbost.
1: Jaké stereotypy o Češích jste v zahraničí nejčastěji slýchávala?
0: Že jsme Poláci.
1: Že jsme Poláci.
0: Že jsme Poláci, takže to jako, to tam, to jsem měla třeba složité vysvětlování. Nejdřív takhle, nejdřív v Americe to jsme všichni byli Rusové. Mm-hmm. A musela jsem teda vysvětlovat, proč teda nejsme Rusové a jak to, že nejsme Rusové, když jsme z Ruska. No a teďka teda v Anglii, jsme teda zase všichni Poláci, protože tam přišlo hodně Poláků hned, jak se otevřely hranice, že jo, v tom roce 2004, smělo se tam pracovat. Když jsme byli z Evropské unie, směli jsme tam pracovat a bydlet, to bylo prakticky automatické to povolení, takže tam přišlo, říká se, mezi milionem a dvěma miliony teda Poláků, já bych řekla nás Poláků, no a já mám
1: jako
0: velmi složitý vysvětlování lidem, že teda nejsem z Polska a každému vysvětluju, že když se jmenuju Iva a je tam jednoduchý V, tak prostě nemůžu být z Polska. Říká, a jo, fakt?
1: Pojďme zpátky ještě do Ameriky. Co vám ten život tam nejvíc dal a co vám vzal?
0: No dal mi tam teda takovou tu keruakovskou svobodu, která teda samozřejmě už nebyla úplně to.
1: Poutničila jste?
0: Poutničila jsem, zažila jsem teda strašně pozoruhodný, odjel jsem stopem v zimě jednou z Bostonu na Floridu. Mm-hmm. A bylo to teda jako velkolepé v tom, že jsem s hrůzou vlastně zjistila, že brali mě vlastně jenom dálkoví řidiči a s hrůzou jsem zjistila, že vlastně ti dálkoví řidiči, kteří nedělají nic jiného, než prostě křižují ten kontinent, takže oni absolutně nechápou, že by třeba někdo mohl někam jít jen tak se na něco podívat. A prostě nevěděli, co jsem zač, jestli jako jsem prostitutka, nebo jestli potřebuju pomoc, nebo jako. A
1: opravdu oni jezdili z toho účelově byli, jenom, že?
0: Z oni místa, jezdili účelově a neuměli se, já jsem jim říkala, já se jedu podívat na Everglades dolů na Floridu. A oni jako říkali, Ježišmarja, máš tam příbuzný, máš tam práci? Říkám, no ne, se tam jdu podívat. Ježišmarja, prostě co to je zač? Takže to byly takovýhle různý dobrodružství. A tam skutečně, oni takový ty kovbojové těch dálnic, tak tam skutečně se jako doslova poprali teda za volantem těch aut, takže jeden druhýho tak jako napůl schodil ze silnice. To jako vůbec nebyla legrace, tam byl takový most.
1: Spielbergovský duel trošičku, jo, tak ten kamion. Víte co, mě vždycky najíždí toulavý autobus, Steinbeck, najíždí mi ty kavárny na těch rovinách, to tak, nekonečné kafe, které se permanentně dolívá, tohle všechno jste zažila.
0: Nekonečné kafe, to všechno a takové.
1: Burgery,
0: vajíčka. A teda to klasické americké kafe, že jak to nesou s tím podšálkem a půlka toho se musí vybrindat na ten podšálek, než vám to donesou, to všechno jsem zažila.
1: To je krásná poezie. A má člověk po tolika letech v zahraničí jeden domov, nebo těch domovů má už několik?
0: Já jsem to docela jako taky jeden čas se snažila zkoumat a usoudila jsem, že to nevím. A že to je vlastně něco, co vědět nepotřebuju. Jako věděla jsem, že prostě doma, na jednu stranu jsem se narodila, že jo, nikdy jsme se nestěhovali během mého dětství, takže člověk by řekl, že mám domov tam, ale ono vlastně úplně ne, takže vlastně mám domov skoro kdekoliv jinde.
1: Jste prostě kosmopolitní, nebo světoběžník možná?
0: Já to prostě nesnažím se za každou cenu definovat.
1: S mým dnešním hostem Ivou Pekárkovou si budeme povídat o její literární tvorbě a o inspiracích.
2: Český rozhlas 2.

0: děkuju ti.
1: Blízká setkání Marka Němce
2: na dvojce.
3: Se spisovatelkou, publicistkou, také ale taxikářkou v New Yorku. A já se na to musím zeptat. Ivou Pekárkovou si povídáme o cestování, nejen tedy o tom skutečném, ale i o tom profesním. A za chvilinku budeme mířit k literatuře. Tedy k jejímu hlavnímu, dá se říct, oboru. Nebo tedy k tomu, čemu se nejraději snad věnuje. Jak to bylo s tou taxikařinou? Povězte.
4: No, s taxikařinou to bylo tak, že jsem žila v New Yorku a New York prostě je velmi složitý, co se týče uživení se pro chudého člověka. No a já jsem chtěla taky jako občas mít nějaké volno na psaní a takovéhle věci. Mm-hmm. No a taxikaření to vlastně poskytovalo, ač to bylo teda absurdní, tak vlastně se dalo taxikařit třeba několik dní v týdnu, sice teda třeba člověk skutečně byl za tím volantem těch 12 hodin, to je ta celá doba, na co se půjčovaly ty taxíky, ale potom zase teda měl čas a mohl prostě si pracovat na svém a mohl teda jako poznávat život a svět prostě sám od sebe. Jinak to v té Americe skutečně bylo a myslím, že do dneška je tak, že vlastně buď to máte práci, nebo ji nemáte, prostě buď to vás ten zaměstnavatel potřebuje, nebo ne. No a dovolená třeba je týden za rok. Takže vlastně to bych skutečně nic nenapsala. Takže takhle jsem se vlastně díky své lenosti dostala k tomu řízení taxíku a zároveň se teda ukázalo, že to je velice zajímavá věc, protože vlastně žádné město, ani Prahu pravděpodobně jsem nepoznala tak dobře a do hloubky.
3: No, jak jste se orientovala?
4: Jako ten New York.
3: No, tak, podle mapy?
4: No ano, to jsme museli mít atlas teda v autě. Ale samozřejmě to by bylo zkrátka složité, to jenom v případě, že někdo vůbec neví, kam jede, nový adresu a já to taky neznám, tak bych teda otevřela ten atlas, ale nezapomeňte, oni jsou na Manhattanu celém vlastně číslované ulice.
3: Aha.
4: Takže to není zase jako tak strašné, že těch číslovaných ulic je tam dost, pak se naučíte prostě pár takových tepen, pár základních věcí a tak jako do roka už jste úplně v pohodě, pokud takže nejste teda jako extra blbec.
3: Takže ten organismus toho těla, ty tepny a to všechno jste pochopila a naučila jste se v tom orientovat.
4: To jsem se naučila na
3: paměť. Paní Pekárková, jako, hlubokosklon.
4: No, to třeba není nic proti Londýnu, jak třeba tam mohli lidi taxikařit, jako před navigátorem, to opravdu teda netuším, ale jako ten New York byl jako poměrně vlídný a když někdo jel jaksi daleko někam, kde už teda jsem to nemusela znát, tak většinou byli rádi, že je tam vezu, takže moc jako nenadávali, když jsem, dejme tomu, se dívala do té mapy nebo tak.
3: Pojďme tedy od taxikaření k literatuře. Mě by zajímalo, když se ohlednete za svým životem, a teď nemyslím, že byste se měla ohlížet, že už se chýlí ke konci v žádném případě, ale
4: tak
3: který
4: co
3: okamžik,
4: co my víme,
3: přesně no. Tak, jako s jakou domýšlivostí ráno vstáváme a víme, že dožijeme večera. Ano, v tomto směru, ano. Každopádně, vybavíte si nějaký okamžik, který vás nasměroval k té vaší cestě k literatuře?
4: No, to si už asi nevybavím, protože já vím, že mě byly tak 3-4 roky a třeba jsem měla nějaký úžasný zážitek, třeba jsme viděli Brouka. Tak já jsem prostě poprosila maminku, už jsem uměla písmenka, ale ještě jsem je neuměla skládat dohromady, aby mě teda maminka to jako písmenko po písmenku vyspelovala a tak jsem psala, byli jsme na procházce, viděli jsme Brouka. Tak jsem si to prostě zapsala. Takže vlastně tohle byly moje literární začátky.
3: Takže takový blok.
4: Měla vlastně, jsem takový trošičku. V podstatě trošičku blok ano. A jako zároveň deníček. A měla jsem prostě pocit, že je potřeba jaksi věci zaznamenávat, což samozřejmě dneska už je absurdní prostě si to myslet, ale v té době, kdy, že jo, tak já jsem ročník 63, v roce 68, když mě bylo 5, tak teda přišli Rusáci. No a vlastně od té doby se zdálo, že se vlastně úplně všechno zastavilo. Že všecko jenom je čím dál, všecko úplně pořád stejné, akorát čím dál tím takové šedší a hnusnější. No a my jsme měli pocit, že prostě tohle z toho bezčasí takové strašlivé je potřeba nějak jako zaznamenat a vyvést na západ nebo předat dalším generacím. Jako dneska,
3: odstrašující příklad.
4: Jako odstrašující příklad. Možná doufala jsem trošičku, že třeba nás někdo přijde zachránit. Neměla jsem přehled o světě, takže jsem si myslela, že bukví jak trpíme. Ono to není pravda, že jo. My jsme netrpěli, my jsme jenom teda žili v takovém jako podivném bezčasí, bez svobody a tak dále, ale jako nikdo nás jako po stovkách nezabíjel, prostě nebylo to srovnatelné s tím, ano, co čím, se děje, co se děje leckde na světě. Takže, ale nicméně, jak jsem neměla ten přehled, tak jsem si myslela, že to je teda hrozný a byla jsem přesvědčená taky, že vlastně kromě pár knížek, že, který jsme si půjčovali, většinou vyšly teda před tím rokem 68 nebo kolem roku 68, takže vlastně potom už vlastně žádný knížky nejsou. Takže člověk měl pocit, že to musí nějak zaznamenat. Takže vlastně tohle všecko bylo takové...
3: Držela trochu tu kontinuitu mého, té literatury,
4: ano, jako z mého prostě vědeckého pohled. Přesvědčení, že je prostě potřeba věci zaznamenávat.
3: Vaše knihy často musím říct, vycházejí z nějakých autentických zkušeností vašich tedy. Často pracujete právě se střetem kultur a jako s hlubokou psychologií vlastně lidí, kteří se ocitli najednou a musí například zradit své nějaké přesvědčení pro to, aby přežili. Tohle je vaše téma opravdu? Je to něco, čím se zabýváte i vy ve svém životě pořád?
4: No tak je to něco, co mě zajímá a co vlastně taky není úplně vždycky jaksi zaznamenané a zpracované. Tahle ta knížka, že jo, Peprové pocity, tak to je skutečně prostě záznam velmi nové věci, která se děje tak možná 5-7 let maximálně. To jest, že já vyjdu teda z toho, že jsem teda v Anglii. Spojené království se samozřejmě zoufale brání přísunu dalších uprchlíků, protože na to stručně řečeno nemá. To místo není nafukovací, takže oni a zároveň teda si chce získat minimálně iluzi toho, že se teda o ty lidi nějak starají, když teda kdysi byli, že kdysi měli to impérium, takže vlastně teda aspoň teda nyní, jako v té druhé fázi teda toho imperialismu, v druhém aktu, vlastně teda se budou snažit pomáhat těm, co skutečně pomoci potřebují. A v podstatě se celá pomoc smrskla na to, že azyl můžete dostat legálně prakticky jenom v případě, že vám doma hrozí trest smrti. Trest nebo jakákoliv smrt prostě, že kdybyste se vrátili domů, tak teda vás někdo zabije. Buď oficiálně, nebo ne. No a teďka tohle se týká vlastně příchozích z Keni a z některých částí Ugandy, kteří přímo nemají teda tohle z toho ohrožení, že by teda přímo se říkalo, že by tam teda byli zabiti. Většina Ugandy a celá Kenia má status jaksi bezpečné země, jezdí se tam prostě dokonce na dovolené a tak dále. No a tím pádem vlastně ty lidé musí dokazovat, že oni osobně teda byli v ohrožení života. No a ukázalo se, že vlastně jediná poslední věc, která teda tam zůstává, kromě gangu Mungiky, je, že jsou gejové nebo lesby. Protože tam se bohužel nechápu, proč do dneška tam prostě po celé Africe se najednou jako rozšířila prostě strašná nenávist ke gejům a to i teda z oficiálních míst. A zavádějí se zpátky teda 14-leté tresty třeba za homosexuální chování, což jsou shodou okolností přesně ty staré britské zákony, které tam kdysi panovaly.
3: Ale jsme, ano, o 80 let zpět, že? A bohužel ta doba je teď jiná a my si o knížce určitě ještě budeme povídat. Teď si pustíme písničku a kromě knihy mě bude zajímat, jakým způsobem Iva Pekárková tvoří a jak přichází inspirace.
4: Dobře.
1: Historie českého zločinu na dvojce.
0: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
2: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
0: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
5: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
6: Myslíš, že je to někdo novej?
5: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
1: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na dvojce.
7: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: O nové knize mého dnešního hosta Ivy Pekárkové si povídáme. Kniha s názvem Pepřové pocity. A tak jsme vlastně zmínili celou tu startovní pozici a tu atmosféru. Čím tedy prochází hlavní postava?
1: Hlavní postava románu Pepřové pocity je Keňan, který přijel do Anglie, aniž by tušil, do čeho jde. Přijel tam v podstatě proto, že všichni Keňani, které, jak on aspoň věří, chtějí do Anglie, do Británie. No a potom zjistí, že vlastně sice se tam dostal, stálo ho to strašnou spoustu peněz, prostě za ne teda převaděče, ale převažeče, protože tam se většinou létá s Keňi letadlem, takže musí získat vízum a tak dále. No ale zjistí, že vlastně jakmile je v té Anglii, tak nastane úplně jiný problém, se kterým nepočítal, totiž jak to zařídit, aby tam směl zůstat. A zjistí, že jediná možnost, jak tam teda být legálně, se zdá být požádat o azyl, jenomže mezi tím teda zjistí, že vlastně nemá žádný důvod k požádání o azyl, protože oni chtějí vědět, což on nikdy předtím netušil, jestli tam byl doma v ohrožení života. Takže to má prostě takhle složité.
0: Jakým způsobem k vám přichází inspirace zrovna tedy v případě Pepřových pocitů? Je to zase nějaký skutečný prožitek váš?
1: Tam,
0: setkání
1: tady se... mě teda skutečně, to jsme se vlastně nezmínili, jenom jednou, že jsem teda kostelnice, já jsem už asi 3,5 roku skoro
0: já kostelnice. Já jsem si to nechával tak na pochoutku, protože...
1: Já se omlouvám, ale
0: musíme
1: to říct,
0: dobře. Tak pojďme říct, ale co to je kostelnice vlastně? Co je vaše práce?
1: Starám se o unitářský kostel, který bylo potřeba nejdřív, teda první 2 roky jsme ho v podstatě opravovali. Protože ten kostelník před náma to teda moc jako nedělal. No a teď už je to docela brnkačka, protože já vždycky v sobotu připravím nějaké pohuštění, dávám jim všechno možné, prostě i ovoce a takové různé prostě ovocné šťávy a všecko, co chtějí. Takže a v neděli jim to teda servíruju a to je v podstatě všechno. Odemykám a zamykám kostel, starám se teda o to, aby všechno dobře fungovalo.
0: Promiňte, ale pak jste se taky musela naučit celou řadu řemesel, to znamená, myslím, že byste byla schopná rekonstruovat dům, alespoň podle toho, co jsem se dočetl, práce s nějakým kladivem, bouracím, omítání a tak dále.
1: Tak to bych asi zvládla, ochočit. Já jsem to dělala teda i v Londýně jeden čas, takže to bych asi zvládla, tam jsem dělala teda tu dekoratérku a malířku.
0: A co všechno dokážete tedy teď, myslím, z těch řemesel opravdu?
1: Tak asi bych to nějak zvládla, no, jako možná bych se musela teda podívat na net, jak se to správně dělá, ale jestli, jako nějaký základ tam
0: mám. Video, ale nějaký, zvládla byste. Nějaký... Nebojte se zkrátka výzev.
1: Nebojím, tohodle bych se nebála.
0: Dobrá, a pojďme zpátky tedy k hlavní postavě, jsme tedy
1: takže
0: u unitářů.
1: Jsme v tom unitářském kostele, který, jak se teda správně říká, aby se teda lidi nemysleli, že musím se tam pořád jako modlit. A
0: jo, to tak, pojďme říct, ano, tak jak to mají unitáři
1: vlastně,
0: s Bohem?
1: Unitáři s Bohem to mají tak, že jak mě řekl náš pan reverend, kdo není agnostik, je ateista, oni nevěří na jakékoliv dogma, nevěří teda, že Ježíš je syn Boží a tak dále, a proto jsou taky unitáři, oni věří v jednoho Boha, ne ve svatou trojici. A stručně řečeno, člověk se tam může myslet, co chce, a nikdo mu to nevyvrací, jenom se tak jako různě z takového spirituálního pohledu dívají na život, na svět. Plus teda je tam jedna dobrá věc, že každý unitářský kostel může být trošičku jiný než jiný. Oni mají tedy jakousi hierarchii, ale jako ta není nijak silná a vlastně těm jednotlivým teda kostelům do toho nijak zvlášť nekecá. Takže vlastně vy můžete potkat jeden kostel, kde se třeba skutečně modlí a taky jsou to unitáři a jiný, kde prostě se vždycky 3x rozhlídnou, než vyřknou slovo Bůh.
0: A to znamená, že tu ústřední postavu je reverend?
1: Tohodle románu ne. Ústřední...
0: Ne, teď myslím... ústřední autoritou tedy unitářského kostola.
1: Je, ale on se smí jenom vlastně zabývat těmi jaksi náboženskými nebo teda spirituálními věcmi, ale pak tam musí být ještě taková komise, která vlastně schvaluje třeba jeho rozhodnutí nebo naopak říká, co by měl dělat jinak. Takže to je, tam je hodně jakoby ze spoda ten feedback. Mm-hmm.
0: A teď, kdybychom šli tedy k té hlavní postavě vaší knihy Pepřové pocity?
1: Hlavní postava se s hrůzou zjistí, že vlastně nemá žádný důvod, proč teda žádat o azyl, že ho teda asi nedostane a asi teda ho deportují. No, ale řekne mu kamarád, že existuje kostel, kde prostě, když se bude chovat tak a tak, tak mu teda napíšou dopis pro to ministerstvo vnitra britské, že je gay. No a on tam teda přijde a vlastně on byl vychovaný v tom, že gejové jsou strašně zlí a hříšníci a tak dále. Tam z něj vypadávají taková různá biblické citáty a tohle. No a teď se toho všeho musí vlastně zbavit, to všechno ze sebe setřást. Takže vlastně on má pocit, že zrazuje Boha a pak se teda pokusí předstírat, že teda skutečně je gay. A tohle je něco, co já kolem sebe vidím teda ty 3 roky vlastně už. A věřím, že většina lidí, co do toho kostela chodí a říkají teda, že jsou gejové a lesby, skutečně jsou. Ale mám tam teda podezření na několik jedinců, o kterých se teda myslím, že nejsou. Samozřejmě nevidím jim do hlavy ani do postelí, takže vlastně to nemůžu prostě přesně zjistit. Ale tohodle chlapíka jsem si tam teda tak nějak jako dala dohromady z toho, co jsem vlastně viděla, že si myslím, že prostě takhle by mohl reagovat.
0: Dá se říct, že je to kniha o svobodě, o osvobození duše a ducha?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že to je právě kniha o tom, jak jsme neustále teda spoutáni jedním nebo druhým. Prostě on si myslí, že přijede do Anglie, že bude mít teda lepší život, ale místo toho zjistí, že vlastně je tam úplně stejně spoután teda různými imigračními zákony a že je to vlastně horší, než, že se tam má hůř, než se měl v Keni.
0: Děkuji, já věřím, že diváci si knihu najdou, jako mnoho vašich jiných knih. Každopádně po písnice si ještě budeme povídat i o tom, jak se vám také daří za mikrofonem, protože připravujete pro rozhlas glosy. A ještě se zeptám, a to mě zajímá taky jako tvůrce, jakým způsobem jste na sebe přísná a jak tvoříte s Ivou Pekárkovou v Blízkých setkáních.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: S mým dnešním hostem, spisovatelkou Ivou Pekárkovou, si povídáme o jejich cestách spisovatelských, ale zároveň jsme si slíbili, že se dotkneme i něčeho, co je bolavé téma, je to velmi současné téma, to je migrace. Jak vy to, Ivo, vnímáte?
2: No, vnímám to tak, a to už říkám teda 10 nebo 15 let, že části světa prostě přestávají být obyvatelné kvůli klimatickým změnám. Třeba, co se stalo teďka, můj miláček jezdí skoro každý rok do Nigérie, když to jde. Byl tam teďka třikrát za sebou. Byl tam vždycky v listopadu nebo v prosinci. Mm-hmm. A v listopadu a v prosinci tam má být Harmattan, což je, jak se říká teda, pro ně studený vítr z pouště, že třeba to vychladí na 28 stupňů. No jenom, že prostě třikrát nebo čtyřikrát po sobě ten Harmattan prostě nepřišel. A v tom Benin City v Nigérii bylo prostě opravdu celý rok 40-42 stupňů ve stínu. A to prostě ten organismus nevydrží. Nemluvě teda o tom, že tam vlastně už nic nevypěstujete, to už je prostě takové horko, ještě k tomu přijde sucho, že vlastně skutečně tyhle země se stávají strašně chudými a ty lidé skutečně jako utíkají prostě před tímhle, že ono musí třeba říct, že jsou tam války, ale ty války brzo prostě začnou skutečně být o zdroje, oni teda už jsou, ale ještě se to pravděpodobně jako zhorší. No a teď bude teda prostě nastane skutečně velký problém, protože na jednu stranu samozřejmě vy nechcete ty lidi tam nechat prostě zdechnout. Na druhou stranu vlastně ty části světa, země koule, které teda jsou ještě obyvatelné, což je ku příkladu zatím Evropa, ona i ta Severní Amerika je zatím jako v pohodě, shodou jako okolností vlastně to bude pravděpodobně i Rusko, že, co se týče teda klimatických změn, protože tam, i když se oteplí, tak vlastně pořád tam bude poměrně chladno. No a jak rozhodnete, koho tam teda pustíte a koho ne? A to je prostě podle mě naprosto neřešitelný problém, který vlastně musí řešit každý individuálně, že v té Africe člověk prostě jede pryč a doufá, že teda se něco nějak povede. A je to věc, se kterou se prostě nějak svět bude muset vyrovnat a myslím, že nikdo na to není připravený, nikdo neví, jak to udělat.
1: Napadá vás nějaké řešení?
2: Nenapadá.
1: Jak to udělat? Ne. Jak říkáte, každý asi bude muset začít úplně u sebe. Existuje nějaká životní lekce, ke které se pořád vracíte, která potkala vás?
2: No, mě potkalo několik životních lekcí, ale myslím, že asi takové nejlepší je, že když třeba se člověk trošičku čuchne ke smrti, tak má jako na kahánku, což mě se teda stalo asi dvakrát v životě, tak vlastně je to úplně úžasná vzpěra do života. Takže třeba když jsem měla těžkou operaci, fakt to jako se mnou nebylo úplně dobrý, tak jsem vlastně potom úplně, když teda přišla taková ta mozková mlha z té narkózy, což teda trvalo asi rok, tak jsem vlastně byla neskutečně šťastná, že vlastně žiju a úplně jsem se radovala ze všeho. Takže to jsem si říkala, že je docela dobrá životní lekce občas si tak jako čuchnout teda k tomu nebytí, aby člověk si uvědomil, jak je to vlastně na tom světě hezké pořád.
1: Kromě toho, kromě té čiré radosti, jenom z té existence, co vás dnes nejvíc těší mimo psaní?
2: No, já mám pocit, že mě pořád těší teda to, že jsem si před 24 a půl rokem už vlastně našla teda svého partnera, muže svého srdce, se kterým vlastně pořád jsme a myslím, že tam jako, že tam není důvod, proč bychom se měli nějak rozcházet a to mě prostě hrozně těší. Těší mě jeho barva, těší mě prostě to, jaký je to, těší mě jeho příběhy, které mě prostě nosí z práce a je to fakt jako velká věc pro mě.
1: Já jsem rád, že po všech těch migračních temných záležitostech jsme se dostali k radosti ze života a vlastně i k lásce, jako k takovému hlavnímu palivu.
2: Ano, je to teda opravdu pro mě úžasné palivo.
1: Možná, že to je i odpověď na tu otázku, jak se vlastně s tím vším vypořádat, že holt se budeme muset všichni začít mít tady rádi.
2: To jsem taky chtěla říct a teda nevím, jak to zařídit, ale bylo by to vynikající řešení.
1: Snad se to dá píchnout nějakou bezbolestnou injekcí.
2: No tak oxytocin do nosu, no šlo by to, no.
1: Tak,
2: já
1: vám moc krát děkuji, že jste byla dnešním hostem. Díky za představení nové knihy Pepřové pocity. Milí posluchači, dnes naproti mě u mikrofonu seděla Iva Pekárková.
2: Dobrý den a nashledanou.
1: Ať se vám daří.
2: Vlastně ne dobrý den, nashledanou.
1: Nashledanou. A krásný víkend. A naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Hudební setkání v inspirativním prostředí Hudebního muzea. Záznam komorního koncertního večera s nezapomenutelnou atmosférou. Čem čas všechno sčítá. Hudební návštěva v muzeu, Ondřej Brzo Bohatý a Matouš Kobylka. Premiéra dnes večer na ČT Art.
2: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
3: Čeští politici odsuzují ruský útok, který zasáhl obytný dům na východě Rumunska. Kvůli teplu a suchu budou mít farmáři podle zemědělského svazu málo krmiva pro zvířata a odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až 26 stupňů. Na Dvojce začínají hlavní zprávy. Dobré poledne vám přeje Martin Benda. NATO je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila i Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné.
4: Brigádní generál George Maxim řekl, že se dron ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Poté se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Ten hasiči ještě v noci dostali pod kontrolu a záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Poničená horní patra 10-poschodového panelového domu ráno ohledávali vyšetřovatelé a forenzní specialisti. U domu se přes den shromáždili místní.
5: Je to další ruská provokace. NATO s tím musí něco dělat.
4: Řekl Američan Steven, který ve městě žije dva roky. Moskva se k útoku nevyjádřila. Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Čeští politici dronový útok v Rumunsku odsoudili. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stojí Česko pevně při aliančních partnerech.
6: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
7: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
6: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
8: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
6: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost a obranu země. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše se Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Farmáři nebudou mít podle zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že ani není možné sklízet.
9: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
10: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
9: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
11: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
9: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Houslista a dirigent André Rie dnes a zítra vystoupí v téměř vyprodané O2 aréně. Jedním z vrcholů večera má být i píseň Voila, kterou v roce 2023 pod jeho vedením proslavila zpěvačka Emma Kok.
12: Nizozemský hudebník, kterému se přezdívá Král valčíků, přijede se svým Johann Strauss Orchestra. Jeho koncerty stojí na směsi klasiky, filmové hudby, operních árií i velkých emocí. A právě ty přinesla i píseň Voila v podání tehdy 15-leté Emmy Kok, která trpí vzácným onemocněním žaludku. Její vystoupení s Andrém Rie se stalo virálním hitem a na YouTube dosáhlo více než 130 milionů zhlédnutí. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28, na horách dnes naměříte většinou kolem 19 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před omezením i z D2 zůstává přes 30 km dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná za Tasovem kolem 160. kilometru. Tam krátce brzdí i osobní auta, ta potom v levém pruhu tvoří kolonu hlavně za Domašovem ze 177. kilometru. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu už kousek před sjezdem na Židlochovice. Tam brzdí i osobní auta v levém pruhu na 10. kilometru se potom rozjíždějí. Tolik hlavní zprávy, teď už na dvojce začíná Byl jednou jeden rok s Jitkou Asterovou.
13: Ano, je to tak, jsem zde a přeji vám krásné páteční poledne. Dnes 999. díl naší hry Byl jednou jeden rok a nezapomeňte, že už v pondělí 1.6. vysíláme tisící díl. No a kdo je super hráč, jakože vás je dost? Napište nám, na jakém telefonu budete v pondělí 1.6. mezi 12. a 13. k zastižení. No a můj milý kolega Honza se vám možná ozve. No a když už jsme u těch čísel, tak dnes budu hodná, při pátku dáme numerickou nápovědu. Když sečteme všechna čísla dnešního data, co budeme hádat, tak nám vychází sudé číslo. No a vzpomínku samozřejmě dám, to jsem vám určitě ještě neřekla. Vzpomněla jsem si, že v našem roce jsem byla dost zamilovaná, teda do hodně lidí, každý měsíc do někoho jiného, ale konkrétně si vzpomínám, že mi uchvátil disjokej Tomáš Krejčí. Velice pohledný, navíc disjokej, že jo, nebyla jsem na něj sama, stály se na něj fronty. Já si nakonec vystála, on mě konečně pozval k sobě domů. Tak jsem tak i trošku doufala, že třeba by mohlo něco být, ale kde pak bylo něco. Pustil mě na VHS film Purpurový déšť s Princem. Já jsem byla naprosto uchvácená. No a zůstalo jenom u toho filmu, což mi nějak nevadilo. Mimochodem, když jsme u těch čísel, ještě přidám, víte, kolik stál videorekordér v našem roce? Od 18 do 30 tisíc. K tomu se ještě dneska dostaneme. No a snad napoví první hudební nápověda, je to skupina Katapult, takže zaspívá jeden ze svých největších hitů a vypište SMSky se svým typem a když si vzpomenete s malou vzpomínkou. Čísla jsou stále stejná, SMSky 702 222 220 a e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

Teda vy jste dneska pilní jako včeličky. Zdravím Petra, který byl nejrychlejší. Představte si, že napsal ve 12.02. Jsem do naší hry byl jednou jeden rok. Jitko, krásné odpoledne vám i posluchačům dvojky. Zkusím vystřelit bez jakékoliv nápovědy rok 1999, ale počkal si, čekej si a o 6 minut později zvýšil na rok snížil na rok 1982. No a jsou tady další typující. Jeden superhráč, Vláďa ze Vsetína, ano, píšu si vás. No, Pavel ze Židlochovic, ten typuje rok 1982 a další Pavel typuje rok 1988 a ještě musí mít na vaše SMSky. Takže Jana, druhá nejrychlejší, dnes typuje 87 od jahodových knedlíků. Dagmar z Olomouce, rok 1982, píše, to mi bylo 12 let, zažívala jsem docela bezstarostné dětství. Ráda vzpomínám, na všechny se dostane až za chviličku. Jen pište dál. No a dávám v pořadí první nápovědu. V našem věku já jsem si už jako z hračka mi nehrála, respektive tohle to šlo tak trošku mimo mě, ale tu hru si vybavuju. Totiž ta hra se jmenuje Jen počkej zajíci. Vyráběl jí sovětský podnik Elektronika. Nu pagadí. Ředitel voroněžské pobočky té firmy Elektronika Evgenij Skopincev o hře prohlásil toto. Cvičíte si tím postřeh, rychlost, zkrátka pobavíte se. No a opravdu měl pravdu, kolik to stálo ta hra. 25 rublů v Sovětském svazu a já se vás chci zeptat, jestli jste ji měli, anebo její nástupce. Vzpomínáte si na kuchaře, chobotnici a potápěče? Určitě si vzpomenete, já napovím zvukovou nápovědou, kdy jste chytali do košíku vajíčka a také, kdy jste nechytli, co jste slyšeli.

0: já si teda musím říct, že mě ten zvuk docela napověděl. Co vám napověděl? Možná napoví anglická rocková skupina Cutting Crew, která se proslavila v našem roce právě tímto hitem, který si teď pustíme. No a já se už moc těším, že mi napíšete.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Mám radost, že jste při pátku takový hravý, že se zapojujete do naší hry, byl jednou jeden rok na dvojce. Pavel, ten typuje dnes rok 1988, stejný typ má Michal, oba bez vzpomínky, a zdraví moc Jarku Sklatov. Jituško, hru s vlkem a zajícem jsem neměla, ale stála 250 korun, nebyla k sehnání a půjčovala se o přestávkách. Možná, že by rok 1986, no uvidíme, zdravím do Klatov a jinak zdravím do Ostravy pana Václava, který typuje rok 1978. A typujte dál a hlavně vzpomínejte. Tak já si tak vzpomínám, jaké jsem měla v našem roce auto. Já jsem měla bílého Olcita, kterého jsem si koupila od kamarádky ojetého. Ale jinak u těch aut samozřejmě zůstaneme, protože konstruktéři mladoboleslavské škodovky dokončovali v našem roce nový model Favorit, nebo Fáčko, nebo Fávo, nebo Favťák, nebo jak jste mu říkali. Dlouho očekávaný model jsme si mohli poprvé koupit, ale až o 2 roky později. Automobilový konstruktér Petr Hrdlička v České televizi potvrdil, že svou práci museli odvést i členové Socialistického svazu mládeže.
1: My jsme měli vlastně za úkol, že jsme měli odevzdat během 1,5 roku veškerou dokumentaci už jako závaznou pro výrobu, což bylo pro nás jako velice jako obtížné z toho hlediska, že jsme neměli skoro možnost si nic pořádně vyzkoušet. Člověk musí využít ty cesty, které v té době byly dané. Takže jsme vymysleli, že to obrátíme na Československý svaz mládeže.
0: Tak, tato napověda rezonovala určitě víc u mužů a samozřejmě u paní Kamily, to je jasná věc, ale já si myslím, že teď zabere ta hudební nápověda. Tento hit, tuto krásnou písničku napsal Miki Žbírka pro svou ženu Kateřinu a my si ji teď samozřejmě pustíme. No a vy, my můžete teď nejenom psát, ale taky i volat sem přímo do studia. Budu moc ráda, když vytočíte 22 155 25 a 25.

0: Tak dneska opravdu typujete jako o život. Já vám moc děkuji, jsem za to šťastná. Většina z vás typujete osmdesátky. Já vám to ani nevyvrátím, ani nepotvrdím. A já mám teď na telefonu pana Ondřeje a já jsem moc zvědavá, jaký typ bude mít on. Já vás moc zdravím, dobrý den.
1: No, dobrý den. Tak. Já typuju rok 1987.
0: Tak, a teď mi musíte...
1: Ze dvou důvodů.
0: Ano.
1: Jo. Když jsem byl v Budějovicích na Vejšce, ve čtvrťáku v 88, tak jsme chodili na brigádu do štítkárny, kde se dělali strojové štítky a tiskly se tam vlastně pozadí tachometru. A nevěděli jsme, jaký je to auto.
0: Ano.
1: A když jsem přišel z vojny v 89, tak si na statku koupil jeden traktorista prvního favorita, který byl v pořadníku, byl na to pořadník sám.
0: Aha.
1: Jo, a dokonce tam byla i jedna ekonomka, kde si on se musel dát nějaká záloha, dali se do pořadníku, měli na několik pořadníků a pak to pořadí prodávali.
0: Teda zníte tak strašně přesvědčivě, že já se obávám, že ovlivníte spoustu posluchačů, mě samozřejmě ne, protože já to tady mám černé na bílém, ale no, píši si rok 87 a vám moc děkuji.
1: Mm-hmm.
0: Mějte se krásně, hezký víkend. Naschledanou. A já tady mám někoho dalšího na telefonu a bude to pro mě překvápko, kdo to je. Dobrý den, Jitka u telefonu.
2: Dobrý den, tady Lenka.
0: Zdravím moc, Leni. Tak souhlasíte s panem Ondřejem?
2: Já teď teda váhám, ale já jsem typovala rok 87 nebo 88 i vzhledem k té hře, protože moji synové to hráli. A určitě to bylo před revolucí, protože jsme jim sehnali v Praze. A i vzhledem k tomu videorekordéru, protože před rokem 89 jsme ho sehnali, teda ne videorekordér, ale přehráváč.
0: Ano.
2: Za tenkrát 10 tisíc, protože 20 bylo moc. Takže typuju rok 88, ale nevím.
0: Dobře, píšu si, taky zníte ale docela přesvědčivě. Já jsem si videorekorder koupila za poměrně dražší peníze v Německu a přesně si nepamatuju, v kterém to bylo roce, ale pamatuju si, že stál 1000 marek, no. No jo, no, ale kdo neměl videorekorder v určitou dobu, jakoby nebyl. Já vás moc zdravím, děkuji moc za váš tip a píšu si rok 8.
2: Osm,
0: dobře, tak jo, děkuju vám
2: mějte
0: moc.
2: Se hezky,
0: mějte se moc krásně. No a čas prázdnin se blíží, takže my si teď dáme takový letní prázdninový ploužák. Glenn Medeiros.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Dnes bych si tipl na rok 1986, píše Antonín. Jsem do naší hry byl jednou jeden rok na dvojku. Antonína zdravím do Nového Jičína, píše hru Jen počkej, jsem si koupil na výletě v Praze. Měl jsem 16 a byl to skvělý rok. Takže moc vás zdravím ještě jednou. No a prosím vás, manželé Martinovští, udělejte si v tom jasno, jo. Protože paní Kamila, ta tipuje rok 1980. A Tomáš rok 1984. Jo, tak si prostě v tom udělejte pořádek. Teď si pustíme krásnou píseň od Marie Rotrové. Budou nás čekat dvě písničky, takže mohli bychom si to shrnout pro ty, kdo jste přišli později. Takže my si dnes připomínáme rok, kdy se děti bavili elektronickou hrou Jen počkej zajíci a kdy konstruktéři mladoboleslavské Škodovky dokončovali nový model Favorit. A teď už Marie Rotrová.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: V příštích Žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Naše Hra byl jednou jeden rok pokračuje. Můj pozdrav teď putuje Markétě, která si myslí, že je to začátek 90. Rok 91 nebo 92. Hru Jen počkej zajíci jsme měli ve Španělsku, jeli jsme tam 2 dny a 2 noci autobusem. No, potom podle písniček Mekyho Žbírky, Kety, si Pavel myslí, že je to rok 1988, takže jako většina si myslí, že jsme dneska v osmdesátkách. V pořadí třetí nápověda o videorekordéru už jsme mluvili, v mnohých domácnostech byl, já jsem v našem roce bydla ještě s rodiči. Myslím si, že tam videorekorder měli, že jsem ho přivezla už z toho Německa. No ale vzpomínáte si, jak jsme si různě půjčovali po sousedech, po kamarádech filmy, které vlastně nebyly nadabované, ale byly namluvené takovým tím monotónním rychlodabingem. To byla hrůza kolikrát, jo. Když jste si půjčili nějaký lehtivý film, což já jsem samozřejmě nedělala. Zlomová chvíle nastala 1. července našeho roku, kdy jsme se dočkali úplně první video půjčovny u nás. Zprávu odvysílala Československá televize ještě v ten samý den.
1: Dnes bylo v prodejně filmových laboratoří Barrandov v pasáži spojující příkopy s Gorkého náměstím zahájeno půjčování videokazet formátu VHS a Beta. Katalog nabízí 50 pořadů a do konce roku by jich mělo ještě jednou tolik přibýt. To je nezbytné, pokud se má půjčovna stát životaschopnou konkurencí černému trhu s programy na často pochybné úrovni. Programový fond půjčovny je zatím velmi skromný. Relativně dobrá je nabídka pořadů pro děti, animovaných a krátkých filmů.
0: A teď kapela Brontosauři.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Zdravím věrného posluchače Toma, který si myslí, že jsou to dneska osmdesátky, ale je konkrétní. Typuje rok 87, píše, v té době už jsem měl tu nejstřeštěnější pubertu za sebou. Začínala jsem v uvozovkách nabírat rozum, jenže tím pádem se moje zlobení stávalo rafinovanější a rafinovanější. No, vaši si museli užít. Jarda z Holešova má ten týž typ, také si myslí, že je to rok 87. Píše, mám ten rok spojen s několika akcemi, které pořádal tehdy podnik, ve kterém jsem pracoval. Veletrh v Brně, kde byl představen favorit a také zájezd na nový Masarykův okruh a první závody na něm. MotoGP, takže ještě budete mít čas tipovat. A teď už idol našeho roku. Každý včetně mě chtěl vypadat jako Sandra.

0: Dnešní rok je pro mě jeden velký rébus, píše Naděnka. Těžce se nechytám. Podle videopůjčoven bych řekla, že začátek 90. Podle písně Růže z papíru od Brontosaurů zase konec 80. Opravdu nevím, nechám se překvapit za chvilku. To už bude třeba napovídat to nápověda nebo upřesní váš tip. Podíváme se totiž, jak to bývá zvykem, do našeho rozhlasového archívu na novou nahrávku Máchova Máje, která vznikla v režii Josefa Milče ve vynikající interpretaci Radovana Lukovského, Vladimíra Ráže, Josefa Somra a Viktora Prajze.
1: Před Bohem pokořen v modlitbě tiché stál. Vyšlého slunce rudá zás, zločince bledou barví tvář a slzy z oka stírá, jenž smutně v dálku zírá.
0: To bylo opravdu pohlazení Vladimír Ráž a Radovan Lukavský. Těžko bych si podle té napovědy typla rok, ale možná pomůže poslední hudební Petra Janů, protože tímto hitem se skvěle proslavila ještě víc a opravdu ho nádherně naspívala. Takže já ještě čekám, máte poslední možnost si typnout, kolikátý, že to je rok.
2: Když

A je tady finále a zdravím pana Jaroslava, který píše: v tomto roce jsem maturoval. Hru s vlkem a vajíčky si pamatuji, jednou mi byla zabavena při vyučování, asi o rok později na nástavbě v Ústí nad Labem. Tipuji rok 1986. No a samozřejmě Tomáš a ostatní, kteří se opravili na tento rok, udělali dobře, protože ano, dnes to byl rok 1986. Honza Rosák je tady v plné polní, moc se na vás těší a já se těším. Já jedu na chaloupku, budu mít celý týden volno, takže budu na vás vzpomínat a mějte se moc krásně také. A loučím se s vámi hitem z roku 1986.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Za svůj vzhled se stydí.
2: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
3: Vůbec ne.
2: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobocloní?
3: Jirpák.
0: A proto svou lásku obětuje druhému.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš?
3: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
1: Cyrano de Bergerac.
0: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Český prezident i premiér odsoudili dopad ruského dronu v Rumunsku. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin a dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až 26 stupňů. Na Dvojce začínají zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Prezident Petr Pavel označil útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku, za zcela nepřijatelný, napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za údorem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikošora Dana na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Po útoku jsou dva lidé zraněni. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
2: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
0: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem, to je meziroční nárůst o třetinu, napsala to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem, meziročně to je o procento víc. V Madridu v poledne slavnostně odhalili sochu, která je poctou Františku Suchému. Bývalý ředitel strašnického krematoria během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů.
3: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, na horách dnes bude většinou kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolona začíná u Loděnice na 10. kilometru. Zdržení pak na Pražský okruh k Ořechu je asi na půl hodiny. Také na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je před víkendem velmi silný provoz a poprvé se brzdí před kolonou u Velké Býteše na kilometru 162. Pomalu se potom pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Pro osobní auta čekejte asi půl hodiny navíc. Tolik zprávy, teď už máme na Dvojce, šťastnou cestu popřeje Jan Rosák.

0: Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou cestu rozhlasovými vlnami. Počasí dovolené i prázdniny nám dovolují cestovat téměř bez omezení, tak o tom cestování přemýšlíme a vybíráme si destinace. Například muž volá manželce. Miláčku, máš raději moře nebo hory?
1: No to víš, že moře.
0: Ty kupuješ dovolenou? No to úplně ne, kupuju sprej na WC. Vám ovšem, vážení a milí, přeji, abyste si tu vaši dovolenou vybrali opravdu podle vašeho gusta a přeji samozřejmě i příjemné odpoledne se šťastnou cestou a hezkou chvilku u rádia.

0: Jméno Matyáš Bernard Braun je známé každému, kdo má alespoň základní povědomí o českém baroku. Jistě správně odpovíte, že jde o geniálního sochaře, na jehož díla narážíme po celé zemi. Možná vás ovšem překvapí, že na rozdíl od jiných podobně bohem obdařených umělců dokázal taky velmi promyšleně shromažďovat majetek, včetně nemovitostí. Byl dokonce vlastníkem jednoho ztraceného, tedy v uvozovkách letohrádku, který na jediné dochované rytině vypadá doslova fantasticky. Kdybychom tuto perličku barokní architektury měli hledat, odpověď zná náš stálý průvodce, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
1: Génia barokního sochařství Matyáše Bernarda Brauna ctím natolik, že jsem svému druhorozenému synovi dal jméno Matyáš Bernard. A tak mou pozornost upoutala ojedinělá zmínka, že měl na Novém městě pražském, někde pod klášterem svatého Václava, letohrádek. Na obdobně ojedinělé mědirytině zaujme dekorativní architektura a galerie soch, bez pochyby Braunových, na převýšené atice, záhony s brodériemi a tvarované keře. Celé to vypadá spíš jako kulisa barokního divadla, než jako skutečná budova. A když k tomu přičteme skutečnost, že jde o jediné vyobrazení, člověka napadne, že se stal obětí žertu. My ale budeme hledat a za odměnu dostaneme alespoň jistotu, když už ne dochovaný komplex jako z pohádky. Nejprve zdůrazněme, že Braun byl nejen špičkový a velmi pracovitý sochař, ale také spořádaný a především pragmatický člověk. Tím nechci v žádném případě tvrdit, že by snad k Marii Alžbětě Josefíně rozené Mizeliusové, dceře jaroměřského radního, nechoval náklonost balásku. Ostatně se jim narodilo 5 dětí. A možná i proto zakoupili v roce 1721 už existující dům za kostelem svatého Václava na Zderaze. Jejich nově získaná nemovitost, pravděpodobně později nazývaná Letohrad, údajně stávala jako bývalé číslo popisné 328 na rohu dnešní Václavské a Trojanovy ulice. Údajně, ale nakonec tomu tak nejspíš nebylo, jak si vysvětlíme za chvíli. Každopádně to byla skvělá investice. Vodu brali Matyáš s Marií z legendární studánky Pučky. Jejich luxusní dům číslo popisné 328 se stával ze 3 pokojů a 5 komor. Obklopovala ho terasovitě upravená zahrada, která měla při pohledu z ptačí perspektivy půdorys otupeného klínu, takže se rozšiřovala se zvětšující se vzdáleností od objektu. V zahradě nechyběla kaple, poustevna, 2 fontány ani letohrádek. Zdá se, že tím vším Braun usiloval o dosažení životní úrovně šlechtice. Prestiž ani prostředky mu k tomu nechyběly. Za autora projektu považují odborníci Františka Maximiliána Kaniku, se kterým Braun dlouhodobě a velmi úspěšně spolupracoval. Letohrádek byl půvabně zasazen do zeleně a jistě představoval krásnou stavbičku, byť v reálu nejspíš mnohem uměřenější, než jak vidíme na mědirytině. Před časem jsem si dovolil opravit slovutného pana Pocheho, před jehož celoživotním dílem se jinak s obdivem skláním. Tvrdí totiž, že hlavní budova areálu ležela někde v místech dnešní adresy Václavská 339/11. To ovšem není možné, protože jsme na ploše, která ve skutečnosti tvořila zahradu kláštera bosých augustiniánů u kostela svatého Václava, který dodnes činí nad Reslovou ulicí. V reálu se přibližně v místech dnešní adresy Václavská 339/11 nacházel vstupní pavilon do klášterní zahrady a areál s letohrádkem ležel jižněji. Snad bychom ho našli přibližně tam, kde Václavská a Dittrichova ulice ústí do ulice na Moráni. Braun byl zámožný majitel i dalších realit. Na rohu Řeznické ulice a Karlova náměstí, tehdy dobytčího trhu, dosud stojí Braunův dům. Říkalo se mu třeba také u kamenného stolu. Nejde ovšem o stejnojmenný dům na rohu Karlova náměstí a Ječné, ve kterém zemřela Karolína Světlá. Naopak vinou nedbalých úředníků a bezohledného majitele došlo v roce 1910 k demolici takzvaného domu sochaře Matyáše Brauna na nároží Jungmanovy a Vodičkovy ulice. Za jeho zachování usilovně bojoval Klub za starou Prahu, a architekti Pavel Janák a Vlastislav Hofman vypracovali dokonce 2 unikátní projekty na jeho záchranu. Zamýšlený nový dům měl být styčen na pilířích umístěných ve dvoře starého, toho Braunova. A aby toho nebylo málo, do historie odešly ještě další 2 sochařovy novoměstské domy. tak vidíte, že geniální umělec nemusí být vždycky rozevlátý bohém.

0: Tak copak vám, milí posluchači, říká slovo šibolet? A proč mládež tolik baví číslovky 6 a 7? No, a jak to spolu souvisí? V dnešním slovu na zlato nám to poví Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Míšo, tak co je to ten šibolet?
1: Knižní slovo šibolet pochází z biblické hebrejštiny, kde se jim označoval klas nebo proud. V současné češtině pak označuje znak, frázi, slovo, které slouží k rozpoznávání jedné skupiny od druhé. Biblický příběh praví, že podle různé výslovnosti slova šibolet se poznávali příslušníci z nepřátelených židovských kmenů.
0: To je zajímavé, ale jak to souvisí s mluvou mládeže?
1: Výrazy mluvy mládeže ukazují na příslušnost k dané skupině. Některé z těchto slov totiž nemají jeden přesný význam, ale mají významů celou řadu. A ty mohou být dokonce protichůdné. Pro současný mládežnický slang je typická otevřenost interpretace a také neustálá aktualizace. Nacházíme zde vágní slova jako skibidy, felit, random, nebo právě 6-7, česky 6-7.
0: No to je opravdu zvláštní, jak se uchytily ty dvě číslovky 6-7. Pokud vím, tak to skutečně nic jednoznačného neznamená. Ovšem mládež si třeba nadšeně fotí i výdejní číslo v rychlém občerstvení, když mají to štěstí a vyjde na ně oblíbená 67. Řekněte, co se za tím vším skrývá?
1: 6-7 v mluvě mladých opravdu bodovalo. V roce 2025 se umístilo v několika zahraničních anketách o slovo roku. Trend má své kořeny pravděpodobně v písně Dude Dude 6-7 z roku 2024 od rapera s uměleckým jménem Skrilla. Výraz 6-7 nebo 6-7 může znamenat něco úplně skvělého nebo naopak špatného, mizerného. Někdy se odkazuje na škálu od jedničky do desítky a v tomto pojetí jsou čísla 6 a 7 takový lepší průměr.
0: Takže nejde o význam srozumitelný bez kontextu, ale spíš o to, že mladým to prostě připadá neotřelé, zábavné trendy. Je to prostě jejich výraz s určitou citovou hodnotou. Každopádně jejich rodiče, prarodiče nebo učitele takové výrazy obvykle dost dráždí.
1: Je to tak. Podobné výrazy slouží jako prostředek vyjadřování postojů, emocí nebo identity mluvčích. Fungují tedy jako zmiňované šibolety. Mládež podle nich zkrátka pozná, kdo k ním patří a kdo ne.
0: Takže v nějakém testu mluvy mladých by výraz 6-7 musel mít všechny možnosti správně, protože spíš než o význam jde o šibolet. Dobrá, no. Vy jste si pro nás připravila kvíz na další slangová slova mládeže, tak se, milí posluchači, pojďte nechat spolu se mnou otestovat.
1: Máme celkem 5 otázek. První otázka zní, co znamená hůd? Například ve větě Letná je můj hůd. Tak za A je to čtvrť nebo prostředí, odkud někdo pochází, kde je doma. Za B je to legenda podle Robina Hooda, anebo je to za C osud předurčení?
0: No tak, líbí se mi to Ačko, řekl bych, že je to zkráceno z anglického neighborhood, čili sousedství, ne?
1: Výborně, správně, tedy byla možnost A, čtvrť nebo prostředí. Druhá otázka. Co znamená low-key? Například ve větě organizátoři se low-key zbláznili. Za A znamená to úplně, anebo za B trochu?
0: No, tak maně si pamatuju, že jeden politik chodil v mikině s nápisem low-key alfa, tedy trochu lehce alfa, nebo mohli bychom taky říci nenápadný vůdce. Tak správná odpověď řekl bych B, trochu.
1: Přesně. A třetí otázka. Co znamená slovo banger? Například ve větě severní vítr je největší banger. Za A je to něco starého, za B něco povedeného, anebo za C něco milého?
0: No tak severní vítr, to je nesmrtelná píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, takže i tady jsem si odpovědí celkem jistý za sebečko.
1: Ano, banger je v mluvě mládeže původně rytmický hudební hit, ale přeneseně v zásadě cokoliv vydařeného. Čtvrtá otázka. Co znamená výraz based? Například ve větě to byl dost based názor. Takový názor byl za A odvážný, upřímný, anebo za B nudný, přízemní.
0: No, tak mám ten pocit, že nebudu stoprocentně úspěšný. Nechám se poučit.
1: Ve slangu mládeže znamená based něco jako řečený na rovinu, bez ohledu na to, co si kdo pomyslí. Správně je tedy možnost A odvážný, upřímný. A konečně pátá otázka, co znamená, když o někom řekneme, že je Karen. Jako ve větě, nějaká Karen se dožadovala, aby ji pustil sednout kluk s berlemi. Karen je tedy za A ambiciozní politička, nebo za B zapálená aktivistka, anebo za C žena, která se chová neomaleně.
0: Tak řekl bych, že to není tak složité. Asi Cčko. Vím, že jako Karen se označuje žena zejména středního věku.

0: Meteor na dvojce.
1: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď? Lze slyšet zvuky hvězd? A vyrobíme chytré myši?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Jak se to stane, že kluk narozený v roce 1880 v Náchodě projede svět a zamiluje si tak daleké Japonsko? Byl to jenom dobrodruh, nebo prostě šel do světa na zkušenou? A nebo to byl přímo cílevědomý a nesmírně schopný člověk? No, představí nám ho David Vávra. Ahoj, Davide.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já už jsem minule při tvé návštěvě u nás ve Šťastné cestě dával jaksi ve známost, že si budeme povídat o stopách českých architektů v Japonsku. Tak to je přesně to místo teď.
1: Ano, je to neuvěřitelná plejáda. Co všechno čeští architekti na počátku 20. století zanechali? Trochu se o tom u nás ví, ale do té hloubky se to nezná. My začneme architektem, který měl takový smutný osud, i když byl tím dobrodruhem, jak jsi to naznačil, narodil se v Náchodě, kde měli jeho rodiče na náměstí hotel. Dneska tam stojí hotel Beránek, takže jestli jsi tam někdy spal, tak v hotelu Beránek jsou ty nejkrásnější noci, protože se probouzíš a díváš se na to náměstí. Když máš teda to štěstí, že to nemáš do dvora, ten pokoj. A jeho cesta pak vedla k tomu, že byl teda v Praze, vystudoval vysokou školu, byl žák Jana Kotěry. Když jsem se dneska díval na jeho osud, tak tam bylo napsáno nejtalentovanější žák Jana Kotěry. A já jsem si tak řekl jako se zdviženým prstem, a co Josef Gočár a Otakar Novotný, neřekl bych ano, byl jeden z talentovaných žáků a Jan Kotěra mu hned, protože on byl ta dobrodružná povaha, zajistil místo v Egyptě, kde se stal pracujícím architektem v ateliéru, který provozoval místo král japonský, takže měl hned docela veliké zakázky rezidenčních sídel, ale přesto asi Jan Letzl, bylo to pro něj málo dobrodružný, byl počátek století, takže záhy odjel asi po 2 letech do Japonska, kde se snažil znova jako uplatnit.
0: No a v Japonsku jeho stopa je velice výrazná. Tak nám něco přidíš.
1: Je výrazná a současně nesmírně smutná. Protože vlastně po Janu Letzlovi toho zbylo velice málo. Řadu staveb zničilo zemětřesení v roce 1923, které zničilo Tokio. Takže to bylo to zemětřesení. Další byla asi jeho nejznámější stavba, ten obchodní palác v Hirošimě. Vlastně utrpěl v důsledku atomové bomby, která na Hirošimu spadla, která stála mnoho životů, jak teda při tom výbuchu, tak i posléze nad lidé, kteří onemocnili. A toto torzo toho domu bylo vlastně pravdivým kenotafem nějakým, čili obydlím, v kterým přebývají jako zesnulí, a takovou symbolickou stavbou, kterou později Kenzo Tange, významný japonský architekt, udělal závěr své kompozice, a dodneska je to připomínka těchto 10 000 obětí a současně je to nejvíc fotografovaná stavba českého architekta, tak je to takový zvláštní teda osud až smutný. My jsme samozřejmě objevili nějakou bránu na kopci Bla v Yokohamě, občas jsme objevili nějaké doteky v Japonsku a pak jsme se strašně těšili na hotel, který jsme znali z fotografií, ale pak jsme později zjistili, že on to byl dřevěný hotel a schořil v 60. letech, takže po Janu Letzlovi nezbylo téměř nic, pouze nakonec si můžeme říct, v Lázních Mšené je od něj taková secesní dvorana, takže to je jediná stavba, která se zachovala v takové plné kráse a je to z počátku jeho tvůrčího období, kdy odchází do Egypta.
0: No, tak opouštíme Lázně Mšené, ale opouštíme pro dnešek i Japonsko, i Jana Letzla, ale za týden se do Japonska s Davidem Vávrou vrátíme, po českých stopách se vydáme přímo s nasazením psa z Ohaře. Do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou a bude to teda veliké jméno a bude na 4 díly a bude to Antonín Raymond.

0: Telefony dnes neslouží jenom jako komunikační prostředek. Ty chytré jsou dobrým pomocníkem na práci, cestování nebo při dlouhých jízdách autem. Mobilní aplikace vás nasměrují přesně do vaší cílové destinace, najdou nejbližší parkoviště nebo dokonce poradí s nákupem nového vozu. Některé z nich jako řidiči využijete denodenně, jiné se vám ovšem budou hodit nárazově nebo jenom pro pobavení. A jelikož nás teď právě telefon spojí i s Jiřím Machovcem, tak si s ním o těch aplikacích v autě budeme povídat. Jiří, zdravím vás opět do Staňkova, dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Slyším vás výborně, doufám, že vy mě taky.
1: Ano.
0: Ano, super, takže naše mobilní studio ve Staňkově pracuje a jak byste z něj ty aplikace v autě vlastně pojmenoval?
1: Já jsem se podíval do svého mobilního telefonu a zjistil jsem, že tam mám desítky mobilních aplikací, které více či méně používám. Mluvil jste o navigacích. Ano, dneska už má málo kdo samostatnou mobilní aplikaci, proč mobilní přístroj, navigační přístroj. Možná ještě některé nákladní vozidla mají speciální mapy, kde jsou tonáže, nosnosti a průjezdní profily. Nicméně dneska většina, a to neříkám mladých, většina řidičů dneska používá mapy. Mapy CZ, Google mapy, Waze.
0: No prostě,
1: to jsou základní tři.
0: Prostě jsou součástí jaksi navigačních přístrojů v automobile už integrovaných.
1: Ano, ano. Na druhou stranu, ne každá mapa integrovaná v automobilu od výrobce má nějaký lepší update ve smyslu dopravní situace. To už jsou doopravdy pak lepší ty aplikace. A pokud vám, jakože většina vozidel dneska umožňuje propojení obou dvou základních systémů, to znamená mobilu a auta, tak máte na svém velkém displeji v autě možnost využít právě ty, kde jsou online nejrychlejší dopravní situace a tím pádem se vám jede daleko lépe.
0: Ano, a některé ty aplikace jsou dokonce jaksi oživovány i samotnými uživateli, to znamená, když se potkají s nějakou situací, tak zavolají a my se to dovíme.
1: Přesně tak, přesně tak. V každém případě dojedete na místo a chcete zaparkovat. Já kvituju, že Česká republika se téměř rozhodla a jsou dvě základní aplikace, a to Safe, která je většinou v jižních Čechách, České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, a Easy Park, který je Praha a severní část země. To znamená, přijedete do města, máte tuto aplikaci, ještě než do něj vyjedete, můžete se podívat, kde jsou jak drahá parkoviště, a de facto zajedete na místo, necháte puštěnou klimatizaci, teďko v tom vedru určitě, úplně jednoduchým způsobem zaplatíte, na kolik minut, hodin, zkrátka chcete, odcházíte od vozidla. Výborná pomoc je ještě jedna, a to je dost podstatné, ne v každém městě se orientujete. Jdete na zmrzlinu, pak jdete tamhle, pak vás manželka odvelí a zjistíte, že nevíte, kde jste. Takže se podíváte do aplikace parkování, zkrátka ano. Tak, jak to má to město, a zjistíte, kde máte auto a dáte dovětně do auta. A ano. Pro vás to těma uličkama dovede úplně přesně k tomu danému.
0: Já mám ještě jednu dobrou pozitivní stránku právě toho easy parkování, že když dejme tomu sem jaksi někde v akci, to znamená třeba, já nevím, v divadle, na Broadway hraju, takže ano. Zjistím, že mi končí parkování a můžu si o přestávce prodloužit to parkování na dálku.
1: Přesně tak. Tím pádem z nás sice dostanou peníze, ale na druhou stranu policie nemá práci, protože vaše SPZka je v systému.
0: Přesně tak.
1: Oni projdou okolo, zadají SPZku a zjistějí, má zaplacíno, nepokutujeme.
0: Rozsah platí, ano. Tak jo, zatím mi to stačí, Jiří. Za chviličku se pustíme dál k těm různým aplikacím, ale já teď dám šanci pochopitelně, tak jako vždycky i našim posluchačům, kdyby náhodou se s námi chtěli podělit o svoje zkušenosti, jaké nebo které aplikace oni používají, tak spojení k nám je stále stejné, 22 155 25 25. No a pochopitelně, že vás teď trošičku potěším do Staňkova jednou takovou klasickou. Řidič se ptá navigace v autě. Prosím tě, za jak dlouho dojedu do Brna? A navigace odpoví, za hodinu a půl, když pojedete podle předpisu. A řidič na to, no. A za jak dlouho tam dojedu, když pojedu tak jako obvykle, a navigace na to. No to závisí na tom, jestli se vás cestou ujmou policajti, anebo rovnou záchranáři.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Předpokládám, že většina řidičů, kteří nás teď poslouchají a třeba by se i rádi zapojili do našeho povídání s Jiřím Machovcem, tak mají dost práce s tím, aby třeba hlídali svou navigaci anebo další aplikace, které jsou pochopitelně v autě prospěšné. No a my si o nich ještě s Jiřím teď popovídáme. Takže co bychom ještě přidali?
1: Zaparkovali jsme, ale ano. Cestou domů zjistíme, že musíme, a teď řeknu, dobít, to jsou elektroauta, anebo natankovat. Řada vozidel těch elektro má samozřejmě svoje vlastní mapy, má tam možnost na trase zjistit, kde jsou jaké dobíjecí stanice. Nebejvá to tak aktuální, jako když si připojíte telefon a dáte si přímo pre nebo čes, zkrátka.
0: Jiří, já vás teď sice nerad, ale musím vás přerušit, protože se nám právě ozval někdo z našich posluchačů, tak jsem zvědav, jaký bude mít dotaz, případně poznámku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak s kým hovoříme?
2: To je Franta z Plzně.
0: Franto, dobrý den. Tak co máte k těm aplikacím?
2: No, já bych chtěl jaksi říct, že by lidi jaksi měli používat spíš svůj mozek, než jaksi nějaký blbý aplikace teda. To je můj názor.
0: No, počkejte, a který aplikace máte na mysli, říkáte blbý, že teda
2: použijí toho slova? No, ty, o kterých vy mluvíte.
0: To znamená co, třeba parkování,
2: no,
0: nebo...
2: No, protože když někdo zaparkuju, tak se třeba podívám, jaká to je adresa, že jo, nebo prostě použiju svůj prostě přirozenou inteligenci a nespoléhám se na nějaký mobilní aplikace, že jo, protože lidi už dneska vůbec nemyslí. Lidi koukají jenom do telefonu, se podívejte na ulici.
0: Dobře, máte pravdu, ale jak byste to řešil, když dejme tomu chcete, aby vás jaksi policie nepokutovala za to, že parkujete někde nepřiměřeně dlouho a třeba si to zaplatíte, to parkování. Jak to použijete v telefonu? Umíte to?
2: Ne, já to ani nechci umět. Já budu jak živa parkuju podle svýho rozumu a podle svých přirozených schopností.
0: Dobře, tak Franto, díky za váš postřeh, ano, mějte se moc hezky a hodně šťastných kilometrů a ať se vám jaksi vyplatí tenhle ten názor. Dobře, samozřejmě jaksi nechci zesměšňovat, ale já tedy trvám na tom, že já tedy ty aplikace používám a myslím si, že Jiří Machovec asi pravděpodobně taky.
1: Naprosto a řeknu, že většina lidí, protože proč přijít k auto a mít tam lístek, když to můžu z kavárny, kde sedím na druhé konci města, zaplatit, prodloužit nic.
0: Dobře, Franta to asi umí i bez toho, samozřejmě neberu mu to pochopitelně, i to se dá pochopitelně, ano, ale já tedy, protože jsem pohodlný, dokonce bych přímo řekl líný, tak radši spolehám na ty aplikace.
1: Určitě. Většina měst už vydala a řeknu parkovací místa, kde se smí bez jakýkoliv hodin a tak dál. Na druhou stranu většina míst tady na jihu, měst tady na jihu, dala dokonce parkovací hodiny, to znamená, musíte používat parkovací hodiny, někde mají 2 hodiny možnost zdarma, někde nemají vůbec, nebo 0,5 hodiny, to znamená, tam opravdu musíte doběhnout a posunout si hodiny.
0: Jo, Jiří, takže... já jsem se dokonce, někde dočetl, že je možnost si z auta prostřednictvím nějaké aplikace zařídit třeba Airbnb nebo různé další jaksi aplikace, které vám umožní odjet z jednoho místa a přesunout se do jiné destinace a zajistit si tam třeba i ubytování.
1: Naprosto souhlasím, během dovolené a teď řeknu mých kolegů, cestují tímto způsobem, to znamená, jsou jeden den v Itálii, nějaké malé městě, pak se podívají do mobilu na Booking.com, Trivago, Airbnb, Expedia, TripAdvisor, zkrátka milion aplikací, kde se podívají, zjistí, jsou tam fotky ubytování, je tam, jestli je to volný, zabukují, to znamená, dají tam svůj požadavek, že tam přijedou zítra večer 7.
0: Rozumím.
1: A večer 7 jsou na druhém konci Itálie, v druhé destinaci, ano. Naprosto v pohodě.
0: A ještě jedna věc, kterou jsem si taky přečetl, a je to až, řekl bych, no možná, že to je uvěřitelné, ale já to spíš používám jaksi ve svém telefonu, ale pravděpodobně je to možné i přímo z auta. A to je, že máte prostě atlas hub. To znamená, že si můžete, protože si myslím, že spousta našich posluchačů a řidičů jsou zároveň také houbaři a za chviličku vypukne houbařská sezóna naplno. Možná i Franta, že se vydá na nějaké houby. Takže atlas hub můžete taky používat i v autě.
1: Výborná česká aplikace, samozřejmě Atlas Hub, sám ho mám a můžu říct, dneska jsme našli prvního kozáka na ostrově.
0: No to je neuvěřitelný, tak to vám můžeme jenom závidět teda. No ale to jste neměl říkat, protože teď se vám tam nahrnou naši posluchači, kteří věrně tedy jaksi kopírují naše povídání.
1: Houbaři, jo.
0: Tak jo. No.
1: pravověrný houbaři už jsou dávno v lese, už byli smrži a tak dále.
0: Vážně, no tak prosím, já asi nejsem pravověrný teda, já jsem takový spíš sváteční, opravdu. No,
1: ano,
0: jinak, Jiří, moc vám děkuju do studia Staňkov, samozřejmě, ať se vám daří nejenom tedy v povídání pro naši šťastnou cestu, ale také ve vašem houbaření, ale hlavně tedy rybaření a ano. Samozřejmě vám moc děkuju. Povídají si takhle dva řidiči s těmi aplikacemi. Já nevím, jak bych měl ovlivnit spotřebu mýho auta. Žere mi to skoro 12 litrů na kilometr. A ten druhý řidič povídá, no a moje nová aplikace v autě mi ukazuje, že jezdím extrémně úsporně. Prosím tě, kolik ti to žere? No popravdě zatím nic. Už týden stojím totiž v servisu, protože se mi kousla celá palubní deska. Díky Jiřímu Machovcovi do studia Staňkov a naslyšenou za týden.

0: Ford, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky u hranice s NATO. Jeden z nich zasáhl obytnou budovu v Rumunsku. Ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla a dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na Dvojce začínají zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranice s NATO. Rezort tak reagoval na ruský dron, který poškodil obytnou budovu v rumunském městě Galici a zranil dva lidi. Mluvčí české diplomacie Adam Čerge řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
3: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
2: Incident už odsoudili například i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Nyní jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
4: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
2: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%, odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl také mezičtvrtletně, a to o 0,2%. Hned několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik metrů posunuté. Historiky ještě víc zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století. Pokračuje náměstek primátora pan Popelka z hnutí ANO.
5: Ve výkopu se našla bota, což asi není nic zvláštního, ale ta bota je z 13. století a podle odborníků je to mnohem významnější nález, než kdyby se tam našly nějaké mince nebo střepy, protože těchto jakoby lehce recyklovatelných věcí se tolik nenajde.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, večer potom hlavně na severozápadě Čech i polojasno, nejvyšší teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů, na horách dnes bude většinou kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy směrem z Plzně, kolona začíná u Loděnice, zdržení pak na Pražský okruh k Ořechu je asi na půl hodiny. Také na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy, je před víkendem velmi silný provoz a poprvé se brzdí před kolonou u Velké Bíteše. A na D1 v Brně jsou kolony i směrem z Vyškova do Prahy, na kilometru 192 odklízí kamion po požáru. Tolik zprávy, teď už pokračuje Šťastná cesta a Jan Rosák.
6: Šťastnou cestu.

Antarktida je místem, kam se řada z nás nikdy nedostala a možná by někteří namítli, že je to proto, že je to daleko a že tam je zima. No já se ovšem svého hosta dnešního zeptám, jestli se tam taky bude někdy pěstovat vinná réva. Hned po písnice pochopíte, co mě to asi napadlo za šílenost.

0: No, takže v úvodu jsem nadhodil, jestli se na Antarktidě budou jednou stavět vinice a vyrábět se tam bude třeba ledové víno. No, pochopitelně jde o žert. Inspiroval mě k tomu článek v tisku, který vyšel celkem symbolicky a jasně na apríla. Jenomže ona, ta myšlenka, vás napadne i ve chvíli, kdy zjistíte, že členem expedice nazvané Po stopách Ernesta Shackletona byl i moravský vinař Jiří Maďařič z moravského Žižkova. Já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: No, my se známe spolu hodně dlouho, takže si můžeme tykat, nemusíme předstírat, že bychom byli oficiózní. Mimochodem, znal jsem dobře i tvého tátu, skvělého vinaře Ludvíka. Tak to jenom
1: Děkuju.
0: Pro vysvětlení. Tak Jirko, prosím tě, jak se vinař dostane na expedici do Antarktidy?
1: Nedává si pozor. Za mě je to jednoduchá odpověď.
0: Jak to můžeš vysvětlit?
1: Prostě jsem si nedával pozor a v nějakém nestřiženém okamžiku jsem prostě řekl ano.
0: A kdo
1: jsem to litoval.
0: Kdo vyslovil to pozvání?
1: To pozvání vyslovil jeden náš společný kamarád, kterého známe oba dva. Roman Češka, který tak nějak nadhodil, že by se našlo místo na expedici. A já okouzlen Antarktidou po přednášce Jirky Kolbaby, kterou jsem viděl 3 měsíce předtím, a viděl jsem tam ty nádherné ledové pláně, tučňáky, velryby a všechno. Tak říkám, no to je úžasný, to chci jednou vidět v životě. Jednou v životě vidět aspoň tohleto, potom už klidně můžu zemřít. No teďka tu druhou část bych asi vynechal.
0: Prosím tě, ale to samozřejmě, to si podlehl teda takovýmu tomu prvnímu dojmu, to je jako kdyby ti někdo ukázal Hollywood a řekl, to je Amerika, že jo? No.
1: Já jsem velmi nezodpovědný v tomhle, to, ano,
0: no,
1: ano.
0: Ale
1: ano,
0: tak
1: ano.
0: Já si myslím, že nelituješ. Nelituješ, viď?
1: Nelituju. Stalo to za to určitě, no. Bezesporu. Jel bych tam znovu, ne, asi ne, asi v tomto formátu bych to asi znovu nedal. Je to teda opravdu jako zajímavý zážitek, doporučuji každému.
0: Počkej, tohleto, k tomu se dostaneme, proč teda bys to nedal v tomto formátu? Jaké bylo složení posádky teda, ten formát?
1: Ten formát, co se složení posádky týče, byl skvělý. Spíš to časové penzum, přece jenom je to 7 týdnů být pryč, to bylo opravdu dlouhý, my jsme si to museli prodloužit kvůli nehodě na palubě. Takže celý se to jako vleklo, ale to složení bylo skvělý. Měli jsme polského kapitána Piotra Kužňara, jeden z nejlepších skipperů, co vůbec je. K němu tam byli kruce 2 Poláci, zkušení jachtaři, kteří opravdu ovládali jako řemeslo plachetní.
0: Promiň, to jsem, Jirko, ale neprozradil, že jste jeli na jachtě teda, na plachetnici.
1: My jsme jeli normálně na klasické 20-metrové plachetnici.
0: Takhle.
1: To nebyla žádná masňácká výprava na torpédoborci nebo něčím podobným.
0: No právě, protože pár mých kamarádů se na Antarktidu vypravili ovšem jako opravdu masňáci teda. Jo, to znamená, dostali všechno vybavení, výborný ty bundy a oteplovačky a nevím co všechno a výbavu sakum pik a teď tam prostě je tam vyplkli a vodili je tam jako prostě, když jdou Japonci po Karlově mostě.
1: Ty jsme tam potkali taky. My jsme se vraceli zpátky, jak jsme se zastavili na Jižní Georgii. My jsme to ještě s tím neměli, samozřejmě pro někoho, pro mě třeba ano. Já musím říct, že jsem si to moc užíval. Já jsem nikdy v životě nebyl na lodi předtím, než jsme jeli teďka na tom.
0: Ale asi to snášíš dobře, vy.
1: Asi ano. No. Řekl bych jako zpětně.
0: Teď se zatvářil teda.
1: No, je to složitý. Pro každého, kdo to jednou vyzkoušel, tak rozhodně ví, že to není nic jednoduchého. A taky první 2 týdny jsem si opravdu říkal, proč jsem to dělal, co jsem to vlastně udělal, kam jsem se to vydal. A potom jsem mě to začalo bavit, moc jsem nespal, ale tak jsem chodil po palubě, díval jsem, jak se tahají lana, z které strany na kterou, jak se dělá zvrat, co znamená co. Kapitán se mě docela oblíbil a potom mě zval při každém zvratu, když jsme měnili směr, takže jsem se naučil čonga džagle.
0: Cože si co?
1: Čonga džagle. To je polsky tahat plachty. A samozřejmě polštinu člověk taky dostane trošku pod kůži. I bylo to úžasný. Myslím si, že všichni, co tam byli, tak byli skvělí. A
0: odkud jste vyrazili? Jak vedla ta cesta? Kudy teda?
1: Celá ta cesta vedla takovým okruhem s Ushuaí. My jsme projeli průplavem Beagle, potom přes Drakeův průplav. Směřovali jsme na ostrov Nelson, na těch mějších ostrovech Antarktidy. Tam má Český antarktický nadační fond takový shelter, takový přístřešek, který se právě bude opravovat. To byl jeden z úkolů cesty, zjistit, jak to vypadá s naší polární stanicí, co je tam potřeba opravit, co by se tam dalo přidělat. A samozřejmě z toho důvodu ten antarktický fond tam s tím jako tak nějak operuje, aby tam mohlo být nějaký refugio, někam, kde se někdo může skrýt, nějaký útočiště, a je to strašně důležitá věc. Odtud jsme se vybrali nad pevninskou část Antarktidy, kde jsme to prochodili, podívali jsme se tam, potom jsme se chtěli podívat lodí na Mendelovu stanici, tak jsme propluli přes Larsenův průliv do Vedelova moře, no tam jsme malem zamrzli, tak jsme se otočili zpátky s velkou slávou a třídenní zpoždění jsme se vrátili zpátky kolem Nelsonu do Drakeova průlivu a jeli jsme právě přes Drakeův průliv tentokrát na Sloní ostrov. To je to místo, kde Ernst nechal posádku a tuď se vypravil na bárce na Jižní Georgii. A tuď jsme pokračovali dalších asi 1200 mil na Jižní Georgii. Odtud jsme potom se už rozhodli, že se vrátíme zpátky, jenom že po cestě se nám stala nehoda, tak jsme museli odbočit na sever, na Falklandy, a z Falkland jsme se potom vrátili zpátky přes ostrov Stavu na Ushuaia.
0: K nehodě se určitě taky dostaneme, ale zajímá mě ten Ernest Shackleton. To znamená, to nebyla jenom jaksi pro forma, že jste jeli ve stopách, nebo opravdu jste jeli ve stopách toho Shackletona?
1: Větší část cesty jsme projeli. Všechny ty ostrovy, které Shackleton navštívili taky, jenom že my jsme měli tu výhodu, opravdu luxusní plachetnice, moderní kombinace s GPS, s satelitem a internetem.
0: Tak ale úplně masňácky to nebylo, že jo?
1: Bylo to náročné, ale rozhodně ne tak, jak to měli oni. To no, opravdu. My jsme sežrat si nemuseli oni, jo? A bylo to jako velmi výrazný rozdíl.
0: No.
1: Ale dá se říct, že celá ta posádka, i když to byli lidi, kteří už někteří na Antarktidě byli, tak fungovali jako celé, a to bylo skvělý. Že celý těch 40 dnů nenastal žádný konflikt, nic se neudálo hroznýho.
0: Čili žádná ponorka, jak se říká.
1: Ne, určitě ne.
0: Tak ale nějaká ta nehoda byla, nebo si říkali,
1: to byla
0: nádrhel nějaký, k tomu se dostanem. A já bych se vrátil ještě k tomu Shackletonovi, protože on vedl celkem 3 expedice, jsem si zjistil, do Antarktidy a dokonce byl za to povýšen do šlechtického stavu. A byl to opravdu velice významný antarktický teda průzkumník, nebo vůbec jaksi cestovatel. Mimochodem jiný výzkumník, Sir Raymond Priestley, kdysi řekl, pro vědecký výzkum mi dejte Scotta, to byl další velice významný cestovatel, pro rychlý a efektivní postup Amundsena, tak od toho nemusíme představovat, ale až nastane pohroma a zmizí všechny naděje, poklekněte a modlete se k Shackletonovi. To asi platí, co?
1: S tím naprosto souhlasím. Já jsem jeho příběh neznal do té doby, než jsme se vrátili zpět. Já jsem schválně si to nechtěl přečíst, protože jsem nechtěl se zbytečně zdržovat nějakou hrůzou. A musím zpětně říct, že když jsme projeli tu trasu a všimli jsme si, kudy všude oni museli jet, z jakých podmínek, v jakých jako vichřicích, v jakých vysokých vlnách a s čím se museli všechno poradit. Klobouk dolů. Hmm. To je prostě neuvěřitelný to zvládnout.
0: Tak jak to zvládla tahle ta posádka, jejímž součástí byl i můj dnešní host Jirka Maďařič, tak o tom další povídání.
2: Český rozhlas 2.

0: Můj dnešní host Jiří Maďařič už mi vysvětlil a vám taky, jaká byla asi zhruba trasa, ale to není všechno. Já mezi tím, co jste poslouchali tady Pala Haberu, tak jsem koukal na jedno video, které mi Jirka ukázal a udělala se mi trošičku zle a to jsem na té palubě nebyl, protože ta paluba byla v podstatě, kolik to bylo stupňů?
1: Tak 45
0: stupňů nakloněná. Jak dlouho to tak bylo nakloněné? V podstatě pořád, ne?
1: No tak polovičku cesty.
0: To je strašný. To je, já nejsem opravdu příznivcem cest po moři, vůbec jaksi na lodích. A to, když je klidný to moře, a ne, když je ta plachetnice takhle nakloněná. Co bylo hlavní problémy pro tebe?
1: Tak hlavní problém pro mě byl asi nastoupit. Jako v momentě, když jsem jako poprvé udělal ten krok z té pevniny na tu loď, tak jsem říkal...
0: To bylo v tom Ushuaia.
1: To bylo v té Ushuaia, no. Tak jsem říkal, no, ale teďka už není žádný plán B, to už se nedá přerušit.
0: Ne, to ne.
1: Tam už se nedá vystoupit, to už se musí dojet. To byl první problém a tím to všechno začalo. Samozřejmě, když si člověk nedává pozor, tak se dostane do problému. Nicméně opravdu jsem nečekal, že to může být takový. Já jsem se samozřejmě informoval, jak vypadá ta cesta. Bylo mi řečeno, že jsou tam sice 9-10metrové vlny, ale náš společný kamarád mi říkal, to je v pořádku, oni jsou dlouhý, to je jak když jedeš autem do kopce a z kopce.
0: Jako ty vlny, že jsou dlouhý.
1: No,
0: To je veliký uklidnění.
1: Potom, když jel ty vlny, tak řekl, já jsem úplně zapomněl, co je ty vlny na tom špatně, já se ti tak omlouvám. Ono to není jenom ty dlouhý vlny, jsou to i ty krátký. No a samozřejmě potom vítr, no, že ten vítr, když jede člověk plachetnicí, tak se opře do té plachty, ta plachta uhání jako blázen, krájí tu vodní hladinu, proráží ty vlny tím čumákem, samozřejmě voda se řine po palubě vrchem spodem, přes kokpit to stříká, fouká vítr kolem 80 až 120 km za hodinu běžně, v orkánu i 160 a všechno se to musí udělat během jízdy, tam se člověk neskryje někde za skálu nebo za strom, nebo do garáže, tam musíme prostě jet. Na všechno to musí probíhat automaticky s normálníma biologickýma pochodama. Takže jíst, spát, samozřejmě oblíct se, vyslít se, vyčurat a jít na velkou. Dokážeš si představit, když nakloníš mísu 45 stupňů, máš se na ní sednout a teďka někdo ti s tou mísou háže nahoru, dolů, dopředu, dozadu. Ono to soustředění je potřeba k nějakému vykonání, aspoň částečné úlevě. A teďka, když to přijde, těch 10 minut člověk čeká na ten správný okamžik. A teďka najednou nějaká vlna to rozbíjá a tak znovu se přidá do toho soustředění. Není to nic jednoduchého.
0: Já mám hroznou fantazii, rozumím, já si to dovedu přes. To mi nesmíš takhle říkat, protože já to všechno vidím a cítím. To je hrůza.
1: Ne, ono to není tak hrozný. V ten moment člověk stejně

0: loď samotnou, tak jsme museli jemnými pohyby hýždí udrželo to brkínko na jednom místě. Pro nás muže je to problém, protože kdyby to prkínko stříhlo, to klenty
1: nisí. Ne, to už nemusíš zabíhat do podrobnosti.
0: No, každopádně to muselo být hodně náročný fyzicky, aby jsme to všechno zvládli. Byla to strašná legrace. Musím říct, že s kolegou Láďou Jeníčkem se nám podařil husarský kousek. My jsme to prkínko za jízdy spravili.
2: Ne.
0: Ano. My jsme zabezpečili bezpečí všech našich spolupalvojících lidí.
2: No, tak ty jsi takový šikovný, ty si musíš poradit na Vinici a všude.
0: On je hlavně rektor VUT a VUT prostě už něco znamená.
2: No tak Ježíši Kriste, samozřejmě.
0: Takže za nás jsme si museli poradit, zabezpečili jsme naše kolegy, odstranili jsme jeden problém, který byl tíživý a potom už zbývaly jenom ty tři další. No,
2: no já myslím, že už teď samozřejmě se o tom hezky povídá a jako do budoucna budeš mít spoustu krásných příhod pro nejrůznější besedy. Budeš velice žádaný. Hlavně jak jsi v téhleté problematice těch čtyř záležitostí. Oblíce, vyslíce a potom ty další. To je opravdu moc hezký. Tak. I tak to bylo fyzicky náročný. I když nebyla potřeba tohleta jaksi potřeba. To znamená pohybovat se po té palubě v tomhletom sklonu.
0: Ono to v zásadě bylo pořád jako horolezectví. Protože jsme museli buď to slízat ze skály nebo jít nahoru na skálu. No. Bylo to fyzicky náročné, samozřejmě já jsem nenachodil moc kilometrů za ten den, to určitě ne. Ale u toho ještě vařit na sporáku, taky nebylo úplně jednoduchý, servírovat jídlo, jíst, umývat nádobí.
2: A jak se vařilo třeba, když ten sporák byl takhle šikmý?
3: No to se na mě nezlob, to nejde.
0: No za normálních okolností by to samozřejmě nešlo, přece jenom Archimedův zákon, nebo obecně jakékoliv fyzikální zákony platí všude, i když se loď pohybuje. Jenomže ten sporák je na závěsu, takže všechno, co se na něj umístí, tak se pohybuje s tím. Byla velká výhoda, takže jsme mu dokázali vařit polívky, vařili jsme masa, dokonce i buchty jsem pekl, takže...
2: Ty jsi byl, měl jsi funkci kuchaře, nebo jakou jsi měl funkci tam?
0: Všechno bylo sdílený. Mm. Jak jsem říkal na začátku, já si nedávám pozor moc často, a když se kapitán na začátku zeptal, je tady nějaký inženýr, tak říkám, tak to smrdí nějakou prací, tak já se přihlásím. Tak jsem dostal pravítko a tušku a musel jsem udělat to rozpis směn. takže jsem musel všechny lidi, co byli na palubě, spárovat, aby byli spolu jako na směně, na jídlo, i na kormidle.
2: Tak to je potřeba inženýr, to je jasný, samozřejmě.
0: Samozřejmě je to. Já jsem chápal, že tam bude nějaký problém, že to bude něco jako stupidního, ale rozhodně jsem se nebál práce, takže mi to docela nevadí.
2: No jasně, to je jako na vojně, když se umí někdo hrát na housle třeba, tak půjdeš dělat záchody, když se přihlásíš. To je přesně tak, jasně. Tak jo, teda cesta do Antarktidy se nám hezky začala.

0: Jirku.
1: Tak, jsme v Antarktidě s Jirkou Maďaříčem. No tedy takhle, my jsme pořád na cestě do Antarktidy a z Antarktidy, ale to nebylo jaksi účelem, abyste se pořád někde pohybovali, ale abyste taky dorazili na místo. Tak popiš nám třeba Antarktidu. Co tě tam překvapilo, zaskočilo, uchvátilo, nebo naopak třeba dejme tomu zklamalo?
2: Nesklamalo mě vůbec nic.
1: To je dobře.
2: Bylo to nesmírně poutavý, expresivní, něco, co člověk nezažije každý druhý den, možná ani někteří ani za celý život, ale co mě překvapilo velmi, tak tučňáci. Ve vší jejich hravosti, ve vší smradlavosti. Přece jenom ten tučňák jako v těch koloniích vytváří velké množství guana a to první věm z Antarktidy byl právě ten puch toho čpavku, protože to bylo jediné, co jsme tak vnímali úplně výrazně.
1: To je zajímavé, to totiž na těch záběrech filmových není cítit.
2: No, jako pachovize ještě není vymyšlená.
1: Ještě není.
2: Nebo zaplať pámu za to, ale, no. Ale jako tušňáci jsou neuvěřitelně miloušci. To jsou prostě nádherné stvoření. Taková ryzí hravost. Oni vypadají na pevnině, jako, že nic nezvládnou, ale když se podívá, jak krásně vyskáčou v skálu, která je skoro kolmá, ve vodě jsou jak torpéda, samozřejmě mají taky problém o život, tam bojují se tulení a lachtany a kosatkem je, ale jsou to neuvěřitelní milouši, jich tam mnoho druhů, Antarktida je tím posetá, od těch nejmenších, od těch sloních, až po ty největší císařské, každý má své teritorium, oni jsou výrazně teritoriální, hlavně ti velcí tušňáci. Ty jsem si oblíbil hned na první dobrou. Tuleni jsme moc nepotkali, to je pravda, že jsme potkali tuleni leopardího hned na té hlavní části Antarktidy. Tam jsem ještě pln očekávání vzal sebou svoje GoPro, které jsem si teda půjčil od kamarádky. A tam natáčeli jsme záběry pod vodou, jenom že připravil tuleň a GoPro tam zůstalo, takže moje záběry spod vody jsou pořád na dně oceánu.
1: Ty jsi se ponořil do vody?
2: Jenom jsem měl tyč.
1: Takhle, GoPro na tyči, jo.
2: Tak.
1: A tuleň to schrmstnul?
2: Jo, takže o to jsem přišel. Krásný záběry tam byly. No, nádherný.
1: Až někdo toho tuleně uloví a rozpáře ho tedy, když to tak říkám, tam bylo, že... Najde to GoPro, to budou záběry.
2: asi tomu to přeju, ale doufám, že se to nestane.
1: No, ale kromě tedy fauny, tak jako flora taky zajímala určitě.
2: Je tam hodně mechů a lišeníků, ono to tam není úplně, že by to tam bylo porostlý. Samozřejmě, když se dostává člověk dál, směrem na sever od Antarktidy, to znamená víc do tepla pro nás, tak tam už přece jenom rostou i nějaké rostliny, nějaké takové ty houževnaté trávy, ale není to úplně běžný. Kromě té flory, tak samozřejmě věc, kterou tam člověk jako vždycky potká, tak jsou obrovské ledovce. Jako, hlavně u té pevninské části té Antarktidy to bylo monstrózní pohled, jak odplouvají ty obrovské paneláky plné toho ledu směrem na sever.
1: Takhle si asi představujeme tu Antarktidu jako plnou ledu, ale ona není úplně plná ledu, že?
2: Ona není úplně plná ledu, je tam spousta ostrovů, které jsou částečně odledněný, jde vidět, a Piotr nám to potvrdil, že tam 20 let vozí výpravy primárně jako na výzkum a že to odlednění za těch 20 let je víc než znatelný.
1: To se projevuje ta změna klimatu tam, jo?
2: Velmi výrazně, opravdu toho ledu tam chybí. Přece ta antarktická konverze, která tam mění tu slanou vodu na sladkou tím, že se tam rozstávají ty ledovce, je tam znatelná a vidět ty obrovské množství těch ledových ker bylo pro mě fascinující, protože jsem věděl, že to někam dopluje. To jsem věděl, že ještě jednou uvidíme.
1: Jo, aha, a že možná někde čeká Titanic.
2: No, samozřejmě...
1: To si dovedl představit, jaká to asi ta rána byla veliká.
2: Asi bych si to dokázal obrovský. Představit. No. Se nám to stalo v noci, že jsme potom pluli směrem na tu Jižní Georgiu a proplouvali jsme právě tou alejí. Tím, že tam venne je jednostranný vítr, který prostě opravdu fouká pořád z toho západu na východ, tak všechny ty ledovce odfoukává jedním směrem. Takže z té Antarktidy, když člověk vyrazí potom pryč, tak potká takovou dálnici, kudy ty ledovce proplouvají. A je velký problém se tam trefit a nic jako si neudělat, protože nejenom ty velký ledovce, ale jak to odtává, tak i ty menší kry můžou poškodit třeba kormidlo nebo loď samotnou.
1: Jirko, mapoval jsi tu cestu třeba formou deníku nějakýho?
2: Mapoval jsem si to formou deníku. Bylo to poprvé v životě, co jsem deník použil a teďka zpětně je to úžasná věc. Vidím všechny ty fotografie v těch daných místech, co jsem pořídil, ty texty, co se odehrávalo na palubě i jakým způsobem kolísala nálada.
1: Jo.
2: To je tam výrazně znát. Na začátku to bylo spíš nervózní.
1: Podle čeho se to odvíjelo? Kdy to bylo nervózní, kdy to bylo naopak?
2: Nervózní naopak. To bylo určitě na začátku. Na začátku člověk nevěděl, do čeho jde. Ze začátku to bylo takový jako příjemný, potom se začaly zhoršovat výrazně podmínky. Přece no, já suchozemec jsem na lodi nikdy nebyl. Když jsme poprvé připlili do Drakea, a poprvé začal foukat ten silný vítr, tak zrovna jsem měl...
1: Čili Drake to je...
2: Drakeův průplav.
1: Jo, ten průplav, jasně. A... To mi takhle říkáte, do Drakea, jasně. Terminus technikus vás už jako zkušený moře plavce.
2: Já neumím vůbec nic. Ale rozhodně bylo velmi děsivý, když nás chytil orkán a foukal tam ten silný vítr a teďka se rozsvítily světla na palubě, bylo to v noci a teďka tam všechno začalo mlátit. Ta loď byla ocelová. A kapitán se s těma, co měli zemlá vachtu, se snažil skasat plachty, nachystat ty správný do toho větru. A to byl strašný lomos. Celá loď nakloněná velkým stupněm do... To bylo tenkrát doprava, já jsem malým padlal z postele, protože ta postel není úplně uspůsobená na to, aby se kývala ve větru. A do toho takové temné dunění stožáru. Ty byly samozřejmě duté a jak tam vítr foukal, aha, tak pod různým úhlem hrály různé tóny. Byly jako to tři tóny, ano, tři tóny a hodně hluboký tón, který se měnil podle toho, jak moc foukalo, jak tomu loď byla nakloněná. A to znělo v kuse a já jsem v ten moment propadal panice a říkám, proč jsem tady, proč jsem tady?
1: Prosím tě, že tobě to mohlo jaksi připadat jaksi neuvěřitelné a nové a možná třeba i někdy děsivé, ale co ti zkušení mořeplavci, ten kapitán, tak ti už to zažili něco takového, byli klidní?
2: Ty byli naprosto klidní a to byla věc, která mě udržovala tak nějak jako při smyslech, protože když člověk přijde za tím kapitánem, ta loď prostě bourá ty vlny a on tam sedí s telefonem na kolenou, on se taky lehce podívá směrem doleva, jestli máme správný směr, podívá se, že je to v pohodě, tak jedeme dál. To je věc, která člověka nesmírně uklidní. A potom už jsem si to užíval a už jsem užíval si tu euforii toho chodit na palubu i v tom větru, i v tom náklonu a dělat tam všechno na té palubě, vařit, bavit se s lidmi, učit se polsky, všímat si všeho, co se kolem nás děje, sledovat přírodu. Já jsem hodně času trávil na palubě a viděl jsem opravdu velké množství velryb, tučňáků, lachtanů, humpback, který vyskakuje z vody.
1: Prosím.
2: Pardon, to je... No je to složitý, protože Poláci většinou mluví anglicky o těch zvířetech.
1: A mám... Já vůbec nevím, co si...
2: Plejtvák, jak vyskakuje nad hladinu. Ale nejkrásnější, co jsem zažil na palubě, tak byl asi ten fosforeskující plankton. To jsme plujili v noci a za lodí se vytvořila krásná modrá stopa a všechno krásně svítilo, meduzy a podobně. A když jsem to říkal tomu Kubovi z té polské části posádky, tak on říká, jo, já jsem si to všiml, on je to na záchodě. Říkám, prostě jak na záchodě? No tam se splachovalo to morskou vodou, takže když si to člověk spláchnul, tak to...
1: Ne.
2: Já říkám, to musíme...
1: Barevný spláchnutí.
2: Já jsem se hned vypravil dolů do podpalubí, zhasnul jsem na toaletě a začal jsem pumpovat a tam ta místa se točila celá do modra. Představ si to, to bylo tak nádherný pohled.
1: No tak o tohle to jsme my suchozemci připraveni, teda takovýhle zážitek.
0: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Máme skvělý vodní zákon. Problém nás Čechů je, že ho už za týden dokážeme obejít, říká geograf a hydrolog, novodobý objevitel pramenů Amazonky profesor Bohumír Janský. Ve které profesní záležitosti má opravdu velké dluhy? Co máme dělat pro to, abychom se nadále mohli těšit ze života ve vodním blahobytu? A jak to, že davy turistů obdivují prameny Vltavy, které nejsou těmi skutečnými?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
5: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
0: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na Dvojce.

0: Můj dnešní host, jinak celkem slušný moravský vinař Jiří Maďařič se zachoval tedy jako dobrodruh a vydal se s tou expedicí po stopách Ernsta Shackletona na té polské jachtě, je to tak polská, víc, na Antarktidu. To, kdybyste náhodou si nemohli vzpomenout, co jsme si povídali, já si myslím, že to je nezapomenutelný, tyhle ty příhody, jako ty čtyři problémy, které tady Jirka nadhodil, ale prosím tě, když už tedy, jak jsi si taky musel vařit, nebo všichni museli vařit, co se tam dá takhle jíst a pít vlastně? Tam asi jako se nedá dělat nějaká pečeně, nebo to je něco, co je hodně rychle hotovýho a hlavně nenáročně.
1: Dá se dělat úplně všechno. Záleží na kvalitě kuchaře. Původně jsem si myslel, že možná bude mít spoustu čerstvých ryb, jenomže prostě je ochranná zóna kolem Antarktidy, kde se nesmí lovit, takže jsme ani pro ty neměli, takže jsme si všechno jídlo museli vzít sebou. Samozřejmě po cestě nebyl žádný supermarket, ani benzínka, aby jsme si koupili a doplnili zásoby, takže aby jsme přežili, tak všechno jsme si museli vzít sebou, takže jsme měli asi 200 kg hovězího masa. Měli jsme tam asi 2000 nebo 2500 je vajíček, velkou hromadu těstovin, brambor, zeleniny, různou rýži, samozřejmě čočka, hrách. A kapitán byl velký mlsoun, tak asi 50 kg čokolády a sušenek.
0: No ale hlavně ta zelenina, protože my všichni, co jsme četli dobrodružnou literaturu, tak víme, co jsou to kurděje, že jo? Jo, že prostě těm pirátům na těch dlouhých cestách, nejenom pirátům, ale i objevitelům vypadávaly zuby, protože prostě neměli ty vitaminy, které jsou v té zelenině. Tak tomu vy jste předešli, ale vy jste tam nebyli tak dlouho zase, že jo?
1: My jsme tam byli na kurdě krátko.
0: Na kurdě velice krátko.
1: Na kurdě krátko.
0: No jasně, a jinak teda jste jedli úplně všechno? Tak?
1: Jedli jsme úplně všechno. Fakt opravdu záleží jenom na tom, jaká je situace na palubě, takže ráno jsme měli buď to ovesnou kaši, nebo jsme měli palačinky, do toho míchaný vajíčka, samozřejmě mohly být i párky, měli jsme tam jelítka, dělali jsme stejky, jsme dělali na plotně.
0: No, nežili jsme si špatně
1: roštěnou, dokonce jsme měli chili con carne. Já mám pocit, že jsme si opravdu užili jako
0: kompletní kuchař. Queen Mary, čověče. Úžasný. No a co jste pili?
1: A pili jsme vodu. Samozřejmě. Jenom? Ne. No. Pili jsme vodu, měli jsme tam čaj. Jo. Měli jsme tam kávu.
0: No počkej.
1: Musím
0: říct,
1: tady nevalné kvality, ale...
0: Jak to přežije moravský vinař teda bez lafičky?
1: Měl jsem velký osten. Musím říct, že když jsme byli na té palubě, tak jsem říkal, nebudeme tady pít, přece jenom jako být opilí jako na lodi, nedává smysl.
0: Ne, to je pravda. To.
1: Ale je fakt, že vždycky, když jsme zakotvili, kapitán zavolal, zaběhlo se do šrotku a přinesli jsme pár lahviček, které jsme večer jako vypili.
0: No, ono jinak se člověk potácí bez toho vína samozřejmě, že jo, když se jede.
1: Právě, že my jsme byli pořád nějakým způsobem asi světí už jenom z té cesty, přece jenom jako ta disonance toho prostoru versus to vnitřní ucho nebyla jednoduchá.
0: No, Jirko, ale prosím tě, proč jsem se ptal na to pití, protože, jak jsem říkal, znal jsem velice dobře hudbu tvého tátu, skvělýho vinaře. Já vím, že si ho uctil i tam svým nádherným způsobem, tak povídej.
1: Tatínek byl velký cestovatel a milovník života. Mm. On opravdu si dokázal život užít po všech stránkách, jak s přáteli, tak s jídlem, tak s pitím. Byl velmi vášnivý milovník zvířat, takže Antarktida by pro něj byla něco neuvěřitelného, asi těžko dosažitelného, ale prostě by byl moc rád. Je to pár let, co zemřel, tak jsem se rozhodl, že vzpomínku na něj vezmu sebou. Tak jsem vzal pár lahviček sebou do baťohu a přímo na ostrově Nelson jsem s kamarády otevřel lahvinku sektu z ročníku 2020, což byl poslední, co tatínek vlastně zažil.
0: Hezký.
1: A ten jsme tam spolu vypili, všechno jsme si odvezli zpět, protože tam se nic nenechává, samozřejmě ani snídka to tam nezůstala. Nicméně jsem byl moc rád, že jsem mohl tatínka aspoň symbolicky sebou vzít na ten ostrov,
0: jasně,
1: kde je česká základna. No samozřejmě tam probíhal i výzkum, že co jsme se bavili, jako vinice tam můžou být, je tam dostatek guána.
0: No počkej, tak to je další aprílová legrace teda. Jako.
1: Samozřejmě.
0: Škoda, já už jsem se začal těšit. No prosím tě, já jsem si někde přečet, když už tedy jsi byl na vlastně polský jachtě nebo polský plachetnici, tak já jsem si přečetl o tom, že víno se pěstuje opravdu i v Polsku, to znamená hodně severně už.
1: Jasně, že se pěstuje v Polsku, dokonce i v Ushuaji, kousek v Argentině, tam jsou taky vinice. Ono to opravdu se dá, jasně, ono se to dá v podstatě kdekoliv. Není až takový problém to vypěstovat, je problém z toho udělat potom víno.
0: Takže tam to vyroste teda.
1: Tam to vyroste i na té Antarktidě. Je fakt, že všechno je to jenom legrace, protože na Antarktidě se nic sadit nedá. Je tam zákaz těžby, dobývání nerostu a samozřejmě taky jako hospodářské činnosti. Takže v zásadě Antarktida je tohoto prostá. Naštěstí. Doufám, že zůstane. Doufám, že ta veřejná úmluva zůstane stejná a nikdo Antarktidu nepoškodí, protože i pro ty příští generace to bude nezapomenutelný zážitek se tam dostat. Je to jedno z posledních mála dobrodružství, který člověk může podniknout.
0: To ti říkám. Zajímá mě, jak se ti třeba, dejme tomu, obrátili hodnoty, nebo jestli vůbec, jestli si tam musel něco přehodnotit a jestli to přineslo něco jaksi prospěšného i pro tebe, jako jednak samozřejmě do tvý profese vinaře, ale hlavně jaksi vysokoškolského funkcionáře vlastně taky. Že?
1: Já nevím, jestli všichni z mých kolegů by mi to potvrdili, co tam byli se mnou, ale i František Štaut, i Jirka Kolbaba, Láďa Níček, konec konců Roman Češka, to stejné. A v zásadě ten nejdůležitější člověk, to znamená Dušan Jamný, který nám to zprostředkoval a v podstatě zarezervoval loď a všechno zařídil pro nás právě kvůli Českému antarktickému nadačnímu fondu, tak musíme všichni teda říct, že prostě dělíme život na různé fáze a jedna je právě po Antarktidě. Je to místo, který je člověku nejblíž, protože tam je sám. Ten život se smrskne na těch 10-15 mil, co vidí sám vlastníma očima a nic dál už neexistuje. V ten moment všichni musí spoléhat na všechny své kolegy. Uvědomí si spoustu drobných věcí, co v tom životě je a není důležitý. I cestování prostě začne být potom pro nás ne nuda, ale nezáleží, kam člověk cestuje, ale s kým, protože tam se to krásně projeví.
0: Čili tam je přesně to, co se říká jako obrazně, jak si doslovně, to znamená, že cesta může být cíl.
1: Samotná cesta je skvělým cílem.
0: No. Ale to jste si asi prožili, že na vlastní kůži teda?
1: Bylo to silný, byl to hodně silný zážitek. No. Myslím si, že všichni si užili spoustu nádherných chvil, ale nikdo asi nemůže říct, že by se na to dalo zapomenout.
0: Jirko, já se ptám i proto, protože jsem zjistil, že ty si nedáš říct prostě, že toho nemáš dost. Že to chceš opakovat, nebo dokonce ještě navíc, jak si něco navýšit. Je to tak?
1: Nerad to přiznávám, ale rád bych se nám příští rok vypravil znovu. Uvidíme, jak to všechno vyjde. Přece
0: to vědí doma třeba.
1: Doma to vědí, v zásadě tak nějak počítají s tím, že jsem magor a dělám si tak nějak, co chci. Já ještě úplně jasně neví, že si chci dělat i v podstatě kapitánský kurz a chci na otevřený oceán.
0: No prosím tě, počkej, a máš už teda ty základy, jako máš už za sebou, to jsi se asi jako učil, že už něco umíš a něco ale musíš ještě vstřebat, protože to není opravdu jako, dejme tomu, dělat si kapitánský zkoušky na Vltavě a jako my jsme si je udělali, abychom mohli jet po holandských kanálech, jako jo. Já mám taky ty zkoušky, ale to jsou takový legrační, tak to samozřejmě se s tím nedá vůbec měřit.
1: To sice ne, ale taky si představ, že na tom oceánu nemůžeš vrazit do žádného mola. No, opravdu tam.
0: Tam nemusíš tak přistávat, jako my jsme museli hodně přistávat. To je pravda.
1: Tam se míň přistává a hodně jezdí, takže ono je to nebezpečnější, to rozhodně, jo, protože člověk je daleko od civilizace, ale je to bezpečnější, protože je daleko od civilizace.
0: No jo, a ta plachetnice je trošičku jiná, že jo, než nějaká prostě motorová kvazi jachta nebo prostě nějaký.
1: Oni jsou i malinký lodičky, které dokáží zvládnout Atlantik. To by se člověk každý divil, ale je pravda, že ty menší jsou lepší.
0: Jak rychle to vlastně jede, jako co se uzlu týče?
1: Co se uzlu týká, my jsme teda v maximu jeli něco snad možná 18-20 uzlů, ale běžně se s tím dá jet 12 až 16. Ty výjimečné podmínky, když má člověk zadní vítr a jde po vlně, tak opravdu může mít přes 20 uzlů, což není úplně jako nejvíc, je to něco přes 30 km za hodinu, 35 zhruba, ale musím říct, že na tom moři máme pocit, že sedíme ve formuli, že to opravdu jede těsně nad tou hladinou, brousí to tam ty vlny a vypadá to naprosto spektakulárně a člověk si opravdu připadá, že jde rychle.
0: Ne, já se zeptám, nemůže se to převrátit.
1: No paradoxně ne.
0: Vážně ne?
1: Ne. Jo, ono se to sice převrátit může, ale ono se to vrátí zpátky. Přece jenom je tam to protizávaží, který tu loď udržuje v jedné výšce. Nikdy se nedoporučuje z lodi vyskakovat. Přece jenom ta loď je bezpečnější, než z ní vyskočit.
0: Jako hystericky hup?
1: to se nesmí, protože vždycky ta loď se vrátí zpět. Když spousta lodí bylo nalezeno bez posádky, protože ty lidi se rozhodli vyskočit, ale ta loď se zachránila, ta posádka už ne. Takže je potřeba trošku zachovat klid a rozvahu a klidně se otočit kolem dokola.
0: No jo, no. No tak my vydáme občas takový ty záběry z těch závodů, těch jachet a těch katamaranů, ale někde v tamhle Hobart a podobně, kdy se třeba i převrátí, ale jsou extrémní podmínky a jedou na rychlost třeba.
1: Ano, jsou to závodní čluny, které nejsou způsobené na ty zaoceánské plavby úplně přesně, oni jsou tam, jedou trošku jiným způsobem.
0: Jirko, prosím tě, až ty pojedeš jako kapitán už na té lodi, tak dodržuj rychlost, prosím tě, už jsi nedostal pokutu.
1: Budu jezdit vpravo.
0: A jezdí vpravo, pokud možno. A jestli pojedeš na Antarktidu, tak, ale vlastně je to úplně jedno kam, tak máš od nás přání samozřejmě šťastné cesty, ať se ti daří, ale i na vinici a ve sklepě, protože to na rozdíl od té Antarktidy já můžu ochutnat. Měj se moc hezky a ahoj.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den. Ahoj.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz. Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne a dnes odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty až 26 stupňů. Na dvojce začínají zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se také z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
4: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
3: Sněmovna měla odpoledne jednat také o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová a to po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Von der Leyenová oznámila také pokrok v jednání o uvolnění dalších peněz z kohezních fondů a maďarští studenti se budou moct od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy schátralých památek. Z havarijního programu ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun. O tomto víkendu ožijí pražské ulice hudbou. Dnes začíná 11. ročník festivalu Praha žije hudbou. Maskotem je červený uličník, tedy muž v elastickém obleku, který se bude snažit příznivce festivalu rozhýbat přímo na chodnících. Na festivalu vystoupí mimo jiné také zpěvačka Aneta Langerová.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Zůstane jasno nebo skoro jasno, večer potom hlavně na severozápadě Čech může být polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů, na horách je dnes většinou kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D5 je velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede před Pražským okruhem už od Loděnice. Zdržení k Ořechu je asi 45 minut. Navíc v koloně na 4,5 kilometru řeší nehodu. Na dálnici D1 zdržení za výjezdem z Prahy do Brna na 12. kilometru odklízí nehodu 3 aut v levém pruhu. Kolona je už od Opatova z 2. kilometru aktuálně asi na 40 minut. Na D1 jsou kolony i na příjezdu do Brna z Prahy po poprvé se zastavuje před kolonou u Velké Bíteše na kilometru 162 a pomalu se pokračuje v nesouvislé frontě až do Brna do omezení. Počítejte s půl hodinou navíc. Tolik zprávy, teď už pokračuje Šťastná cesta a Jan Rosák.
0: Šťastnou cestu.

Jeden kamarád si mi onehdá postěžoval. Představ si, pomohl jsem sousedce posekat zahradu. Byla moc šťastná a povídá, sousede, vy jste úžasný, vás bych si vzala i za manžela. No chápeš to? Někomu pomůžeš a on ti za to vyhrožuje. Při našem ruštění křížovky je ovšem dovoleno pomáhat, a to bez jakýchkoliv podmínek a nároků. U nás se totiž spolupráce povoluje. A vím, že často luští rodinné týmy, minimálně tedy manželské. No a když si s námi křížovku dáte, budete zároveň hrát o hezkou cenu. Konkrétně dneska to bude o knížku kniha Špalíček výletů. Technické památky a zajímavosti pro posluchače. Je to dárek od nakladatelství Soukupa David. Jako vždycky připomenu, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na, doufám, že známé číslo, rád připomenu, 22 155 25 25. Tak začínáme.

0: Začíná další hodina na Šťastné cestě a je věnována na začátku tedy našim luštitelům. Křížovka má dneska 7 řádků a 7 sloupců, jako vždycky samozřejmě luštíme pouze řádky, a tajenka je ve 4. sloupci. V tajence je nádoba, jejíž název se používá hlavně na Valašsku. Tak jdeme na řádek číslo 1. Tam najde své místo umělecká dílna. Jak se říká, na 7 písmen umělecké dílně. A řádek 2. Do něj vypište výraz, kterým označujeme muže dvorných mravů. Jak se říká muži dvorných mravů, jestli to víte, tak 2. řádek máte vyluštěn. To prozatím stačí, další nápovědu nabídnu za moment.
1: Český rozhlas 2.

0: První dva řádky máme za sebou v ruštině křížovky Šťastné cesty. No a jdeme dál. Zapátrejte v paměti, jak by se řekli jiným slovem, napodobenina. A to slovo vypište do třetího řádku. Jiným slovem, napodobenina. No a řádek číslo 4, ten čeká na vaše správné učení názvu Černé kávy s mlékem. A zároveň to může být i také člen náboženského řádu. Černá káva s mlékem, případně člen náboženského řádu. No a vy máte před sebou další písničku na přemýšlení.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

A už se blíží chvíle rozluštění dnešní tajenky křížovky Šťastné cesty. Takže zbývají poslední tři řádky. Půjdeme na řády číslo 5. Tam vás jistě nezaskočí Ježíšův učedník. Jak se jmenovali Ježíšovi učedníci, tak jeden z nich, je, myslím, jaksi objektivní název, ten je v řádku číslo 5. Pak řádek číslo 6, tam čekáme, že víte, které je město matky Terezy v Indii, metropole západního Bengálska, v řádku číslo 6. A ještě přidám legendu pro poslední, 7. řádek, tam patří rozloha pozemků. Rozloha pozemků je v posledním 7. řádku. A to je, co se zadání týče, všechno. Jestli máte vyplněno, už zbývá jenom zavolat 22 155 25 25.

0: Sedm řádků, sedm problémů, tedy problémů, otázek spíš, na které je potřeba správně odpovědět a vyplnit do těch sedmi řádků. To se povedlo, jestli se nepletu, paní Haně z Prahy. Dobrý den, já vás zdravím, paní Hano.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak byla jste úspěšná, bylo to problém nějaký? Bylo to těžké?
1: No, ne, dneska asi ne, protože taky mi pomáhal manžel, on celý život už ti křížovky, je na to šikovný.
0: No tak já jsem to už Údo říkal, že mnohdy pracují týmy a manželské zvlášť, takže to je vlastně zrovna váš případ, takže spojenými silami jste se dobrali, doufám, ke správné tajence. Co vám vyšlo?
1: Vyšlo nám Latuška.
0: Ano, říkáte Latuška nebo Letuška?
1: Latuška.
0: Ano, správně. To není ani letuška, ani matuška, je to správně. Ne. Latuška, ano. Je to kameninový hrnec uchy na mléko, tak se mu říká právě na Valašsku. Takže teď už budete vědět i tohleto, co znamená latuška. Ale myslím si, že my bychom rádi věděli, co vám vyšlo v těch jednotlivých řádcích. Tak povídejte. Budu si odškrtávat. No?
1: Ano, tak na prvním je ateliér.
0: Správně.
1: Druhý kavalír.
0: Výborně.

0: Jsou kupadavy. Tak mějte se moc hezky, ať vám to samozřejmě jaksi slouží, ať si třeba zacestujete i pomocí tohoto špalíčku výletu a samozřejmě luštěte dál a poslouchejte Dvojku a poslouchejte hlavně Šťastnou cestu. Mějte se hezky, ano, zdravím vás.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Hezký víkend.
1: Mohla bych ještě pozdravit strýce.
0: Jo, a kde
1: on pak... také poslouchá.
0: No a kde pak je strýc?
1: Strýc je v domově důchodců v Třebíči.
0: No tak
1: strýc
0: zdravíme
1: Blažej.
0: Ho. Zdravíme.
1: Jak... Trnka.
0: Pana Blažeje Trnku zdravíme do Třebíče. Samozřejmě, mějte se moc hezky. Všichni, kdo nás posloucháte, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogán.
3: Jiří Štrebl se mi nedávno svěřil, že jeho maminka pravidelně poslouchá Tobogán, tak ji sebou přivede do publika a vezme sebou i svou sestru Alenu a jejich rodinnou kamarádku Luciu Šoralovou. A to všechno, protože se blíží Mezinárodní den dětí. V sobotu vám to jako vždycky vysvětlím.
4: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na Dvojce a na Pohodě.
5: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zushopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: No a my se přesuneme z Karlštejna opět do Prahy. Pražané a návštěvníci naší stověžaté se opět dočkali. Zatím tedy pozor, jenom pohledu na jednu slavnou pražskou atrakci. Pražský dopravní podnik totiž odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich novou podobu. Samotná rekonstrukce trati by měla skončit ve druhé polovině letošního září.
1: Kolem stanice Nebozízek právě projela nová kabina petřínské lanovky. Je bílo-černá, převážně prosklená. Viděla ji paní Nikola, která tu má stánek s občerstvením. Nové vozy se jí líbí.
2: Musím říct, že vypadá moc hezky. Zarazilo mě to, že ta lanovka nebude klimatizovaná. Víceméně, že bude jenom na stání a je celá skleněná, je nádherná, ale jako nevím, jak v parnu v tom ty lidi budou jezdit.
1: Klimatizace by ve vozech podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nebyla efektivní.

0: Do každého z nich se vejde přes 100 lidí. Zatím ale Petřínem jezdí prázdné.
1: Jsou to samozřejmě zatím ověřovací jízdy, které technici výrobce potřebují k tomu, aby doinstalovali, doladili všechny systémy. A jakmile získáme průkazy způsobilosti pro oba vozy, tak můžeme zahájit zkušební jízdy, což je u každého operátora minimálně 240 hodin.
0: Vozy budou jezdit bez obsluhy. Řídit je budou operátoři vzdáleně z Velína. Nový je třeba brzdící systém.
1: Jsou to z brusu nové vozy, zatímco třetí generace to byly vozy, kde byl ještě původní podvozek vlastně z těch prvních vozů. Ta technická důležitá věc je, že předtím ty vozy brzdily takzvaně na lano a nyní ten nový systém je zajištěn tak, že brzdí standardně na kolejnici.
0: Dodal mluvčí Šabík, staré vozy podle pražského náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů pomalu dosluhovaly.
2: Ty předchozí vozy byly z roku 1985, takže to byl v podstatě takový hybrid, kdy se použila nová karoserie na starou technologii, ale teď se technologie obměnila kompletně a máme zcela nové vozy, které pevně doufám nám vydrží třeba dalších 50 let bez potřeby větší zásahu.
0: Vozy vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr Garaventa.
2: Designový návrh má na starosti designérka a architektka Anna Marešová. Já sám jsem měl možnost nahlédnout do lanovky, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
0: Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik kolem 272 milionů korun. Lanová dráha by mohla být v provozu zhruba od konce září tohoto roku. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.

0: Tak teď jsem si všiml, že náš tip na víkendový výlet nazval Petr David Peklo u zahrádek. Petře, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, dobré
0: co to má znamenat? Není to konflikt mezi zahrádkáři?
1: Není to konflikt mezi zahrádkáři. Je to super místo na Česko-Lipsku. Abych tady nevyprávěl nějak moc teoreticky, tak jsem si to asi před třemi týdny, jsem tam byl a byl to zážitek, dokonce bylo takové vedro jako teď. Takže s dobrým svědomím můžu doporučit kratičký výlet. Mě tam trošku přivedlo to, že občas si zapátrám mezi osobnostmi různá výročí, tak jsem zjistil, že taková zajímavá postava z politické jaksi sféry, pan Ladislav Lis, by se dožil, v dubnu byl býval 100 let, takže 100 let od jeho narození.
0: Byl to takový ten s velkým bílým knírem.
1: Ano, on měl zajímavý osud, já to řeknu jednou větou. V 50. letech předseda SSM, v roce 53 ho sundali, protože nesouhlasil s měnovou reformou, tak se to s ním houpalo. V 1960. letech velký jaksi stranický funkcionář, v době Pražského jara, potom disident, signatář charty, dřevorubec, no a po listopadu byl poslancem za Občanské fórum, poslední Občanském hnutí, zasedal ve federálním shromáždění, no a ve finále se stal chovatelem koz, právě tady v tom pekle. Takže tím vlastně se ten velice pestrý jeho osud uzavíral. No, ono to má souvislosti, i to chování koz, dojdeme k tomu, výlet peklem. Je to národní přírodní památka, je to nádherný kaňon, skalnatý, kde teda předmět ochrany jsou jaksi kvetoucí bledule. To jsme prošvihli, no ale i tak je to nádherné místo. Kdybych mohl tedy doporučit výlet, začal bych na nádraží na železniční stanici Zahrádky, no už to nádraží moc není, ta budova dost chátrá, už to jako nádraží nefunguje, no ale hlavně je tam poměrně velké místo k zaparkování, což vždycky zahrádkách se nám nemusí povést. No a o tom teď poznačené cestě scházíme do toho pekla, do osady Karba, což je úžasná chuťovka, to jsou prostě roubenky, které jsou zasazené do skal, skalní sklepy, romantika, nádhera. Je pravda, že někteří motoristé poruší zákaz vjezdu a dojedou si až sem a tady třeba zaparkujou na té naučné stezce. Dál už to opravdu nejde, tam už je taková vcelku jako pohodlná cesta, která ovšem pokračuje podle Robečského potoka, pozor, je tam zákaz vjezdu na kolech. Takže opravdu je to tedy jenom čistá pěšárna. No a tím romantickým údolím podle Robečského potoka jdeme k přístřešku, s dětmi posedíme, uděláme si tam malý piknik a připomenu, že na protějším břehu toho potoka ve skalách jsou takové stopy vlastně po přístavišti loděk. Tam byly zasazeny trámy, protože po tom Robečském potoku se plouvávalo na loďkách. Bylo to splavné, bylo to zajímavé, bylo to romantické, ale to už je minulost, teď opravdu musíme už jenom pěšky. No a dojdeme na takové rozcestí a proti nám budou přicházet lidé mimo značku, no tak ti přicházejí někde z těch míst, kde pan Lis mýval chalupu, kam jezdíval nebo kde bydlel. No a protože choval kozy, tak poblíž je Nový dvůr a to je kozí farma, kde teda ten výběr je úžasný. Já jsem tedy milovník kozích sýru a různých produktů, takže tady jaksi já sám. No ale hlavně je tady otevřeno denně od 8 do 18, takže nemusíme chvátat, v pohodě. Pokud se nám nechce pěšky, tak z druhé strany kus k té farmě můžeme dojet třeba i autem. Další na tomto rozcestí, když tedy nechceme projít celou tu naučnou stezku, protože ona končí u Skautské skály, což ale znamená, tam už nás nic nesveze, tam musíme zase pokračovat až do České Lípy, případně se vracet a ta doprava je poměrně řídká tady na té trase, takže to můžeme zokruhovat, jako jsem to udělal já před těmi třemi týdny s vnučkami. No a projdeme si Studenou Roklí a odbočkou ke skalnímu hrádku Friedland. Je to romantika, z toho hradu tam prakticky nic není, jenom stopy ve skalách. No a z té žluté potom nemusíme se vracet na značku a uděláme si ten kratičký výlet, že pokračujeme neznačenou cestou. Je tam takový kolesní závod, no a za tím oplocením, já jsem se tedy doptal, když jsme tam šli, ale je tam stezka, která nás dovede do Pavlíně na Údolí. Tam už se nás ujme modrá značka a vrátíme se zase zpátky na to nádraží. k tomu údolí, no třeba za nebezpečných dob válečných se tam lidé skrývali, protože opravdu ta Karbata, ta osada, která tam je nádherně skovaná, je to prostě velice pěkné. No a protože je horko, tak se musíme taky nějakým způsobem obměnit.
2: Nezapomenu, takže
1: po stopách toho našeho výletu, takže z toho nádraží jsme popojili. Minuli jsme několik hospůdek přímo v zahrádkách a dojeli jsme do takové části zahrádek, které na hlavní českolipské silnici, a tady jako se prostírá nádherný novozámecký rybník a u něj stojí hostinec, dříve to byl i penzion, dneska už se tady jenom najíme na staré poště. Stylové, stará prostě zájezdní hospoda, paráda, velice příjemné, dobře jsme se tam najedli. No a když nám zbude čas a chceme ještě něco vidět, tak si dojdeme i k tomu novozámeckému rybníku, který je vlastně takovou ptačí rezervací. Tam stojí nádherná zachovaná dřevěná rybářská bašta, úžasné technické dílo z doby Karla IV., který tady budoval ty rybníky, třeba Máchovo jezero, které není tak daleko, tak tady je to proraženo novozámeckou průrvou, která začíná propustí s dřevěnou lávkou, čili až k tomu mostku, na všechno tohleto se můžeme pěkně podívat. Je to prostě nádhera, nádherné místo. Kolem toho rybníka se můžeme projít. Dokonce po severním břehu vede taková úzká silnička, která ku podivu není zákaz vjezdu, ale opravdu tam je potřeba jet rychlostí pomalého cyklisty, protože tam skáčou žáby a že bychom zrovna to tam chtěli, jak si tu faunu vyhubit, to ne. Takže
2: ostatně nemusíme všude auta.
1: Nemusíme všude auta, můžeme si to třeba jen tak jako taky projít pěšky, ale je to prostě nádherné pohodové místo.
2: Ano, já kvituju, že Petr David nám vždycky podá hezkou pozvánku, která je spíš pro vás, pro chodce. Ale autem se tam můžete dostat až co nejdál. Moc děkuju za hezký tip na výlet a těším se na slyšenou příště.
1: Šťastnou cestu.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: Baví se spolu manželé. Krucinál, včera tady v té televizi říkali, že bude slunečno a ono furt prší a prší. Nenadávej, povídá manželka, kup si novou televizi. No, nevím, jestli by se to dalo tím spravit. Každopádně odpoví mi meteoroložka Marie Ostečilová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak máme se spokojit s tím, jaké bude počasí.
1: A určitě nová televize by pomohla.
0: No, možná
1: a
0: ano,
1: jiné,
0: ale...
1: jiné programy, kde se dává předpověď počasí, by pomohly taky.
0: No tak povídejte, jaké počasí máte po ruce vy?
1: Já dneska slunečné a teplé, protože v Čechách je někde až 28 stupňů Celsia, třeba v Plzni, Bolevci nebo v Doksanech, případně v Dobřanech, na Moravě a ve Slezsku jsou teploty trošku mírnější, 22 až 26 stupňů a vítr slabý, proměnlivý.
0: No a má se tedy to počasí o víkendu trochu zhoršit, myslím v tomto smyslu, tedy jaksi teplot?
1: No, ano, ano, ano. Jak pro koho, protože někdo se třeba už těší, že zaprší, takže zítra už by se to mohlo povést, sice budou ty srážky jen hodně lokální a v bouřkách by mohlo výjimečně spadnout i kolem 20 mm, ale bude to na velmi málo místech. Navíc se zdá, že nejvíc oblačnosti bude ráno a dopoledne a postupně bude se oblačnost protrhávat, bude oblačno až polojasno, takže se ukáže i slunce, ale s lokálními přeháňkami a bouřkami na ostatním území musíme počítat až k večeru, budou ty přeháňky ustávat a oblačnosti bude ubývat a stále bude ještě teplo, 24 až 28 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, chladnější bude opět sever Olomouckého, Moravskoslezský kraj, tady bude teplota od 20 do 24 stupňů.
0: No tak nic proti tomu dešti, ovšem 2 cm zase, jak jste říkala, to zase jaksi nespasí to sucho, víte?
1: No určitě, určitě, ale je naděje na další srážky, ještě v neděli by mělo lokálně pršet, dokonce na většině území se objeví přeháňky nebo občasný déšť v Čechách. Na Moravě by těch srážek mělo být méně a v pondělí to by opravdu mělo plošně zapršet na celém našem území. Zatím předpokládám, že by mohlo spadnout od 2 do 15 mm a v bouřkách i kolem 20, takže za těch několik dní by se to někde mohlo i trochu nasčítat, ale zase se v pondělí docela citelně ochladí, zatímco ještě v neděli bude 24 až 28 stupňů, tak v pondělí už teploty budou jen mezi 17 až 22 stupni.
0: No, tak to jste mě zase trošičku nepotěšila s tím začátkem týdne, ale co naděláme. Moc děkuju, Marie, mějte se hezky a hezký víkend, naslyšenou.
1: Taky hezký víkend, naslyšenou.

0: Itinerář šťastné cesty je pro dnešek vyčerpán. Je čas na změnu programu. Vlny dvojky obsadí zahrádkáři a s nimi tedy, alespoň v jejich jménu, přichází tedy na stýlu.
1: Hezké odpoledne. Jsi hodný, že jsi mě zařadil mezi zahrádkáře.
0: Tak ty tady mluvíš jejich jménem, že jo?
1: To je pravda, ano. Ty otázky pokládám jejich jménem.
0: Tak jaké bude to téma?
1: Dneska to
0: konkrétně
1: bude život květin v nádobách. Mám to takhle hezky vzletně nazvané. Takže to budou květiny, které nerostou přímo na zahrádce, ale máme je v truhlících, máme je v nádobách, třeba na terase, na balkoně, na parapetu.
0: To je věc, která mě hodně zajímá, protože jsme si koupili takovou tu růži, jak se to jmenuje, takovou tu stonku? Taková ta na dlouhém
1: Na tom dlouhém stonku, ta růže na dlouhém stonku.
0: A je v květináči. Ano. Zasadíme si ji do takového většího. No tak vidíš to, tak to
1: takže na to se zeptám klidně i na ty růže samozřejmě.
0: No tak já dnes svoje účinkování na vlnách rozhlasu ukončím citátem Johna Lennona. Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla, umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. To je víc.
1: To je krásné, takže my dneska budeme jenom sázet, nebudeme trhat.
0: No, velmi správně, ano. A vy nezapomeňte poslouchat i za týden. Opět vyrazíme na šťastnou cestu.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Za svůj vzhled se stydí.
2: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
3: Vůbec ne.
2: A nebo celoní mé rty a visí jak mohutný chobot celoní?
3: Jirpák.
0: A proto svou lásku obětuje druhému.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš?
3: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to je-li zle, té brachu věř mám dosti.
1: Cyrano de Bergerac.
0: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
0: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
1: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
0: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz. Historie českého zločinu na dvojce.
0: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
4: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
0: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
5: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
6: Myslíš, že je to někdo novej?
5: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
1: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na dvojce.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
9: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku. Francie podpoří léčbu obezity pacientům, částečně proplatí moderní léky na hubnutí. Zítra bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na Dvojce začínají zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil dva lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za zcela nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
2: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
0: Útok odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Francie začne ze zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Nové opatření má začít platit od poloviny června a týká se léku Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami, stejně jako v Česku. Nárok na náhradu bude záviset na indexu tělesné hmotnosti. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jabloného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
3: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
0: Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku. Koná se Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Návštěvníci mohou během Noci kostelů navštívit běžně nepřístupné prostory, zúčastnit se koncertů nebo komentovaných prohlídek.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno, zataženo, na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami, a to i na ostatním území. K večeru potom očekáváme od severu ustávání srážek a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. U Rudné na 4,5 kilometru řeší nehodu. Kolona je od Loděnice, je asi na 50 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna první kolona je od Chodova z 2. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka. Tady je zdržení půl hodiny. Kolony jsou i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Domašova. Tady počítejte se zdržením asi půl hodiny. A na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy jsou dvě nehody na 16,5 kilometru. Dvě auta v levém pruhu, vybočuje se a za sjezdem na Tuřice je nehoda v odstavném pruhu. Tolik zprávy, teď už na Dvojce začíná Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou.
5: Přeji vám krásné páteční odpoledne. Při poslechu dvojky truhlíky, květináče, nádoby dokážou proměnit náš balkon, terasu, ale i zahradu v rozkvětlou oázu. Ptát se budu dnes mého hosta, inženýra Pavla Matisky, na to, kterým rostlinám se právě v nádobách daří nejlépe a které naopak potřebují více prostoru, jak vybrat správný typ nádoby, substrátu a i místo, aby květiny prospívaly celé léto, jak je často zalévat, hnojit, aby nám dělali radost a ne starost. Vítám vás, pane inženýre, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Zase otázka, jakou máte oblíbenou truhlíkovou rostlinu.
6: Oblíbený truhlík.
5: Čím osázíte rád svůj truhlík?
6: Já mám spoustu květin v různých nádobách, takže asi nemám úplně nějakého oblíbence, takže záleží na velikosti té nádoby od malinký, kde se hrozně moc dobře hodí třeba i obyčejné pelargonie nebo tak jako normální pelargonie až po velké nádoby, kde mi docela pěkně rostou oleandry, fíkovníky a docela rád bych zkusil citroníky, ale ještě jsem zatím neměl čas, takže to je taková moje takový možná sen do budoucna zkusit pěstovat citroníky.
5: Tak možná i dneska ale zmíníme v rámci našeho určitě, povídání. Určitě. Život květin v nádobách, to je název dnešní kávy o čtvrté. Ptát se můžete jako vždy. Dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Život květin v nádobách. Tomu se dnes budeme věnovat v kávě o čtvrté s inženýrem a Pavlem Matiskou. No, jak se žije květinám v nádobách?
1: Chudáci jsou to.
0: Jsou to chudáci oproti květinám, které žijí pěkně na zahradě.
1: Určitě,
0: v půdě?
1: Jsou to chudáci, protože mají malý prostor. Mm-hmm. Že? Tak jako to je takový to, jako když máte baráček se zahrádkou a přestěhují vás do 1+1. V bytě. Máte tam jedno okno, jedny dveře, tak to je asi podobné pro ty květiny, když je narvete do té nádoby.
0: Dobře, ale když nemají srovnání a jsou od začátku zasazené v nádobách, tak prospívají.
1: Jsou i květiny, kterým to vyhovuje celkem, protože ty nádoby jsou takové, jakoby možná malinko se víc zahřívají, takže ta půda není taková jako studená, takže zejména některé subtropické rostliny právě těm nádobám docela jakoby jako je preferují a jsou celkem za to rádi, ale kdybyste je dali do volné půdy, tak budou radši.
0: Mm-hmm. Dobře, tak nebudeme jim to říkat, že
1: tak, to neví, tak tady je. Dobrý.
0: Budeme tedy sázet rovnou do nádob. Jsou rostliny, jste říkal, kterým se tam daří. Zkrátka jsou některé, kterým vyloženě vyhovuje ten menší prostor a
1: jsou.
0: Jinak rozrostly příliš a rozkošatily a to by jim tak...
1: To ani ne, ale oni mají trošičku někdy problém s takovým, jakoby, když to řeknu, možná až příliš velkým prostorem i z toho důvodu, že ta půda bývá jako neosídlená tím kořenovým systémem té rostliny a když ji hodně jakoby zalijete, tak ty rostliny mají tendenci právě k takovému jako zahnívání, tak ten kořen moc jim to nevyhovuje, což jsou třeba zrovna ty pelargonie, takové ty běžné muškáty, jako je pelargonie páskata, jsou ty vzpřímeně rostoucí, tak tyhle z toho úplně nadšené nejsou, protože tam je jako, když je přesadíte až do příliš velkých nádob, to znamená, uděláte jim ten luxus, komfort, ještě nějakou krásnou živnou zeminu a hodně budete zalivat, tak víceméně spíš uhní než cokoliv jiného. Takže i zrovna ty pelargonie, když dáte do záhonu běžně a je takový jako trochu vlhčí rok, ne zrovna jako letos, ale trochu
0: teď
1: víc
0: by
1: prší.
0: Ale mělo napršet no, dalších dnech. Uvidíme.
1: Uvidíme, já bych nesliboval. Sliby chyby. Ale když je dáte do záhonu, tak ty pelargonie potom třeba při těch vlhčích obdobích z dešti vám třeba za týden, za dva týdny uhní a vlastně jako odejdou. Takže tohle jim vyloženě nevyhovuje, takže jsou šťastné za ty nádoby a jsou šťastné v nádobách, kde úplně neprší a mají rádi takovou tu řízenou zálivku jakoby občas a malinko přischnout a zase zalít a malinko přischnout. Tak tohle většině těm subtropickým rostlinám nebo tady těm jakoby rostlinám ideálním do nádob vyhovuje.
0: Jsou zase rostliny, které bychom do toho truhlíku nebo nádoby sázet vůbec neměli, i když nemáme zahradu a moc si je přejeme?
1: No, je tam spousta rostlin. Většinou, když bych dal takové obecné pravidlo, bych to tak nazval, tak určitě se vyhněte rostlinám, které mají takový jako tendenci dělat hodně hluboké kořeny. To znamená, jdou kořenovým systémem hodně do hloubky, kdy mají v přírodě mají nějaký kůlový kořen. Když to vztáhnu třeba na zeleninu, kterou všichni známe, tak je to taková ta mrkev, petržel a tyhle ty plodiny jakoby v nádobách úplně moc nefungují. U těch květin jsou to právě rostliny, třeba jako jsou nějaké hrachory, které mají hodně hluboké kořeny, tak ty v těch nádobách vůbec nejdou. Spousta trvalek tam úplně nefunguje, jako jsou třeba pivoňky v těch nádobách, moc se jim nedaří. Když budete chtít nějakou třeba pnoucí dřevinu, tak vinná réva v nádobě není moc šťastná, protože má poměrně hluboký kořen, který normálně dosahuje třeba i 10-15 metrů, ale v té nádobě takovýhle prostor nenabídnete. Takže ty rostliny, které obecně v přírodě a v běžných půdách koření hluboko, to znamená nemají ty drobné kořínky kolem toho svého kořenového krčku a vlastně hrábnete tam do půl metru a skoro jste kořeny ještě nenašli, tak tyhle rostliny do nádob určitě nedávejte.
0: Mm-hmm. Platí pravidlo co druh, to jeden truhlík, nebo můžeme klidně i na malém prostoru ty rostliny kombinovat?
1: Můžeme určitě kombinovat, bez problémů, jenom musíte vždycky kombinovat ty stejně, řekl bych, bujné rostliny se stejně bujnými, abyste tam nedali jednoho takového jako divočáka a jednu chudinku, tak to by nedělalo dobrotu, protože samozřejmě divočák potom zabere celý truhlík pro sebe a
0: prostředí.
1: No, většinou jsou to právě třeba i ty některé nekvetoucí balkónové květiny, které se používají. Jedna z nich se jmenuje třeba plektrantus, česky zdomené molice, to není ten škůcel, jakhle se jmenuje. A je to taková aromatická vonavá rostlina, která má jenom zajímavé listy, ale ta dokáže jakoby potlačit ty ostatní rostliny poměrně jakoby bujně. Třeba i africká kopřiva, když ji dáte do truhlíku, jako je třeba rod Coleus, taky z toho jakoby ty ostatní nebudou moc nadšení, taky má tendenci jako trochu utlačovat, takže to jsou takový ty raubíři, který by jako úplně neměli být, jak se říká, s těmi umírněnými středně vzrůstnými rostlinami.
0: A kombinace okrasných rostlin třeba s bylinkami nebo i se zeleninou?
1: Určitě můžete. Tam je někdy lepší ta, když už uděláte jakoby nějaký truhlík, který třeba má být vytrvalý, to znamená používat třeba vytrvalé bylinky nebo vytrvalé kořeninové rostliny nebo nějakou zeleninu, jako je třeba pažitka, tak tam samozřejmě můžete nakombinovat i do toho nějaké květiny. Dokonce některé květiny se používají v nádobách i pro dekorativní účely, třeba takové oregánum neboli dobromysl má i krásně zlaté listy, takže ta forma vlastně se žlutými listy se dá používat i jako okrasná květina a zároveň z toho normálně můžete používat to koření. Takže i třeba taková saturejka horská nebo tymián v nádobě vypadají moc hezky, krásně i kvetou, takže v podstatě, jestli je to květina nebo je to bylinka, to skoro ani nepoznáte. Ale zase, nesmíte tam do toho, jakoby, když to řeknu, mísit některé takové ty agresory, jako jsou máty nebo meduňky, protože byste do truhlíku dali mátu a vedle toho tymián, tak samozřejmě ta máta okamžitě zabere celý prostor a chudák tymián to nezvládne.
0: Je moc rozpínavá.
1: Přesně tak.
0: Těžko se koriguje. Život květin v nádobách. Dnes v KBO 4. inženýr Pavel Matiska, náš pravidelný host. Pokračujeme za chvilku. Otázky můžete posílat. Dvojka @ rozhlas.cz.

0: čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A je pátek, takže s inženýrem Pavlem Matiskou dneska si povídáme o květinách v nádobách. Bavili jsme se, které tam raději nesázet,
3: nedávat,
2: ano, pak o těch divočácích, které by mohly zase utiskovat ty méně rozpínavé, takže na to pozor, pokud chceme kombinovat.
3: Ty nechte sami.
2: Tak, jaké typy nádob zvolit? Samozřejmě to je hodně široká otázka, materiály možná i třeba, jaké jsou trendy právě v oblasti teď truhlíků a různých nádobů,
3: no,
2: které dáváme.
3: Trendy jdou trošku proti možná nárokům těch rostlin, takže jakoby trendy je to levné a lehké, což jsou většinou nějaké plastové nádoby, snadno vyrobitelné, bohužel ta kvalita toho materiálu v posledních letech poměrně dost jako drsně upadá v tom smyslu, že když koupíte nějaký květináč, oni často na slunci poměrně hodně degradují nebo rychle degradují, takže ten plast začne křehnout, začne praskat, takže možná s tím máte taky někdo zkušenosti, že já mám starý truhlík, který mám 20 let a je v pohodě, a když jsem si koupil předloni nějaký truhlík, tak když jsem na něj šáhnul někdy na jaře, tak jsem úplně rozpadl v ruce na takový malý kousky, takže já vždycky říkám, to je ta ekoprodukce, aby nevydrželi moc dlouho, takže se rychle rozpadnou a rychle se rozkládají, tak tohle je někdy jako poměrně těžký, ten materiál je trochu poddimenzovaný, takže zejména u těch truhlíků se vám to různě vybouluje a propadá a deformuje. Takže tohle je jako ne úplně jako šťastná cesta, bych to tak nazval v tomhle směru, ale určitě většina těch rostlin mívala ráda ty staré keramické nádoby, které dneska už jakoby se někdy horko těžko seženou, ale dají se ještě pořád koupit, takže taková ta stará keramika je docela fajn, jenom pozor na to, ta keramika v zimě úplně nedokáže vydržet, takže když tam máte nějaké rostliny na léto a na zimu je vyndáte a ty květináče někde uschováte, tak je to v pohodě. Ale jakmile necháte venku naplněné třeba zeminou, tak vám stejně ty květináče víceméně popraskají. A pokud ne, tak jsou to extra drahé květináče, které zase si nekoupíte, protože pak jeden relativně malý květináč stojí třeba 4-5 tisíc, tak si říkáte, dobře, no ale tam rostlinku za 200 korun, tak to nemá úplně jako tu úměrnou hodnotu v tomhle směru. Takže ne vždycky jakoby najdeme tu alternativu, kterou bychom měli. Ale většina těch jakoby balkónových květin nebo i těch subtropických rostlin poměrně hodně preferovala keramické květináče.
2: Co dřevěné? Ne?
3: Určitě super. Dřevěné bezvadný zase nevydrží tak úplně dlouho, ale docela zajímavý je třeba dřevoplast. To je taková ta kombinace dřeva a plastu. Oni sice nejsou jakoby na omak nic moc, ale vizuálně vypadají pěkně a hodně dobře odolávají té vlhkosti a pro květiny jsou celkem jako i vhodné, protože oni mají tu kombinaci toho dřeva, že udrží docela takovou tepelnou pohodu, to znamená, že se nepřehřívají, podobně jako dřevo, to je v tomhle super. A ten plast tomu dodává tu delší životnost, než je to dřevo, protože to dřevo se začne časem rozpadat. No a jedna nevýhoda těch dřevoplastů je, že přece jenom ta vlhkost tam tolik jakoby se nedostává jako zvenku dovnitř ani zevnitř ven, takže je ten květináč trošičku se blížící malinko tomu plastu, ale přece jenom nějaké ty pory tam jsou, takže řekl bych, že i ten dřevoplast může celkem dobře jako být v tomhle fajn.
2: Jak důležité je myslet na drenáž a odtok vody právě, když
3: rozhodně
2: budujeme truhlíkovou.
3: Většina tady těch rostlin právě největší problém, který má, tak je, když je přelejete, přemokříte. A někdy je těžké, třeba když koupíte nějaké ty samozavlažovací truhlíky nebo i samozavlažovací květináče, tak je někdy celkem složité nastavit je tak, aby ty rostliny nebyly, jak se říká, jako potopeny ve vodě nebo permanentně přemáčeny třeba v nějakém tom období léta, kdy třeba 2 týdny prší a je chladněji a ty rostliny jsou třeba na dešti, tak do nich pořád jakoby přibývá voda. A přestože ty, jak se říká, jsou tam nějaké přepady, které jakoby brání tomu, aby ten květináč byl úplně přelitý, tak stejně různé takové ty knoty a ten substrát, který je hodně nasákavý, tak drží hodně vlhkost a pak na to ty rostliny trpí. Takže pozor na to, tady u těch samozavlažovacích květináčů je dobré je používat jenom tam, kde je máte pod střechou nebo na nějakých třeba parapetech oken, kde moc neprší, nebo minimálně, nebo občas jen tak trochu tam zavane déšť, protože tady pak můžete dobře řídit tu zálivku. Ve chvíli, kdy je chladno a prší, tak ty rostliny třeba 2 týdny nezalejete a je to v pohodě. Ale když je máte někde vystrčené na otevřeném balkóně a ono do nich, jak se říká, pořád leje voda, tak tady je to potom negativum, že ty rostliny třeba 1-2 stojí v té vodě a 3. den už můžete vyhodit.
2: Mm-hmm. Má smysl přemýšlet nad speciálním substrátem, pokud
3: vyhodujeme
2: rostliny do toho?
3: Určitě, rozhodně, protože tam je jedna věc je, když ty rostliny do toho zasadíte a oni najednou krásně rozkvetou a krásně narostou a je to super, 2 týdny, 3 týdny, bezva měsíc a pak už začne jako se projevovat ten vliv toho substrátu, kde ten substrát je vyžilý, už tam nejsou živiny, ty rostliny už to prokoření, no a teď máte konec července nebo

0: trvačnost v tom dlouhodobém horizontu. Takže je fajn někdy do toho třeba i klasického rašelinového substrátu, který seženete, přimíchat trošku kompostu. Ne moc, klidně stačí třeba 5%, 10% kompostu. On ten kompost udrží trošku déle v sobě živiny, takže jde i o takovou jakoby trošičku spíš žírnu, malinko živin. A je dobrý takový jeden minerál, jmenuje se to zeolit, to jsou takové malinké kamínky, které jsou hodně pórovité a právě jakoby absorbují poměrně hodně živin do sebe a pak je zase uvolní, tak to je taky takový dobrý prvek, my s tím máme hodně dobré zkušenosti u těch nádob, i dlouhodobě udrží tam ty živiny třeba i půl roku, tři čtvrtě roku a když ty rostliny dohnojujete průběžně, tak on ten zeolit právě ty živiny si trošičku jako odebere, takže je nepřehnojíte a zároveň jim potom v době, kdy je nezrovna nehnojíte, tak jim ty živiny zase vrací zpátky. Takže když si namícháte trošičku ten substrát a upravíte si ho malinko pro sebe, někdy není na škodu tam přidat i trochu písku, aby ten substrát byl malinko propustný a určitě ta drenáž, kterou jsme zmiňovali, tak pak vlastně ty rostliny vám vydrží kvést klidně i do konce října úplně bez problému.
1: Inženýr Pavel Matiska dnes radí, jak pěstovat květiny v nádobách. Pokud máte otázky, posílejte je na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Život květin v nádobách v Kávě o čtvrté na Dvojce. Inženýr Pavel Matiska je naším hostem. Mluvili jsme tady i o kombinacích různých druhů květin v nádobách, květin a bylinek. Ptá se Milena. Ptá se na hnojení, právě pokud kombinujeme bylinky a květiny. Hnojím balkonovky v truhlíku jinak než bylinky. Tak jak s tím naložit?
1: Ono hodně záleží na tom, jaké bylinky, když to řeknu, máte na mysli, protože pokud jsou to bylinky, které jsou kvetoucí, jako je třeba tymián, tak tam jsou ty nároky víceméně podobné s těmi normálními.

0: kvetoucími květinami, protože v těch hnojivech, nebo ta hnojiva se liší jenom tím, že pro květiny tam bývá více fosforu, který podporuje hodně kvetení. U těch bylinek, pokud jsou to listové bylinky, jako je třeba bazalka, tak tam vlastně vám stačí více dusíku, aby ty listy byly takový jako hezky narostlý, ale oni můžou pak obsahovat trošku víc dusičnany. Takže ten dusík tam není nikdy úplně jako, nesmíte ho přehánět. Nemyslím si, že by úplně to hnojení těch květin jakoby vadilo těm bylinkám, takže klidně můžete to hnojivo na květiny úplně v pohodě použít na bylinky, rozhodně tím nic neskazíte. Ani když to budou ty listové bylinky typu třeba máty nebo meduňky, kde chcete jakoby udělat hezký velký listy. Takže tam to jakoby nemyslím si, že by to byl tak velký problém. Klidně můžete. Naopak zase, ale byste neměli používat to hnojivo na ty listy zelené bylinky, na ty květiny, protože vám hodně porostou a nepokvetou. Takže tam obráceně to nejde. Ale pokud máte, takže doporučil bych hnojivo spíš na květiny. Používat klidně i na ty bylinky, je to v pohodě. Ono bylinky, když právě budete hnojit tím hnojivem květinovým, kde je právě takový ten vyrovnaný poměr dusíku, fosforu a draslíku, tak je to pro ty bylinky někdy lepší, protože oni lépe vyzrávají a jsou takové aromatičtější. Když to právě budete přehánět trošku víc tím dusíkem, což je někdy u těch zelených bylinek se dělá, aby rychle narostly, tak oni to aroma trošičku můžou ztrácet a ty listy jsou takové jakoby měkoučké, takové až jako možná až moc šťavnaté, křehoučké, tak to taky není úplně vždycky správně. Uh-huh. Takže když chcete hezkou aromatickou nebo dobrou aromatickou bylinku, tak to zase nemusíte přehánět tolik s tím dusíkem.
1: Obecně jak často hnojit ty truhlíkové rostliny nebo rostliny v nádobách?
0: Většinou, když je nasázíte, tak je dobré nechat je prokořenit ten substrát, který ty živiny obsahuje, nebo většinou do toho substrátu buď něco na začátek dáváme, nebo kupujeme substrát, kde už třeba ty živiny namíchány jsou. Takže jim vždycky dejte první, já nevím, 3 týdny klidně jakoby bez hnojení, protože když mají nový substrát a rostou v něm, tak oni nejdřív využijí ty živiny z toho substrátu. Až tak po těch 3 týdnech, po měsíci, začnou trošičku už jakoby hledat jiné živiny a začnou strádat, takže dobré po těch 3 týdnech začít hnojit. A pak je otázka, můžete klidně hnojit každý týden, to vůbec není na škodu, kdo to třeba nestíhá, a zjistí, že to stačí jednou za 14 dní, tak můžete úplně v pohodě. Hodně záleží i na tom, jak máte namíchaný ten substrát, protože když tam budete mít ten zeolit, který jsme tady se spolu bavili, tak vlastně i když to třeba budete hnojit malinko častěji, řeknu třeba po 5 dnech, tak ten zeolit někdy dokáže absorbovat ten přebytek živin a zase opak těm rostlinám vracet mezi časech. Ale asi častěji než ten týden bych to nedělal, ale určitě, když chcete mít ty květiny krásné, tak jednou týdně je určitě fajn.
1: Mm-hmm. Jaká platí pravidla pro zálivku truhlíkových květin i během léta, které se blíží, budou zase tropické teploty, tak
0: no, vždycky postupovat. Je dobré právě to kombinovat třeba s tím hnojivem, takže když že hnojivo tam dodáváte většinou ve formě zálivky. Já bych asi úplně třeba z těch hnojiv nedoporučoval nějaké ty jako granuláty nebo nějaká tyčinková hnojiva jsou většinou takové jako lokální. Oni se ty živiny úplně v tom substrátu nemůžou moc pohybovat na velkou vzdálenost, takže když zapíchnete tyčku k jedné kytce, tak ta druhá ty živiny prostě nemá. Jo? Takže tady zrovna bych řešil to hnojení zálivkou, takže to je vlastně v kombinaci s tím zaléváním. A ve chvíli, kdy ty rostliny zaléváte, tak je dobré vždycky jakoby je zalít tak, aby malinko zase trošičku ten substrát oschnul a zalívat je pak znova až ve chvíli, kdy ten substrát je malinko suší. Vevnitř ne, vevnitř musíme být vždycky vlhký, ale rozhodně by neměl být pořád mokrý. To znamená, když už jako se vám zdá, že vršek trošku oschnul a hned tam zase leju vodu, to je špatně. Většinou nechte ty rostliny trošičku, jakoby, neříkám, že úplně přischnout, ale ten kořenový systém by se měl dostat do takové jako aspoň napůl zavzdušněné formy, aby ty kořeny dobře prosperovaly, protože když to budete mít trvale zamokřené, tak ty rostliny právě budou mít problém. A hlavně, co je důležité, ty rostliny odpařují tu vodu podle teploty. Takže pokud je vedro, tak vypijou třeba 3x tolik, než když je chladno. A na to myslete, protože není proto nějaké pravidlo, že by vám někdo řekl, dobře, stačí mi 200 ml na tenhle truhlík jednou za 2 dny. Takhle to neexistuje. Jeden den ta rostlina vypije klidně 0,5 litru a jeden den nemusí mít vůbec nic.
1: Život květin v nádobách v kávě o 16:15. Za chvilku pokračujeme s inženýrem Pavlem Matiskou a to už bude prostor i pro vaše otázky na telefonu. 22 155 25 25.
2: Káva o 16:15. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
2: Toulky první republikou.
3: Světla a stíny doby.
2: Bankéř století nebo vlastizrádce? Štědrý mecenáš umění nebo chamtivý boháč?
3: To vše byl i nebyl Jaroslav Preis, alias pan Živnobanka.
4: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
5: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
6: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli nimž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
7: Toulky první republikou.
2: Už v neděli po 8. hodině raní na Dvojce.
8: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
2: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Ivone Přenosilová dospívala na dvojce a my pokračujeme v našem povídání o životě květin nebo rostlin v nádobách s inženýrem Pavlem Matiskou. Ptá se Irena, mám v truhlíku stále plodící jahody, které vždy kvetly růžově, ale to po rozdělení trsů kvetou všechny bílé. Jestli něco nechybí, přestože s tou chutné, sladké a sklízí denně. To je jedna otázka. Tak pak položím tu druhou.
1: No, já si myslím, že asi úplně není možné, že by změnili barvu takovýmhle způsobem.
0: No ale Irena to píše.
1: Spíš, jestli tam nemohla být nějaká jiná třeba jahoda nebo kombinace nějaká, která třeba měla ty bílé květy a jak se říká, trošku se namnožila víc a ty růžovo kvetoucí třeba tak jako někde třeba nepřežili zimu, protože ta barva toho květu je daná geneticky a ta rostlina si to nemůže jakoby rozmyslet, že by najednou jako kvetla jinak. To je, jako, když to řeknu, jestli tam byla nějaká intenzivně růžová, najednou je bílá, tak spíš tam bude něco, že tam právě se dostaly nějaké rostlinky, které třeba kvetly bílé, což je pro tu jahodu přirozenější věc. Může se tam možná stát nějaký takový jako genetický omyl, že by najednou přišla o tu možnost tvořit tu růžovou barvu, ale říkám, je to málo pravděpodobně, takže spíš se tam k tomu dostala nějaká jiná jahoda.
0: Ta bílá trošku to tam utiskuje teď.
1: No, ty ona mohla být ta bujnější a ta růžová třeba tak jako se utlumila a přestala třeba kvést, takže proto to jako takhle reálně dopadlo.
0: A druhý dotaz na zahradě mám třetím rokem v květináči smokvoň. Minulé roky jsme sklidili vždycky několik sladkých fíků, letos vůbec nenasadila květ. Zkusila jsem zalít hnojivem na plot a květ, nezměnilo se nic.
1: No, u té smokvoně neboli fíkovníku, tam je otázka zaprvé hodně výrazného množství živin, protože oni, když rostou v těch nádobách už třeba delší dobu, tak jim to nevyhovuje, jak potřebují přesadit do něčeho většího. Někdy potřebují i hlubší řez na jaře, aby jakoby znovu a měli jako snahu obrážet a znovu plodit. A třetí záležitost je, jakoby letos na jaře byly poměrně jako pozdní mrazíky, takže je otázka, kdy ta smokvoň nebo fíkovník byl venku, protože oni mohli třeba narašit a namrznout ještě v té době, takže většinou ty plody, které dělají v té první jakoby vlně, záleží vždycky na těch odrůdách, tak oni mohli namrznout a proto ta rostlina už jenom třeba začne růst a neplodí. Takže je tam mnoho jako různých důvodů, nebo může mít méně sluníčka, to je taky jedna vlastně věc, kdy ten fíkovník potom přestává plodit.
0: Jsou tu zase dotazy na kombinace, ptá se Libuše, kombinace anglických muškátů a povinice batátové v truhlíku, který se nasazuje na zábralí balkónu, takže ve vnitřní části je muškát a povíhnice ve venkovní části, aby se vytvořil převis. Pak je tady dáma, která píše, že pěstuje v nádobách úplně všechno, rajčata, slunečnice, motýlíkeř, levandule. Jak se s tím poradit?
1: Tak můžeme kombinovat všechno možné dohromady, jak se říká. Určitě třeba ta povinice batátová neboli batáty, to je vlastně okrasná rostlina, která je zajímavá dekorativní listem. Ona nějak moc výrazně nekvete, ale má třeba krásně žluté nebo krásně červené listy nebo jenom i zelené a má právě takový hezký, jakoby hustý růst. Někdy je teda docela dost agresivní, takže pozor na to, ty batáty mohou být docela dost někdy až zrádné, takže vím, že jsme to někde loni vysazovali do nějakých takových jakoby truhlíků a nádob a v podstatě jako na podzim jsme zjistili, že 90% jsou jenom ty batáty a ostatní květiny, tak se tam tak jako krčili s jednou lidsky větvičkou, chudinkou, sotva kvetoucí, takže pozor na to, mají tu tendenci právě ty ostatní rostliny trošku utlačovat, ale s tou pelargonií by to snad mohli zvládat, bych to tak nazval. Ale jinak určitě můžeme kombinovat třeba i bylinky s různou zeleninou, tam myslím si, že není problém. Třeba i rajčata, když budete mít v nějakých nádobách, tak vždycky jenom pořád myslet na to, kdo z těch rostlin je ten bujně rostoucí, tak abyste vlastně k němu dali nějakou adekvátní rostlinu, která si trošku jakoby poradí, protože zrovna třeba rajčata mají taky tendenci osidlovat ten prostor na maximum a ten kořenový systém jako udělat poměrně jako drsný. Tam se někdy hodí třeba i, když budete mít balkonová rajčata, ty jsou malinko slabší, takže budete mít třeba i nějakou větší nádobu, tak tam to klidně můžete nakombinovat s těmi květinami, možná klidně i do toho truhlíku. Dokážu si představit třeba balkonové rajče versus nějaké květiny, které nejsou tak úplně agresivní, tak to by mohlo fungovat. Nebo třeba i takové ty čili papričky se docela dobře kombinují s květinami, protože ty jsou tak jako relativně umravněné a umírněné, co se týká toho vzrůstu a vypadají moc hezky. Dokonce některé ty čili papričky mají třeba i fialové plody ve chvíli, kdy ještě nejsou zralé, a když dozrávají, tak ty plody pak chytají takovou tu žlutou, oranžovou až třeba červenou barvu. Takže i v podstatě ta zelenina může být nejenom jakoby využitelná takhle v potravinářství, ale může fungovat i jako esteticky a krásně.
0: Jak podpořit to kvetení rostlin v nádobách během léta, protože to je asi cíl, proč máme.
1: Přesně tak, to je, musíme se zaměřovat hlavně na tu druhou polovinu léta, která už je pak pro ty rostliny důležitá, protože oni prokořenili ten substrát, většinou ty nádoby už nemají co nabídnout. A vy musíte vlastně pravidelně hnojit, ideálně nějakým tím roztokem toho hnojiva, kde jsou třeba i nějaké mikroprvky, protože ty rostliny už nemají v tom substrátu téměř nic, tak se musí tady tohleto vlastně pořád opakovaně jakoby dohnojovat a dozalévat. Určitě se neosvědčuje vyměňovat nějak substrát nebo ty rostliny jakoby přesazovat v průběhu té vegetace nebo toho roku. To byste je většinou zabrzdili a oni, než by jako zase se rozjeli, tak už by byl podzim. Takže rozhodně nedoporučuji, když se vám zdá, že už to celý prokořenili, takže jim pomůžete, že třeba v červenci vyndáte z těch nádob, poklepete z nich tu zeminu a dáte je do nový, tak to bych rozhodně nedělal.
0: Máme dotaz po telefonu, pane inženýre, poprosím vás o sluchátka. Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, jestli mám na terase velký truhlíky, i vysoký 80 cm a metr na 2 metry, jestli mám tam jeden řádek, jsem si dala brambor, jestli k tomu můžu dát ještě takhle dopředu buď rajčata nebo okurky nebo něco, co se s těma bramborama bude snášet.
0: Děkujeme za dotaz.
1: Tak brambory, to je zajímavý nápad, ale myslím si, že bych těch nádobách měly fungovat, takhle velkých nádobách úplně jako v pohodě. Určitě bych je nekombinoval s rajčaty, protože brambory a rajčata mají jedno společného, to je plíseň bramborová, takže ve chvíli, kdy to chytne jedna rostlina, to znamená chytne to brambora, tak to chytne i rajče a obráceně. Takže rajčata s bramborami raději ne. Určitě k těm bramborám můžete dát jakékoliv cukety, patizony, okurky, pokud budou dostatečně zalévané, tak celkem bez problémů. Klidně i nějaké bylinky, jenom pozor, ty brambory bývají docela veliké, ty natě, takže mají celkem jako velký ten zápoj, takže potřebujete tam dát nějakou trošičku agresivnější rostlinu, třeba formou té dýně, a to jim bude celkem i vyhovovat a vzájemně si budou jakoby v tomhle tom fungovat.
0: Život květin v nádobách v Kávě o čtvrté, ještě po další písničce, stále se můžete ptát 22 155 25 25 anebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A povídám se s inženýrem Pavlem Matiskou o tom, jak pěstovat v nádobách květiny. Máme dotaz po telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se bezvadně, ptejte se.
3: Dobrý den, tady je Karel, moc vás zdravím. Prosím vás, mám dva dotazy. Za prvé, jeden je trochu od tématu. Do litru vody kávová lžička jedlé sody, prý se s tím mají zalévat okurky. A druhý dotaz, dostal jsem v dost velkým kýblu od sousedky, říká tomu citronový muškát. Já o tom nic nevím, jestli se to správně, jak se to správně jmenuje, jestli vám tahle informace stačí a jak s tím eventuálně zacházet. Moc děkuju a přeju hodně zdaru.
2: Děkujeme za dotazy.
4: Tak přiznám se, že jedlá soda na okurky, jestli to funguje nebo nefunguje, to asi vám nedokážu říct. Každopádně za mě to asi není úplně nic, co bychom museli dělat. Lepší je to přihnojit nějakým tekutým hnojivem, které k tomu je uspůsobeno. Ta jedlá soda v podstatě v sobě má jenom uhličitan vápenatý, který v podstatě jakoby ty rostliny dodá jim vápník, nic jiného. Takže je to takový jako hodně úzce specializované v úvozovkách jakoby hnojivo. Ale nic jiného tím nevyřešíte. Takže rozhodně bych tam spíš dal nějaké více složkové hnojivo, které tady k tomu třeba pro ten účel toho plodu květu je, protože těm okurkám to nic moc jako nepomůže. Může. Jestli to má někdo jako odzkoušeno, to má dobré pozitivní účinky, fajn, určitě to zvedá pH té půdy, ale to je tak všechno, takže jestli máte kyselější půdu a zvednete pH, ta rostlina potom jako víc prospívá, pak dobře, ale pokud máte zásaditou půdu a nalejete to tam, tak se nic nestane.
2: Uh-huh. A ten citronový muškát?
4: Citronový muškát, ten se tak opravdu jmenuje. Ono to je druh vlastně pelargonie. Ona tak se jí vlastně i říká citronová pelargonie, takže není tam nějaký jako jiný specifický odborný název. A tahle ta vlastně rostlina, ona moc nekvete, ona je dekorativní hlavně listem a hrozně hezky voní, je opravdu intenzivní vůně, dobře se i množí, dobře se řízkuje, zakořenuje i ve vodě, celkem obstojně a můžete ji klidně uchovat v zimě i v bytě, docela vládá i třeba vyšší teploty někde na okně, ale stejně tak, já jsem měl letos, jsem to zkoušel jenom hodit do sklepa, kde bylo světlo celou zimu, ale byla tam asi při 5 stupních a celkem to taky zvládla docela dobře, takže přežije, dá se říct téměř všechno, ale potřebuje plné slunce a má úplně stejné nároky jako muškát, to znamená hodně tak jako nechat trochu přischnout, zalévat střídně, klidně hodně hnojit, ale je docela agresivní a bujná, takže zase bych ji umírňoval. Určitě bych ji s ničím moc nekombinoval, ona je lepší, když je sama ve svém květináči, protože jinak všechny ostatní trošku jakoby sežere.
2: Katka se ptá na tvar květináče, jestli je lepší volit kulaté před hranatými.
4: No, to je zajímavý dotaz. Kulaté jsou praktičtější, když to z toho chcete vyndat, tak se vám to z toho líp tahá než z těch hranatých, ale asi je to jinak jedno. Prostě nám je to fuk.
2: Jak pečovat, nebo respektive když nám odkvětají květiny v truhlíku, je důležité třeba hned odstraňovat ty odkvetlé květy, čistit třeba tu půdu, nebo substrát a tak dále.
4: Jak u čeho? No, většina těch květin někdy jsou třeba i v úvozovkách sterilní a třeba i když kvetou, tak netvoří vlastně jakoby semena, takže někdy ty květy odpadávají sami od sebe, takže je to jenom u něčeho a sem tam a zrovna těch balkonových květin tam úplně ty semena nedělají příliš ochotně, protože oni se většinou množí vegetativní cestou, to znamená nějakým řízkováním. Takže u nich ani nechcem, aby tam byla nějaká produkce semen. Může se vám stát, že třeba u těch pelargonií páskatých, to jsou ty vzpřímeně rostoucí, najdete občas nějaký semínko, můžete ty odkvěty odstranit jakoby poměrně jako brzy po tom odkvětu, takže je to jako spíš estetická záležitost, těm rostlinám to určitě pomůže, když je to odstraníte, ale když tam sem tam něco zůstane, tak se asi nic nestane, takže když na to nemáte čas, tak to nemusíte nutně dělat.
2: Jak se zařídit, když odjíždíme na dovolenou, co se týče balkonových?
4: No, to je docela někdy těžký tohleto, protože záleží na jak dlouhou dobu jedete. Samozřejmě ideálně poprosit někoho, kdo to bude zalévat stejně dobře jako vy. To je jedna možnost. Druhá možnost je, určitě nedělejte systém, že tam prostě jako, že to hodně zalejete, jak se říká, aby to prostě dlouho vydrželo. Zejména, když to hodně přelejete, tak vám to za 2 dny schnije a vlastně, když se vrátíte z dovolení, tak už budete mít jenom mrtvý truhlíky. Takže rozhodně bych tohle to úplně do zásoby nedělal. nedával. To je taková trošku možná zásadní chyba nebo základní chyba. Spousty lidí si myslí, že tam dají víc vody na začátku, že to aspoň vydrží díl. Tak tím ty rostliny zabijete jako definitivně. Ale dobré je třeba ty truhlíky, když nemáte úplně možnost, aby tam někdo chodil tak pravidelně, jak potřebujete. Tak je třeba sundat z těch balkónů nebo z těch oken a dát je někam do stínu. Pokud máte tu možnost, tak je nechte třeba týden, dva týdny někde ve stínu. Ono jim to tolik neublíží, nebudou tolik odpařovat vodu a vlastně vydrží třeba i s tou zálivkou jenom občas. To znamená, jestli jste zvyklí zalévat každý den a takhle dáte do stínu, tak najednou budou potřebovat tu zálivku třeba jenom jednou za tři dny a stačí, když řeknete sousedovi, tak tam dvakrát, třikrát zajdi a dobrý. Takže pak je to trošku menší jakoby problém, aby tam nemusel chodit každý den. Takže rozhodně někam do stínu, třeba pod stromy, nebo je jenom položit někde na půdu nějakou, jestli máte někde nějaký záhon, třeba prázdný, volnější. Dá se i na trávník, tím si ale trošku ten trávník zničíte, takže záleží, kde máte jakou plochu k dispozici.
2: Já moc děkuji. Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byl inženýr Pavel Matiska z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Ať se vám daří a za dva týdny se těším na shledanou.
4: Tak děkuji za pěkné povídání a ať vám všechny ty květiny v těch truhlících krásně rostou a ať nějaká zeleninka trošku něco zaplodí, hlavně ty rajčátka. Na shledanou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: V příštích Žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Rumunsko po pádu ruského dronu uzavře ruský konzulát, Moskva protestuje. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody a zítra bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami, nejvyšší teploty až 28 stupňů. Na Dvojce začínají zprávy, dobré odpoledne vám přeje Martin Benda. Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanta, zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
5: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
6: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
5: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíře za motoristy odvolal předchozí ředitelku Aliciu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a má mít také ambici se posunout mezi přední evropské instituce. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše se Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře, a to i v porovnání s jinými státy.
7: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
4: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Terezín dnes představil plán záchrany historických památek, takzvaný generel oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Celkové náklady na připravované akce na záchranu památek dosahují přibližně 2 miliard a 200 milionů korun. Většinu peněz se dají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami, a to i na ostatním území. K večeru potom od severu očekáváme ubývání srážek a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 24 až 28 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D5 komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně u Rudné na 4.5 kilometru řeší nehodu. Kolona je od Loděnice z 12. kilometru, aktuálně je asi na 50 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna první kolona je odchodová z 2. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka, tady je zdržení 30 minut. Kolony jsou i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Domašova z kilometru 170 až do omezení v Brně, počítejte s 30 minutou navíc. A na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavi jsou dvě nehody. Za Prahou jsou to na 3. kilometru dvě auta v levém pruhu, kolona je z Černého mostu a potom za sjezdem na Tuřice. Tolik zprávy, teď už na dvojce začínají příběhy z kalendáře.
3: Dobrý den a dobrý poslech, připraveny jsou další příběhy z kalendáře. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
8: a Jitka Novotná, hezký den.
3: Když dovolíte, začneme fragmentem jedné historky. Byla to nejdelší chodba mého života. Co krok to 1000 let, co krok to slza.
8: Já v pyžamu, v ruce kufr, vedle mě švitořící manželka a na konci chodby pokoj s docela jinou ženskou, bez šatů a v peřinách.
3: To je jen část historky, kterou svému kolegovi Jiřímu Sovákovi vyprávěl jeden český herec.
8: Byl to muž, který podobné příběhy dokázal vyprávět celé hodiny.
3: A kdože to byl? Dáme vám jako vždy 3 nápovědy a vy zkusíte uhodnout, o kom si dnes chceme povídat.
8: První nápověda. Narodil se na Moravě jako Vladislav, ale celý národ ho zná pod jiným jménem. A dodnes není stoprocentně jasné, proč k té změně vlastně došlo.
3: Druhá nápověda. Byl mistrem improvizace. Někdy až takovým, že z toho byli jeho kolegové na jevišti docela nervózní.
8: A třetí nápověda, když 29. května roku 1988 zemřel, některá média mu k věku připsala o 5 let více.
3: Pokud už tušíte, o kom je řeč, jistě s námi rádi vydržíte. Za malou chvíli řekneme i ostatním jméno hrdiny našeho dnešního povídání.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Většina z vás, milí posluchači, nejspíš uhodla, že dnešní příběhy z kalendáře patří herci Vladimíru Menšíkovi.
1: A připomínat si ho dnes chceme proto, že zemřel v roce 1988, a to právě 29. května. Dnes je tedy to smutné výročí.
0: Začneme ale jednou zvláštností, která se s ním táhla už od poloviny 50. let. Menšík se totiž narodil jako Vladislav a s tímhle jménem, které dostal po otci, také začínal svou hereckou kariéru.
1: Jenže od března 1955 se z programů divadla začíná vytrácet Vladislav a postupně se prosazuje Vladimír. Proč? To je právě to. Sám Menšík o tom mlčel. Nezmiňuje to ve vlastních vyprávěních, nikdo se ho na to v rozhovorech neptal a jistě to neví ani nejbližší rodina.
0: Jedna mezi lidmi rozšířená verze říká, že to bylo na popud E.F. Buriana. A to zkrátka proto, že Vladimír prý zní lépe.
1: Autor Menšíkovy biografie David Liška ale připomíná ještě jednu zajímavost, na niž už dříve upozornil publicista Petr Macek. V jednom starším matričním zápisu je u Menšíkova otce uvedeno jméno Vladimír místo Vladislav. Mohla to tedy být jen chyba matrikáře, ale právě odtud se podle některých autorů mohlo jméno Vladimír v rodině vzít.
0: Ať už to bylo jakkoliv, zmatek chvíli pokračoval i ve filmu. V titulcích se střídají obě varianty a teprve během roku 1958 se používání jména Vladimír ustaluje.
1: Jenže tím záhady kolem našeho dnešního hrdiny nekončí. Druhá zvláštnost se týká roku narození. Oldřich Velen vzpomínal, že když Menšík ztratil občanský průkaz, úřednice mu při vystavení nového zapsala rok narození 1929 tak, že devítka vypadala jako čtyřka.
0: Menšík té situace využil. Měl prý sen odejít dříve do důchodu a údajně si pak postupně předělal všechny úřední dokumenty na rok 1924.
1: Kdyby to nebyla pravda, řekli byste si jistě, že je to jedna z těch Menšíkových bláznivých historek, které tak rád vyprávěl.
0: Ale teď pojďme ještě o pár let proti proudu času do doby, kdy měl Vladislav Menšík, tehdy ještě neznámý mladík z Moravy, před sebou první divadelní zkušenosti.
1: A začalo to docela obyčejně. Na ochotnickém jevišti.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Než se Vladimír Menšík, na kterého dnes vzpomínáme v souvislosti se smutným výročím jeho odchodu v květnu 1988, než se stal známým hercem, vedla jeho cesta podobně jako u mnoha jiných přes Ochotnické divadlo.
1: Není se co divit, už jako mladý kluk na Moravě totiž rád bavil okolí. Měl přirozený dar vyprávět historky a napodobovat lidi, které potkával. A právě v amatérském divadle se ukázalo, že v jeho případě to nemusí být jen společenská zábava.
0: Po válce proto zamířil do Brna na nově vzniklou Janáčkovu akademii muzických umění. Studoval herectví a podle svědectví spolužáků i pedagogů byl nepřehlédnutelný už tehdy, temperamentní, hlasitý a plný energie.
1: Ano, a také trochu neukázněný. Menšík měl totiž jednu vlastnost, která ho provázela celým životem. Rád improvizoval. Někdy víc, než se od herce očekávalo.
0: Po absolvování školy v roce 1953 nastoupil do takzvaného vesnického divadla. Nezní to úplně vábivě. Každopádně šlo o zájezdovou scénu, která vozila představení do menších měst a vesnic po celé republice.
1: Herci tehdy cestovali autobusem od jedné obce ke druhé. Hrálo se v sálech hospod, kulturních domech nebo sokolovnách, zkrátka všude tam, kde se našlo místo pro jeviště a pár desítek diváků.
0: Menšík tam získal první velké zkušenosti. Hrál například v Jiráskově dramatu Otec nebo ve hře Hledač světla, kde stvárnil malíře Vincenta van Gogha.
1: Už tehdy bylo zřejmé, že má mimořádnou schopnost vtáhnout diváky do děje. Kritici si všímali, že Menšík roli nejen předvádí, ale doslova ji prožívá.
0: Jak připomíná autor jeho biografie David Liška, právě v Hledači světla to bylo zvlášť patrné. Menšík prý nehrál Van Gogha s odstupem, jak bývalo tehdy na jevišti zvykem.
1: Naopak, do role vkládal tolik emocí, že někdy působil, jakoby na scéně opravdu zápasil s vlastním osudem. Podobně jako malíř, kterého stvárňoval.
0: Pro mladého herce to byla tvrdá, ale dobrá škola. Hrát musel každý večer, často v provizorních podmínkách a před publikem, které nebylo na divadlo zvyklé.
1: A právě tam se začal naplno projevovat jeho dar. Schopnost pohotově reagovat na situaci, na publikum, na kolegy. Někdy to znamenalo i již zmíněnou improvizaci nebo dokonce historku navíc.
0: Tahle vlastnost mu později přinesla obrovskou popularitu, ale také první konflikt s jedním z nejvýraznějších divadelních režisérů své doby. Jmenoval se Emil František Burian.

0: Když jsme před malou chvílí v příbězích z kalendáře zmiňovali Vesnické divadlo, je fér dodat, že to byla pro Vladimíra Menšíka vlastně jen první etapa. Brzy se totiž dostal na scénu, která měla v Českém divadle mimořádnou váhu, do divadla Emila Františka Buriana.
1: Pro mladého herce to byl velký krok. Burianovo divadlo D34 patřilo mezi nejvýraznější scény své doby a Menšík tam získal první výrazné role.
0: Hrál například v inscenacích Pušky paní Kararové, Vojna anebo v Shakespeareově komedii Cokoliv chcete.
1: Kritici si tehdy všimli, že má mimořádný temperament. Jeden z nich psal o mladém herci, který má cenný poklad svědomitosti a vkusu a dokáže pracovat s obrovskou tvůrčí energií.
0: Jenomže s tou energií přicházela i vlastnost, která byla pro Menšíka typická. Určitá nespolehlivost.
1: V Burianových zápiscích ze zkoušek se například objevují stručné poznámky. Menšík nepřišel, Menšík nepřišel, Menšík není, budeme zkoušet.
0: Burian mu dokonce jednou udělil ředitelskou důtku. Vadilo mu, že se mladý herec příliš rozptiluje a věnuje se i filmové práci.
1: Menšík na tuhle epizodu po letech vzpomínal docela otevřeně. Burian si ho prý pozval do kanceláře a řekl mu naprosto jasně. Buď divadlo, nebo film.
0: Menšík odpověděl po svém. Divadlo i film.
1: Jenže pro Buriana to prý nepřicházelo v úvahu. Tak tedy film. Uzavřel údajně rozhovor a odešel.
0: Když se Vladimír Menšík později dostal do divadla ABC,

0: ním na chvíli zdřímnout, po noci, kterou podle svědectví kolegů strávil v družné zábavě s Lubomírem Kostelkou.
1: Jenže zaspal. Do divadla dorazil téměř o hodinu později a Jan Werich ho z disciplinárních důvodů ze souboru okamžitě propustil.
0: Menšík se pak začal naplno prosazovat tam, kde jeho talent vynikl nejvíc. Ve filmu a v televizi.

0: Vladislav nebo Vladimír, narozen 1924 nebo 29, a není to vlastně tak trochu jedno. Podstatné je, že hrdinu dnešních příběhů z kalendáře v tomto národě zná, anebo alespoň někdy viděl snad úplně každý. Páně Menšíkova kariéra začínala celkem obyčejně mezi ochotníky, ale přes studium na brněnské JAMU a první moc užitečné angažmá u zájezdového vesnického divadla se rychle dostal až do divadla D34 principála Emila Františka Buriana. Jenže neskrotný živel jménem Menšík nebyl ochoten poslouchat ani Buriana a později ani Jana Wericha. A tak oběma nezbylo, než se s ním rozloučit. Dost možná ku prospěchu nás, filmových a televizních diváků.
1: Jaké polohy a jaké úlohy nabíral humor v Menšíkově životě? Co má s jeho milostným životem společného jedna neskutečně dlouhá hotelová chodba? A jaký žertík, dá-li se to tak říct, uchystal divákům na svém posledním představení muž, který říkal, že, cituji, v humoru se blbost nedá schovat, zatímco vážně řečená blbost může vypadat dokonce jako důvod k zamyšlení. Tedy náš hrdina z kalendáře Vladimír Menšík.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Za svůj vzhled se stydí.
4: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
5: Vůbec ne.
4: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobocloní?
5: Jirpák.
2: A proto svou lásku obětuje druhému.
4: Kdyby má duše mohla mít tu masku, ochudrají, tu pěknou tvář, co máš.
5: Nemám dost výmluvnosti.
4: Ach, o to je.

0: zle, té brachu věř mám dosti.
1: Cyrano de Bergerac.
2: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.

0: Úžasná a neopakovatelná osobnost to byl Vladimír Menšík, kterému patří dnešní příběhy z kalendáře. Na veřejnosti působil jako člověk, který si dokáže v životě udělat legraci téměř z čehokoliv a kdykoliv.
1: Lidé ho znali jako vypravěč historek, který dokázal rozesmát publikum v divadle, ve filmu i při televizních pořadech.
0: Nebyl totiž jen herec. Vladimír Menšík byl také skvělý konferenciér a bavič. Vystupoval doslova ve stovkách televizních pořadů a před kamerou vytvořil více než 150 filmových a televizních rolí.
1: Diváci si ho pamatují například z oblíbeného cyklu Bakaláři nebo z televizních silvestrovských estrád, které často s typickým šarmem uváděl.
0: Jenže za tím smíchem se ukrývaly i chvíle, které zdaleka nebyly tak veselé.
1: Menšík měl totiž dlouhá léta problém s alkoholem. Herecké prostředí k tomu přispívalo. Po představení se chodilo na jedno, které se často změnilo na dvě nebo na tři.
0: A u něj se z toho postupně stal vážný problém. Sám později říkal, že se dostal do období, kdy už bylo jasné, že to bez pomoci nepůjde.
1: Nakonec nastoupil protialkoholní léčbu.
0: Pro Vladimíra Menšíka, který ve velkém rozdával radost, když bavil publikum, to byla úplně jiná zkušenost. Léčebna je místo, kde o humor nejde. Člověk tam musí být především upřímný sám k sobě.
1: Menšík o tom ale později dokázal mluvit s nadhledem. Říkal, že právě v takových chvílích člověk zjistí, jak snadno může ztratit kontrolu nad vlastním životem.
0: Zajímavé je, že tuto zkušenost později promítl i do své herecké práce.
1: Ano, když režisér Dušan Klein natáčel film Dobří holuby se vracejí, který se odehrává právě v prostředí protialkoholní léčebny, objevil se v něm i Vladimír Menšík. Hrál tam jednoho z pacientů.
0: A kolegové i diváci si všimli, že do té role vnesl něco velmi autentického. Nejenom hereckou zkušenost, ale i osobní prožitek.
1: V jednom se ale Menšík neměnil. I v těžších obdobích měl vždycky potřebu vyprávět a být co nejvíc mezi lidmi.
0: Na jeho schopnost rozdávat historky vzpomínali kolegové ještě po letech. Třeba Jiří Sovák říkal, že Menšík vtipkoval i ve chvíli, kdy ostatním vůbec nebylo do smíchu.
1: Možná právě proto, že humor pro něj nebyl jen prostředek, jak bavit diváky. Byl to také způsob, jak zvládat život.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře.

0: životě dnešního hrdiny z kalendáře Vladimíra Menšíka hrály velkou roli také ženy.
1: Jeho první manželkou byla Věra. Měli spolu dvě děti, syna Petra a dceru Vladimíru. Jenže s rostoucí popularitou se jejich rodinný život začal komplikovat.
0: Menšík byl často pryč, v divadle, na zájezdech nebo s přáteli a manželka tak zůstávala s dětmi často sama.
1: Stávalo se, že několik dní nebylo jasné, kde Menšík vlastně je. Věra prý občas chodila až na vrátnici Burianova divadla a ptala se, jestli ho někdo z kolegů neviděl.
0: K rozpadu tohoto manželství pak přispěly i Menšíkovi vztahy s jinými ženami. Právě z té doby pochází historka, kterou herec vyprávěl po letech svému kolegovi Jiřímu Sovákovi. V knize Vladimír Menšík, život, film, divadlo ji zachytil David Liška.
1: Příhoda se odehrála v hotelu během zájezdu. Menšík měl v pokoji milenku a ráno se v pyžamu vydal na toaletu až na druhý konec chodby. Když se chtěl vrátit, stála před ním jeho manželka s kufrem v ruce.
0: Menšík tu chvíli popisoval takhle. Byla to nejdelší chodba mého života. Co krok to tisíc let, co krok to slza. Já v pyžamu, v ruce kufr, vedle mě švitořící žena, na konci chodby pokoj s docela jinou ženskou, bez šatů a v peřinách.
1: A pokračoval. Udělám krok a říkám si, teď by bylo dobré říct, pojď napřed do kavárny. Vyloučeno, jsem v pyžamu. Udělám další krok. Nejlépe by bylo trochu se projít. Kravina, jsem v pyžamu.
0: A pointa byla typicky menšíkovská. Jiříku, ta blbá chodba měla snad 1000 kilometrů. Poslední krok, klika, nemýlil jsem se, bylo zle.
1: Manželství s Věrou nakonec skončilo. Krátce na to, ale do hercova života vstoupila jiná žena, Olga Strnadová.
0: Seznámili se v roce 1961 v Košicích během estrádního vystoupení. Menšík prý tehdy na chodbě hotelu uviděl mladou zpěvačku a fascinovaně se na ní zadíval.
1: Olga později vzpomínala, že to nebyla láska na první pohled. Ale Menšík si ji postupně získal svým chováním a smyslem pro humor.
0: Vzali se v roce 1963. Měli spolu děti Jana a Martinu a vydrželi spolu až do Menšíkovy smrti.
1: Olga přitom asi musela přijmout i jeho bohémský způsob života. Jak později vzpomínala dcera Martina, byly doby, kdy táta třeba 3 dny nepřišel domů.

0: Když se člověk dnes dívá na filmy s Vladimírem Menšíkem, může mít snadno pocit, že energie z něj přímo tryská. Mluví rychle, gestikuluje, směje se a často strhne celé okolí.
1: Jenže za touhle energií se zároveň skrýval jeho dlouholetý boj s nemocí. Menšík totiž trpěl těžkým astmatem, které se v průběhu let stále zhoršovalo. Paradoxní je, že byl dlouhá léta silným kuřákem. Teprve zdravotní potíže ho nakonec donutili s kouřením přestat.
0: Záchvaty dušnosti někdy přicházely i během práce. A protože byl pracovně velmi vytížený, hrál v divadle, natáčel filmy, vystupoval v televizi a objížděl estrády, nedalo se tomu úplně vyhnout.
1: Kolegové vzpomínali, že na natáčení někdy přijel ve chvíli, kdy sotva popadal dech a tehdy nastoupila zdravotní pomoc.
0: Vyprávěl o tom i dramaturg a scénárista Gustav Oplustil. Ten vzpomínal například na jednu situaci ze začátku 70. let.
1: Cituji, v roce 1971 už s ním chodila zdravotní sestra. Tenkrát mu něco píchla, Menšík se otřepal a vyjel na jeviště jako lokomotiva.
0: Podobné momenty se podle kolegů opakovaly i později. Natáčení se na chvíli zastavilo, Menšík se vydýchal, dostal lék a za několik minut byl zase připraven pokračovat.
1: Autor jeho životopisu připomíná, že měl dokonce několik nemocnic, kde ho dobře znali a kde mu v případě potřeby rychle pomohli.
0: Přesto pracoval téměř nepřetržitě. A právě v posledních letech života patřil mezi nejobsazovanější herce své generace. Jenže jeho zdraví už bylo v té době hodně oslabené.
1: Vladimír Menšík zemřel 29. května roku 1988. Bylo mu 58 let.
0: Jeho pohřeb se konal se státními poctami. Do strašnického krematoria tehdy přišly tisíce lidí a o posledním rozloučení informovala i televize.
1: A právě tehdy vyšla najevo jedna zvláštní kuriozita.
0: V některých zprávách, dokonce i v televizním vysílání, zaznělo, že Vladimíru Menšíkovi bylo 63.
1: Jak už jsme říkali na začátku dnešního pořadu, o těch 5 let se kdysi postaršil sám.
0: A tak se stalo, že herec, který celý život vyprávěl historky a vtipy, měl jeden takový i na úplném konci svého příběhu.
1: Jako by se s diváky rozloučil ještě jedním drobným žertem.
0: I když jsme si prakticky jistí, že tenhle opravdu neplánoval.
2: Až obroste nás mech
3: nebo chaluhy
2: a budem k výlet ech
3: čertem neduhým,
2: páni chytnem druhej dech,
3: to budete koukat
2: a až nám za pár let
3: staň se osude
2: začnou říkat kmet,
3: toho nebude,
2: páni chytnem druhej dech.
4: Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc.
3: Duch par excellence a kostra paráda nostra.
4: To není neslušné, nejbrž latinské slovo.
3: Až obroste nás mech,
2: chytnem druhej dech.

0: okay.
1: No co pak okay to jo, ale co ta leta, ta, no?
2: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí tom, to se musí...
1: Myslíš zamlčet?
2: No v mém případě zamlčet, chtím spíš ukecat.
1: Říká se ucekat.
2: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
1: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.
0: Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc.
3: Du par excellence a kostra.
1: Paráda nostra.
3: Tohle to je latinsky.
1: Děkuji. Až obrovský.

0: Dnešní příběhy z kalendáře jsme společně se scénáristou Filipem Lukašem věnovali herci Vladimíru Menšíkovi, který zemřel 29. května roku 1988.
1: Rádi jsme vzpomínali na muže, jehož jméno si dodnes spojujeme s desítkami filmů, televizních pořadů i divadelních rolí.
0: A také s vyprávěním. Menšík historky sbíral celý život mezi kolegy, na zájezdech, při natáčení i v hospodách. A pak je dokázal vyprávět tak, že posluchači měli pocit, jako by byli přímo u toho.
1: Přitom jeho vlastní život měl někdy k lehkosti opravdu daleko. Prošel složitými vztahy, zápasil se zdravotními problémy a dlouhá léta pracoval v tempu, které by pro mnoho lidí bylo jen těžko představitelné.
0: Přesto zůstal v paměti kolegů i diváků především člověkem, který dokázal rozdávat radost.
1: A možná je dobré skončit malou historkou, která jeho žertéřskou povahu vystihuje docela přesně.
0: Režisér Václav Vorlíček vzpomínal na natáčení filmu Kdo chce zabít Jesse, kde se odehrávala scéna v krematoriu. Herci měli vážně sledovat, jak se zavírají dveře pece.
1: Jenže Menšík, který stál těsně za Danou Medřickou, ji najednou začal přímo u ucha prospěvovat písničku Letěla bělonká holubička.
0: Ilja Racek prý vyprskl smíchy a paní Medřická měla co dělat, aby udržela vážnou tvář. Režisér musel záběr zastavit, i když scéna nakonec ve filmu zůstala.
1: Ano, právě takový byl Vladimír Menšík. Stačilo pár slov a bylo po vážnosti. Jestli jste při poslechu dnešních příběhů dostali chuť oživit si vzpomínky na některý z jeho skvělých výkonů, přejeme vám hezký filmový večer.
0: A já jsem hrozně ráda, že si spolu teď zaspíváme Letěla bělonká holubička a ještě si ten smích dovychutnáme.
1: Ano, ale s jednou podmínkou, až zhasne červená.
0: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Noční mikrofórum.
2: Hostem Vasila Fridricha bude hematolog Petr Lesný. Proč se s kolegy pustili během covidové krize do vytváření české nouzové vakcíny? S jakými pocity sleduje rozvoj buněčných terapií pro onkologické pacienty? A které další novinky z posledního období jsou pro něj zdrojem značného optimismu?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Zítra bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty až 28 stupňů. Na Dvojce začínají zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda. Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
4: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
5: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného. Dochází skutečně k porušování dohod.
4: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložena. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí 2 zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o 10 haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42,97 korun. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39,72 korun. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Hned několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik metrů posunuté. Historiky ještě víc zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století. Pokračuje náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
6: Ve výkopu se našla bota, což asi není nic zvláštního, ale ta bota je z 13. století a podle odborníků je to mnohem významnější nález, než kdyby se tam šly nějaké mince nebo střepy, protože těchto jakoby lehce recyklovatelných věcí se tolik nenajde.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami nebo bouřkami a to i na ostatním území. K večeru potom očekáváme od severu ustávání srážek a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Na D1 je kolona i z Brna do Prahy, a to v omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Nehoda, je tady dvou aut v místě oprav. A na dálnici D11 počítejte se silným provozem na výjezdu z Prahy směrem do Hradce Králové. Pomalu se jede ze Štěrboholské spojky. Tolik zprávy. Další program Dvojky vám představí už Roman Víšek.
7: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné páteční odpoledne z Dvojky, přátelé. Život s cikánskou legitimací a ne promové v časech první republiky. Takový je podtitul už 65. vydání pořadu Toulky první republikou, které vám nabízíme v repríze.
7: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
11: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl 65. Život s cikánskou legitimací a neb Romové v časech první republiky.
12: Cikán mívá černé oči, chodí nocí zlou, a kde nespí hodné dítě, vezme si je do své sítě.
13: Houpy hou.
10: Taky vás maminka uspávala touhle ukolébavkou?
13: Pak je veze ve svém voze, v dálku nocí zlou. Špatně se mu v noci spinká, bez maminky, bez tatínka.
12: Houpy hou.
10: Napsal ji Jaroslav Seifert a krásně nám zapadá do časů, po kterých se pravidelně a s chutí touláme.
14: Mistrně v ní vykreslil historicky zakořeněný stereotypní obraz potulného cikána.
15: Slovem cikáni většinová společnost označovala asociální skupinu lidí, žijících kočovným způsobem života.
10: Už tehdy mělo a dodnes má negativní konotace.
14: Ale nekrylo se vždycky s etnickými Romy. Zahrnovalo i tuláky a jiné živly práce se štítící.
10: Jaké byly ale skutečné osudy romského etnika na našem území v době mezi dvěma válkami?
15: Jenom poznamenám, že při jejich odkrývání budeme vycházet především z textů historičky Jany Horvátové, ředitelky Muzea romské kultury.
14: Etnické označení Rom bylo deklarováno až na Mezinárodním kongresu v Londýně v roce 1971.
10: Příslušníci tohoto etnika tím dali najevo, že označení cikán jim není vlastní a nevzešlo od nich.
15: Jak se tedy u nás Romové vlastně vzali?
10: Přišli zřejmě už v 11. nebo 12. století přes Balkán. Prokazatelně máme jejich přítomnost doloženou na začátku 14. století.
14: Od počátku čelili častým represím.
10: Na samém sklonku 17. století vydal císař Leopold I. mandát, jimž potvrdil dlouhodobě platný zákaz pobytu Romů na celém území monarchie.
15: Na základě tohoto mandátu mohl být romský psanec na potkání kýmkoliv beztrestně zabit jako škodná zvěř.
10: Někde se pořádali doslova štvanice.
14: Padl-li do rukou vykonavatelů zákona romský muž, mohl být popraven. Romským ženám a větším dětem se řezali uši a na záda se jim vypaloval cejch.
15: Dotyční pak museli podepsat hrdelní revers, prohlášení, že se pod trestem smrti nevrátí do země, a v doprovodu stráží byli vyvedeni za hranice města.
10: Menší děti se měly předávat na převýchovu prací do dobrých křesťanských rodin, které by projevily o takovou pracovní sílu zájem.
14: Stereotypní pohled tehdejší většinové společnosti dokládá i Otův slovník naučný z konce 19. století, který pod heslem cikán uvádí.
15: Stan jest jejich domovem, opovrhují usedlým životem, jsou uchváceni horečkou bloudění, Musí mít stále nové, živé, hluboké dojmy. O budoucnost se nestarají, o povinnostech nemají pojmu. Čest je jim cizí a zásadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký, žádost neukojitelná.
10: Takzvané romské etnikum nikdy netvořilo jednotné společenství a skládalo se z mnoha skupin, komunit i rodů, které se lišily dialekty i tradicemi.
14: Čeští Romové a Sintové, moravští Romové, slovenští, maďarští a olaští Romové a ti se dále dělili do řady dalších podskupin.
15: Sintové žili v německojazyčných zemích.
10: Přicházeli i k nám. Zdržovali se hlavně v německých příhraničních oblastech, ale postupně se dostávali do vnitrozemí.
14: Měli blízko k českým Romům a jejich rody se vzájemně mísily.
15: Čeští Romové a Sintové žili zpravidla polokočovně. Od jara do podzimu brázdili kraj, protože si to vyžadovala jejich profese a řemesla. Na zimu pak zajížděli na dvory či pozemky sedláků, s nimiž udržovali dobré vztahy.
10: Naše cesta v cikánském voze, projíždějícím přírodou, vesnicemi, městy, osadami a zastavení kdykoliv a kdekoliv. Jak krásná to svoboda rozhodování a poznání. Setkání s dobrými lidmi, vždy ochotnými podat pomocnou ruku. Nevím, asi to bylo tehdejší klidnou, nespěchající dobou.
14: Líčila kočovný život s odstupem času poněkud idylicky romská pamětnice Karolína Kozáková v Dolečková v knize Jany Horvátové To jsou těžké vzpomínky.
15: Ti nejchudší měli za příbytek stan, nebo spíše jen plachtu či kůži. Na noc ji napnuli na kůl, či připevnili ke kmeni stromu.
10: Tak vzniklo označení vešeskere Roma, takzvaní vešáci.
14: Potvůrky, které se vám usídlí ve vlasech a pijou krev, v něm ale nehledejte. Oveš znamená v romštině les.
15: Nejnuznější vozy tvořila dřevěná a proutím vypletená košatina, nad kterou byla na vrbových prutech napnutá plachta.
14: Ty luxusní byly dřevěné, uzavřené s nepromokavou plachtou místo střechy, anebo celodřevěné, plně vybavené maringotky.
12: Barevný nátěry, vyřezávaný to bylo. Kuchyňka byla rozdělená, kamna tam byly, postel široká napříč. To je samozřejmá věc, že děti většinou, tak řekněme, 4 nebo 3 tam spávali. Máma s tátou spávali obyčejně na zemi. No nebylo to špatné bydlení, byli jsme spokojení.
10: Říká v knize To jsou těžké vzpomínky romský pamětník Jan Ištván. V průběhu času se úřady snažily regulovat kočování a žebrání, které bylo pro romské etnikum tak typické.
14: Ptáte-li se jak? Rovnou vám odpovím. Pomocí represí.
15: Kočovný život totiž zavdával příležitosti pro páchání trestné činnosti.
10: Ne, že by kočovní Romové nežebrali nebo občas něco neukradli, ale leckdy se jim připisovaly skutky, kterých se sice dopustit nemohli, ale bylo lehké to na ně svést.
15: Noviny i četnické zprávy informovaly, že cikáni zůstávají stále obávanou metlou venkova.
10: Romové se živili jako
14: drobní kováři. Prousili nože a nůžky, vyráběli hřebíky, nebozezy, řetězy, kramle, sekery.
15: Podobní obchodníci, nejčastěji s galanterií a látkami. Vetešníci a opraváři.
14: Sběrači bylin a také druhotných surovin, například kůží a hadrů.
15: Artisté a cirkusáci.
10: Předváděli hudební a taneční produkce.
15: Nejrůznější krkolomné kousky, představení cvičené zvěře.
14: A dokonce provozovali menší zábavní podniky.
15: O poutích a církevních svátcích nabízeli houpačky, kolotoče, střelnice, stánky se suvenýry, papírovými růžemi a cukrovinkami.
14: Byli také vyhlášení konští handlíři a vyznali se v léčení koní.
15: S rostoucím průmyslovým pokrokem se ale stále častěji nechávali najímat jako pomocníci v hospodářství, v domácnostech či na poli.
10: A romské ženy nabízely drobné lékařské procedury, například masáže a také předpovědi osudu, výklady karet či jiné magické praktiky.
15: Vzpomínky romského pamětníka Arnošta Vintra z už zmíněné knihy.
13: Tatínek a maminka ty chodili po vesnicích a brousili. Probíhalo to tak, že chodili po barákách. Takoví ty větší děti jim pomáhali, chodili, jestli něco chcete, nabrousit nůžky. No, že brousíme. Sem tam, když se povedlo, tak se něco čmajzlo. Nějaká slepice nebo něco tak na jídlo. Ale jak nás viděli, tak už nás každý hnal. Jak jsme vždycky přijížděli na ty vesnice, už nás hnali pryč. Cikáňata, báňata, mámo, zavři vrata, jsou tady cikáni.
15: Situace na Moravě byla poněkud jiná než v Čechách.
14: Zatímco téměř všichni čeští Romové kočovali, ti moravští většinou žili u sedle, celoročně izolovaní ve svých osadách, vzdálených od obcí.
10: Na konci 17. století, zhruba v době, kdy císař Leopold I. potvrdil zákaz přítomnosti Romů na celém území monarchie, poskytl totiž mocný hraběcí rod Kouniců ochranu vybrané romské rodině.
14: A to rodině Štěpána Daniela, kterou hrabě Kounic vyněl z platnosti zmíněných zákonů a povolil jí pobyt na svém moravském panství Uherský Brod.
15: Čím se Štěpán Daniel hraběti Kounicovi tak zalíbil, že si ho s celou familií povolal až z Uher?
10: Danielovi byli dobří kováři a po tomhle řemesle byla tehdy zřejmě velká poptávka.
15: Vrchnost počítala s tím, že kovářská rodina bude žít odděleně od širší rodové komunity a postupně se asimiluje s většinovým obyvatelstvem.
14: Členové rodiny museli dodržovat jisté podmínky.
10: Nesměli nosit tradiční romský oděv ani mluvit romsky a museli žít výhradně usedlým způsobem života, co nejbližším životu dominantní společnosti.
15: No, a když se vedlo dobře Danielovým, následovali je další rodinné klany, zejména ze Slovenska, které se na Moravě usadili nelegálně.
10: U našich východních bratrů vznikla mezi romskými a neromskými obyvateli vcelku symbioza a udržování dobrých vztahů bylo prospěšné pro obě strany.
15: Romové na Slovensku představovali vyhledávanou levnou pracovní sílu v mnoha domácnostech, zejména na venkově a ve statcích. Živili se jako hudebníci, kováři, metaři, výrobci valků, tedy nepálených cihel, lidově zvaných vepřovice.
14: Ženy se věnovaly rukodělné textilní práci. Specializovali se na výrobu tkanic neboli šňůrek.
10: Ty proto získali přívlastek cikánské.
15: A často vypomáhali i v židovských domácnostech.
14: Minorita minoritě zkrátka lépe rozumí.
15: Nejzajímavější část romské populace první republiky,
14: tedy alespoň vizuálně nejzajímavější,
15: tvořili olaši, čili olaští Romové.
14: Svým barevným oblečením s orientálními prvky představovali pro majoritu stereotyp cikána a cikánky.
15: Tento zkreslený obraz, ovlivněný romantismem, se usídlil v literatuře, ve výtvarném umění, hudbě a později i ve filmu.
10: A ovlivňoval mínění majority o exotických, živelných a nebezpečných cikánech, kteří jsou v neustálém pohybu a které nelze skrotit.
14: Tito kočovníci, často měditepci a kotláři nebo obchodníci s koňmi, přišli do Uher po zrušení tuhého nevolnictví romských rodin v Rumunsku.
10: Nevolnictví?
15: No ano, pro tamní ekonomiku, totiž Romové, po staletí představovali takový přínos, že bylo třeba je držet na místě násilím.
10: A tak se postupně stali majetkem nejprve panovníka, církve a klášterů, časem i bojarů.
14: Byli zcela zbaveni osobní svobody a jejich pán je mohl kdykoliv prodat nebo směnit.
15: Ke zrušení cikánského otroctví došlo až ve druhé polovině 19. století.
10: Tehdy olaši opouštějí Balkán a migrují téměř po celé Evropě. Dostávají se i k nám, ale neusazují se.
14: Jenom pro pořádek ještě dodejme, že v Podkarpatské Rusi žila většina Romů usedlým způsobem života.
15: Po vzniku samostatného státu vyvstala otázka, jak má nová republika přistupovat k Romům.
10: Neboť i v novém státě stále panovaly zažité stereotypy formulované slovními spojeními jako cikánská trýzeň či cikáni, metla venkova.
14: Tou dobou v Československu pobývalo kolem 70 tisíc členů tohoto etnika. Těsně před druhou světovou válkou počet vzrostl na zhruba 110 tisíc.
10: Přičemž naprostá většina z nich žila na Slovensku.
15: Od počátku 20. let se objevovaly petice obcí za přijetí zákona, který by omezil pohyb Romů.
14: 25. září 1923 zemská správa politická v Praze poslala ministerstvu vnitra shrnutí došlých zpráv k navrhované osnově zákona.
15: Na poslední straně se píše, že
10: osoby dospělé, žádného zaměstnání nemající a práce se štítící, měly by dány býti nuceně do účelně zařízených kolonií neb koncentračních táborů nebo do donucovacích pracoven.
14: Zákon o potulných cikánech vznikal v poněkud rozjitřené době.
10: Ve 20. letech totiž plnily stránky lokálního, celostátního, ba i zahraničního tisku skandální procesy s, cituji, cikánskými zločinci a lidožrouty.
15: První případ se stal v Moldavě nad Bodvou.
13: Žádní cikáni svými trestnými skutky neobrátili na sebe tolik pozornosti a zájmu široké veřejnosti jako moldavští.
10: Stálo v obžalobě skupiny pachatelů z východoslovenské obce nedaleko Košic, kteří se měli během několika let dopustit kolem 80 trestných činů a dále také, že
15: kradli, loupili a vraždili nikterak z nedostatku neb nouze, ale protože poctivé práci a řádnému zaměstnání odvykli natolik, že jim ani nenapadlo, aby si jiným než tímto zločinným způsobem opatřovali prostředky k živobytí.
14: 19členná skupina mladých Romů se skutečně dopustila loupežných vražd.
15: A na svých obětech si pochutnala?
10: Nikoli. Kanibalismus, jak prokázali experti při soudním řízení, byl pouhým výplodem lidové fantazie,
15: kterou vydatně přiživovala média. Bulvár byl zkrátka bulvárem už za první republiky.
14: Podobně tomu bylo i na mnoha dalších místech.
10: Vášně v jižních Čechách zase budilo řádění skoro 160 člené loupežné cikánské bandy.
15: Během vyšetřování se ale nakonec ukázalo, že v početné skupině pachatelů byla Romů jenom hrstka.
10: Vůdce bandy, který byl označován za bílého cikána či cikána a brusiče, krajský soud v Českých Budějovicích odsoudil k trestu smrti.
14: Prezident Masaryk mu ale trest změnil na doživotní pobyt ve vězení, což vyvolalo další vlnu hysterie.
15: Noviny vnímaly zmírnění trestu jako potenciální i reálnou příčinu vzniku dalších cikánských band.
13: Psali o zrůdě v lidské podobě, pravém typu člověka bestie.
10: A volali po nejradikálnějším řešení.
15: Nejvíce se nechávala slyšet agrární strana, jakožto strana hájící venkov.
14: O Romech, kteří žili bezproblémovým integrovaným způsobem, tisk mlčel. Zákon číslo 117 o potulných cikánech byl schválen 14.7.1927.
15: Jeho účelem nebylo zlikvidovat, ale usměrnit kočování a dostat ho pod úřední a hlavně četnickou kontrolu.
10: Četnictvo dostalo za úkol provést celostátní soupis cikánů starších 14 let. Děti pod touto věkovou hranicí byly evidovány se starší osobou.
14: Dotyčný pak obdržel cikánskou legitimaci a spolu s ní mu byla vyhotovena i daktyloskopická karta.
15: Ačkoliv měly obce povinnost dle zákona po desetiletém pobytu na svém katastru udělit Romům domovské právo, často se zdráhali.
10: A četníci mnohokrát nelogicky přiřazovali legitimace i Romům usedlým.
14: Ti, kteří jednou legitimaci dostali, ji museli povinně nosit u sebe.
13: Zbavit se jí legální cestou, tedy soudně, bylo téměř nemožné.
15: Stát si tak cikány označil a zřetelně je oddělil od zbytku společnosti.
13: Dle zákona bylo kočování povoleno pouze na základě kočovnického listu.
12: Ano. A jak bych si ho třeba já mohl obstarat?
16: Tak ukažte mi vaši cikánskou legitimaci.
12: To musím.
16: Pokud hodláte být vůdcem skupiny, tak ano.
17: Tato skupina ovšem nesmí přesahovat rámec uší rodiny. Kočování vícero rodin společně je zakázáno, víme?
12: Aha, jistě.
16: Nože, já vám tedy ten kočovnický list vystavím. Potřebuji ale vědět přesně, které osoby vaši kočovnou skupinu tvoří a kolik a jakých vozidel a zvířat sebou jako vůdce skupiny hodláte mít. No, tady mi to sepište.
12: Jako přesně?
17: Ano. Tento list se vydává pouze na jeden rok. Jeho získání není nijak vymahatelné a může být držiteli kdykoliv odňat.
16: A prosím vás, jakmile přijedete na místo, nejdřív ze všeho zajděte za starostou a zeptejte se, jestli vám pobyt v obci povolí nebo ne.
12: O tom rozhoduje starosta?
17: Jistě. Pokud bude kočovníky na území své obce tolerovat, potvrdí vám to hezky tady do kočovnického listu a napíše tam, na jak dlouho a kde se smíte usadit. A to víte, milej pane, pořádek musí bejt.
16: A nezapomeňte po sobě uklidit.
13: Paragraf 10 zákona totiž vymezoval:
15: politické úřady druhé stolice mohou určit území a obce, do nichž jest potulným cikánům přístup vůbec zakázán, nejsou-li tam příslušní.
13: V souladu se zákonem to sice bylo, s ústavou nikoli.
15: A kam tedy nesměli?
16: Do pohraničních, zalesněných a rekreačních.

0: Podle něj mohly být romské děti mladší 18 let rodičům odňaty a svěřeny ústavům, pokud úřady určí, že o ně z důvodu kočování nemohou náležitě pečovat.
1: Když už jsme u toho vzdělání, Romové měli právo, ale i povinnost posílat své děti do školy.
2: V romských osadách ale žádné školy nebyly.
0: První a dlouho jediná cikánská škola v Československu byla jednotřídka v Užhorodě, založená v roce 1926.
1: Vážený pane prezident, neračte naši prosbu oslyšet a zastaňte se našeho nešťastného národa, který je každým opovrhován, posuzován a dokonce i zvířetem nazýván.
0: Napsal moravský Rom Jan Daniel 24.5.1923 v dopise prezidentu Masarykovi.
1: Proto s největší jistotou obracíme se na vás, neboť nemáme žádného, kdo by se o nás jen trochu zajímal. A obzvláště ty malé děti cikánské, které nemají žádné výchovy a jsou tělesně i duševně zakrnělé. A proč? Protože do školy chodit ti nemohou.
2: A jak já mám ty své děcka posílat do školy? To mi povězte. Víte, jak to tam mají daleko? Teď si nemají ani co obout a venku je zima. Ani žádný teplý oblečení pro ně nemám a navíc na nějaký vysedávání ve škole nemají čas. Musí se starat o mladší sourozence a pomáhat schánět obživu.
0: Prosím vás, nepřerušujte, ano, ještě ten dopis nedočetl.
2: No tak promiňte, ale vůbec, kdo ví, co je ta škola zač?
1: Které děti však se nehodí pro školu? Ať po vystoupení ze školy nastoupí řemeslnické učení, by jednou národ ten se uplatnil v naší milované to vlasti. By mohl říci a pochlubiti se, já jsem Čechoslovák.
2: Přes všechny obtíže pomalu přibývalo mládeže s výučním listem a středoškolským vzděláním. Především u moravských Romů.
1: Roku 1931 přibyl také první romský vysokoškolák, Tomáš Holomek.
0: Narodil se v roce 1911 v místní romské osadě a na obecné škole to byl bystrý a pilný žák.
2: Proto pan ředitel přesvědčil negramotného otce, aby synovi nebránil jít na gymnázium do Kyjova.
1: Tomáš tam byl primus třídy, doučoval za peníze syny sedláků a tak přilepšoval rodinnému rozpočtu. Ostatně mu doma jako jedinému z dětí pořídili boty, aby 3 kilometry dlouhou cestu do školy mohl absolvovat.
2: Po maturitě chtěl jít studovat na kněze, nakonec se ale rozhodl pro práva.
0: V pražském ilustrovaném zpravodaji se pod jeho fotografií psalo:
1: Cikán doktorem. Je to Tomáš Holomek ze Svatobořic na Moravě. Po studiích v Kyjově odešel na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde letošního roku v lednu složil první státnici. Bude to první cikán v republice, který bude advokátem.
2: I dcera Josefa a Amálie Danielových z Oslavan, Anna, si připsala jedno prvenství.
0: Vystudovala obchodní akademii v Brně a roku 1941 se stala první Romkou s ukončeným středoškolským vzděláním.
1: V prvních říjnových dnech roku 1928 došlo k pogromu na osadu v západoslovenské Pobedimi.
0: Skupina několika desítek etnických Slováků tam vtrhla, zabila 5 Romů,
2: mezi nimi i 6leté dítě,
0: a desítky dalších zranila.
1: Bezprostředně před tragédií místní sedlák postřelil 2 ženy z osady, které v noci přicházely přes jeho pole a podle něj chtěli krást.
0: V zápětí vzplálo několik stohů slámy a protože se nikdo z romské komunity hašení neúčastnil, část obyvatel obce obvinila z podpálení právě je.
1: V soudním procesu bylo za napadení odsouzeno několik pachatelů a tresty se pohybovaly od směšných 3 měsíců do 2 let vězení.
2: Tento pogrom je považován za nejvážnější incident protirómského charakteru v meziválečném Československu.
0: S nárůstem vyhrocených rasových postojů v Německu po roce 1933 k nám emigrovala velká část německých Sintů, kteří hledali bezpečí před nacismem.
2: Média to

0: komentovala s velkou nelibostí.
1: Další vlna přišla po anšlusu Rakouska v březnu roku 1938.
2: Po Mnichovu a vzniku takzvané druhé republiky sílil tlak na zpřísnění proticikánských zákonů.
0: Útočné články nejčastěji šířil opět agrární tisk.
1: Vyhlazování Romů na území protektorátu začalo oficiálně 2. srpna 1942.
2: Vyšla nařízení o potírání cikánského zlořádu a byly zřízeny cikánské tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
1: V letech 1942 až 1944 bylo z českých zemí deportováno přibližně 6,5 tisíce Romů, z nich se vrátila zhruba desetina.
2: Na Slovensku za druhé světové války koncentrační tábory sice nebyly, ale Hlinkovy gardy Romy vyháněly z původních osad.
0: Byli nuceni žít v lesích, kde museli doslova živořit.
3: Tak tedy končí už 65. vydání pořadu Toulky první republikou s podtitulem Život s cikánskou legitimací a ne promové v časech první republiky. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autorkami pořadu byly Petra Tanclová a Jitka Škápíková, která měla také režii. Dramaturgyní byla Marcela Hajková, kreativní producentkou Kateřina Radhouská. A ještě připomínám, že další vydání pořadu Toulky první republikou s podtitulem Pan Živnobanka aneb Bankéř století Jaroslav Preis vysíláme tuto neděli krátce po 8. hodině. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Já jsem Láďa Kořen, jsem ze zázraků přírody.
6: Věda, která vás okouzlí.
7: A nesmím tam žít na veřejnosti.
8: Škoda, že tady nemám ty čísla, jak jsem mýval, že si bestává.
6: Odvážní moderátoři.
9: Měla jsi někdy máslo na hlavě?
10: A ještě víc jsem z toho byla jelen.
11: Je to v čudu. A co ten čud je?
6: A známý hosté.
12: Já jsem žebral před Stavovským divadlem, vyžebral jsem si 1000 korun.
6: Premiérové zázraky přírody. Zítra večer na ČT1.
13: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
14: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
16: Je pátek 29. května, digitální studio a časomíra ta právě ukazuje 18 hodin 35 minut a 8 vteřin a dnes mají svátek chlapci a muži s křestním jménem Maximilian a Maxim. Prvník žije podle posledních údajů v České republice 2268 a druhých 1856. Mužské křestní jméno Maximilian vzniklo uměle a údajně ho vytvořil německý císař Friedrich III. Pro svého syna. Maximilian je honosné jméno, které se hodí pro velké muže. Také zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať už v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. Ze známých nositelů tohoto jména uvedu alespoň malíře Švabinského, řecko-katolického kněze a psychiatra Kašparů, hudebního publicistu Navrátila, člena skupiny Rangers, hudebníka Presera, designéra a pedagoga Velčovského nebo skvělého brněnského hudebního dramaturga a skladatele Wittmana. Ke všem Maximilianům, Maximům a Maxům teď letí z Dvojky sváteční blahopřání a při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek ať už jste si dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od rozhlasového mikrofonu studiového domu v Praze na Královských Vinohradech vítá příjemný páteční večer, celý víkend a také dobrý zvuk přeje Miloš Skalka.

trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.

žít ze dne na den pro slávu, co s tím? Jsem muzikant, tak

muset dál odkráčet jak stín. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

sedmnácta sbíráš fotky zpěváků a herců zvučných jmen. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.

0: jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled, a pak budu muset dál odkráčet jak stín. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím, a těch pár kil navíc nikdy neschodím, já vím.
1: Je to trest. Písnička, která ale žádným trestem nebyla, leč příjemným ohlédnutím za domácí hudební scénou konce 70. let. Náhoda tomu chtěla, že nahrávka melodie Petra Spáleného, kterou autor textu Zdeněk Rytíř nazval Je to trest, dostala konečnou podobu před bezmála 47 lety. Vznikla totiž v někdejším suprafonském studiu Mozarteum 19. července roku 1979, kdy se o hudební doprovod postarala skupina Apollo Pavla Krejči. Americká rhythm and bluesová mužská vokální formace The Temptations pomáhala definovat vzedmutou vlnu zámořské soulové muziky 60. let a stala se nepochybně nejdůležitějším souborem tohoto hudebního žánru. V letech 64 až 86 měli The Temptations, kteří patří k rodinnému stříbru druhdy velice vlivné detroitské nahrávací společnosti Tamla Motown, v americkém nadžánrovém singlovém žebříčku 54 zápisů a ve specializované rhythm and bluesovém přehledu dokonce 88. V roce 1989 pak byl tenhle soubor slavnostně uveden do rock'n'rollové síně slávy. Na začátku roku 1971 byly The Temptations v žebříčcích nejprodávanějších singlů amerických hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Record World na prvním místě a současně také na první pozici specializovaného rhythm and bluesového žebříčku Billboardu, a to s nahrávkou skladby Just My Imagination Running Away With Me. Pouze v mých představách se mnou utíkáš pryč.

Just My Imagination Running Away With Me. To byl vokální soubor The Temptation a současně návrat na první místo amerických žebříčků nejprodávanějších singlů ze začátku roku 1971. O skupině Apollo jsem se už před chvílí zmínil v souvislosti s Petrem Spáleným. V divadelní skupině Apollo hrál brilantně na piano Jaromír Klempíř, který ve druhé polovině 60. let a v poměrně krátkém sledu napsal ve spolupráci s textařem Jiřím Štajdlem velké hity pro Karla Gotta, dodnes platné písně jako Selaví, Hej páni konšelé, Večerní chorál, Pošli to dál, nebo Proč ptáci zpívají. Ale v divadle Apollo v sobě objevil skladatelský talent také kapelník a kytarista Ladislav Štajdl. A jedna z jeho melodií nás právě teď čeká. Melodii Ladislava Štajdla textem opatřil jeho bratr Jiří, skladbu nazval Zámoří, a v polovině května roku 1966 ji v televizním nahrávacím studiu za doprovodu rytmické skupiny divadla Apollo naspívali Karel Gott a Karel Hála, kterého Karel Gott jako svůj velký vzor do divadla Apollo přivedl.

0: Zámoří, mám rád slovo zámoří. Hned čtyřnásobná vzpomínka, a to na autory písně sourozence Štajdlovy, na Karla Gotta a na Karla Hálu, a to v nahrávce duetu z jara roku 1966. Americký zpívající autor Don McLean je pro domácí posluchače spjatý především s písněmi Vincent a American Pie. První z nich původně z roku 1972 u nás popularizoval v české verzi Pavel Bobek a druhou, kterou Don McLean uvedl ve známost v roce 1971, naspívali mnozí a v roce 2000 ji pak vrátila do světových žebříčků v nové verzi Madonna. Don McLean, rodák z New Rochelle ve státě New York, je ročník 1945 a zpívá většinou své vlastní skladby. Ale nás teď čeká jeho už zmíněná autorská podsta Vincentu Willemu van Goghovi, nizozemskému malíři a kreslíři, jedné z největších osobností světového výtvarného umění, který je dnes patrně nejznámější osobností nizozemské historie. Dan McLean a jeho Vincent.
1: Srdcovky od dvojky. Starry.

0: Dan McLean a jeho podsta Vincentu van Goghovi, nebo chcete-li Gochovi, autorská nahrávka z roku 1972. No a nabízí se první dnešní srovnávačka. Čeká nás totiž už zmíněná verze téhle písně v podání Pavla Bobka. Ten píseň Vincent, které autor textu Zdeněk Rytíř ponechal původní název, naspíval na začátku listopadu roku 1973 v suprafonském nahrávacím studiu Davice. O hudební doprovod se tehdy postarala studiová skupina pod vedením Františka Ringočecha.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudící. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a

Pavel Bobek a jeho verze balady Vincent v nahrávce z podzimu roku 1973. To byla tedy první dnešní srovnávačka a ještě jedna nás během tohoto vydání pořadu čeká. Anglická zpěvačka Kim Wilde, dcera průkopníka skiflové muziky na britských ostrovech Martyho Wilda, se narodila v londýnském Chiswicku v roce 1960. Její rodné jméno sice zní Kim Smith, ale na hudební dráhu se vydala s uměleckým příjmením svého tatínka Martyho Wilda. Z pěti singly uspěla také ve Spojených státech. V roce 1966 obsadila americká dívčí vokální skupina The Supremes první místo všech rozhodujících zámořských singlových žebříčků s nahrávkou skladby You Keep Me Hanging On, Držíš mě na nohou. Kim Wilde se k téhle skladbě vrátila s odstupem 20 let, pořídila svou verzi a měla s ní velký úspěch v singlových přehledech amerických hudebních týdeníků Billboard a Radio and Records. Obsadila na konci jara roku 1987 první místo, v Cashboxu byla druhá a na podzim předchozího roku bodovala v britské 20 nejprodávanějších singlů na druhém místě. Držíš mě na nohou a Kim Wilde.

V Británii hit na podzim roku 1986 a ve Spojených státech potom na jaře roku následujícího You Keep Me Hanging On, Držíš mě na nohou a Kim Wilde. Petra Černocká, která je už trvale spjatá s filmem Dívka na koštěti a z rolí Saxány, se narodila v Praze v roce 1949 a vystudovala klasický zpěv na Pražské konzervatoři, kde absolvovala v roce 1969. Už během studií ale vystupovala se studentskou skupinou Pastýři, se kterou naspívala svůj první autorský hit, a to písničku Ovečka. Účinkovala v divadle Apollo, měla angažmá v Semaforu a začátkem 70. let začala spolupracovat se Zdeňkem Mertou a jeho skupinou Kardinálové, zatímco dneska vystupuje především ve spolupráci se svým životním partnerem, kytaristou Jiřím Pracným. Z doby, kdy zpívala se skupinou Kardinálové Zdeňka Merty, pochází melodie pana kapelníka, která dostala s textem mého někdejšího spolužáka z fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, bohužel už zesnulého Vladimíra Kučery, název Ten kluk už dávno se mnou není. Petra Černocká písničku naspívala v červnu roku 1978 ve studiu Mozarteum, kde ji doprovodila skupina Kardinálová, autora hudby, která byla v té době posílená o smyčcový orchestr pod taktovkou Jana Hrábka.

0: Ten kluk už dávno se mnou není. To byla nahrávka z roku 1978 a s ní Petra Černocká. Výjimečný melodik, irský zpívající autor a instrumentalista Chris de Burgh se narodil v roce 1948 v Argentině, kde jeho tatínek působil jako diplomat. Jeho rodné jméno zní Christopher Davidson, ale Chris si pro svou hudební dráhu zvolil dívčí jméno nebo dívčí příjmení své maminky, proto tedy Chris de Burgh. V britském singlovém žebříčku se poprvé objevil v roce 1982 s autorskou nahrávkou skladby Don't Pay the Ferryman, neplať převozníkovi. No a od té doby potom sázel do britského singlového žebříčku jeden hit za druhým plus minus 15 nahrávek a do albového přehledu dopravil bezmála 20 alb. Jeho zřejmě největším hitem je píseň Lady in Red, dáma v rudém, z roku 1986, kterou složil pro svou manželku Diane. A není bez zajímavosti, že se v roce 2003 dostala jejich dcera na bednu, jak se říká, protože získala titul Miss World. Na podzim roku 1989 bodoval Chris de Burgh v britském singlovém žebříčku s autorskou nahrávkou skladby o tom, že jeho srdce čeká. This Waiting Heart.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

This Waiting Heart, tohle srdce čeká, Chris de Burgh a jeho singlový hit z konce roku 1989. Aktuální čas máme 19 hodin 16 minut a 3 vteřiny. Dvojka vysílá živě. Teď omládneme bezmála o 10 let, i když skladba, kterou budeme poslouchat v české verzi, je původně z roku 1969. Dnes kultovní a v době svého vzniku v mnoha zemích kontroverzní a proto zakázaný hit Je t'aime mon ampli, miluju tě, ale já tebe ne, vyslali do světa francouzský zpívající autor Serge Gainsbourg a jeho tehdejší životní partnerka, anglická herečka Jane Birkin. Původní nahrávku ale pořídil autor s filmovou hvězdou Brigitte Bardot, ale její tehdejší partner zakázal její zveřejnění. Novou nahrávku, stejně jako verzi s Brigitte Bardot, plnou erotických vzdechů, odmítla vysílat BBC a dramaturgie nejpopulárnějšího britského televizního hitparádového pořadu Top of the Pops ji rovněž zakázala. Single z trhu navíc stáhla vydavatelská firma Fontana Records, a to v době, kdy byla písnička na druhém místě britského žebříčku nejprodávanějších singlů. Od firmy Fontana ale nahrávku pohotově zakoupila malá gramofonová společnost Major Minor, okamžitě ji vrátila na trh a také do britského singlového žebříčku a připsala si na své konto jediné své číslo 1 ve 20 nejprodávanějších singlů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Serge Gainsbourg odešel na věčnost na začátku března roku 1991 ve věku 63 let a Jane Birkin ho následovala na druhou stranu řeky života 16. července roku 2023, kdy jí bylo 76 let. Rodačka z Chebu, Ilona Čáková, ročník 1960, která se na sólovou dráhu vydala ze sestavy mostecké skupiny Laura a její tygři, tuhle skladbu naspívala ve svižnějším tempu v roce 1998, a to s českým textem Vladimíra Kočandrleho a pod názvem Když zbývá pár slov.

Když zbývá pár slov, původní nahrávka Serge Gainsbourga Jane Birkin je z roku 1969 a my jsme poslouchali nahrávku Ilony Čákové s letopočtem 1998. Vydáme se na druhou stranu Atlantiku. V roce 1976 vznikla jedna z mnoha nahrávek skvělé a dnes proslulé americké vokální formace The Manhattan Transfer. Jejíž brilantní vokální harmonie oscilují mezi jazzem, elegantním popem, rytmem blues a rock'n'rollem. O tom, že jde o formaci v mnoha ohledech výjimečnou, jsme se mohli přesvědčit v listopadu roku 2013, kdy soubor The Manhattan Transfer vystupoval v pražské Lucerně a je snad zbytečné dodávat, že kvartet se dal dohromady na newyorském Manhattanu, takže pro svůj název nemusel chodit nijak daleko. V polovině 70. let měla tahle čtveřice svou vlastní show v americké televizní síti CBS. Dnes Evergreen a jinak často nahrávanou skladbu Chanson d'amour, píseň lásky, naspíval kvartet Manhattan Transfer v roce 1976.

Chanson d'amour a věhlasná americká vokální formace The Manhattan Transfer, a to v nahrávce z roku 1976. Pohotově vznikla také česká verze téhle písně, a to je dnešní druhá srovnávačka. V prosinci téhož roku, tedy 1976, píseň lásky Chanson d'amour naspívala ve studiu Mozarteum v pražské Jungmanově ulici Jitka Zelenková. Autor českého textu František Ringo Čech ponechal písni původní název a o hudební doprovod se ve studiu postaral Ladislav Štajdl se svým orchestrem.

0: Jitka Zelenková a její verze dnes evergreenu Píseň lásky Chanson d'amour. No a vy můžete porovnávat, která nahrávka se vám líbí víc. Původně novovlná americká skupina Blondie vznikla ve druhé polovině 70. let v New Yorku, kde její hnací tandem vytvořili zpěvačka Debbie Harry a kytarista Chris Stein, oba současně také autoři repertoáru svého domovského souboru. Traduje se, že na blondiatou Debbie pokřikovali kluci na newyorských ulicích Hey Blondie, no a skupina pak nemusela pro svůj název chodit hodně daleko a složitě ho hledat. Kapela se rozpadla v roce 1982 a potom se znovu na scéně objevila po dlouhých 16 letech, kdy vydala comebackové album No Exit, Tady není východ, se singlovým hitem Maria. Na začátku roku 1979 bodovala skupina Blondie ve světových přehledech s nahrávkou písničky basového kytaristy skupiny Blondie Nigela Harrisona a zpěvačky Debbie Harry nazvané One Way or Another, tak či onak.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

One Way or Another, tak či onak. Hit New Yorkské skupiny Blondie, u mikrofonu byla Debbie Harry a byla to nahrávka nebo hit ze začátku roku 1979. Zpěváka, skladatele a výjimečného kytaristu Karla Zicha zastihla smrt při potápění na Korzice 13. července roku 2004. Jen nedlouho předtím, 10. června, oslavil půl kulaté 55. narozeniny. Na velice úspěšnou sólovou dráhu se Karel Zich vydal ze sestavy Spiritual Quintetu. Do jehož řad se potom na sklonku 90. let opět vrátil. V listopadu roku 1975 naspíval Karel Zich s televizním orchestrem pod taktovkou dirigenta Václava Zahradníka ve studiu Mozarteum jednu ze svých mnoha vlastních melodií. Autor textu Zdeněk Rytíř ji nazval Hej, pane průvočí, a pokračoval: Ten vlak se hrozně loudá.

Hej, pane průvoči. Karel Zich za doprovodu televizního orchestru v autorské nahrávce skladby z poloviny 70. let. Trio Katapult se ve své klasické sestavě Olda Říha kytara a zpěv, Jiří Dědek Šindelář basová kytara a zpěv a Tolia Kohout bicí nástroje před časem připomenulo svým příznivcům reedicí alba Katapult 2006, což je původně album z roku 1980 a bezmála současně také představilo novinku Nostalgia, jejíž 11 nahrávek nahrálo tohle trio v aktuálním složení Olda Říha, Karel Bigman Kódl Dvořák, basová kytara a Václav Zima bicí nástroje. My se s Katapultem vydáme na výlet proti proudu času a zastavíme se na konci ledna roku 1982, kdy ve studiu Mozarteum vznikla nahrávka baladické skladby Oldy Říhy, kterou autor textu Pavel Vrba nazval Máš na boku chmíří.

Máš na boku chmíří, trio Katapult v autorské nahrávce ze začátku roku 1982. Dnešní setkání s písničkami Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši sice zvolna končí, ale vy nikam nepřelaďujte, protože dvojka, kterou posloucháte, pro vás vysílá 24 hodin denně. A jen co skončí toto vydání písniček Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se až dosud představili Petr Spálený, americká vokální formace The Temptations, Karlové Hála a God Dan McLean, Pavel Bobek, Kim Wilde, Petra Černocká, Chris DeBerg, Ilona Čáková, The Manhattan Transfer, Jitka Zelenková, další newyorská skupina Blondie, Karel Zich, no a teď dohrálo trio Katapult. Hudební finále obstará anglická dvojice Pet Shop Boys, která se na britské hudební scéně premiérově prosadila na konci roku 85 s nahrávkou vlastní skladby o dívkách ze západních a chlapcích z východní části Londýna, West End Girls. No a single s touto nahrávkou obsadil na sklonku roku 85 první místo britské singlové dvacítky a za tuhle nahrávku posléze Pet Shop Boys získali výroční hudební cenu Brit v kategorii nejlepší britský single. Neil Tennant a Chris Lowe se od té doby z hudební scény nestratili a nadále přicházejí s novinkami, ale ani jejich elegantní hity z let minulých dodnes nestratili nic ze své přitažlivosti. Na jaře roku 88 byly Pet Shop Boys v britské dvacítce nejprodávanějších singlů na prvním místě, a to s autorskou nahrávkou skladby Heart, tedy Srdce. No a tím také skončí dnešní hudební setkání s písničkami z doby, kdy měly nahrávky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, vážím si toho. Po pět podvečerů všedních dnů příštího týdne vás bude svým hudebním výběrem a příběhy písní bavit kolega Pepa Melen. Vám u rozhlasových přijímačů a dalších přístrojů, na kterých nás posloucháte, přeju krásný poslední květnový víkend a hlavně zdraví a ať vás život baví. Od mikrofonu dvojky se na týden loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli na vás čeká pohádkový seriál Heleny Kobliškové, jak se bude jmenovat. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Víkendový výběr dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
2: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
3: To je devítka, ČZ-ka služební. Sebral jsem ji tomu bachaři, co měl palici na trans.
2: Nejlepší komedie.
4: Jedna mladá. Od nás se učí Fráninu, jo? A platí půl druhýho šilasu za hodinu a lepravickýmu Francouzovi.
2: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
5: Jak víš, Jene, za rok bys měl být korunován králem této země.
1: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
2: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr dvojky.
2: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na dvojce. Meteor.
2: Na dvojce.
6: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď? Lze slyšet zvuky hvězd? A vyrobíme chytré myši?
2: Meteor.
1: V sobotu po 8 hodině raní.
2: Na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
7: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další příběh ze seriálu Jak se bude jmenovat. Ten dnešní má název Božena. Hrdinství není jen pro kluky. O tom se přesvědčí Julinka, která se ve snu potká s americkou špionkou českého původu Boženou Hauserovou. Za druhé světové války prokázala takovou odvahu, že by si určitě zasloužila, aby se po ní jmenovalo co nejvíc holek. Třeba právě Julinčina očekávaná sestřička.

0: Dobrý večer, děti. Byla tma, byla noc. Julinka zkontrolovala, že všichni spí, sáhla pro baterku a hupsla pod peřinu, kde už měla otevřenou knížku. Čekalo jí další pátrání po jméně pro sestřičku. Zazněl pokojem dvojí výkřik. Pšt, pšt, zašeptali dvoje rty. Ty první patřili Julince, ty druhé ženě ve vojenské uniformě, která se krčila v Julinčině posteli. Co tady děláš? Šeptala polekaně Julinka a podobně vyděšeně jí odpověděla vojačka. Schovávám se. Je tady bezpečno? Kde to jsem? U mě doma, v Praze. Jasně, že je tu bezpečno, ale nesmíš vzbudit rodiče. Kdo jsi? Přišla jsi z mojí knížky? Vyptávala se Julinka. Vypadá to tak, zašeptala ta žena a pak se rozhlédla šerem pokoje. Na čí jste straně? Německo nebo spojenci?
1: Nevím.
0: A jaký se píše rok?
1: Nevím.
0: Je válka?
1: Je, ale ne u nás.
0: Máš tu někde kalendář? Napadlo jí nakonec a Julinka ukázala na zeď. Pane jo, 2023, tak to jsem o 80 let jinde. V mojí době právě zuří druhá světová válka. A já jsem americká špionka, jestli víš, co to znamená. Julinka kývala hlavou, že ví. Špion je přece někdo, kdo je děsně tajný. Ale jinak jsem Hauserová. Božena Hauserová. A jsem z Brna. Pokračovala vojačka. Vymyslela jsem operaci Sauerkraut. A teď ji provádím.
1: Co?
0: Nechápala Julinka. To znamená kyselé zelí. Krycí název, víš? Jde o to, že vezu letáky do Itálie. Ukazovala na veliký pytel plný potištěných papírů, který zabíral půlku postele. Je tam vzkaz pro české a slovenské vojáky, co bojují u italských hranic v nepřátelské německé nacistické armádě. Že mají přeběhnout k nám, ke spojencům, abychom nacisty společně porazili. Potřebuju ty letáky dostat letadlem nad bojiště a tam je budeme rozhazovat. Jenomže mě začali honit.
1: Kdo?
0: Nacisti přece. Upřesňovala Božena. Vlekla jsem ty balíky. Nacisti všude kolem. A najednou jsem se ocitla v tvojí posteli. Kdyby mě chytili, tak je po mně. Božena chtěla vyprávět dál, jenže z domovní chodby se ozvaly divné, tvrdé kroky a cizí hlasy. Jsou tady. Stuhla. Julinka opatrně vyhlédla škvírou mezi závěsy na ulici. Ti muži v černých kabátech, to jsou oni?
2: Ano, tak mě přece jenom dostali, řekla smutně Božena.
0: To teda ne. Vezmi si rychle tady ty maminčiny šaty, ať nejsi tak nápadná a utečeme jim, rozhodla Julinka.
2: Kudy jim chceš utéct?
0: Divila se Božena. No, když jsou za dveřmi, tak oknem. Slezeme po okapu a poběžíme na metro.
2: Cože?
0: Teď zase nerozuměla Božena, ale na vysvětlování nebyl čas. Převlékli se, popadly letáky a Julinka už chtěla otevírat okno. Počkej, budu se muset nějak dostat zpátky do svojí doby. Myslím, že potřebuju tvou knížku, řekla prosebně Božena. Co se dalo dělat? Julinka jí podala knížku, Božena z ní vytrhla stránku se svým portrétem a pak začal zběsilý závod. Svezli se dolů po okapové rouře a když došlápli na chodník, zahlédl je jeden z těch mužů v kabátě a všichni se dali do běhu. Támhle je metro, ukazovala před sebe Julinka. Doběhli k eskalátorům a běželi po nich dolů. Nacisté je sledovali. Naštěstí první z nich nahoře na jezdících schodech upadl a další o něj zakopávali jeden přes druhého. Julinka s Boženou zatím dosupěli na nástupiště a akorát stihli naskočit do vagónu.
1: Myslím, že jsme je setřásli,
0: sýpala Julinka. A kam vlastně jedeme? Ptala se udýchaná Božena.
1: Přece na letiště. Říkala si, že potřebuješ do letadla. Jestli se nepletu, jeli jsme takhle s tátou jednou pro maminku. Jenomže někde musíme přestoupit na autobus a já nevím kde.
3: No, to musíte na Veleslavíně na 119 přece,
0: usmála se jedna stará paní.
2: Děkujeme, řekla Božena.
1: Proč ti nacisti vedou tu válku?
0: Zeptala se Julinka teď, když byl chvíli klid.
2: protože jejich vůdce chce ovládnout svět, řekla stručně Božena.
1: A to jako opravdu bojují s celým světem?
2: S celým úplně ne, jenom s těmi, kdo se proti ním spojili.
1: A těch je hodně?
2: Snad ano. Ale víš co, na počtu za stolik nezáleží. Jeden odvážný člověk může přemoci i velkou přesilu. V téhle válce je důležitý každý jednotlivec. Třeba ty. Usmála se na ní Božena a pak už vystoupili na Veleslavíně, přestoupili na 119 a dorazili na letiště. Jenomže co teď? Božena přece neměla ani pas, ani letenku, za to měla ten obrovský těžký pytel. Určitě ji do letadla nepustí. Tentokrát si naštěstí věděla rady Božena. Prostě tam někudy proklouzneme, zahlásila. A nebyla by správná americká špionka, kdyby brzy nevypozorovala, kudy se na letišti pohybují zaměstnanci, kdy ostraha nedává pozor a tak dále a tak dále. Zkrátka, věřte, nevěřte, ale prostě to tak bylo. Najednou stály obě uvnitř v jakési potemnělé šatně, kde visely uniformy nakladačů zásilek a zavazadel a Božena se hned do jedné převlékla, popadla vozík, Julinku posadila na něj, vedle pytel a jeli.
3: Kampák, kampák,
2: podivoval se jakýsi letištní zřízenec v tlustých brýlích. Na nejbližší let do Říma. Tahle holčička se ztratila rodičům a musí rychle do letadla, řekla sebevědomě Božena.
3: To musíte na informace a tam ji vyhlásí rozhlasem, řekl pán.
2: Nesmysl, oponovala Božena. Radši mi ukažte, kudy se tam dostaneme, ať to stihneme. Pán byl tak skoprnělý, že ukázal Boženě nejkratší cestu.
3: Ale to je nákladní let,
2: volal pak ještě za nimi, jenomže to už se Božena s Julinkou ocitli u letadla. A tam stáli dva němečtí vojáci a hlídali nákladní prostor.
1: Já je odlákám, prohlásila Julinka a rozběhla se k ním.
3: Halo, halo, tady jsem, volala.
2: Oba muži se otočili a utíkali za ní. Mezitím Božena i s pytlem letáků nepozorovaně vklouzla do letadla. Zabouchla dveře a letadlo se rozjelo k startovací dráze. Nacisti popadli Julinku za kapuci a ta se celá spocená probudila. Rodiče klidně oddechovali. Svítalo. Julinka vysunula spod otlačených zad knížku a nalistovala stránku s Boženou. Byla tam, pečlivě vlepená izolepou, a na její okraji někdo tenounce skoro neviditelně připsal díky.
1: Božena je vlastně dost dobré jméno, pomyslela si Julinka. Spokojeně se zachumlala do peřiny a ještě chvíli spala. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Zda toho, kdy dosáhneme. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Muzikál Express výjíždí v 21 hodin a ve 22 hodin uvedeme 11. závěrečnou část četby Prameny živé vody. Ve 22.30 přijde host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na rozhlasových vlnách této stanice se potkáváme po 627. Stejně jako 626krát předtím, i nyní jsme připravili tuto schůzku s naší historií, jsou se od počátku náležitě inspirováni knihami Petra Hory Hořejše, i když nejenom jimi. Stejně jako jindy i dnes k vám přicházejí, co by zprostředkovatelé dávno minulých dějů, tato žena a tito pánové.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: co by interpreti, jakož i Josef Veselý, ten navíc v roli autora tohoto seriálu, a ještě také Jaromír Ostrý, toho času jako režisér. Ti všichni se spojili, aby vám tentokrát přiblížili osobnost předního českého vědce 18. století Jiřího Procházky, což činí rádi, neboť si to dotyčný plným právem zaslouží.
4: Na jihovýchodním svahu Českomoravské Vysočiny, který se vlnovitě sklání k úvalu Znojemskému, leží asi 8 kilometrů od moravských Budějovic Blížkovice, jimž byl v roce 2007 vrácen statut městyse. Dnes je tu zastávka dráhy na trati Jihlava-Znojmo, ale už odedávna tu vedla cesta mezi Vídní a Prahou, jak vidíme ještě na starých mapách. Z železniční zastávky se dostaneme asi za čtvrt hodiny přes mělký dolík Potůčku na lehce stoupající prostorné náměstí. Nad nízkými přízemními domky vyniká jen kostelní věž. Pod čistou malbou omítky tušíme staré zdi a oko tu zaujme pěkný průčelní štít a vedle typické venkovské stavení s širokými průjezdnými vraty a krásnými tepanými mřížemi na oknech. V sousedství pak je prostý, nenápadný domek s bronzovou deskou, zasazenou na paměť 200. výročí narození našeho prvního fyziologa, který dosáhl světového věhlasu.
1: Začetli jsme se do pamětního spisu doktora Vladislava Kruty, vydaného k poctě Jiřího Procházky.
0: Jeho příjmení se psalo Procházka s S uprostřed, snad proto, aby hláska Z nesváděla Němce, mezi kterými ve svém životě působil, k výslovnosti C.
3: Procházka s S se však psal už jeho otec Matouš, blížkovický kovář.
0: Na místě rodného domu Jiřího stála kovárna už v 17. století. Roku 1670 však schořela i s celým městečkem.
3: Vrchnost ji pak vystavěla nově a prodala pradědečkovi Jiřího.
0: On, dědeček i otec byli kováři, ale tatínek kromě toho i zahradničil a v obci ho vyhledávali, když se někde pokazily hodiny.
3: Byl zvolen cechmistrem a zůstal jim až do své smrti.
0: Dvakrát se oženil
3: a zřejmě si potrpěl narozeniny, protože tak se jmenovali obě jeho manželky.
0: S první měl 5 dětí, s druhou 4.
4: Narodil se 10. dubna roku 1749 v domě číslo 7 na náměstí. Od 6. roku života chodil Jiří do místní školy, která byla na tehdejší poměry velmi dobrá. Působili na ní učitelé zkušení a znamenití. Byl by div, aby nebyli poznali mimořádnou bystrost chlapcovu a aby nebyli jeho nadání ve školním vyučování zvlášť pěstovali. V některých jeho dětských zájmech můžeme spatřovat náznaky, kudy a kterým směrem se budou ubírat jeho pozdější snahy. Po mnoha letech vzpomínal na příhodu z mládí. Pozoroval zápas užovky se žábou. Aby je od sebe odtrhl, hodil po nich kamenem. Žába se rozpleskla a bylo po ní. Hocha upoutali vyhřezlé vnitřnosti a rozebral si je, aby poznal jejich složení a funkce. Moci tak prozkoumat vnitřnosti člověka. To prý bylo od té doby častým jeho přáním.
1: Že by snad po někom z této příčiny mrštil kamenem, to však zaznamenáno není.
3: Byl rovněž výborným kreslířem a naučil se hrát na housle a také zpívat.
0: Kde jaký vykopaný pomalovaný střep a provrtaný kámen ho zajímal? Za svého pozdějšího působení v Praze studoval archeologii přímo odborně.
4: Když vychodil domácí školu, uvažovali rodiče Jiřího, co s ním dále. Na řemeslo kovářské se jim zdál slabým. Učitel a farář, který v něm viděli pozoruhodný talent a sklon k duševní práci, radili dát jej na studia. Může se tak věnovat stavu kněžskému, příležitost k tomu byla. V nedalekém Znojmě lákal kapucínský klášter. Jiří tedy odešel do Znojma. Vystudoval tam gymnázium, přičemž si vydělával při učováním jiných žáků, zvláště když mu jako 14letému otec zemřel a vdova se ocitla s 5 dětmi v těžkých starostech o živobytí. Učil se s prospěchem velmi dobrým. Když absolvoval předepsaných 6 let gymnazijních, odchází na 2 léta povinných studií filozofických do Olomouce. Tam se rozhodl věnovat pěstování věd lékařských. Bylo mu však v té době překonat ještě jednu velmi vážnou překážku. Povážlivě onemocněl a byl po celá 2 léta vytržen ze studií pobytem ve svém rodišti.
1: Blížkovice, Znojmo, Olomouc, kam teď?
3: Jiří zamířil do Vídně.
0: Do Vídně bylo z Blížkovic mnohem blíž než do Prahy.
3: Jeho první starostí bylo...
1: Zdali mu z domu pošlou nějaké peníze, ne?
3: To by platilo možná u dnešní mladé generace, ale tehdy to nebylo zvykem. Hledal si zaměstnání a našel místo domácího učitele.
0: Mohl začít studovat.
1: Medicínu?
0: Vídeňská lékařská fakulta byla tehdy na počátku svého vzestupu. Stávala se jednou z nejlepších lékařských škol v Evropě.
3: Velkou zásluhu o ní měl van Swieten, osobní lékař Marie Terezie a reformátor celé Vídeňské univerzity, zejména pak medicíny.
4: Procházka navštěvoval nejraději anatomické přednášky, kde byly demonstrovány lidské svaly a na nich se podivoval, jak je v přírodě vše krásně a účelně utvářeno a promítal si do lidského těla fyzikální zákony pohybu.
3: Jenom prohlížet preparáty mu však nestačilo. Dosáhl toho, že mohl sám provádět pitvy.
0: Pracuje celé noci. Preparuje a studuje jednotlivé orgány do nejmenších podrobností.
3: Ve Vídni se tehdy objevil a značně rozšířil skvrnitý tyfus, nazývaný hnilá horečka nebo hnilavka, schnilice, schnilka.
0: Procházka jí onemocněl, dokonce 2x za sebou.
3: Nebezpečí nákazy bylo větší u těch, kteří prováděli pitvy. Mnoho lékařů a zvláště anatomů tak umíralo v poměrně mladém věku.
0: Procházka, který nejenom pilně prováděl pitvy, ale ještě si odnášel k jemné preparaci části těl domů, byl ve velkém nebezpečí.
1: Je s podivem, že se nakonec dožil poměrně vysokého věku, i když se netěšil příliš pevnému zdraví.
4: Jako 27letý dosáhl Jiří Procházka doktorské hodnosti. Upoutal pozornost svého promotora, profesora anatomie Barta, jen o 4 roky staršího. Ten jej získal trvale pro svůj obor a zasvětil jej zejména do techniky nastřikování cév a zhotovování preparátů, které tehdy budily pozornost odborníků v celém učeném světě. Procházka uveřejňuje během 2 let vědecké pojednání o srdci a pohybu krve, pojednání o stavbě svalů a konečně 3. knihu o anatomické skladbě nervstva. Tyto jeho práce vedly k tomu, že již za necelé 2 roky po doktorátě se stává mimořádným profesorem anatomie na Vídeňské univerzitě. V témže roce také provádí zkušební operace a skládá v přítomnosti 4členné komise přísné zkoušky, aby dosáhl diplomu magistra očního lékařství, jako jeden z prvních v Rakousku. Krátce na to je jmenován řádným profesorem anatomie a očního lékařství v Praze. Stále ještě mu nebylo 30 let.

0: na chudého syna blížkovické vdovy. To tedy byla kariéra nevídaná.
1: Procházka byl už za svých studií považován za vhodného a schopného kandidáta pro univerzitní učitelské místo.
2: Kdyby se stal praktickým lékařem, byl by jako doktor určitě oblíbený a svým nemocným prospěšný. Jako vědec a učitel byl však užitečnější.
1: Byl mu vyměřen roční plat 1200 zlatých, sice podstatně nižší než plat profesorů vídeňských, nicméně jeden z nejvyšších pro profesory mimo Vídeň.
2: V Praze si rychle zvykl.
0: Soukromně nebo profesně?
2: Obojí platí. Asi 4 nebo 5 měsíců po svém příchodu se žení s dcerou váženého pražského měšťana, urozeného a statečného vladyky Jana Václava Štěpanovského, radního královského starého města pražského.
0: A nevěsta se jmenovala?
2: Anna Marie Františka Kateřina Prokopije.
0: Mohla si vybrat, jak si nechat říkat.
2: Bylo jí necelých 18, ženichovi necelých 30.
1: Svým sňatkem s měšťanskou dcerou Procházka dovršil svůj společenský vzestup.
2: Po letech strádání, sebezapření a vypjatého úsilí nastává pro něho brzy po příchodu do Prahy nové, klidnější a vyrovnanější období v jeho životě.
3: Anna Marie byla z české rodiny a záznamy v matrikách o jejím narození i o narození druhých dětí jsou psány česky, dokud nebylo nařízeno psát je latinsky. Byla velmi půvabná a chovala bource Morušové. To byl tehdy módní koníček, ale zároveň i zdroj slušných příjmů. Pěstování bource Morušového se v Českém království rozšířilo už z podnětu Albrechta z Valdštejna, ale po jeho smrti zaniklo. V polovině 18. století byly vysazeny Moruše v pražských pevnostních příkopech a Marie Terezie vydala nařízení podporující pěstování moruší a přísně zakazující poškozování morušových stromů. Během desetiletí 1770 až 80 se vyrobilo v Čechách přes 40 centů smotaného hedvábí. Pěstování bourců pro zábavu, jak to dělala paní Procházková, bylo projevem zájmu městských osvícenských vzdělanců o hospodářské otázky a o povznesení životní úrovně.

0: Pražská lékařská fakulta vlastně přestala existovat v době husitských válek. Byla obnovena až v první polovině 17. století, tedy za 200 let na to.
1: Tehdy na ní začali učit věhlasní profesoři.
0: Příklady za jiné Jan Markus Marcí, kterému jsme věnovali na Toulkách jednu schůzku, a dále třeba Jan Antonín Skrinci.
1: Na rozdíl od Vídně bylo v Praze na medicíně o jednoho profesora víc, ale jinak byla tato fakulta podřízena Vídni.
2: Kdo byl prohlášen lékařem ve Vídni, mohl vykonávat praxi ve všech dědičných zemích. Lékař, promovaný v Praze, mohl ji konat jen v Čechách.
0: Tento zákon zrušil až Josef II.
2: Anatomie byla umístěna v Karolínu a měla pro přednášky a cvičení jenom jedinou místnost se stupňovitě se zvedajícími lavicemi na obou stranách.
1: Pod lavicemi se připravovala mrtvola k demonstraci a prováděly se také všechny ostatní práce.
2: Jedna z prvních věcí, kterou Procházka zařídil, byla, že se anatomie rozšířila o pracovnu profesora, o preparační místnost a skladiště mrtvol a založil anatomické muzeum.
1: O něco později bylo vyučování nižší anatomie odděleno.
2: Přednášel ji pro sektor.
1: Zatímco vyšší anatomie byla spojena s fyziologií a očním lékařstvím. A to vše přednášel profesor Procházka.
2: Ten se věnoval stále víc fyziologii. Od stavby lidského těla se jeho zájem přesouvá stále víc k funkcím orgánů.
1: Pražská fakulta tehdy byla poměrně malým lékařským učilištěm, které mělo kolem 10 profesorů a také malý počet posluchačů.
2: Teoretické obory se přednášely v Karolínu, kde byla umístěna i právnická fakulta a kde také Procházka několik let bydlel.
1: Praktické obory měly k dispozici jenom jedinou nemocnici, dodneška zachovanou nemocnici Milosrdných bratří v Praze na Františku.
3: V Praze, která byla tehdy daleko menším městem než je dnes,
0: žilo v ní 80 tisíc lidí ve 3000 domech,
3: byly patrny ještě stopy pruského obléhání. Josefinské reformy zasáhly řadu uměleckých a historických památek. Pomalu se zde rozvíjel zásluhou prvních českých buditelů český národní život. Před samým Karolínem vzniká Stavovské divadlo, kde slaví úspěchy Mozartovy opery a kde skladatel uvádí svého Dona Giovanniho. V menších divadlech se začínají hrát první české hry. Vědecké snažení se soustředuje hlavně kolem učené společnosti, která se v roce 1784 ustavuje jako Královská česká společnost nauk. Jiří Procházka je jeden z prvních dvou řádných členů volených podle nových stanov a působí v této společnosti až do svého odchodu z Prahy.

0: Mezi obyvateli Prahy si pan profesor Procházka jako anatom svými pitvami příliš velkou popularitu nezískal. Jako oční lékař však ano.
1: Proslul nejenom jako dobrý učitel, ale také jako velmi zručný operatér.
2: Počet operací šedého zákalu, které sám provedl, se odhaduje na 3000.
1: Až do poloviny 18. století se prováděla zatlačením čočky do sklivce, zatímco od té doby se začala zakalená čočka výjímat.
2: Nemocní s šedým očním zákalem se sjížděli do Prahy. Procházka je operoval ve svém bytě nebo v nemocnici u Milosrdných.
1: Chudé ošetřoval až do úplného vyléčení zdarma.
2: Jeho zkoumání zeleného zákalu bylo na tehdejší dobu vynikající a v některých bodech přineslo úplně nové skutečnosti.
1: Přitom oční lékařství bylo jenom vedlejším oborem jeho odborné činnosti.
0: Tím hlavním byla anatomie.
1: Určitě, ale představovala jenom základ, který se stal východiskem pro úvahy o činnosti jednotlivých orgánů a o základních otázkách života jako celku.
0: To znamená, že Procházka začal dávat čím déle, tím více přednost
1: fyziologii.
3: V lékařském světě vzbudili obdiv a pozornost jeho preparáty s rozvětvením cév. Nebyla to původní Procházkova myšlenka, šlo o techniku, kterou začali nizozemští anatomové. Procházka v ní však nabyl zručnosti a jeho preparáty, zejména mikroskopické, byly velmi vyhledávány a ceněny. Jednalo se o vstřikování zvláštní barevné masy. Když stuhla, bylo cévní rozvětvení dobře viditelné do nejmenších podrobností, zvláště pod mikroskopem.
1: Na tyto své výzkumy navázal obecnější úvahou o výživě jednotlivých ústrojí.
2: Byl patrně první, kdo upozornil, že o prokrvení jednotlivých orgánů rozhoduje nejenom srdce, které je ústřední hybnou silou krevního oběhu, ale že svou roli zde hrají i cévy samy.
1: Představoval si, že orgány působí na krev přitažlivou silou.
2: Tento názor se potvrdil později, když byla objevena hybnost cév, která se řídí nervy a látkami vznikajícími přímo ve tkáních.
1: Předpokládal také správně, že se výživa tkání uskutečňuje pomocí zvláštní tekutiny, která vystupuje z cév a omývá drobnohledné struktury ústrojí.
2: Ukázal dále na to, že krví se nejenom roznášejí živné látky, ale že se také odvádějí hmotné částečky tkání nebo orgánů, které už ztratily svůj význam, jsou rozrušeny a nahrazeny novými.
1: Upozornil na to, že růst kostí je spojen se současným odbouráváním, že tu nejde o pouhé zvětšování, ale vlastně o přestavbu celé kosti, o děj, ve kterém hraje krev spolu s cévami důležitou roli.
3: Nejpronikavěji zasáhl Procházka do fyziologie nervů. Představa o tom, jak pracuje nervové ústrojí, byla v tehdejší době velmi nejasná. Procházka, který si již za svých filozofických studií oblíbil fyziku a exaktní vědy vůbec, vyšel z myšlenky Descartovy, že i v nervových výkonech jsou určité základní funkce, probíhající podle přesných zákonitostí. Takovým elementárním výkonem, který se označuje jako nervový reflex, je například odtažení ruky, dotkneme-li se horkého předmětu, nebo sevření víček, když se něco dotkne naší rohovky. Podobných reflexů je celá řada a jsou důležitou složkou nervové činnosti. Descartes se však nezbavil představy, že rozhodujícím činitelem v nervové soustavě je jakési zvláštní fluidum, které se šíří z mozkové komory jemnými dutými trubičkami, nervy, po celém těle. Tím se vyvolá pohyb svalu a ostatní nervové funkce.
1: To, co se přenáší v těle nervy, však nebylo podle Procházky tajemné fluidum, ale jakási nervová síla.
0: Latinsky vis nervosa.
1: Což je především schopnost nervů přijímat zevní podněty a po jejich převzetí je přenášet velkou rychlostí oběma směry.
2: Podráždění, které přijde do mozku, vzbuzuje smyslové vnímání. Když přijde do svalu, vyvolává jeho stah.
1: Procházkovo pojetí je na svou dobu velmi moderní a blíží se pozdější představě nervového.

0: Praze působil Procházka 13 let.
1: Pak byl povolán do Vídně.
2: Je dobré si připomenout, že slavná vídeňská lékařská škola vděčí za svůj věhlas také řadě odborníků z Čech a Moravy.
1: Procházka zastává první místo v tom dlouhém zástupu jmen.
2: Jako učitel vychoval během 41 let mnoho lékařů a jeho učebnice fyziologie rozšiřovala jeho vliv i daleko za hranicemi. Vyšla v mnoha překladech.
0: Významní profesoři medicíny, Procházkovi současníci, o něm mluví jako o jemném anatomu, přesném pozorovateli a bystrém fyziologu, který použil všech objevů a názorů nové doby i svých vlastních zkušeností, aby
3: slohem nadmíru příjemným podal velmi dobrý obraz tehdejšího fyziologického vědění.
0: Stává se členem několika význačných vědeckých společností a dostává se mu i jiných poct.
2: Roku 1819. odchází v 70. roce svého věku na odpočinek a připravuje poslední vydání své učebnice.
1: Příštího roku se však k starším neduhům přidává plicní onemocnění. Je muž nakonec 17. července roku 1820 podléhá.
0: Jiří Procházka měl úctu k faktům. Jako opravdový badatel soustředil své úsilí k hledání pravdy přes všechny překážky mimo nás i v nás samých. Ve vědecké práci byl poctivý a kritický. Neviděl žádné hranice vědecké zvídavosti a věřil, že další vytrvalé vědecké úsilí přinese prospěch v poznání člověka a otevře ku prospěchu lidstva nové možnosti lékařského umění.
3: Snadněji se poznávají zevní znaky organismu, avšak nesnadnější je poznání znaků vnitřních. Ačkoliv o jejich osvětlení mužové učení a bystří usilovali, chybí přesto dosud mnoho, abychom je měli hlouběji prozkoumány. Zda toho, kdy dosáhneme, nepomůže zde stěžovati si. Pokud nejsou známy hranice, přes něž není dáno lidskému duchu překročiti, a pokud vědecké pokroky v anatomii, ve fyzice a v chemii poskytují naději, musíme naopak ještě více usilovat, abychom hlouběji pronikli v tomto oboru ve prospěch poznání člověka a ve prospěch nadmíru užitečných objevů v lékařském umění.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 627. schůzka s toulkami českou minulostí. 628. s podtitulem Otec a syn a dva bratři uvedeme v pondělí ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Máme skvělý vodní zákon. Problém nás Čechů je, že ho už za týden dokážeme obejít, říká geograf a hydrolog, novodobý objevitel pramenů Amazonky profesor Bohumír Janský. Ve které profesní záležitosti má opravdu velké dluhy? Co máme dělat pro to, abychom se nadále mohli těšit ze života ve vodním blahobytu? A jak to, že davy turistů obdivují prameny Vltavy, které nejsou těmi skutečnými?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
5: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den, jasné.
5: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Je to podle vás reálné?
2: Jak to vidí?
5: Novinářka Věra Štechrová a její host.
7: Dobrý den. Na květen je opravdu nebývalé sucho a teplo, a tak se hodí, že je dnes naším hostem hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhalka. Dobrý den.
8: Krásné ráno všem.
7: My budeme mluvit asi překvapivě o Ježíškovi, o tom, proč vědci škrtli ten nejhorší klimatický model, a taky o vodě na měsíci.
5: Český rozhlas dvojka.
2: Jak to vidí?
7: Česko tento týden zažilo několik teplotních rekordů a na síle nabírá sucho. Výjimečné až extrémní sucho je skoro na polovině území a některé obce už začaly omezovat třeba napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. To jsou zprávy, které my známe, ale většinou se objeví až na konci června třeba. Tak jak je to v tuhle chvíli s vodou a suchem v Česku?
8: No, je to přesně tak, jak říkáte. Já jsem dlouho přemýšlel o nějaké analogii, jak vysvětlit vlastně sucho a nedostatek vody. Protože my pořád narazíme, žijeme na to, že říkáme, je extrémní sucho a ty lidé to často
7: to
8: ještě
7: vlastně
8: nevidí, co to vlastně znamená. A my často pracujeme ve srovnávání vůči tomu, co je obvyklé v dané době. Přišel jsem tedy na analogii, že to můžeme přirovnat možná k teplotním rekordům. Lidé už si zvykli, že se vlastně říkají teplotní rekordy. Ano, byl překonán teplotní rekord pro ten konkrétní den. A takže teď jsme měli teplotu přes 30 stupňů, což na květen, polovinu května, kdy to bylo, je vlastně velmi výjimečná hodnota. Ale od toho absolutního rekordu, který je přes 40 stupňů a na který si musíme vždycky počkat, aby mohl padnout prostě až na, řekněme, konec června, červenec, začátek srpna, tak vlastně k němu nedosahuje. Ale je to něco, co je výjimečné pro ten stávající stav. Takže my jsme opravdu v situaci, kdy nedosahujeme ještě možná

0: v některých drobných ukazatelích ano, ale celkově ten celkový balíček sucha, kdybychom to tak řekli, nebo všechny ty charakteristiky toho sucha, samozřejmě nejsou ještě takové jako v tom vrcholném nebo pozdním létě, kdy typicky bývají ty vrcholy. Ale je to vlastně výjimečné ve vzhledu k tomu, co
1: pro
0: ten květen. Jo. A my o tomhle tom, že to je výjimečné, jsme se bavíme už od března, od dubna, které byly extrémně suché. A vlastně teď dochází takovému, řekněme, výraznému vlastně zhoršení situace, protože tak, jak ty teploty v průběhu roku mají tendenci na tom jaře rychle narůstat, tak obvykle zase to sucho jako je v této fázi takový ten nejrychlejší pokles toho, co bývá, který právě sledujeme, a právě protože ty poslední srážky, které byly, tak vlastně nebyly zas až tak velké, nebyly celoplošné, padaly už do sucha, tak jsme se vlastně rychle vrátili zase do toho, že třeba ty vodní stavy, které se krátce zvýšily, tak velice rychle poklesly. Takže ano, teď je velké sucho a už vlastně se začíná dostávat i na ty limitní hodnoty, které považujeme za sucho z hlediska celkového objemu. V podstatě vlastně velká část Čech, která byla těma srážkama někdy okolo 10. až 15.
1: Zhruba
0: v půlce května zasažena méně než Morava, tak už opravdu podkročila ty limity třeba na vodních tocích i na pramenech, které považujeme za sucho. Takže ano, sucho se nám rozvíjí, bohužel tedy tak musíme spoléhat na to, že nějaké srážky přijdou. Oni teda ve výhledu teďkon malinko jsou a měli by o víkendu by se mohli objevit první nějaké lokální a potom pondělí a středa vypadá, že by mohlo něco napršet, ale bohužel ta suchá půda potom je vždycky otázka, jak rychle se vlastně se vrátíme do toho původního běhu. Takže zrovna na těch vodních tocích jsme opravdu na řadě míst, hlavně v Čechách, na, řekněme, nejnižších hodnotách pro ten daný den, takže máme takové ty denní rekordy. A dneska ráno jsem koukal a vlastně třeba poměrně velká řeka Otava v Písku a tam ten průtok je asi 5 kubíků, což je vlastně neuvěřitelné a už to dosahuje toho absolutního rekordu, který tam, se obávám, máme naměřený za celý rok.
1: No, my jsme takzvaná střecha Evropy, takže k nám žádná voda nepřitéká, musíme se spolehnout na to, že naprší. Jenomže nad většinou Evropy se v současné době drží něco, čemu se říká tepelná kopule, nebo dá se to tak představit. Proto tedy neprší. Můžete vysvětlit, kde se vzala a jak tedy vlastně funguje?
0: Takový nejtypičtější vždycky to, co se učí jako základ meteorologie, jak funguje vlastně oběh vzduchu a zahřívání a podobně. Tak si představte, že se zahřívá zemský povrch, tam ten vzduch se od něj ohřívá, teplý vzduch je lehčí, takže začne stoupat a stoupá nahoru, tím vlastně jakoby uvolní místo u zemi, tam vznikne nižší tlak a tam nateče ten vzduch jakoby z okolí, ten chladnější vzduch. To je takový mechanismus, který rozhýbává hurikány, bouřky, ale vlastně to je taková ta základní cirkulace. No ale může se stát něco jiného. A to je, že vlastně ještě důležité je to, co se děje ve vyšších vrstvách atmosféry. A tam takové tlakové, nižotlakové výše, to všichni posluchači slyšeli. A může se stát, že tato situace se vlastně propojí s nějakou velkou tlakovou výší, která je, řekněme, hlavně v těch vyšších vrstvách atmosféry, která se nadsune tady nad to místo, které se ohřívá. A teď si můžete představit, že se ten teplý vzduch ohřívá. Chtěl by nahoru, ale tam je velký tlak, takže on se tam neprotlačí, takže je vlastně stlačován směrem dolů. No a teď on to má ty důsledky, že vlastně nemůže tam natéct nic ze strany ten chladnější vzduch, protože tam toho vzduchu je mloc. Druhý důsledek je, že tak, jak nestoupá, tak vlastně ty výstupné pohyby jsou důležité pro tvorbu oblačnosti. To je přesně to, vystoupá, on se ochladí, voda v něm skondenzuje, to jsou takové ty mráčky, ty kupovité, které spadnou, že jo, v létě ta bouřka. No a tohle to se nemůže dělat, protože ten vzduch je vlastně tlačený dolů. Takže pak máme tu situaci, že vlastně dlouhou dobu se podporuje to ohřívání toho povrchu, který musí být vlastně velmi zahřátý, musí být suchý, a jsme u toho sucha, a musí tam být ta tlaková výše, ale vlastně netvoří se oblačnost, což je vlastně takové, pořád se to podporuje, není oblačnost, takže se víc ohřívá povrch, taková smyčka. A naštěstí vždycky se to nakonec nějakým způsobem prolomí, takže to nikdy není trvalé, ale může to trvat týdny, tak doufáme, že tedy, tak jak jsem říkal, na konci tohodle a na začátku příštího týdne ukončí. Ale pravda je, že západní Evropa vlastně díky tady těm, tady tomu jevu momentálně zaznamenává několik rekordů, třeba ve Velké Británii, jižní Francii, Španělsko.
1: Hmm. Máme to teplej než na jihu Evropy.
0: Na tom západě je teplej možná než, to jsem úplně neskoumal, jak je třeba na Balkáně, ale opravdu teď nejteplejší část toho kontinentu je, řekněme, na západ od nás. My jsme tak ještě jako na hranici, nejsme úplně v centru toho působení, toho tepelného domu, jak se tomu říká.
1: No letos se navíc vrací klimatický jev El Niño, který abnormálně otepluje povrchové vody ve středním a východním rovníkovém Tichém oceánu a tak vlastně ovlivňuje tedy počasí celé planety, protože mění to globální proudění vzduchu. Letos se dokonce mluví o super El Niño. Proč?
0: El Niño je v podstatě jev, je charakterizovaný rozdílem teploty právě ve východním a západním Pacifiku, teploty vody. Znamená, jestli víc teplé vody je na té straně u Indonésie a Austrálie, nebo naopak u Jižní Ameriky, u Peru. A právě ta velikost toho rozdílu se pak vlastně označuje, nebo se používá pro vyjádření síly El Niño. To nejsilnější, ono zajímavost je vlastně, El Niño jako jev není vlastně popsaný tak strašně dlouho. On vlastně byl definovaný až v roce 82, kdy se poprvé vyskytl s nějakým takovým výrazným projevem a vlastně možností naměření a zjištění toho, co je to za mechaniku. A vlastně superní El Niño, o kterém se hovoří, tak máme zaznamenáno jedno, a to bylo v roce 95-96. A ono to opravdu vypadá, že ten rozdíl té teploty podle predikcí modelů, které jsou, tak směřuje k tomu, že by mohl být srovnatelný síla toho jevu právě s tím rokem 95-96, což je označováno jako super El Niño, nebo s rokem 2015-16, kdy to bylo vlastně velmi silné El Niño. Takže opravdu predikce je na silný tento jev, který by mělo by to vrcholit v druhé půlce roku a vždycky to přetrvává do toho následujícího a má to značné dopady. Jedním z těch hlavních dopadů je, že vždycky vyskočí celková globální teplota, protože ono se uvolní velké množství vlastně tepla právě z toho oceánu. Ale těch dopadů je po celém světě velká spousta. Takže typicky se ví, že když je El Niño, tak Indonésie, Austrálie, sucho, naopak Jižní Amerika, to pobřeží deště, ale ty dopady jdou třeba až na Afriku. Jižní Afrika mívá sucho. Naopak Somálsko, často nějaké povodňové jevy. Pozitivem třeba může být skutečnost, že když je El Niño, tak bývá míň hurikánů v Atlantiku. Ona taky předpověď hurikánové sezóny je vlastně podpůrměrná díky tomu El Niño. Naopak jich bývá víc v tom Pacifiku východním, ale... Rada kam je na dovolenou. Ale ty dopady jdou samozřejmě mnohem dál do hospodářství, takže typicky El Niño, abyste věděli, jakým způsobem to funguje, často ovlivňuje cenu kávy, protože ta často je neúroda v těch velkých produčních oblastech. Indonésie, kdo nemá rád indonéskou kávu, ale i Brazílie. Tam ten jev vlastně dopadá taky, hlavně sever Brazílie, Venezuela a podobně. Takže třeba káva. No a celkově ta úroda, neúroda, je to extrémní jev, takže ono vždycky ty výjimečné roky potom, řekněme, hlavně v zemědělsky závislých zemích a regionech jsou složité. Takže vím, že když jsem se bavil s kolegy z britské meteorologické služby, říkali, no tak tady vláda vlastně chce od nás informace o tom El Niño, právě jaké to může mít dopady, protože už vidí, že vlastně nějaké krize celosvětové se pravděpodobně budou odehrávat a Británie tu zahraniční politiku a zahraniční vliv samozřejmě vždycky měla velice silný, takže už na to koukají, co by se mohlo stát.
1: Já si pamatuju, že ve škole jsme se učili, že El Niño, tedy Ježíšek, nastává jednou za zhruba 5-6 let, není to úplně pravidelné. Teď ho tady ale máme vlastně po dvou letech, tak přichází častěji a je silnější, nebo se to takhle nedá říct?
0: Takhle se to úplně říct nedá. Ona vlastně ta fáze, to El Niño je tedy jedna fáze, ona je i opačná fáze, ta se jmenuje La Niña a pak samozřejmě je spoustu stavů mezi tím. A právě ta síla toho El Niño, opravdu to silné El Niño poslední 2015-2016, takže ono to není zas vlastně tak pravidelně. A jak jsem říkal, my tu vlastně řadu, tu informaci o tom, jak se to střídá, zase nemáme až tak dlouho, aby jsme to dokázali úplně potvrdit.
1: Ideální téma pro vědce.
2: Jak to vidí?
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: Dnes hydrolog Jan Daňhelka. To sucho se projevuje samozřejmě i v přehradních nádržích. Musí opouštět víc vody, aby zabezpečili ten minimální průtok řek. A tak jsou některé z nich naplněné jenom na 70%, typicky třeba Lipno. Tak jak moc se vůbec dají upustit vodní nádrže, aby nebyl poškozený ten místní ekosystém?
0: To je otázka, jakým způsobem. Ona každá nádrž je specifická. Každá nádrž to má jinak. U toho, ale vlastně jsou tam nějaké typické vlastně projevy. Problém málo vody, nejenom z hlediska hladiny, ale i z hlediska vlastně jakoby přítoku a odtoku ve smyslu odměňování té vody, samozřejmě pro ty nádrže je nepříznivý. Viděli jsme to v posledních, vlastně v loňském roce třeba to zmiňování Lipno, tak určitě posluchači zaznamenali rozvoj sinic a fotky zeleného ledu a podobně. I v zimě. A to je opravdu velikánský problém. A teď Lipno je z hlediska těch přehrad vlastně výjimečné tím, že to je ohromná nádrž a vlastně vysoko v horách, když to tak vezmeme. Ale přesto vlastně tam došlo k tomu, že se rozvinuly ty sinice. A problémem, který za těmi sinicemi většinou stojí, je příliš fosforu. Ten fosfor se tam dostává různým způsobem. To zajímavé je, že vlastně na tom Lipně tím zdrojem není ani tak zemědělství z hlediska rostlinné výroby, samozřejmě to pastevectví nebo chov kráv a dobytku nějaký přínos má, samozřejmě je tam vliv čistíren, které nečistí dokonale a ten fosfor se dostává některé ty turistické lokality přímo.
1: A je tam ohromná developerská výstavba, ano, zvětšuje se počet lidí kolem Lipna?
0: Přibývá některé vody, určitě nejsou čištěny úplně. Ale v případě toho Lipna vlastně dochází ještě k tomu, že tam bylo zjištěno, že asi 2/3 celkového přínosu do té nádrže, toho fosforu, který přiteče, tak je vlastně jakoby přirozeného původu. A z půdy, z rašelniče, ze všeho. A s největší pravděpodobností tam roli hraje vlastně zotavení po kyselých deštích. Oni, když byly kyselé deště, tak vlastně ta kyselá půda, ten fosfor v kyselé půdě se váže na jonty hliníku a železa a vlastně jako zůstává v té půdě uzavřena. Tak jak se to zlepšuje, tak je víc intenzivněji vymýván. A když se to potká se dvěma klimatickými parametry, to znamená velice malým odtokem vody. To znamená, že se to neředí. Dostatečně se to neředí, ta voda se v té nádrži neobměňuje. A v tom loňském roku vlastně my máme, ono v loňském roce nebyla žádná velká povodeň, zase jako žádná velká otoková situace. Takže celkově ten objem vody, který v loni protekl těmi tou teplou a studenou Vltavou jako hlavními přítoky do Lipna, byl vlastně nejmenší za tu dobu, co to Lipno stojí. Jo, takže vlastně přiteklo nejméně vody, tak to se neředí ten fosfor, čili tam zbývá víc. A navíc je teplej. A ona se ta nádrž prohřívá víc, což těm synicím svědčí, zvlášť v tom horském prostředí, na to nebyli zvykli, to je pro ně jak živá voda. A další věc je, že když máme snížit tu hladinu vody, tak oni se taky vlastně daleko víc mobilizuje ten fosfor, který už tam je v některých sedimentech, že ta nádrž vlastně tak, jak se prohřívá, i směrem ke dnu, tak se znova uvolňuje ten fosfor, který už tam byl uložený a vlastně jakoby odložený a už nebyl pro ty sinice dostupný. Tak se občas v těch nádržích takhle vlastně mobilizuje zpátky a stává se znova potravou pro ty sinice.
1: Takže se dá na Lipně čekat zelená sezóna.
0: No, zatím to nevypadá, nemáme žádný indikátor, na základě kterého bychom mohli tvrdit, že se situace progresivně zlepší. Takže bohužel to vypadá, že zatím pokračuje vlastně kombinace těch nepříznivých parametrů i pro Lipno.
1: Přestože my teď mluvíme o suchu, tak jednu dobrou zprávu tu mám. Nejčernější klimatický scénář, který namodeloval klimatický panel OSN, už nehrozí v nově připraveném hodnocení klimatických rizik, od kterých se potom obdvíjí právě další environmentální politika a rozhodování politiků, už nebude. Šlo o scénář, který předpokládal dramatický růst spotřeby paliv a oteplení do roku 2100 o tuším víc než 4 stupně Celsia. Tak můžete vysvětlit, proč ho vědci vyškrtli? Znamená to, že byl chybný, jak třeba tvrdí Donald Trump?
0: Byl chybný. To je potřeba si přiznat. On od začátku, nebo chybný, jinak. Ty scénáře jsou tvořeny, jsou nějaké teoretické předpoklady, které... Co se stane, když? A on, tenhle ten scénář byl vlastně tvořený opačně, malinko opačně. Čistě teoreticky cílem bylo prozkoumat jako různé, ne oteplení, ale takzvané radiační působení. To znamená, o kolik víc jakoby tepla zůstává zachyceno, jak moc vlastně působí ty skleníkové plyny. To byla ta první myšlenka při tvorbě té poslední generace scénářů. A tam se prostě vzaly různé varianty. A pak se počítalo, co s těma variantama vlastně se stane, když se teda řekne, ano, bude tam to radiační působení, bude takové, že bude zadržovat vlastně 4,5 nebo 8 watů na metr čtvereční. A vlastně napočítala se, jaká byla teplota. Ale rovněž se k tomu vlastně vytvořily ty socioekonomické předpoklady, které by k tomu vedly. A oni od začátku tedy pro tento scénář nebyly vůbec reálné. Nebyly reálné v tom, že předpokládali opravdu ohromný nárůst spotřeby uhlí. A to ani ne jakoby v té době, kterou jsme prožili od začátku toho scénáře, to znamená za posledních třeba těch 10 let, ale hlavně vlastně později, to znamená v průběhu toho století. Takže otázka je, jestli vůbec byly reálné z hlediska množství uhlí, zásob, které zeměkoule má. A druhá věc, předpokládali vlastně exponenciál nebo trvající víceméně lineární nárůst počtu obyvatel. To znamená, oni se opravdu rozcházeli i v té době platnými třeba demografickými scénáři. Ale to pořád neznamená. Je dobrá zpráva, že vlastně můžeme tuto variantu vlastně vyřadit z toho, protože bohužel je pravda, že ona často vlastně upoutávala nejvíc pozornosti. Novináři, ale samozřejmě i pro klimatologii na tom byly vidět ty potenciální signály vždycky nejlépe. Takže se často dostávali do těch studií. Byl to vlastně nejvíce používaný scénář, což úplně nebylo dobře, protože i v té předchozí zprávě IPCC, jako Mezinárodní panel pro změnu klimatu, uváděl, toto není scénář, který by se měl použít jako takové to business as usual. Jako tohle není scénář, který znamená, že když nebudeme nic dělat, nastane. A to bylo známé od začátku, ale přesto se bohužel teda vlastně jako měl tendenci na sebe strhávat hodně pozornosti. Takže berte to tak, že to je dobrá zpráva. Možná, když ho nebudeme používat, tak ty zprávy nebudou tak děsivé. Na druhou stranu to neznamená...
1: No, ono i oteplení od víc než 2 stupně Celsia má poměrně děsivé scénáře.
0: To je přesně říct, že i to oteplení, které vlastně vychází z toho středního scénáře, který mimochodem vlastně v České republice vždycky byl brán jako ten referenční. Takže my se vztahujeme k tomu relevantnímu opravdu, co by mělo být. Vůči tomu by měly být dělány nějaké, řekněme, ekonomické analýzy. Ten nejčernější scénář opravdu. Pak všechno vyšlo vlastně ekonomicky
1: špatně. No a šlo o scénář, podle kterého se řídila třeba Pařížská dohoda nebo další klimatická politika, třeba Evropské unie, to ne?
0: Ale ano. Třeba vlastně v uplynulé verzi německá veškerá adaptační politika byla založena na tomhle tom scénáři.
1: Znamená to, že každá země si vzala ten scénář, který považovala za, pro něj důležitý?
0: Je to tak. V tomhle tom je flexibilita. Samozřejmě, ty scénáře byly používány, ten nejčernější scénář byl opravdu používán vlastně velice často, ale Já nepodezřívám klimatology, že by ho používali jako bezvědomí toho, že to je něco, co vlastně jako opravdu extrémně odchýlené. Bohužel on opravdu jako byl mediálně velice vlastně hezký. Ještě 4 stupně, tak dáme víc. Tak v tomhletom ohledu je to možná dobře, že se dostaneme do reálnějších hodnot. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsou to pořád jenom scénáře. To znamená, i když se podaří, i když vyjde ta emisní model, tak ono zase se zdá, že některé ty, ten vývoj vlastně teploty třeba globální, ale i u nás, je vlastně malinko horší nebo víc, než ty modely na základě třeba toho scénáře reálného, středního počítali. Takže to neznamená, že jsme
1: za vodou.
0: Že jsme za vodou.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: A máme ještě několik minut, tak si pojďme odskočit z planety Země na planetu Měsíc. Americký národní úřad pro letecký a vesmír zveřejnil podrobnosti, jak má vypadat ta tamní základna. A ona má být na jižním polu Měsíce, protože je tam dostatek zmrzlé vody, která se dá použít právě k pití nebo k výrobě kyslíku. Tak kde se vzala na Měsíci voda a kde se tam tedy vyskytuje?
0: Vyskytuje se nejvíc v té podobě právě na jižním a severním pólu Měsíce. A to kvůli tomu, že vlastně osa otáčení Měsíce vlastně kolmá na rovinu, které se vlastně pohybuje vůči Slunci. Znamená to tedy, že tady jsou místa, hlavně krátery, kam jako miliardy let pravděpodobně nesvítí Slunce. Takže tam je opravdu zmrzlo, tam se nemůže stát, že kdyby jsme tam dali na rovník měsíční kapku vody, tak ona okamžitě vysublimuje. Protože tam není atmosféra, netaje to, prostě zmizí to vzduchu a ztratí se, opustí.
1: A kde se tam ta voda vzala, když tam neprší? No, nejsou tam řeky?
0: Není tam dokonce ani koloběh vody, tak jak si ho dokážeme představit. Ta voda se tam pravděpodobně
1: vlastně nemá atmosféru.
0: Vůbec nepohybuje, nebo možná jenom minimálně. Můžeme být překvapeni. Ono vlastně ta naše znalost toho, jak funguje voda na jiných planetách a objektech ve sluneční soustavě, je vlastně velmi omezená. Dokonce o tom, že ta voda na Měsíci skutečně je, to bylo potvrzeno relativně nedávno, to je nějakých 15-20 let. Oni ty teorie byly, ale to potvrzení opravdu je relativně nové. A zdá se, že ta voda, ona je roztroušená i jako jinde na tom Měsíci, ale ne v té formě ledu, ale je vázaná vlastně do regolitu, což je taková ta měsíční půda, takový ten povrch, takový ten prášek na to.
1: Takže a my umíme takovou vodu vzít?
0: No, to nevíme, ne. to nevíme. Ale u toho jihu to má vlastně tu výhodu v tom, že tam jsou zase v těch kráterech, tam slunce nesvítí, ale na okraji toho kráteru tam zase svítí pořád. Takže tam by se daly instalovat solární panely, které by poháněly vlastně tu těžbu vody, která na tom Měsíci je. A kde se vzala, to je zajímavé. No, ono se zdá, že stejně jako na Zemi se dostala z velké části pravděpodobně z těch planetek, které vlastně formovaly, které narážely do Měsíce, do Země. Další věc je, že se zdá, že opravdu ta voda vždycky byla nějakým způsobem přítomná v té zárodečné mlhovině, ne ve formě kapiček vody, to si tak nepředstavujte, ale vlastně v podobě, která umožňuje tvorbu té vody. A stejně tak, jako je na tom Měsíci takhle vázaná, tak je vázaná i na Zemi. To teprve zjišťujeme taky později, že vlastně v těch hlubších vrstvách zemské kůry, nebo spíš pod kůrou vlastně v zemském plášti, ta voda v té podobné asi formě je vázaná i tady u nás.
1: Fascinující téma vody jsme probrali s hydrologem Českého hydrometeorologického ústavu Janem Daňhalkou. Já děkuju, že jste přišel. Naslyšenou.
0: Krásný den všem.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Vasila Fridricha bude hematolog Petr Lesný. Proč se s kolegy pustili během covidové krize do vytváření české nouzové vakcíny? S jakými pocity sleduje rozvoj buněčných terapií pro onkologické pacienty? A které další novinky z posledního období jsou pro něj zdrojem značného optimismu?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. I dnes tu pro vás máme pestrou mozaiku informací i muzikálových hitů. A začneme jednou poměrně překvapivou zprávou.
1: Do České republiky totiž znovu zamíří jeden z nejslavnějších muzikálů světové historie, Phantom opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Zatímco v roce 2014 se v české premiéře představil v pražské Goya Music Hall, před několika dny oznámilo získání licence na tento exkluzivní titul plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla.
0: Slavný muzikál zpracovává příběh románu Phantom opery spisovatele a žurnalisty Gastona Lerouze, který poprvé vyšel v roce 1911. Skladatel Lloyd Webber a producent Cameron McIntosh, kteří spolupracovali už na uvedení Cats a Starlight Expressu, považovali v roce 1984 tento melodramatický příběh nešťastné lásky zatracence ve tváři zohaveného hudebníka a génia, který se stal pánem podzemí i nadzemí labyrintu pařížské opery a vzplanul neovladatelnou láskou k mladičké tanečnici a zpěvačce Christine za vysloveně ideální nám pro romantický divadelní muzikál. Jeho světová premiéra se uskutečnila v roce 1986 v Londýně a o necelé dva roky později úspěšný muzikál spatřili i diváci na New Yorkské Broadway.
1: Ve své podstatě je tento muzikál prostinkou pohádkou o neopětované lásce. Když Christine strhne fantomovi jeho masku a odhalí jeho znetvořenou tvář, dokáže mu, jako jednomu z nejtypičtějších tragických hrdinů moderního divadla a muži s hudbou v duši, že chyba není na jeho straně, ale ve faktu, že se narodil jako hříčka přírody.
0: Proto není nikterak překvapující, že se právě tento romantický muzikál, odehrávající se v pařížské opeře a v jejím podzemí, setkal s tak velkým úspěchem a stal se vůbec nejúspěšnějším a nejoblíbenějším Lloyd Webberovým dílem, které kdy napsal. Na Broadwayi, kde se hrál do roku 2025, drží absolutní rekord v počtu repríz. Se svými téměř 14 tisíci představeními je totiž s velkým náskokem nejdéle uváděnou broadwayskou show v historii.
1: Přesné datum uvedení nové inscenace Fantoma opery plzeňské divadlo zatím neoznámilo. Jisté však je, že se premiéra uskuteční v průběhu roku 2027 na jevišti Nové scény v Plzni. Naše hudební ukázka bude z originální premiérové nahrávky tohoto muzikálu s Michaelem Crawfordem a Saurou Brightmanovou.

0: Městské divadlo Brno uvede v sobotu 6. června na své letní scéně na Biskupském dvoře premiéru legendárního folkrockového muzikálu Jánošík aneb na skle malované. Proslulé dílo polských autorů Kateřiny Gertnerové a Ernesta Brilla oživuje příběh nejslavnějšího zbojníka formou barvitého lidového obrazu. Autoři se nepokoušejí o suchou historickou sondu, ale pojímají Jánošíkův osud jako přiznanou pohádku, v níž se opravdu a průběh dějin přou nejenom lidé, ale i nadpřirozené bytosti v podobě anděla, čerta či smrti.
1: Příběh slouží především jako stělesnění věčného snu o spravedlnosti a vzpouře proti útlaku, který je vlastní každé generaci. Dílo tak kombinuje naivní prvky lidového divadla s moderním energickým muzikálovým tvarem a s výrazným beatovým nápřahem. Diváci se tak podle webu Městského divadla Brno mohou těšit na originální podívanou, ve které zbojníci vedle tradičních valašek třímají proklatě nízkou u pasu také elektrické kytary.
0: Do brněnského repertoáru se tento oblíbený titul vrací po 18 letech. Tentokrát však v režii Stanislava Slováka a v úpravě šité na míru letní scéně pod širým nebem. Někdejší klasický divadelní sál tak střídají historické kulisy pod hvězdami, které dodají vyprávění o zrození, lásce a smrti lidového hrdiny neopakovatelnou atmosféru. V hlavních rolích se představí z brusu nové mladistvé obsazení v čele s Liborem Matoušem a Lesanou Krauskovou.
1: Naše hudební ukázka pochází z někdejší úspěšné inscenace divadla Na Fidlovačce. Zpívají Pavel Nečas, Tereza Bebarová, Iveta Blanarovičová a další.

0: srdéčko jeho neuhasili.
1: V neděli 17. května uplynulo 105 let od narození amerického hudebního skladatele, textaře a scénáristy Boba Merrilla. Jeho písně zejména v 50. letech minulého století atakovaly hudební žebříčky popularity a jako skladatel nebo jako textař je podepsán také pod několika broadwayskými muzikály.
2: Bob Merrill už od dětství toužil po hudební kariéře, proto se jako zpěvák zúčastnil několika talentových soutěží a později vystupoval v burleskách. Jeho sen o umělecké dráze nicméně přervala druhá světová válka. Merrill narukoval do armády k jezdecké kavalérii a teprve po skončení války se mohl vrátit zpět k milované hudbě. V Hollywoodu přijal práci režiséra dialogů u filmové společnosti Columbia Pictures a zároveň právě tehdy začal tvořit své první písně.
1: V roce 1957 debutoval na Broadway s muzikálem New Girl in Town, který si vysloužil nominaci na cenu Tony. Stejný úspěch, tedy nominaci na toto prestižní ocenění, slavili i další dva Merrillovy muzikály, Take Me Alone a Carnival. Úspěchu se dočkala také Merrillova spolupráce s Joelem Steinem, mimo jiné na muzikálech Funny Girl a Sugar a Neb někdo to rád horké.
2: Bob Merrill byl celkem 8krát nominován na cenu Tony, ani jednou ji však nezískal. Nedlouho po 70. narozeninách se mu začalo zhoršovat zdraví, což ho omezovalo v práci. Žádná z jeho nemocí sice nebyla fatální, Merrilla však přesto jeho zdravotní stav uvrhl do vleklých depresí. Rozhodl se proto dobrovolně ukončit svůj život a 17. února 1998 se ve svém domě v Beverly Hills zastřelil. Don't tell me not to live, just sit and putter.

0: Před 60 lety, konkrétně 24. května 1966, měl broadwayskou premiéru u nás nepříliš známý muzikál Mame. Jeho autoři ho napsali na motivy románu Patricka Dennise o jedné lehce excentrické tetičce právě s jménem Mame. Muzikál navázal na úspěch činoherního a filmového zpracování ve své době oblíbené knižní předlohy a úkol vytvořit muzikálovou adaptaci tak byl značně zavazující. Autor hudby i textů písní Jerry Herman zkrátka nechtěl zklamat vysoká očekávání tehdejšího publika.
1: Děj muzikálu Mame je zasazen do New Yorku v době velké hospodářské krize a druhé světové války. Popisuje životní osudy svérázné tetičky Mame, lidí, kterými se obklopuje, i okolností, jimž je nucena čelit. Tetička Mame je prostě neotřelá osobnost, která se za svou výstřednost ani trochu nestydí. Její eskapády ovšem přidělávají vrásky příbuzným, kteří o ní přirozeně mají strach, a to tím větší, že Mame je absolutně nepředvídatelná.
0: Muzikál si po svém uvedení na konci května 1966 okamžitě získal diváckou oblibu. Na repertoáru se udržel necelé 4 roky, během nich se odehrálo více než 1500 repríz. V hlavní roli se představila Angela Lansbury, nám známá spíš jako představitelka televizní Jessica Fletcherové. Postava tetičky Mame jí dokonce vynesla cenu Tony. Kromě mnoha dalších inscenací se pak muzikál Mame dočkal i vlastního filmového zpracování z roku 1974.

0: Posloucháte Musical Express.
1: Před čtvrtstoletím, přesně řečeno 24. května 2001, měl premiéru muzikálový velkofilm Moulin Rouge, který se okamžitě stal obrovským diváckým hitem. A tak druhou polovinu dnešního Musical Expressu samozřejmě věnujeme právě jemu.

0: Příběh muzikálu Moulin Rouge je zasazen na samý začátek 20. století do Paříže a sleduje osudy mladého básníka Christiana, který zahoří láskou ke krásné kabaretní umělkyni Satine. Tvůrci scénáře se inspirovali v žánru klasické opery a operety a poskládali zápletku z několika známých děl.
1: Motiv spisovatele obklopeného bohemským kolektivem dalších umělců, který se zamiluje do smrtelně nemocné dívky, pochází z Bohémy. Kurtizána nalézající čistou lásku se objevuje v La Traviatě a umělec snažící se zachránit svou milou před úklady podsvětí je hlavním motivem Orfea v podsvětí. Příběh je tedy tak trochu oslavou všemožných romantických klišé.
0: Krom výše zmíněných děl se scénář filmu inspiroval i různými velkolepými podívanými, klasickými muzikály, vaudevilly a kabarety začátku 20. století. Kombinuje několik prvoplánových zápletek Červené knihovny, ale přebírá je se značnou mírou nadsázky a vlastně je i úmyslně schazuje. Ovšem stále funguje především jako oslava lásky.

0: Umělci připravoval show pro slavný podnik Moulin Rouge.
1: Veškeré dění v kabaretu je vylíčením jeho osobních zkušeností a zejména krátkého a tragického vztahu s kurtizánou Satine. Na začátku filmu se do psaní pouští, na konci příběh uzavírá poslední tečkou za větou.

0: Filmový Moulin Rouge je ve své podstatě jukebox, nebo chcete-li, hit muzikálem, protože kombinuje řadu dříve existujících a často velmi slavných písní.
1: Režisérovi zabralo 2 roky, než ke všem získal potřebná práva, aby je mohl do filmu umístit. Mnohé písně navíc zní v nových a neobvyklých aranžích.
0: Tvůrci ovšem i přesto spoléhali na to, že divákovo ucho vybrané melodie dobře zná a dovede si je

0: Do hlavních rolí muzikálu Moulin Rouge byla zvažována řada herců. O Christiana se ucházel například Leonardo DiCaprio, který spolupracoval s Bazem Luhrmannem už na jeho dřívějším filmu Romeo a Julie. Roli však nakonec získal Ewan McGregor, který si za svého Christiana vysloužil nominaci na Zlatý glóbus. Postavu Satine si přála stvárnit například Courtney Love. Nakonec ji však získala Nicole Kidman a i ona obdržela za svůj výkon několik nominací na prestižní ceny, včetně Oscara.
1: Práce na filmovém muzikálu Moulin Rouge začaly v listopadu 1999 a natáčení postupovalo v celku pomalu, jelikož ho brzdila zejména nejrůznější zranění přímo na place, způsobená hlavně náročnými choreografiemi. Nicole Kidman si dokonce dvakrát poranila žebra a jednou koleno. Kvůli tomu nabralo filmování značné zpoždění proti plánu. Celkové náklady na výrobu se nakonec vyšplhaly na více než 52 milionů dolarů, což ovšem z dnešního pohledu není za tolik mnoho.

0: Premiéra muzikálového velkofilmu Moulin Rouge byla původně plánována na Vánoce roku 2000. Nakonec však byla odložena na jaro roku následujícího, aby měli tvůrci dostatek času na náročnou postprodukci. Poprvé se tak film divákům představil začátkem května 2001 na filmovém festivalu v Cannes. Oficiální premiéra se konala zhruba dva týdny na to v Austrálii.
1: Film měl obrovský divácký úspěch a kladného přijetí se mu dostalo i ze strany kritiky. Získal 8 nominací na Oscara, včetně té pro nejlepší film. Nakonec si odnesl 2 sošky za nejlepší výpravu a kostýmy. Objevil se také v nominacích mnoha dalších prestižních cen a řadu ocenění si i odnesl.

0: Řadu let od filmové premiéry Moulin Rouge se spekulovalo o vzniku jeho jevištní adaptace. Tvůrci však veškeré zaručeně pravdivé zprávy popírali nebo alespoň zamlžovali. Přesto se i divadelní publikum tohoto populárního muzikálu nakonec dočkalo. Poprvé byl uveden v červenci 2018 v Bostonu, od konce června 2019 zamířil i na Broadway.
1: Od té doby ho mohli či stále mohou spatřit diváci také na londýnském West Endu, holandském Utrechtu, německém Kolíně nad Rýnem, v Jižní Koreji, Austrálii, Japonsku či ve skandinávských zemích. Čeští diváci si na něj však patrně budou muset ještě nějaký čas počkat.
0: Dnešní Muzikál Express končí. Připravili ho a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi od mikrofonu loučí slovy, naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Jiří Štrebl se mi nedávno svěřil, že jeho maminka pravidelně poslouchá Tobogán, tak ji sebou přivede do publika a vezme sebou i svou sestru Alenu a jejich rodinnou kamarádku Luciu Šoralovou. A to všechno, protože se blíží Mezinárodní den dětí. V sobotu vám to jako vždycky vysvětlím.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle 29. květnového večera tu, přátelé, pro vás máme 11. závěrečnou část seriálu Prameny živé vody s podtitulem Lékařský Kolumbus. Podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Uslyšíte Františka Němce, Ninu Divíškovou, Jana Kačera, Borise Reznera, Danielu Vackovou, Jitku Sedláčkovou a další. Tak ať se vám příjemně poslouchá.

0: nad vodu nic, z vody vznik, z vody zrůst, voda, léčivo živné.
1: Vincenc Priznic žil ve stavu, jaký si nedovedl vysvětlit. Konal svou práci jako obvykle, všechno běželo svým chodem, ale nevnímal přípravy na svatbu, jako by se ho to netýkalo. Žofinku měl stále kolem sebe, víc než kdykoliv předtím, předcházela se v pozornosti. Nedovedl si představit, že ho opustí.
2: Teprve když vedl dceru k oltáři a viděl, jak kněz váže štolou ruce snoubenců, sevřelo se mu srdce a na prsou pocítil tlak, jako v onen nešťastný den, kdy se dověděl o její lásce. Když potom novomanželé vstávali od hostiny a chystali se odjet na saních, které již čekali, a Žofinka, paní Ujházy, ho objala, líbala a děkovala, padl na něj smutek. Hrdlo se mu stáhlo, přemohl se, na rtech vyloudil povzbudivý úsměv, zeťovi stiskl pravici. Sáně se rozjeli, zmizeli na svahu a Vincent se zřítil do strašlivé, nepředstavitelné prázdnoty. Takový stav zažil snad jen dvakrát v životě, když vynášeli matku zraněnou býkem a když pochovával svého Františka. Ti ale zemřeli.
1: Ráno se probudil s bolestí hlavy. To se mu nestávalo. Ranní koupel ho osvěžila, denní provoz začal, nebyl čas myslet na sebe. Ale neubránil se.
3: Žofinku dnes neuvidím. Ani zítra. Vlastně z té dálky skoro nikdy.
1: Svíravý pocit nepřestával. Po obědě, při kterém byl jako vždy obklopen pacienty s jejich dotazy, se rozhodl, že půjde na chvíli do svého bytu. Procházel úzkou chodbou kolem kanceláře inspektora Béma.
2: Žofie stála u dveří místnosti, v níž ošetřoval jejího muže. Už poslala vzkaz všem příbuzným, aby i hned přišli. Potom ztratila sílu cokoliv podnikat. Bledá, skamenělá si uvědomovala, že to vlastně tušila, očekávala, že jinak nemohlo být. Jeho netečnost ke všemu, co se týkalo svatby, se zdála jako ochranný krunýř, který byl teď rozražen. Zklamání, jež nesl sám v sobě, zhroucení jeho nadějí, loučení a odchod jeho milované dcery, to nemohlo vydržet tělo oslabené neustálou, vysilující prací a starostmi.
1: Po dvou hodinách nezměrného úsilí všech ošetřovatelů Priznic otevřel oči, nepřítomně jimi bloudil kolem, potom poznal Lázeňského, který ho právě třel.
4: To jsi ty trapiči. No, ty jsi mi ten pravý.
1: Všichni se usmívali. Pomohli pánovi z vany, přehodili přes něj suché prostěradlo a houni, navlékli pantofle a podpírajíce z obou stran vedli ho do jeho bytu. Tam ho uložili na lůžko.
2: Gräfenberg rázem ožil. Hlasy zesílily, ozvalo se i zasmání. Frývaldovští spěchali dolů oznámit, že Priznic žije.
1: Ten však upadl znova do bezvědomí. Nové procedury, nové úsilí, nový strach. Teprve k půlnoci se probral. Za týden již byl dole, v hotelu u Koruny, kde ordinoval svým pacientům. Ti, kdo ho dobře znali, poznávali, že je ještě vážnější a stručnější ve svých odpovědích.

0: takový spěch?
1: Polekal jste mě, pane Wagnere. Vy jste ještě venku?
0: Co pak já, ale vy? Že nejste u svého chlapečka?
1: Co pak vy nevíte tu novinu? U Prizniců mají syna.
0: Syna?
1: Vincence po tatínkovi. Byla jsem u Žofie. Je zdráva a šťastná.
0: Po tolika dcerách konečně syn. To je opravdu důvod k radosti. Co otec? Posaďte se na chvíli, je krásný večer.
1: Otec. Vincenc. Vždyť vy ho znáte tak dobře jako já. Je pozdě.
2: Wagner mlčel a jen silně zabafal z dýmky. Ano. Je pozdě. Priznic se blíží k 50. Ten záchvat v lednu mu uškodil. Od té doby je jiný. Nechce si to připustit, avšak je jiný. A vychovat syna, jak on si vždycky představoval, nástupce a pokračovatele, je muž dá nejlepší školy. To chce aspoň 25 let. Obrátil všechno v žert.
0: Slyšel jsem, že i Žofinka je těhotná. To bude mladý strýček, ten malý Vincenc.
3: Bylo pozdě. Nikdo to nevěděl lépe než sám otec.
4: Proč syn nepřišel o 10-15 let dříve? To by bylo jiné. Nebyl bych tak přilnul k Žofince. Nebyl bych propadl iluzím. Jak zoufale se mi po ní stýská.
2: Zaradoval se, když o žních přišlo z Košic psaní, že Žofinka na podzim přijede podívat se na malého bratříčka. Přijela a všechno se rozjasnilo. Počátkem prosince ji však manžel volal domů, stýská se mu a chce, aby se dítě narodilo v jeho domě. Tchán musel ustoupit. Loučení. Kdy ji zas uvidí? Kdy dostane zprávu o dítěti? Gräfenberg pro něj osiřel.
3: V únoru nesl listovní posel spěšný list z Košic na zasněžený Gräfenberg. Žofinka psala, že mají syna, pěkného, zdravého. Šťastná maminka se musela vypovídat, co všechno vidí na svém dítěti. To, že má oči po dědečkovi, napsala dokonce dvakrát.
2: Tu noc Vincenc a Žofie spokojeně usínali. Nevěděli, že je to poslední list, po němž je čeká 5/4 roku odmlčení a odloučení, doba, v níž se budou strachovat o osud dcery a vnuka. Nešťastný krok, vdát se do takové dálky.

0: Na jaře roku 1848 nepřišlo na Gräfenberg tolik hostí jako v předchozích letech. Vincenc Priznic to chápal. Doba byla bouřlivá, lidé měli starosti a nechtěli se vzdalovat z domova. Byl tomu dokonce rád, necítil v sobě elán, jaký mýval dřív. Začal pociťovat únavu z nemocných, lázeňských, jejich neustálých dotazů, žádostí a přání. Vyčerpávalo ho být celý den bez oddechu. A přitom nikdo na něm nesměl poznat slabost nebo dokonce netrpělivost.
1: V událostech, které hýbaly Evropou, se nevyznal. Přicházíval aktuár Wagner, někdy mu je vysvětloval. Vincent se ani nesnažil jim porozumět. Rozuměl jen nemocným, vodě, přírodě a polím. Avšak proud byl příliš mocný, než aby mohl někdo zůstat stranou. Revoluce v Paříži, útěk krále Ludvíka Filipa. Vláda prohlásila právo na práci a zřídila kvůli nezaměstnaným národní dílny. Vídeň vřela. Uhři a Češi žádali konstituci. V polovině března vypukly krvavé nepokoje ve Vídni. Kancléř Metternich padl. Byl vydán manifest prohlašující konstituci. Dokonce i frýwaldovský starosta Reimann musel odstoupit.
0: V den prvních narozenin malého Vincence pozvali Priznicovi pana aktuára na oslavu. Wagner, plný novinek, se těšil, že si bude moci o nich popovídat se svým přítelem.
2: O svatodušním povstání v Praze bojovali studenti na barikádách proti vojsku, kterému velel Windischgrätz. A ten minulý pátek udusil celé povstání v krvi. Nikdo dosud neví, kolik bylo mrtvých, kolik raněných. Nastalo zatýkání. Budou soudy.
3: Kolik nadějných životů zmařilo. A já tady léčím často trosky člověka. Chci z nich vykřesat jiskru, abych zachránil a zachoval...
4: Neštěstí! Pane Priznic, hned tam pojeďte.
3: Jaké neštěstí? Co se stalo?
4: Sebevražda. Pan major Enhuber se oběsil v lese.
3: Proč to udělal? Proč to udělal? Říkal jsem mu přece, že se vyléčí. Žaludeční potíže měl jen z nepravidelné životosprávy. Ještě dnes ráno jsem s ním mluvil. Pane majore, vaše krize je známkou uzdravování. Nechutenství, nespavost a duševní deprese s tím souvisí. Za několik dní to přejde a nastane úleva. Nový život, jen vydržet. Už jste se přece dokázal přimět k pravidelnému uspořádání denního režimu. Začal jste dobře spát, zdravě jít. Voda vám přinesla krizi a voda jí zase uzdraví. Jen vydržet. Vydržet několik dnů.
5: Sebevražda.
3: Katastrofa pro člověka, který se k ní odhodlá. Hrozná věc pro všechny kolem. Nejhorší pro léčebný ústav a jeho pověst. Kolik mých nepřátel a nepřátel vodoléčby jí využije, zveličí, zkreslí.
0: Byla poslední červencová neděle roku 1851. Aktuár Josef Wagner vyšel před svůj domek a rozhlédl se po obloze. Byla blankitně modrá, bez mráčku. Na stéblech trávy se chvěly krůpěje vody po večerní bouřce a nočním dešti. Zhluboka se nadechl.
2: Nádherný den. Nádherný. Nikdy nebudu tak mladý, jako jsem dnes.
0: V poslední době říkával toto úsloví často. Pomáhalo mu vychutnávat čas, který tak rychle ubíhá. Dnes mělo své oprávnění víc než jindy. Dnes byl jeho velký den, 65. narozeniny. Byl pozván k Priznicům na slavnostní oběd.
1: Dřív než tam půjde, chtěl se projít. Oživit vzpomínky. Vzpomínky. Ty perly uložené na dně lidského srdce. Byla to náhoda, že jemu, nemocnému vojáku, zachránili život právě tady? Osud, že se tu usadil? Nikdy toho nelitoval. Pro krásu krajiny, pro zdejší lid a hlavně proto, že mu bylo dopřáno být v blízkosti Pryznice.
0: Wagnerovy myšlenky se nevracely k vlastním prožitkům, ale k osobnosti toho podivuhodného muže. Přes 40 000 nemocných zde léčil. Osobně, sám. Často případy, jež věhlasní lékaři prohlásili za nevyléčitelné. Jen 45 z nich odpočívá na zdejším hřbitově. Jeho objev se rozšířil po světě. Pryznic dosáhl světového uznání. O něm a jeho metodě byly napsány stovky knih a pojednání. Pryznic je nečetl, ale aktuárie shromažďoval a znal skoro všechny. Který lidský život se tomu vyrovná?
1: Josef Wagner šel v krásném svěžím letním jitru, volně se opíral o hůl, chvílemi pohlédl do kraje, kde se bělala a zlátla políčka s obilím, do kterých zde v horském kraji dosud nezajela kosa.
0: O Pryznicovi psali, a byli to právě lékaři, že je genius, jehož sama příroda stvořila lékařem. Ale stačilo by k jeho úspěchu samotné nadání?
2: Ne, nestačilo. K tomu museli přistoupit i jeho zvláštní osobní vlastnosti. Jeho úsměvná vyrovnanost a sebejistota, jimiž vzbuzoval důvěru a přenášel je na nemocné. Pohled jasných očí, klid a rozvaha za všech okolností. A jeho nezměrné zaujetí pro své poslání.
0: Co by bylo, kdyby se Pryznic narodil jen o 150 let dříve? S týmž nadáním, s týmž vlastnostmi a zaujetím?
2: Byl by skončil na hranici, na níž upalovali čarodějnice. Copak měl málo obtíží s očarovanou houbou? I v nynějším osvíceném století? Pravá doba.
1: Wagner se zastavil. Došel na mítinu, kde kolem pařezu vykácených stromů zrály maliny. Z pěšiny dosáhl na nejbližší, trhal je a sladké voné plody vkládal do úst, spíš podvědomně. Myšlenka doby ho zaujala.
2: Proč Řecko mělo největší filozofy Sokrata, Platona, Aristotela v jediném století? Proč Itálie své největší umělce Michelangela, Leonarda, Rafaela taky v jediném století? A Francie Voltaire a Rousseau? Copak jindy se narodili lidé se stejným nadáním a vlohami? Jen pravá doba. A také kousek té prosté lidské štěstěny.
1: Pěšina, po které Wagner kráčel, vedla do lesa. Jak to bylo příjemné, když letní slunce už pořádně hřálo. Zavoněly smrky a půda osvěžená včerejším deštěm.
2: Kolumbus vodoléčby. Kolikrát byl Pryznic tak nazván? Kolumbus. Objevil nový světadíl. Sám z něj poznal jen část, pouze malou část, ale ukázal cestu. Přišli jiní, další, cizí, kteří nalézali nové zdroje, poklady, prozkoumali předtím nepoznanou zemi. Kolumbus však zůstane Kolumbem.
1: Toho večera, když ulehl, promítal si Josef Wagner znovu Pryznicova slova, jimiž mu gratuloval k narozeninám.
5: Je toho mnoho, drahý příteli, zač jsme vám vděční. Já i moje rodina. Od čtení pod lípou u Hackenbergů z vašeho sešitu, které mi dalo podněty k mé práci. Za starosvatství, i když nezdařené. Za to, že jste při nás stál, když všichni útočili. Za váš zájem o moji práci. A za vždycky upřímná slova. To mě sílilo.
1: Wagner vzpomínal, jak jej Vincenc objal, sevřel v náručí a zašeptal mu do ucha.
5: Bděte nad mou rodinou, až já tu nebudu.
1: Wagner nebyl v té chvíli schopen odpovědět. Do očí se mu draly slzy. Pevně se vřela rty. Zašeptání slyšela jen Žofie. Rukou se přidržela stolu a aby prolomila rozpaky, přistoupila k Wagnerovi a položila mu obě ruce na ramena.
6: Závidím vám, jak jste si uměl vážit času. Uměl žít. Přeji vám, abyste tak pokračoval ještě mnoho a mnoho let a vždycky zůstal naším přítelem.
1: Žofie ho objala a políbila na tváře. Ale stín toho dne, který tak krásně začal, nemohl být už ničím smazán.
0: Za několik dní na to odjelo 5 Priznicových dcer spolu s jejich vychovatelkou Rozálí Kaltfeldovou navštívit Žofinku do Budimíru u Košic. Grefenberg pro Vincence osiřel. Začátkem října přišla do Budimíru spěšná zpráva. Otec vážně onemocněl, ihned se vraťte, matka. Žofinka se rozhodla, že pojede také. Cesta domů se zdála nekonečná, vlak jel pomalu, dlouhé čekání na přípoje stihnou ještě otce naživu. Jak dlouho už nevypadal dobře.
1: Stihli. Byl to však smutný pohled. Jak za těch pár týdnů zestárl. Zvlášť pro Žofinku, která ho neviděla tak dlouhou dobu, se změnil. Jen úsměv a lesk očí zůstaly. Oči zářily, ústa se usmívala, když objímal své děti jedno po druhém. Nejdéle držel v náručí svou nejmilejší, kterou nečekal. Stal se zázrak. Její přítomnost, radost, že jí má opět nablízku, hovor s ní působil jako elixír, víc, mnohem víc než všechny zábaly a koupele.
5: Teď jsem sám na sobě poznal, co jsem věděl a radil už dávno. K uzdravení pomáhá duševní pohoda. Dobrá nálada, radost.
0: Bylo mlhavé listopadové ráno. Vincenc přes Žofíny prosby nařídil kočímu zapřáhnout bričku a jel do Javorníka, kde potřeboval vyřídit záležitosti svého hospodářství v Bílém potoce. Vrátil se pozdě večer prokřehlý a rozdrkotaný z dlouhé jízdy. Lázeňský mu dal pololázeň s masáží, potom se ještě zahříval řezáním dřeva. Noc byla zlá. Ráno oznámila paní Priznicová Lázeňským, že pán opět onemocněl a několik dní nebude léčit. Za 4 dny Vincenc vstal a šel dolů do koupelí. Cítil se mdlý a malátný. Zanedlouho se vrátil domů. Neležel, jen polehával. Životní síla slábla. Viděl uplakané oči manželky, Žofinky i Teresky, které se teď neustále u něj střídali.
5: Nebojte se. Neumřu. Dobrá voda ještě žije.
1: Ale Vincencův pohled se měnil, ztrácel svůj lesk. Grefenberg nežil, čekal. Na den svaté Kateřiny po dlouhém váhání se Žofie s úzkostí zeptala.
6: Nechceš lékaře?
5: Nechci.

0: Venku byla ještě černá noc. Ta nerada postupuje vládu krátkému dni, chýlí-li se listopad ke konci. Vincenc, který po celý život vstával v zimě v 5 hodin, vstal i tentokrát. Jako jindy si přehodil župan přes ruku, chystal se začít den krátkou, studenou lázní. Žofie pozorovala manžela, jeho nejistý krok zavrávorání.
1: Dnes nechoď dolů, prosím tě, Vincenci.
2: Potřebuji se zahřát. Budu aspoň řezat dřevo.
1: Dám ti přinést nářadí sem nahoru.
2: Tak dobře.
3: Lázeňský přinesl dřevěnou kozu, pilu a připravil kus dřeva k řezání, jak dělával u pacientů, jimž priznic tuto proceduru předepsal. Vincenc uchopil pilu a udělal pár tahů. Potom pilu odložil.
2: Nechte to tady. Později.
0: Žofie uložila manžela na lože. K 9 hodině se znovu zvedl a pokusil se řezat. Nešlo to. Chyběla síla. Stál nad dřevem se skloněnou hlavou, upřeně se na ně díval a pravou dlaní je hladil.
2: Dejte to pryč. Už to nebudu potřebovat.
3: Dal se odvést k posteli, podporován manželkou a Žofinkou. Oběma stékaly slzy po tvářích.
0: Byl pátek 28. listopadu roku 1851.

0: Začalo hustě tiše sněžit. Bílé vločky se zvolna kladly na holé větve dubů, jilmů a buků, na pláty vysokých smrků, na větve borovic a jedlí, zakryly pole i louky, usadili se na mechu a kamenech potůčků, potáhli bílým příkrovem mohyly pramenů a žlaby sprch, snášeli se do vody a všude zvěstovali. Odešel hospodář, opustil vás přítel, vás pole, louky a lesy, hlavně však vás vody a prameny. A já sníh, také část vody, mám smutný úkol vám to oznámit. Nehnutě stály stromy, oněměl les, stichla pole, jen voda prýštila ze země a šuměla. Tentokrát žalem po člověku, který ji rozuměl. Kdo přijde se s ní radit? Kdo pochopí? Nejvíce žaloval Pryznicův pramen, ten nejdůvěrnější, nejmilovanější. Les se pojednou rozšuměl a odpovídal: neboj se, přijde. Voda sdělila tajemství člověku, který je smrtelný. Ten zemřel, lidstvo však neumírá. Tím, že voda svěřila svá tajemství člověku, prozradila je lidstvu, navždy lidstvu. Musíš být moudrá a vědět, co jednou povíš smrtelnému člověku, prozrazuješ nesmrtelnému lidstvu.
1: Pryznicův pramen přestal naříkat. Vím, vím, i voda je moudrá a zná, co, kdy a komu povědět. Bylo již na čase říct lidem o její moci a síle, darovat jim kus radosti, když sami nemoudří si jí dovedou dát tak málo. Naučit je plně žít. Voda sdělila své tajemství moudrému člověku, který je uměl zdárně užít.

0: první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Bankéř století nebo vlastizrádce? Štědrý mecenáš umění nebo chamtivý boháč?
2: To vše byl i nebyl Jaroslav Preiss, alias pan Živnobanka.
1: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
3: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
4: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli nimž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8. hodině raní na Dvojce.
1: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný páteční večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Ještě před několika desetiletími jsme si pod lékem představili tabletku, injekci nebo chirurgický zákrok. Dnes medicína stále častěji pracuje s něčím mnohem neobvyklejším. Se živými buňkami, které lze naučit rozpoznávat rakovinu, bojovat s viry nebo napravovat poruchy, jež byly dosud považovány za neléčitelné. Kde končí vědecká fantazie a začíná běžná klinická praxe? A jak blízko jsme době, kdy se budou léky běžně vyrábět přímo z našich vlastních buněk? Nejen na to se budu ptát doktora Petra Lesného, vítejte na dvojce.
1: Dobrý den.
0: Pokud by vám někdo těsně po absolutoriu načrtl současný stav poznání v medicíně, měl byste ho za snílka a fantastu, nebo jste už tehdy věřil, že váš obor bude procházet velmi dynamickým vývojem?
1: Náznaky tu byly. Už když jsem končil školu, tak vlastně proběhla taková revoluce v medicíně, kde se ukázalo, že kmenové buňky, o kterých se původně věřilo, že jsou strašně omezené, že jsou jenom někde, že se vyskytují vlastně v každé tkání lidského těla. Krátce potom, co jsem skončil medicínu, už v Japonsku proběhly první experimenty s kmenovými buňkami z kostní dřeně, které byly použity třeba pro obnovení cévního zásobení u končetin a tak. A vlastně to bylo strašně, strašně stimulující. Takže trošku jsem to čekal, ale ty změny, které se staly v roce 2012, kdy buněčná terapie, respektive té buňky, které byly geneticky modifikovány, aby bojovaly proti rakovině, a kdy tohle to všechno začalo fungovat poprvé, takže to bylo nejen cost effective, ale že do toho první farmaceutická firma vrazila miliardu dolarů, tak to jsem nečekal.
0: Je to vlastně více než jedna dekáda, kdy se váš domácí ústav, tedy Ústav hematologie a krevní transfuze, přišel s vizí vyrobit inovativní terapii pro hematoonkologické pacienty, kteří by se k ní jinak nedostali. Tak jak daleko, či spíše blízko jste tomu vytyčenému cíli v současné době? Nemusíme říkat úplně konkrétní data a nicméně říct si nějaký horizont, v jaké fázi nyní jste a co očekáváte v nejbližší době.
1: Já bych to popsal tak, že jsme čivava, která vběhla na fotbalové hřiště plné pitbullů a snaží se na něm přežít a něco třeba dosáhnout a dostat se k míči.
0: Jaké krmení má ta vaše čivava? Co
1: lidi
0: dostává?
1: Lidi, skvělý tým. Byť jsme čivava, tak máme naprosto úžasný tým. Máme skvělou podporu vedení, máme úžasné klinické lékaře, kteří opravdu věří tomu, co děláme a jsou ochotní s náma spolupracovat na designu. Ale když se srovnáme s zahraničními pracovišti a s farmaceutickými firmami, tak jsme skutečně spíš jenom takový malý psík na hřišti.
0: Ale pořád věříte tomu, že ten příběh Davida a Goliáše byl pravdivý, takže věříte,
1: ano,
0: že dopadnete i dobře.
1: Ano, a jsme tam a bojujeme a ono to vlastně je součástí takového dlouhodobého konceptu pro tu farmacii, která

0: Kterému my strašně věříme. Dneska s rozvojem třeba genové terapie, tak dneska opravdu není těžké pro akademický univerzitní tým vyzkoušet nějaký ze svých konceptů, třeba i na člověku, jestli funguje na prvních třech pacientech. A potom, pokud by se ukázalo, že to funguje, tak ten nápad, design prodat farmaceutické firmě a vydělat celému ústavu na jeho činnost. A my jsme s tímhletím zkoušíme pracovat, ale zatím jsme opravdu jenom velmi malí. Takže bojujeme u řady našich produktů, už máme třetí generaci a snažíme se být co nejlepší. Ale samozřejmě nejsme Fraunhoferův výzkumný institut.
1: Říká odhodlaně můj dnešní host, doktor Petr Lesný.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Posloucháte Vojku, posloucháte Noční mikrofon, ve kterém si nespovídám s panem doktorem Petrem Lesným, který je doma v Ústavu hematologie a krevní transfuze, čili i o tomto ústavu si budeme dnes večer v Nočním mikrofonu povídat. V jaké fázi je nyní ten váš léčivý přípravek proti akutní myeloidní leukémii? Je to už něco, co je na hraně použití, anebo stále ještě usilovně pracujete v laboratořích?
2: Ne, ne, ne. To je u vývoje nových léků, tak se musí brát do úvahy bezpečnost, nejen účinnost, ale i bezpečnost. A my teď vlastně jsme zahájili první klinické hodnocení, ve kterém testujeme bezpečnost těch léků. Jedná se o původní genový konstrukt, který vymyslel kolega Genius v Ústavu hematologie a krevní transfuze, jeden z lidí, které zrekrutoval právě pan ředitel, aby pracovali na moderních terapiích, a teď vlastně podáváme prvním pacientům, abychom zjistili bezpečnost, a současně máme tým molekulárních genetiků, který vyhrál soutěž, to jsme dokonce udělali mezinárodní soutěž na molekulární genetiky, ty lidi, kteří designují ten software v buňkách, a probíhá návrh teďka už nové generace léčivých přípravků, který by zase měly být o něco lepší. Ale abych vám to jako trošku podal do kontextu. My nejsme, naším úkolem není, abychom to vyráběli pro veřejnost. Naším úkolem je vzít něco nového, co nikoho třeba ve světě ještě nenapadlo, zkusit to. A pokud by se ukázalo, že to má šanci fungovat, tak v Čechách jsou subjekty, které by byly schopny to od nás komerčně převzít a dělat to pro pacienty a investovat do toho třeba do dalších fází klinického hodnocení. My zůstaneme dál těmi, kdo to budou vymýšlet.
1: Když se vždycky oznamuje nějaká taková nadějeplná strategie, že pracuje někdo, nějaký úspěšný tým, jako je váš, právě na nějakém přípravku, který řeší poměrně obtížné nebo obtížně léčitelné diagnózy, nepochybně dochází ke zvýšenému zájmu dotčených pacientů nebo jejich blízkých. Jak vlastně uvážlivě musíte pracovat s oznamováním takových faktů, abyste nevzbudili třeba nějaké plané naděje u nemocných či u jejich blízkých? Je to něco, co je taky v úvaze toho vědeckého týmu, jehož jste šéfem, vlastně jak ty informace podávat směrem ven, aby nevzniklo něco, co by se dalo právě nazvat nějakým neúplně realistickým očekáváním?
2: Máte pravdu, neuvěřitelně opatrně. Ale to jsou takové věci, které se v knížkách a v odborných článcích nepíšou, na to vlastně musíte přijít sám. Dám vám takový krásný příklad. Představte si, že v projektu imunoterapie, to znamená v projektu jako využívajícím různé formy buněčné terapie pro léčbu akutní myeloidní leukémie, tak když jsme dělali takový setkání lidí, kteří opravdu do toho něco napsali, to znamená jsou spoluautory, tak tam bylo 45 lidí. A teď si představte, že hlavní, že přijdou pacienti a my jim nabídneme účast v klinické studii a oni mají za úkol podepsat informovaný souhlas. A my jsme teprve dodatečně zjistili, že tím, že my jsme vlastně všichni autoři, tak my musíme to povídání si s pacienty řešit strašně opatrně, protože jsme příliš nadšení pro naše dílo a mohli bychom neúmyslně ty pacienty ovlivnit. Taková, co říkali mý mentoři, nejsou to len tylky. Tady mluvíme o věcech, které opravdu dokážou potenciálně člověku ublížit, a v té první fázi klinického hodnocení, kdy ten přípravek dosud nebyl nikdy podán člověku, vy mu můžete sebevíc věřit, můžete mít hromadu výsledků z myší, ale u toho prvního podání člověku se stejně všichni klepou, u prvních podání člověku. Takže musí to být strašně opatrné a nicméně v UHKT probíhá, jako v špičkovém zdravotnickém zařízení, probíhá velké množství klinických studií a pacient je vždy indikován pro tu, u které se věří, že mu přinese největší prospěch.
1: Říkám si, jaká vlastně fáze plodí největší radost u výzkumného týmu? Je to ten okamžik, kdy se zrodí ta základní idea, že něco nového objevíme, nebo ve chvíli, kdy už dostane reálnou podobu, anebo ve chvíli, kdy už jste schopni vlastně na nějakých testech, které jsou vypovídací, totiž s pacienty, zjistíte, že ta látka funguje. Nebo všechny ty fáze mají nějaký svůj půvab a něco krásného v sobě, co vědec a lékař ocení.
2: Věda je úžasná. Můj učitel, jeden z učitelů, říkal, že to nejkrásnější na základním výzkumu je to, že v určitém okamžiku jste první a jediný člověk na světě, který něco ví. I kdyby to byla úplná drobnost, tak jste první a jediný a je vaším úkolem to těm ostatním říct. Na druhou stranu výzkum začíná u základního výzkumu, pokračuje směrem k aplikovanému výzkumu, procesem, kterým se říká technologický transfer, kdy je potřeba podívat se na ten základní výzkum, vzít z něho ty nejlepší výsledky a na jeho základě udělat nějaký produkt. A tady se přiznám, že už se nepovažuji za vědce základního výzkumu, už se víc považuji za toho aplikovaného vědce a to, co mě dělá radost, je okamžik, kdy neseme na Státní ústav pro kontrolu léčiv nějakou dokumentaci nového produktu, o kterém si všichni myslíme, že to bude fungovat.
1: Mám z vás pocit, že máte rád tu a tam příměry, protože jste vlastně vaši činnost v UHKT nazval, respektive připodobnil kasínu, nebo tam taky vlastně člověk neví, s čím odchází. Jak velkou roli ve vaší práci hraje náhoda, jakkoliv jsou to přesné, exaktní věci, je i tohle parametr, který tam je přítomen a který může hrát ve váš prospěch?
2: Určitě. Podle mé zkušenosti, zase dlouhodobé, a je to zkušenost právě toho transferového vědce, který spolupracuje s vědci základního výzkumu, ale vlastně je jimi trošičku opovrhován, protože dělá ty věci prakticky a nezáživně to dotahuje do takových těch konců, jako třeba klinické studie, ale podle mých zkušeností jsou dva základní typy vědců základního výzkumu a mezi nimi je teda propast. Jeden typ je takový, který buduje postupně ty znalosti jedno na druhý systematicky, pokračuje pomalu, pokračuje systematicky, nedá se zastavit a je velmi pravděpodobné, že v průběhu toho kladení cihel na sebe něco objeví. Ale pak jsou ti druzí. A ti druzí jsou vědci, kteří se řídí intuicí. Já nejsem jeden z nich, ale viděl jsem několik takových činností a to jsou vědci, kteří jako špičkoví kuchaři tak dostanou nápad, vyzkouší ho, nejde to, dostanou nový nápad, vyzkouší ho, jdou strašně rychle nahoru, většinou šlápnou na kameny, které se pod nima propadnou a zase to stáhne dolů, ale čas od času narazí na něco neuvěřitelného a dostanou se mnohem dál než ti, kteří dávají tu cihlu pomalinku na cihlu. Na druhou stranu, ale třeba mají taky méně grantů, protože ne každý, kdo tohle to dělá, tak se dostane na ty nejvyšší příčky.
1: Říkám si, že tahle ta činnost, která zní jako neobyčejně vzrušující, taky ale má svoje smutné a tmavší, ne tak světlé okamžiky ve chvíli, kdy zjistíte, že to nevede dál, že jste ve slepé uličce. Nicméně, možná i ten typ výzkumu, při kterém jste narazil do zdi, může někdy později znamenat pro někoho benefit, protože v jiné době to možná někdo využije. Stalo se během vaší praxe, že jste něco odložili jako v ten okamžik nepoužitelné, ale pak to někdo vzal a bylo to pro něho užitečné, ta vaše data nebo ty vaše výzkumy a vlastně použil to pro něco, co pak s čím dosáhl cíle?
2: Určitě a pro nás není nic nepoužitelné. Většinou to, co děláme, tak je forma takového kruhu iterativního, kde přijdou kliničtí lékaři s tím, že něco potřebují. My oslovíme vědce v UHKT, kteří se věnují výzkumu a spolupracujeme s nimi, aby se dostali, aby zacílili svůj výzkum k tomu, co ty kliničtí vědci potřebujou, něco jakoby nám dají. My, pokud ověříme, že to funguje, pokud to funguje, zkusíme z toho připravit produkt pro podání v klinické studii, podáme ho prvnímu pacientovi, zjistíme, že jsme objevili úplně úžasné nežádoucí účinky, které nikdy nikdo předtím na světě nepopsal. No ale to je strašně cenné. V takovém případě my to zabalíme a máme zpětnou vazbu pro všechny lidi, kteří se na tom podíleli, právě o tom, co je potřeba vylepšit, kam, kterým směrem jít, co je potřeba udělat lepší. Byly ty buňky málo efektivní, způsobovaly nízký krevní tlak, dobře, můžeme to napravit. Z tohoto hlediska jsou ty neúspěchy prostě normální součástí toho, co děláme.
1: Říká o výhodách slepých cest můj dnešní host, pan doktor Petr Lesný.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak a stále si povídám s panem doktorem Petrem Lesným, který je doma v Ústavu hematologie a krevní transfuze UHKT, je zkrátka právě této instituce a tu čeká 10. června slavnostní událost a tou je jakési veřejné otevření vašeho nového pavilonu A. Co výjimečného nabízí lékařům po té velké rekonstrukci a na co vlastně se může těšit, i když v případě pacientů těšit asi není to správné slovo, co ocení pacientská veřejnost?
3: Pavilon A představuje moderní zařízení transfuzní služby, které je určené právě pro zejména pro dárce, pro odběry krve od dárců, pro odběry kmenových buněk z periferní krve a pro agendu právě té hematologie, té čisté hematologie, kterou UHKT dělá.
2: Vy máte velice specifické laboratorní prostředí, když se posuneme do těch míst, kde právě bádáte. Jak si lék může představit ten ekosystém těch vašich superčistých laboratoří? Je to podobné něčemu, co tu a tam vídáme v některých velkých katastrofických filmech, kdy jsou tam takové ty epidemie a oni jsou všichni v těch skafandrech a je to tam všechno, prochází to několikanásobnou očistou. Je to čistá, ryzí, umělecká fantazie a licence, anebo to tak opravdu i v těch skutečných vašich superčistých laboratořích vypadá?
3: Úplně umělecká licence to není, samozřejmě úplně bych to nepřirovnával k katastrofickým filmům, ale když naši hosté sjedou do -2. podzemního patra budovy D, kde je umístěn robotický kryosklad a čisté prostory pro zpracování štěpů z periferní krve nebo z kostní dřeně, a vystoupí tedy dole pod zemí hluboko z výtahu a vejdou do místnosti, kde pracují roboty, které ukládají, kde máme kapacitu 350 tisíc vzorků, to znamená obrovskou kapacitu, která pokryje potřeby UHKT ještě na nějakou dobu a skutečně žádný pacient od nás neodchází, aniž bychom měli možnost pro potřeby třeba budoucího vyšetření tak mu ty vzorky odebrát. A když tam takhle sjede, tak opravdu může mít ten pocit, že se dostal do nějakého trošku katastrofického filmu, ale tak to není. Hlavním úkolem těch čistých prostor je úkol právě opačný. Když vyrábíme léčivé přípravky z buněk, tak si musíte představit, že ty buňky mají okolo sebe kultivační médium, něco prostředí, ve kterém chceme, aby rostly, množily se, aby jim tam bylo dobře. A kdyby do takového kultivačního média vlétla jediná bakterie nebo spora plísně, tak nám to schnije. A to třeba v případě, že pracujeme s buňkami autologními, to znamená s buňkami, které byly odebrány od nemocného pacienta, které chceme modifikovat vnesením nějakého genu a zpátky podat tomu pacientovi, tak v řadě případů třeba ten odběr ani nejsme schopni zreplikovat. Takže úkolem těch čistých prostor není to, co je v těch katastrofických filmech, to znamená, aby zombie virus vylezl ven, teda z té laboratoře, ale naopak ochránit ten produkt, který je uvnitř, před negativními vlivy okolního prostředí.
2: Vy jste zmínil termín schnie, který je doma i u zahrádkářů, což je váš další příměr, že jste přirovnal práci s těmi buňkami k zahradničení. V čem se to ještě dalším, krom toho, že se vám může zkazit úroda, v čem ještě dalším se to podobá?
3: V tom, že dobří vedoucí výroby, tak jsou opravdu zahrádkáři. Je to o tom, že když máte tu jednu pampelišku, kterou potřebujete vyrejpat z dlažby, tak můžete rejpat celý rok a ona vám zase vyroste. A naopak, když se pokoušíte na jiné místo na zahradě zasadit úplně tu samou pampelišku, tak vám tam neroste a neroste a neroste. Vy se musíte vymyslet, jak to udělat, aby to šlo. A tohle je vlastně strašně podobné. My pracujeme s biologickým, s živým materiálem, pracujeme s lidskými buňkami, kterým jenom částečně rozumíme. My víme, že jsme schopní je množit, jsme schopní měnit jejich vlastnosti, takzvaný fenotyp, to znamená molekuly, které mají na svém povrchu, jsme schopni do nich vnášet 1, 2 nové geny, abychom mírně změnili jejich funkci, ale že bychom úplně 100% rozuměli tomu, podle jakého vzoru ty buňky rostou, co se uvnitř úplně přesně odehrává, to zatím pořád ne. Zatím pořád tohle máme odpozorované, máme to naučené, máme to vyzkoušené, musíme to mnohokrát opakovat, abychom tu variabilitu buněk od dárců dokázali nějakým způsobem zkrotit, ale je to složité.
2: To byla jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně při jakékoliv práci s těmi buňkami máte nějaké standardizované procesy, které jsou uplatnitelné, jaksi všeobecně, anebo je potřeba v případě buněk říct individuálně, to asi není úplně přesné, ale přistupovat ke každému případu zvlášť, protože i buňky dokážou překvapit tím, že se chovají jinak, než předpokládáte.
3: Je to ten první případ. My pořád, ať chceme dělat, ať chceme nebo nechceme, tak pořád ta část, kde vyrábíme buňky pro pacienty, je to farmaceutická firma. Nemůžu si pomoct. Je to nejmenší farmaceutická firma v Čechách, nebo jedna z nejmenších, ale má povinnosti farmaceutických firem a když si třeba teďka představíte, o čem váš lékař nikdy v životě nepochyboval, tak to je o kvalitě léků. Pan doktor, když vám nezabere brufen, tak je to proto, že vám nezabral, ale nikoho nenapadne, že by třeba mohl být nějaký lék vyroben trochu jinak. Takže všechno v lékové výrobě tak je o standardizaci a to, co nás vlastně ty naše úkoly navíc je udělat tu standardizaci takovou, že jsme schopni pracovat i s tou nekonečnou proměnlivostí buněk, které odebíráme třeba od dárců. Je to nesmírně pracné a musím říct, že spousta strašně skvělých lidí v týmu pracuje právě na tom, třeba na tom úkolu, abychom byli schopni skutečně od každého dárce ty buňky geneticky upravit. Aby se nestalo, že přijde dárce, my mu odebereme buňky, bude je to pro něj nepříjemná procedura, on a třeba má nějaký pocit, že chce pomoct vědě a že pro něj bude vyroben přípravek účastnice klinického hodnocení a pak mu kliničtí lékaři oznámí smůla, bohužel se to nepovedlo vyrobit, protože vaše buňky zrovna nerostly. No v takovém případě po mně pan primář jde a my se samozřejmě snažíme tyhle ty katastrofy co nejvíc eliminovat.
2: Tohle všechno musí mít nějaký svůj ekonomický rámec, protože samozřejmě ten výzkum je, řekněme, velmi, velmi drahá věc. Jak náročně se, abyste ve vedoucí pozici, takže o tomhle, co zvíte, přesvědčují ti správní lidé, že právě do tohoto má smysl investovat peníze?
3: Tak tady musím strašně pochválit vedení UHKT, které opravdu od toho roku 2012, kdy se ukázalo, že imunoterapie může mít obrovský vliv na leukémii, tak tomu projektu věří a pomáhá celému UHKT a všem týmům, které pracují a které na tom spolupracují, tak jít nahoru a společně se participovat na klinických studiích. Ale samozřejmě děláme si to za své. Občas požádáme o nějaký grant, občas ho dostaneme, ale hlavním zdrojem, který pro to používáme v téhleté fázi, tak jsou vnitřní prostředky UHKT, dary, dokonce máme i řadu naprosto úžasných dárců z biznisu, kteří věří tomu, co děláme a kteří nám posílají prostředky nebo třeba jsou schopni darovat nám náhradu za rozbitý přístroj a podobně. Ale děláme si to za svoje. Zatím ještě Česká republika v oblasti moderních léčiv nedozrála do té fáze, kde by existoval rizikový kapitál v takové výši, aby byl schopen tyto produkty zainvestovat. Co máme zkušenost od našich partnerů například z Německa, tak tam se traduje, teď to řeknu tak jako trošku odlehčeně, že ve chvíli, kdy vyrobíte nový produkt, podáte ho, opravdu projdete do klinické studie, podáte ho třem pacientům, ani jeden z nich nemá závažné nežádoucí účinky a aspoň u jednoho jste schopni udělat příběh o tom, že to zafungovalo, protože ty věci jsou tak náročný a nákladný, že opravdu prostě musíte vidět, že fungujou, tak v takovém okamžiku už se okolo vás začnou hromadit fondy, kteří se perou o to, aby vás zainvestovali. U nás zatím důvěra velkého kapitálu nebo rizikového kapitálu v biotechnologii není tak velká, jak bychom si přáli.
2: Kdybychom si v této oblasti zafantazírovali a vy byste měl neomezený rozpočet na nějaký jeden konkrétní výzkum, jakým směrem byste ty prostředky vrhnul, kudy byste se vydal? Co by bylo vaším vědeckým a medicínským snem, co probádat?
3: Já jsem opravdu přesvědčen, že imunoterapie, a tady mluvíme o spoustě metod, které využívají lidské modifikované buňky k nejrůznějším formám léčby, tak má svůj význam, je potřeba ji podporovat a je potřeba podporovat co nejvíc týmu. Takže kdybych takovéhle prostředky měl já, tak je rozhodně nedám do jednoho týmu a budu se pokoušet vytvořit situaci, kdy to bude stimulovat všechny dobré hematologické týmy, aby každý z nich si něco mohl vyzkoušet, odvážil se něco vyzkoušet, i s tím rizikem neúspěchu. A vlastně bych doufal, že tím v rámci celé České republiky celý ten obor půjde nahoru. Takže neinvestoval bych to do jednoho výzkumu, investoval bych to do podpory toho, aby malé týmy v Čechách viděli to světlo na konci tunelu a viděli to, že když na něčem teda pracují v rámci výzkumu, takže to není tak těžké dotáhnout to do konce.
2: Říká velmi nesobecký můj dnešní host, pan doktor Petr Lesný.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak, já si stále povídám s panem doktorem Petrem Lesným. Řekněte mi jednu věc, pane doktore, jak vlastně vy, člověk z akademického prostředí, které má přesahy do té medicíny, vaše týmy generují vysoce sofistikované terapeutické prostředky, se vyrovnává s takovým tím podivuhodným trendem s pochybňováním vědy a jejich výsledků. Je to fenomén podle vás odsouzený k nějakému zániku, anebo je třeba s tím aktivně bojovat i z vašich pozic?
3: Já si myslím, že se toho nezbavíme. Jedinou cestou k tomu, abychom dokázali s tímhle fenoménem bojovat, tak je skutečně podpora vzdělání těch lidí, je podpora komunikace na školách, je podpora toho, aby ty lidi už od základní školy uměli třídit informační zdroje, vyznali se v tom a i třeba byli schopni odlišit, když jim třeba i ministerstvo může podávat informaci, která třeba nemusí nutně být dokonale ověřená a která může být zpochybněna. Ale ty lidi by se měli být schopni rozhodovat sami za sebe, měli by být schopni přijímat informace z více zdrojů a já se obávám, že dneska to strašně trpí. Dneska lidi vyžadují rychlou informaci, přečtou si titulek, pak třeba už do toho článku se ani nepodívají a na základě toho titulku se dál rozhodujou. Je to smutný. Je to smutný a my s tím také bojujeme trošičku.
2: Je to samozřejmě i úkol vás, lidí, kteří pracujete ať už v základním či aplikovaném výzkumu, abyste hovořili, konec konců i ten dnešek je dokladem toho, že chceme, aby tyto hlasy zaznívaly v éteru. Když se opět vrátíme zpátky k té vaší základní činnosti, věc, která mě nesmírně zaujala, byli přirození buněční zabijáci, jak se tak poměrně syrově nazývají tyto buňky. Jak stará či nová je tahle ta idea využít buněk právě proto, aby vyhledávali a likvidovali nežádoucí věci v organismu?
3: Ta idea je opravdu poměrně stará. Představte si to tak, že máte imunitu vrozenou, imunitu získanou. Získaná imunita to jsou očkování, setkáte se s nějakou nemocí, vytvoří se klon T lymfocytů, B lymfocytů, který je schopen tu nemoc nějakým způsobem urychleně zlikvidovat. Ale kromě toho existuje v organismu takzvaná vrozená imunita, která je nespecifická a její součástí jsou právě tyto NK buňky a byly popsány před 50 lety, takže to není nic nového. Tyto NK buňky se dají trošku přirovnat k takové jako imunitní policii. Oni mají aktivační receptory, to znamená molekuly na povrchu, které když se nějakým způsobem podráždí, tak se sčítá jejich vliv na aktivaci té buňky a pak mají inhibiční receptory. A to jsou zase molekuly, které když se podráždí, tak se odečítá ta aktivace. A když ta aktivace, to znamená to, kolik těch aktivačních receptorů, zjednodušeně řečeno, na nich je aktivováno, překročí určitou hranici, tak ty buňky se změní na efektivní buňky, které jsou schopné zabíjet tu buňku, na kterou přišli. Je to taková trošku pořádková policie, je to ta první úroveň ochrany proti virům, proti nádorům. Samozřejmě není to absolutní, ale má to každý člověk a je to velmi užitečné. Co je těch, řekněme, 15 let stará novinka v úvozovkách, je to, že tyto buňky jsme schopni izolovat a co je už asi novější novinka, to je třeba 5 let stará novinka, je, že jsme schopni měnit jejich vlastnosti, zvyšovat jejich cytotoxicitu, to znamená schopnost té policejní reakce a jsme schopni dokonce je i geneticky modifikovat tak, abychom zacílili jejich vliv na právě konkrétní třeba typy leukémie a tak. Ale první přípravky na bázi expandovaných NK buněk v klinických studiích ve Spojených státech, tak by se daly dosledovat už před deseti lety. Nicméně to, co je teďka moderní, tak už je právě možnost, teďka už víme, že to funguje, víme, že je možné je pomnožit, víme, že je možné zvýšit si toxicitu, indukovat u nich schopnost nějakým způsobem likvidovat jiné buňky a teď se hraje o to, abychom je byli schopni co nejlépe geneticky modifikovat. U těch NK buněk strašně pomáhá to, že tím, že to je vrozená imunita, nespecifická, tak ona není úplně pevně vázaná na váš organismus. Imunitní buňky, ty takzvané T lymfocyty, B lymfocyty, které dělají tu buněčnou reakci nebo protilátkovou reakci, tak ty se transplantovat od člověka člověku dají jenom velice těžce, v podstatě pouze u příbuzenských transplantací, jinak je ten organismus odmítne. Ta imunita funguje tímhle způsobem, každý člověk má svůj vlastní vzorec tkáňový, který je rozeznáván těmi imunitními buňkami jako normální. A když ty buňky narazí na normální vzorec jiného člověka, tak je pro ně abnormální. Mm. Ale pro NK buňky to neplatí. NK buňky, podle toho, co víme, tak nerozpoznávají, ve kterém jsou organismu. To znamená, existuje u nich ta varianta, že pracujeme s dárcovskými buňkami od zdravých dárců, které nějakým způsobem namnožíme na potřebné počty, uložíme si je do kryoskladu a tam čekají, až přijde vhodný pacient a my vyzkoušíme, jestli s nimi můžeme něco ovlivnit.
2: Bavíme se vlastně o jakémsi naprogramování těch buněk, řekněme to velmi laickým jazykem. Přemýšlím o tom, jak důležitou roli v těchto okamžicích hraje nějaká etika v rozhodování, co je vlastně ještě opravování přirozených dějů a co už je, řekněme, přepisování přírody. Je tohleto tématem vašich odborných diskuzí, do jaké míry zasahovat do těch buněk, co je ještě přijatelné, co ještě pomáhá logicky pacientovi a co už je podle vás třeba za hranou toho, co by měla medicína dělat?
3: U nás to tak není. My opravdu všechno, co děláme, se týká jenom aktivace buněk pro co nejefektivnější léčbu vybraných typů leukémií a tam ty etické problémy nejsou. Nicméně možnosti molekulární genetiky dneska jsou neuvěřitelné a pokud vím, zrovna v minulém týdnu byl opět odsouzen čínský vědec, který geneticky modifikoval lidská embrya, aby jim zvýšil inteligenci. A víme, že existují pokusy v řadě států dělat různé modifikace pro třeba zvýšení odolnosti proti vysokým teplotám a tak, takže tyto věci existují, ale pro nás to není důležité.
2: Z hlediska nějaké všeobecnější dostupnosti máte pocit, že je realistické očekávat, že by se genové terapie rozšířily natolik i z hlediska ekonomického, i z hlediska nějaké dostupnosti praktické, takže by mohly nahrazovat třeba současná běžná léčiva, anebo to nikdy zatím v tuto chvíli nebylo v úvaze?
3: Myslím si, že to rozšíření je velmi, velmi pravděpodobné. První taková vlaštovka byla mRNA vakcína proti covidu. Ono o vakcínách se nesmí říkat, že jsou genové terapie, ale ne proto, že by nebyly, ale protože to farmaceutické firmy zakázaly. Takže tam ty geny tam opravdu jsou, ale vlastně jednoduchost mRNA vakcíny, kde se ukázalo, že to funguje, tak nasměrovala strašnou spoustu výzkumu tímhle směrem a i třeba v té onkologii, tak už jsem viděl prezentaci z první klinické studie. Pozor, kde zatímco my odebereme buňky pacienta, geneticky modifikujeme, vrátíme ty buňky, tak v této klinické studii firma podala přímo virus. Ten virus byl zkonstruován tak, že si našel ty správné buňky k transfekci přímo ve vašem organismu. Mm-hmm. Takže a tyto buňky geneticky upravil, nějakým způsobem vypustil proti té leukémii a byl tam popisován příznivý efekt. Samozřejmě nemluvíme o tom, že to, jak jsem říkal, nejsou lentilky a může to mít spoustu nežádoucích účinků a ta bezpečnostní hranice kolem genových terapií vždycky bude velmi, velmi významná. Takže to není nic, co by tady hrozilo, že pacient dostane tabletku a on se v tom bude skrývat virus, který mu změní barvu očí. To takhle zatím není, ale jakmile se ta hranice prolomí, jakmile bude možné tohleto, jakmile bude vyzkoušené, že to je bezpečné, tak se třeba otevře cesta k mnohem větším možnostem zásahů proti různým takzvaně monogenním chorobám, takovým těm úplně jednoduchým genetickým chorobám, které jsme dobře popsali a víme, že za ně může porucha, dobře popsaná porucha v jednom genu a vlastně z těchto těch vzácných onemocnění, kterých je na planetě spousta druhů, ale od každého toho onemocnění velice málo pacientů, tak si jakýkoliv tým bude moct vybrat svůj takzvaně orphan disease, orphan drug, rare disease, to rare disease, jako málo se vyskytující nemoci, a těm lékům se říká orphan drugs. A bude si moct vybrat svůj sirotčí lék a pokoušet se ho vyvíjet.
2: Říká Naděje Plně opět o novinkách ze svého oboru můj dnešní host, pan doktor Petr Lesný.

0: Stále posloucháte Dvojku, stále posloucháte Noční mikrofon, ve kterém si povídám s panem doktorem Petrem Lesným z UHKT, což je jeho domovský ústav. V tuto chvíli, v těchto dnech, v těchto letech, můžeme říct, je čím dál tím intenzivnější a čím dál tím přítomnější téma umělé inteligence ve všech oborech, což samozřejmě medicínu nevýjímaje. Jak byste charakterizoval míru využití vlastně ve vašem oboru, tam kde vidíte třeba benefity a kde to má ještě jisté rezervy a pro vás vlastně je ten nástroj neúplně ideálně použitelný?
1: Já bych řekl tak, že jak jazykové, jak velké jazykové modely a modely umělé inteligence, tak my se učíme žít jedni s druhými. V této době je to, čemu říkáme umělá inteligence, to je skvělý marketingový tah, ale jsou to vlastně jenom jazykové modely, které vypočítávají pravděpodobnost dalšího slova na základě předchozího textu, ale vypočítávají to tak dobře, že například pro provádění rešerší, tak jsou zhruba tak efektivní jako mladší kolega, po kterém samozřejmě spoustu věcí musíte opravovat, ale tu hlavní práci on udělá velice dobře, takže jako všichni samozřejmě používáme jazykové modely, abychom si zjednodušili práci. Ale budoucnost je trošku dál. Tady například pro už rozvoj neuronových sítí vyššího řádu a opravdu jakoby sofistikovaných analytických nástrojů, tak třeba dochází k, se podporují projekty typu Digital Twin. To znamená, že pro pacienta, pro buněčnou kulturu, pro jakýkoliv fyzicky existující model je vytvořen co nejlepší samoučící se výpočetní model, který má jednu výhodu. Můžete ho v tom počítači zabít a pak ho zrekonstruovat znova. Takže můžete tímhle způsobem na tom digitálním dvojčeti, například pacienta, pokud to bude existovat, zkoušet, jakým způsobem bude reagovat na podané léky, jakým způsobem bude reagovat, když ho předávkujete, jakým způsobem budou buňky reagovat, když je uvedete do nějakého diskomfortního stavu, nebo naopak, jakým způsobem zvýšit výnos buněčné kultury. Tahle technologie Digital Twins je momentálně strašně moc na vzestupu, my ji ještě nepoužíváme, tak daleko jsme se bohužel ještě nedostali, protože za náma nestojí žádný z velkých světových hráčů, kteří mají ty klastry, na kterých to běží, a ty jaderné elektrárny, z kterých ty klastry napájejí. Ale samozřejmě uvědomujeme si, že tohle to je budoucnost a že v budoucnosti budou nejcennějším zdrojem, který budeme mít, budou právě ta data o chování těch skutečných buněčných kultur, těch skutečných buněk, ze kterých se budou tyhle ty modely schopny něco naučit.
0: Vy jste v počátku našeho povídání přirovnal UHKT, váš vědecký tým, k té čivavě láskyplně, nutno říci. Je budoucnost třeba i v tom, že čivavy spolu síťují a předávají si zkušenosti a informace, čili vlastně jakési souručenství těch menších, kteří mají samozřejmě jejich činnost má jiné výhody než u těch velkých, anebo jste zkrátka solo instituce, která jede na sebe a musí se postarat sama o sebe ve všech ohledech?
1: Ne, to opravdu nejsme. Dneska je celý svět prosíťován, a když jsem mluvil o těch pitbulech, tak to jsou velké farmaceutické firmy, které mají na to, aby provozovali týmy, které jsou několika tisícikrát větší než třeba výzkumný tým UHKT. Co je dobré, je třeba, že v tom oboru moderních terapií tak je v České republice řada pracovišť, která se historicky zabývají vývojem, řada naprosto skvělých a báječných pracovišť. A já musím říct, že třeba my se jednou s kolegy jednou za rok setkáváme, proškolíme se v tématu takzvané správné výrobní praxe, to znamená těch farmaceutických pravidel, jak musí probíhat výroba, aby byly námi vytvářené buněčné kultury na místě léků standardizovány a co nejbezpečnější. A A v závěru si potom také samozřejmě vyprávíme o tom, co se komu povedlo, co se komu nepovedlo a intenzivně spolupracujeme, protože to je jediná šance, jak jsme v malé zemi schopni nějakým způsobem pokročit, spolupracovat jak spolu, tak se zahraničními týmy, snažit se přitáhnout co nejvíc mezinárodních projektů, co nejvíc výměn mezi laboratořemi, co nejvíc zahraničních studentů, kteří budou na těch pracovištích pracovat. Dokonce musím říct, že v UHKT došlo k velmi významné kvalitativní změně ve chvíli, kdy jsme zapojili, kdy jsme získali první zahraniční kolegy. Přešli jsme i v rámci třeba laboratorních setkání do angličtiny, tak se ukazuje, že spousta věcí je mnohem dynamičtější, mnohem jednodušší. Máme navázanou spolupráci s řadou partnerských pracovišť ve Finsku, v Itálii. Snažíme se spolupracovat s každým, kdo může. Snažíme se oslovovat velké firmy a žádat je o pomoc. A samozřejmě jsme tak legračně malí, že oni nám často pomohou. A snažíme se třeba v UHKT aktivně podporovat spolupráci právě v oboru moderních terapií všech, kdo v Čechách něco podobného vyrábí a je tady spousta naprosto skvělých týmů v Plzni, v Praze, v Brně, v Ostravě, které se tomu věnují a které jsou v řadě případů třeba i dál než my. A je to skvělé.
0: Vy jste ještě před vysíláním zdůrazňoval, že se nejedná nikdy o individuální úspěch, ale o úspěch týmu a vy máte tým skvělý. Sám jste o něm mluvil velice hezky a s láskou, musím říct. Co byste jim přál do toho roku, který nás čeká? Teďka bude léto samozřejmě, takže předpokládám, že vědecká sezóna začne zase naplno na podzim. Co byste si vy sám přál pro ně, aby jaký úspěch, aby je neminul?
1: Pevné nervy. Já to vysvětlím. Já jsem v životě působil ve dvou rolích. Jednak jsem byl jako mladý dynamický ředitel akademického spin-offu farmaceutického a jednak jsem pak vlastně rozvinul technologický transfer v rámci UHKT. A obojí dvojí mělo svá specifika. Síla a slabost farmaceutické firmy samostatné tak je v tom, že si může dovolit dělat, co chce. Přečte si ve chvíli, kdy si přečtou, že by něco bylo zajímavé, najdou si k tomu klinické lékaře, mohou to dělat. Co my potřebujeme, tak my máme výhodu v tom, že všechno, co uděláme, tak klinici potřebujou. Nevýhoda je v tom, že jsou všichni vlastně o den pozadu.
0: Tak my jsme ve správný den tady s Petrem Lesným, je pátek, posloucháte Dvojku, Noční mikroforum. Já mu moc děkuju za to, že přijal mé pozvání do toho dnešního pořadu. Díky za velice poutavé povídání o jeho profesi. Vy, milí posluchači, ještě rozhodně nechoďte spát, protože vás čekají ještě pořady Dvojky, například Noční prout, na který se pochopitelně všichni těšíte. Nicméně od mikrofonu se s vámi nyní v tuto chvíli loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, pan doktor Petr Lesný. Dobrou noc.

0: přesné.
1: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobocloní.
0: Někde pak.
2: A proto svou lásku obětuje druhému.
1: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
0: Nemám dost výmluvnosti.
1: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
3: Cyrano de Bergerac.
2: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na Dvojce. Radioservis představuje
4: Jakub Fránek, Tropické noci.
5: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
6: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
5: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
7: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Ponoční mikrofonu pravidelně začíná noční proud. S dvojkou nejste nikdy sami, ani v noci. A co nás čeká? Do půlnoci tribut legendárních Depeche Mode a info indie kapele Not For Radio. Po půlnoci v sobotu 30. května přijdou na návštěvu dvojky Martinové Přikryl a Převrátil. Oba za kapelu The Prostitutes. Přijeme v noci za pátečního rezidenta Robina Šalamona. Bezvadný víkend přeje Jitka Benešová, se mnou Marek Ztracený.

pražském kongresovém centru dnes zněly hity legendární kapely Depeche Mode v symfonickém podání. Našou propojící energii kultovní kapely s monumentálním zvukem symfonického orchestru se představili 40 hudebníků pod vedením dirigenta Adriana Kokoše. Symfonickou část tělesa vytvořil ze členů Filharmonie Bohuslava Martinů. Spolu s nimi vystoupily solistky Terezia Kovalová a Katarína Knechtová. Na show zazněly například skladby Enjoy the Silence, Pass on Jesus, Walking in My Shoes, Everything Counts nebo Black Celebration.

Pražským kongresovým centrem se dnes nesly tóny z dílny kapely Depeche Mode. Podsta legendární kapely nazvaná Depeche Mode má na svých zastávkách i komunitní rozměr. Organizátoři pokaždé darovali desítky vstupenek lidem, kteří by si na koncert jinak nedostali. Přirozené gesto, že hudba má sílu a má spojovat, a bylo tomu taky dnes v kongresovém centru.

Přímos, nový song Not for Radio, tak pojmenovala svůj solový projekt frontwoman skupiny Moreas. Vrchla mu život, když trávila čas v izolaci zasněžených kopců v severní části státu New York. Nahrávka je součástí třípísňové kolekce Bloom, ve které Maria propojuje snový pop s indie rockovou estetikou. Not for Radio, paradoxní a provokativní název hudebního projektu zpěvačky skupiny The Marias. Je pro noční rádio, je to paradox jako stvořený. Jsme rádi, že posloucháte dvojku.

Za 4 minuty 12 na řadě budou půlnoční zprávy a po nich pokračování nočního proudu. Na návštěvu dvojky přijdou dva členové skupiny The Prostitutes. Kytarista Martin Překryl aka Martin Destroyer a klávesista Martin Převrátil aka Stevie LFO. Těšíme se na vás ve třech na dvojce nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata. Na hradecké aviatické pouti se představí desítky letadel od historických až po ty nejmodernější. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále. Roland Garros, Muchová s Bouskovou končí. Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháníky a teploty dnes až 28 stupňů. Je sobota 30. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikoš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
2: Rumunský prezident Nikoš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
3: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
2: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Třeba prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikoša Ordana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
5: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
4: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
6: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
4: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. Ve Washingtonu o dokumentu jednal i šéf americké diplomacie Marco Rubio s hlavním zprostředkovatelem mírových rozhovorů, pákistánským ministrem zahraničí Izhákem Dárem. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
7: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Íránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
8: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Na letišti v Hradci Králové se o víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Zájemci můžou vidět na 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí Hradec Králové. Letový program pořadatelé připravili na oba dny mezi 12. a 17. hodinou. Nejzajímavější stroje popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
9: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe. Pro rodiny s dětmi určitě to budou Scandinavian Catwalk, protože jejich vystoupení opravdu jako dechberoucí. Samozřejmě letecká akrobacie, budeme tady mít stíhačky i Blériot, takže opravdu průřez celou historii letectví.
1: V pevnosti Terezín začnou další opravy historických památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů radnice už nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz takzvaného batardo. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov.
10: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na Privantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní. A fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
11: Přibližuje koordinátor Radek Keřka. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT.
12: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
11: Shrnuje spolupráci ředitel Klocknerova ústavu Jiří Kolísko. Radnice taky představila generál oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Rada Vacátko, Jedová chýše nebo hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská dnes uvedou v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy.
13: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
14: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, sebevědomý, šťavnatý.
13: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
15: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál.
13: Inscenace je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dřív. A popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
16: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času i najít na něho tu medicínu.
1: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na silnici 6 u Chebu, u Karlových Varů a kluská silnice 15 na Lounsku. Dálnice teď volné, bez kolon na silnici 6 před Karlovými Vary z Chebu. Policie hlásí nehodu se zásahem záchranářů. Na 120. kilometru za odbočkou na Plzeň srazilo osobní auto divoké prase. Čekejte omezený průjezd, vypadá to, že následky nehody omezují průjezd na Cheb. Na silnici 15 z mostu do Lovosic pomalejí u Lipčevsi. Na vozovce je olej a stojí tam osobní auto po střetu se zvěří. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy nehoda a taky zavřený jeden pruh. U odbočky na Poděbrady se zhruba před hodinou srazila 2 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22, na horách kolem 18 a foukat má ráno a večer jen slabý až severní vítr. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.
19: Deset a půl minuty po půlnoci skončily první zprávy nového dne soboty, 30. května. V nočním proudu za několik málo minut přivítám návštěvu, tentokrát to budou dva členové skupiny Prostitutes. Martinové Přikryl a Převrátil. Skupina dva roky pracuje na comebacku, kromě koncertů si v loni dopřála taky další řadové album. Vznikalo v produkci Matěje Belka. Mastering probíhal v legendárních londýnských Metropolis Studio. A dílo se dočkalo nominace na Českou hudební cenu Anděl. Za pár minut tu slyšíme výsledek. Příjemnou noc Dvojkou.
0: Noční proud.
18: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: contract.
1: Je už 15 minut, sobota 30. května, v nočním proudu čas na hosta dvojky dnes, tedy hosty. Dva členy skupiny Prostituc, Martina Přikryla a Martina Převrátila. Martinové, vítejte v nočním proudu. Prostitutky byly skoro dekádu v hibernaci. Kdo vlastně přišel s nápadem, pojďme dát zase skupinu dohromady?
2: Přišel s tím Adrian, zpěvák Adrian, který jednoho dne poslal zprávu, teďka nevím, jestli to bylo na WhatsApp, myslím, a my jsme tu zprávu moc nechytili, já jsem ji zaregistroval asi po týdnu a volám tady druhýmu
3: Martinu a říkám, chytil jsi to, co si o tom myslíš? A on mi potom volal zpátky a říká, no, že pojďme to teda nějak zkusit se domluvit, že bychom se aspoň potkali a uvidíme, co z toho bude. No, takže tím strujcem byl Adrian, iniciátorem.
1: Zpěvák, frontman, autor textu. Jak to vlastně vzal zbytek skupiny? Byli jste všichni, řekněme, pro, nebo se někomu trochu do toho comebacku nechtělo a museli jste ho, nechci říct, přemlouvat, ale byly tam nějaké takové ty momenty?
4: Tak vlastně jednoho člena jsme přemlouvat trošku museli, ale ono se to ve finále docela hodilo, protože Jan Vegy Táborský, který s náma končil v tu první fázi prostituce jako poslední basketarista, tak říkal, že by docela rád nebyl basketarista už. A my jsme navíc mezi tím měli kapelu, která se jmenovala Movement, tam jsme měli jinýho basketaristu, Láďu Tobiáška. Takže vlastně ten, jako ta žádost toho Vegyho, aby nebyl basketaristou, se relativně dost hodila, protože zároveň přišla žádost Adriana, že by nechtěl být druhým kytaristou. Takže se z Vegyho stal druhý kytarista, s Adriana jenom zpěvák a z Ládě Tobiáška další basista.
1: Trochu komplikovaná situace, ale dostali jste se z toho. Je pravda, že vaše situace je trochu specifická, kromě toho jste česko-britská kapela s frontmanem Adrianem Týbelem, to už jsme říkali. Navíc všichni členové mají další projekty hudební i své mimo hudební profese, abych to upřesnila. A není to vlastně i to důvod, že jste potřebovali pauzu, trochu se nadechnout, odpočinout si od prostitutek?
3: Tak my když jsme hráli od roku 2004, tak jsme vlastně hráli v jednom kuse do roku 2017. Tam po těch 13 letech prostě ta ponorka
1: únava materiálu
3: musí nutně trošku přijít, někdy dřív, někdy později. Někomu se to nestane, ale nám se to stalo a myslím si, že bylo potřeba prostě tu pauzu absolvovat a netrápit se dál a v tuhle chvíli prostě to má úplně zase jinou energii a jiný grády a jede to. Jo. A jinak my ostatní, když jsme to řešili, jestli jo nebo ne, tak vlastně jsme zjistili, že řada z nás tak nějak jako ve skrytu uvažovala o tom, co by bylo, kdyby to bylo znovu. A já jsem to měl třeba tak, že jsem si dal doma láhev vína, začal jsem si pouštět ty staré věci. Jako jo.
1: A řekl jsem si, no, proč si, to zase, to by dobrý. To by jsme zase mohli dát dohromady.
4: Já jsem to měl taky z láhví vína, ale pak jsem většinou tak jako třeba po půl hodině si říkal, aha, tak proto jsme se rozpadli.
1: Ale nakonec dobře to dopadlo. Vlastně v srpnu to budou, jestli se nepletu, 2 roky přesně, v srpnu 2026, co jste to natvrdo rozjeli. Kytarista Martin Přikryla, klávesista Martin Převrátil v nočním proudu na dvojce za skupinu Prostituc.

0: Skupina The Prostitutes 20 let po svém založení a 10 let po posledním albu před rozpadem vydala novou desku v loni a samozřejmě dopřála se i vinyl. Zaujala nejen hudební fanoušky, ale taky odbornou veřejnost. Výsledkem byla nominace na Českou hudební cenu Anděl. Ve studiu jsou kytarista Martin Přikryl a klávesista Martin Převrátil. V titulní nahrávce nového alba na nás tak trochu chvilku sáhli Depeche Mode. Martinové, bylo to velké zklamání, že jste z nominace nakonec, jak to říct, že z nominace nakonec nevyletěla Anděl?
1: Že zůstala nominace. My jsme zvyklí.
2: My jsme naposled vyhráli cenu Filtru.
1: No, byli jsme kapela roku v roce 2006.
2: No.
1: Od té doby jsme byli vždycky už jenom nominovaní. Nám se to líbí.
0: Ničemu to nezavazuje, doma se vám nehromadí ceny.
1: Přesně tak. A myslím, že to pramení z toho, že ta česká obec kritiků si není jistá, jestli jsme česká kapela, tak vlastně nás, pro nás půlka z nich nehlasuje.
2: No, mimochodem teda my jsme byli poprvé nominovaní na Anděla v roce 2006, takže ano. Před 20 lety. Ano.
0: S prvním albem.
2: Ne, my jsme tam byli jako objev roku, jako vlastně s prvním albem, jako objev roku a byli jsme tam s Evou Farnou a s Gypsy.cz.
1: Ano.
2: A vyhráli to tenkrát Gypsy.cz.
1: Ano.
2: Po 20 letech.
0: Matně.
2: Po 20 letech jsme teďka byli nominovaní po druhý, tak předpokládám,
0: že se tak naplánovali.
2: Ještě jednou to přijde.
0: Jednou se určitě dožijete. Co všechno vydání nového alba předcházelo, protože ne všechny skladby jsou nové, některé pamatují předchozí éru kapely před rozpadem. Před pauzou, abychom byli přesní.
1: My jsme totiž v roce 2017 se rozhodli natočit novou desku a ta nás, myslím, rozložila na prvočinitele. A tam jsme si nějak uvědomili,
0: kousli,
1: že už toho opravdu máme všichni plný zuby a vlastně za pár měsíců na to jsme prostě ohlásili rozpad. A když jsme po těch teda 8 letech, nebo kolika to dávali znovu dohromady, tak jsme si to poslechli s tím odstupem těch mnoha let a řekli jsme si, že tam asi 3 věci jsou, které vlastně bychom rádi vzali a nějak rozpracovali dál.
0: A nezestárli.
1: Nicméně já jsem předtím točil desku pro zpěvačku Teru s Matějem Belkem a Matějem Morávkem a chtěl jsem, aby tohleto duo bylo vlastně tu jako duo producent a mixér na té naší desce. A myslím, že jako hlavně samozřejmě Matěj Belko, který s námi byl v tom studiu, tak vlastně do toho přines ten moment nějakého jako uvolnění a vlastně zároveň nějaký jeho expertízy a lehkosti, se kterou přistoupil i k tomu starému materiálu a hrozně nám to pomohlo.
0: Stejně Belkovi to mají přímo Belko, v genech.
1: Belkovi jsou magoři, ale já znám oba dva, s Tomášem jsem dlouho let spolupracoval. A Matěj je, myslím, ještě větší šílenec než jeho otec a jsou fantastický oba dva.
0: Jsou fantastiční oba dva, máte pravdu. Jak moc jste při nahrávání nového alba chtěli navázat, no, jak to říct, na staré dobré proti odhodlání, přece jen pokračovat trochu jinak. Doba pokročila, čas běží.
2: No já myslím, že proto tam byl ten Matěj tak trochu, jo. Protože jako bylo zřejmé, že když
0: O generaci mladší.
2: O generaci mladší a prostě o generaci jinde. A my jsme trošku počítali s tím, že když ten materiál veme a když si to poslechne, tak to malinko posune o těch 10 let dopředu. Takže si myslím, že spíš jsme nenavazovali. Tak samozřejmě úplně nezměníme styl a budeme pořád trošku temnota a
1: melancholie
2: a texty jsou prostě pořád vlastně jaký jsou, ale jinak si myslím, že tam ten posun je jasný a samozřejmě jako za těch x let zase technika šla dopředu, takže zvukově to je trošičku jiný.
1: No, ale Matěj věnoval vlastně docela velkou pozornost těm předchozím albům, jako zajímalo ho to vlastně, jak ta kapela
0: nastudoval si vás.
1: Nastudoval si to. Takže k tomu nepřicházel jako tabula rasa a myslím, že se to vyplatilo, že opravdu jako z mýho pohledu je to deska, která jako fantasticky navazuje na Death to the Call a zároveň to není Death to the Call 2, takže já jsem spokojen.
0: Hudební scéna se za ty roky, co kapela nefungovala, změnila, to už jsem zmiňovala. Neměli jste jako obavy, jak bude reagovat publikum teď, myslím spíš koncertně, jestli vám vůbec zůstali nějací fanoušci, to je brutální konstatování, ale je to tak?
1: My jsme sebestřední megalomani, takže my jsme věděli, že to dobře dopadne.
0: Tak bez toho by do toho nešlo jít, to máte pravdu, dopadlo to dobře, dnes už to víme. Hráli jste po pauze na svých prvních koncertech jen starší skladby, anebo jste na publiku současně i testovali ty nové?
2: Ne, to byla podmínka. My jsme si řekli, že nevystoupíme jenom se starým materiálem, protože jsme nechtěli být jako kapela, která jako udělala jako reunion a
0: vlastní reunion.
2: Hraje pořád to stejný.
1: Vlastně to neměl být comeback a není to comeback ve smyslu toho, že objíždíte ty kluby se stejným materiálem.
2: No a řekli jsme se hned na začátku, jestli tak musíme hrát něco nového a musíme dát dohromady minimálně prostě pár singlů. To, že z toho vznikla deska, tak to byl nějaký organický vývoj, protože těch věcí bylo

0: Jsme Český rozhlas Dvojka a půl hodiny po půlnoci posloucháte Noční proud. Ve studiu jsou dva členové skupiny prostituce, Martin Překryl a Martin Převrátil. Předpokládám, že výhradním autorem textu je stále zpěvák Adrian T. Bell.
1: Je to tak.
2: Z 98%.
0: No, zbytek. Občas něco maličko někdo upraví.
1: Martin občas něco upraví.
0: Mluvíte mu do témat, která dává do svých sexů?
2: Zrovna dneska jsem mu do nich mluvil.
1: dneska na sítích proběhla debata o jednom textu.
2: No, jako třeba dneska jsme se fakt povídali, už to vlastně uvýsklili na konkrétním příkladu, prostě máme tady nějaký vlastně nápady na novou desku. Adrian v nich hledá zatím nějaký vlastně spíš celospolečenský témata. A na lásku, když o ní zpívá, se kouká takovým jako pozitivně melancholickým dojmem. A já se snažím ty celospolečenský témata hledat v nějaký jako introspektivě a na lásku se koukat tím melancholickým temným způsobem toho Edgara Allana Poe'a. A to jsou takové věci, na kterých se jako střetáváme a vlastně si o tom povídáme a vyjasňujeme si ty
0: jsou postoje. Ty rozdíly.
2: Ano.
0: Protože vy jako téměř výhradní autor hudby s ním nejvíc komunikujete.
2: To bych neřekl, že jsem výhradní autor hudby. Myslím, že hudbu píšeme vlastně všichni do

0: Hromady.
1: Kolektivní kapelní dílo.
0: Já bych řekl bych velmi skromně, že mám nějaký větší slovo. Ale...
1: Já si myslím, že větší akční podíl.
2: Je to tak, že Martin častěji přijde s nějakým konkrétním nápadem, který si tak, doma no. zpracuje. Občas přijde s něčím Adrian a řada těch věcí vzniká skutečně jamem na zkouškách, jo. Což je taková naše, říkám, specialita, ale vlastně no, to docela funguje. Je to modus operandi, přesně tak.
1: Podle tiskové zprávy texty reflektují zmatenost současného světa. Tak se zeptám, co vás v současné době nejvíc trápí, nebo co trápí Adriana?
0: Já myslím, že nás trápí vlastně to, co asi trápí většinu lidí. My jsme se ocitli po nejlepší dekádě v 90. v trošku takový zmatený dekádě těch 0. let a plynule jsme přešli do největšího průšpěhu za naše životy, protože prostě jako přišel covid a ve chvíli jsme se vyhrabali z covidu, tak jsme si mysleli, že bude konečně teda hej a hej není. A hej je čím dál tím míň každý den a jako já byl za sebe, já jsem z toho hodně překvapený, hodně unavený. Nečekal jsem, že prožiju tak velkou část života v tak nejistý době a to vlastně si ještě nemáme moc na co stěžovat, ale i tak.
1: Zatím ještě,
0: přesně tak. No a tak proto to prostě reflektujeme, protože to jsou životy, které žijeme. Prostě máme rodiny, máme děti, máme zaměstnání, koukáme se na to, jak se ten svět nám mění pod rukama a naopak se některé věci neměnějí a dělá nás to melancholickýma.
1: A mění se to dobré, horší a zlé.
2: Ano. Já bych neřekl, že to je úplně ta nejhorší doba teda za sebe, protože jsem se narodil v 70. letech začátkem a ještě pamatuju konec těch 80. Také, tam už se to teda hroutilo. Nicméně myslím si, že v některých aspektech mílovými kroky směřujeme někam tam, kde jsme byli a doufám, že se tam nedostaneme teda, jo. A nebudu se do toho pouštět teďka. Teda.
1: Nebudu se pouštět do
2: veřejnoprávních médií.
1: Situace je taková, jaká je a komu to není lhostejné a nežije si jen ten svůj život v té své bublině, tak samozřejmě ta nebezpečí, ta rizika, tu nepohodu společensko-ekonomickou prostě vnímá.
0: Já bych rád zůstal u toho, že budu poslouchat Noční proud a takovýhle kapely, jako jsme my v Českém rozhlase, tak jako před 30 lety i za 30 let, tak to by bylo super.
1: Doufejme, to nás těší. Kytarista a klávesista skupiny Prostitut, Martinové Přiklid a Převrátil v Nočním proudu na Dvojce. A teď si poslechneme úvodní nejdelší nahrávku alba. Má přes 6 minut, v dnešní době 2 minutovek. To je víc než poctivá porce muziky.

0: Skupina The Prostitutes v nočním proudu. Na návštěvu dvojky přišli kytarista Martin Přikryl, klávesista Martin Převrátil. Album vznikalo v produkci Matěje Belka, jeho jméno už tady několikrát padlo. Mimochodem působícího aktuálně ve skupině Tata Boys. Mastering desky, to je zajímavé, proběhl v Metropolis Studios v Londýně. Kdo to vlastně zařídil? Adrian?
1: Ne. My jsme na Andyho Baldwina v Metropolis narazili při spolupráci s producentem Youthem, se kterým jsme dělali desku v roce 2012, která se jmenuje Death to the Call. A ten byl zvyklý prostě masterovat v Metropolis a já jsem od té doby v Metropolis masteroval všechno, co jsem mohl masterovat v Metropolis, všetně desek, který jsem produkoval.
0: Takže je to vaše zásluha. Byl tam kontakt
1: A je to prostě, je to věc, která funguje fantasticky a máme zkušenost s tím zvukařem prostě.
0: Jen tak mimochodem, Andy Baldwin je muž, který stojí za masteringem například alby Pet Shop Boys, Oasis nebo Blur, a to, aby bylo jasné, v jaké společnosti jste se ocitli. Je single Medicine pořád ještě nejnovějším singlem alba?
1: Ještě chviličku, ale už se s Matějem Belkem, aby jsme ho zmínili ještě jednou, chystáme do studia,
0: který... Už jsme o něm dlouho nemluvili.
1: Přesně tak, který bude v červenci, myslím, že?
2: Jo, v červenci.
1: A tam natočíme nový song, který se pravděpodobně bude jmenovat Dancing in the Sun a který už máme napsané.
0: Rozšiřujete album o další track?
1: Ne, to už bude nový album.
2: To bude základ dalšího.
0: Wow, to znamená, opravdu pokračuje nová éra skupiny Prostitutes. Video k nahrávce vytvořila umělá inteligence, tedy k medicíně, samozřejmě pod dohledem konkrétních tvůrců. Proč jste se rozhodli využít AI?
1: To je taková bolavá věc.
0: Proč bolavá?
1: Já nesnáším videoklipy. Videoklip je věc, která stojí hodně peněz, neudělá moc užitku a musíte jí mít. A my jsme se rozhodli, že bychom to teda chtěli vyzkoušet, jaký to bude, když to teda udělá to AIčko, když je to dneska tak jako, taková jako nová věc. A našli jsme tvůrce, Adrian našel tvůrce, který se v tom pohybují velmi dobře a velmi dlouho a umějí s tím prostě dobře zacházet. Tak to vzniklo. Nicméně já, protože jsem jednou z profesí filmový režisér, tak samozřejmě mě tyhle ty věci dost bolejí.
0: Právě to mě překvapuje ve vašem případě, že vzhledem k vaší profesi ředitele mediální agentury, že jako máte k tomu natáčení klipu takový odpor, zřejmě už toho máte prostě v práci dost.
1: Je toho dost a jako hlavně, jak říkám, je to prostě, vlastně to vždycky vytěžuje neuvěřitelně širokou partu kamarádů, kterých to chcete zadarmo nebo za půl darma, protože ten videoklip prostě nelze ufinancovat standardním způsobem. No a pak to prostě má pár tisíc views na YouTube a vlastně...
0: Prostě umělá inteligence je stále levnější.
1: Je výrazně levnější, ano.
0: Tedy ten, a ten, kdo s ní na tom pracuje. Martin Přikryl a Martin Převrátil ze skupiny Prostitutes na dvojce v nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A zábavu postaráno, skupina Prostituce a její comebackové album V nočním proudu. Na návštěvu Dvojky přišly dva členové skupiny, kytarista a klávesista oba Martinové. Křest vaší desky v loni byl velmi dramatický. Vy jste vlastně vyhodili kompletně pojistky.
3: Ano.
4: Kompletně ne.
2: Kompletně ne, něco svítilo.
3: Ne, nesvítilo nic, ale my jsme při technických oblídkách toho sálu zjistili, že by bylo dobré, abychom měli generátor na proud na audio, takže se vypli všechny světla, ale vlastně audio jelo dál,
2: audio
3: protože to bylo na vlastním okruhu.
2: Tak to jste měli velké štěstí.
3: Ano,
2: opačně by to byl...
3: To by byl horší. Ano, takhle nebylo vidět na naše překvapení, ale bylo slyšet, že stále hrajeme.
2: A že nejste překvapeni, přestože se tato věc stala. Pražský křest alba byl součástí turné, které jste po Česku absolvovali. Jinde to pojistky vydržely? Zvuk i světlo?
4: Jinde to pojistky vydržely. No, myslím si, že jinde nebyly technické problémy.
3: Nikde jsme nic nezničili.
4: Na tom kargu teda to vypadlo. No. Ale tam bylo kouzelný teda, že lidi zareagovali úplně brilantně.
2: Oni si mysleli, že to je součást show.
4: A začali na nás svítit mobilama. Všichni rozsvítili vlastně mobily a bylo to kouzelné.
3: Byl to neplánovaný a vlastně nejhezčí moment toho koncertu.
2: No. Věda, to se říká, že nejlepší dramaturg je náhoda. Změnilo se nějak publikum za ty roky, řekněme, téměř dekádě, co jste nevystupovali?
3: Ano, zešedivělo, zestárlo, ale já musím říct, že mě dělá velkou radost nejenom to, že chodí ty starý fanoušci a polostarý a průměrně starý a pak ty, co už nejsou úplně mladý, ale chodí taky mladý, respektive úplně noví fanoušci. A takže nějakou minimální relevanci asi ještě pořád máme.
4: No, chodí i naše děti teďka, že jo, tak nejsme asi ještě úplně odepsaný, když ty děti tam přijdou na nás.
2: A jako docela se jim to líbí.
3: Někdy.
2: Nemáte v plánu koncertovat i v zahraničí? Jste přímo ukázkovou kapelou, které by to sedělo?
3: Máme. Je to vždycky trošku běh na dlouhou trať a trošku věc náhody. My jsme jezdili hodně po zemích německy mluvících. V roce 2006 jsme odjeli turné po Španělsku, což byla čirá náhoda. A snažíme se tyhle ty náhody podporovat a vyhledávat, ale zatím se taková náhoda nevyskytla.
2: Co může být?
3: Snad to bude. Máme to rádi.
2: To nikdo neví,
3: máme
2: určitě
3: to rádi,
2: byste to přivítali.
3: A Adrien se na koncertě v Londýně rozplakal, protože si uvědomil, že lidé reagují na jeho písně i kvůli textu.
2: Tak tam určitě, protože mu všichni rozuměli. Ano. Na rozdíl od Česka. Co letní festivaly?
4: Letní festivaly budou teďka, nejbližší bude příští čtvrtek v Hradci Králové Landscape, tam otvíráme architektonický festival, potom bude něco v Olomouci, Šternberg u Olomouce, takže moravský Šternberg. No a máme tam nějakých 8 nebo 10 festivalů přes léto.
2: Nebudete přes léto zavření ve studiu a pracovat na další desce.
3: No respektive budeme dělat asi oboje. No.
2: Že to zvládnete,
3: i ty
2: koncerty.
3: No,
2: Martinové, díky za rozhovor, díky za váš čas, no a hodně bezvadné hudby a zábavy na koncertech nejen pro vaše fanoušky, ale hlavně pro vás.
3: My moc děkujeme za pozvání.
4: Děkujeme za pozvání. A...
2: Martin Překryl a Martin Převrátil, dva členové skupiny Prostituce, kapela po 10 letech úspěšně rozjela další etapu své kariéry.

Jedna hodina a dvě minuty, s dvojkou nejste nikdy sami ani v noci. Společnost vám dělá noční proud a hudební aktuality. Po jedné je budeme hledat u Nelly Furtado, Alexe Warrena, Bey, Justina Biebera a domácího nováčka jménem Patrick Malý.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina, skoro 6 minut na Dvojce až do dvou, noční proud. Nelly Furtado, Alex Wollen, Bia, Justin Bieber nebo Patrik Malý. Ve druhé hodině soboty 30. května o nich určitě bude řeč, tak příjemnou noc, teď zrovna Benson Boone.

Držitelka ceny Grammy Nelly Furtado. Single Man, který měl premiéru v roce 2006 a získal několik dalších ocenění. Kanadská zpěvačka Nelly Furtado v loni oznámila, že po 25 letech končí s koncertováním. Nadále se chce věnovat hlavně skládání písniček pro sebe a pro své kolegy. Dost možná jí znechutili hejtři na sociálních sítích, když komentovali její poněkud rozměrnější postavu. Ale přece takových zpěvaček je v hudebním průmyslu celá řada. Americkou zpěvačku Normu Jean Martin, dokonce 20 let starý hit Man Eater, inspiroval k nahrání roztančeného lidožrouta. Samozřejmě se svolením Nelly Furtado.

Honza Křížek dospíval 19,5 minuty po jedné. Další single amerického zpěváka Alexa Warrena Fine Place to Die se veze na romantické vlně. Balada nechala vyniknout jeho přednostem, silnému hlasu a procítěnému projevu. Vypráví o tom, jak láska dokáže poskytnout útěchu i v těch nejtěžších chvílích. Hudebník je v zásadní fázi své kariéry, prošel si milníky v podobě mega úspěchu hitu Ordinary a debutového alba You'll Be Alright Kid. Novinka Fine Place to Die je dalším potvrzením jeho pozice globální hvězdy. Svou deklarovanou syrovou zranitelností umí perfektně ovládat své fanoušky.

To byla Olivia Dean a za chvíli charismatická zpěvačka Bey. Je nadějným talentem českého popu. V minulosti spolupracovala na společném singlu třeba s Benem Kristoval nebo producentem Fiddlerským. Její novinka dostala název Supernova a Bey v něm zpívá o tom, jak často srdce vítězí nad rozumem.

Supernova. Další track o tom, jak se snažíš držet si osup, ale stejně se to nakonec nepovede. Víš, že bys měla jít pryč, že víš proč, ale něco tě k němu pořád táhne zpátky, řekla k singlu zpěvačka Bey. V kombinaci songwritingu, produkce a vizuálu songu vznikl lehce temný, ale citlivý singl Supernova. Určitě se najde místo v nej.

In the Stars. Chutnávka Stonů před jejich albovou novinkou a není to ve hvězdách, ale už se ví, že půjde ven začátkem července. Jsme Český rozhlas Dvojka a v 1:37 posloucháte Noční proud. Festival Coachella je bez pochyby jeden z největších a nejznámějších festivalů na světě. Každý ročník se interpreti předhánějí v tom, kdo co předvede za nejlepší show. Ke startu promak nové desce ho velmi úspěšně využila Madonna. Z trochu jiného břehu, pro mě překvapivě, na akci zazářil svým intimním koncertem Justin Bieber. Potom, co se záběry z festivalu začaly virálně šířit po celém světě, zaznamenal obrovský nárůst poslechů na streamingových platformách. Single Speed Demon z alba Swag 2 na festivalu taky zazněl.

Na domácí scéně se uchází o přízeň hudebních fandů nejen Cindy Marshall, kterou jsme právě teď slyšeli, ale taky zpěvák Patrik Malý. Ve vodách domácího popu není žádným nováčkem, jen takticky pronikl do portfolia velkého vydavatelství. Na svém triku má Patrik dvě EPčka, několik úspěšných singlů, a to včetně společného tracku Alma s kapelou Sebastian. Nedávno přišel s osobně laděnou písní Domů, ve které zpívá o tom, že domov není místo, ale lidé, které máme kolem sebe. K singlu taky existuje působivý videoklip natočený v britském Brightonu, že by zrovna tam byli ti správní lidé a Patrikovo doma.

naučit a vím to, teď už vím to, že jsem to chápal špatně.

Je vlastně úplně jedno, kde zrovna si, když máš u sebe tu správnou osobu, partnera, rodinu nebo klidně psa, prostě kohokoliv, u koho se člověk cítí v bezpečí. Slova zpěváka Patrika Malého k nahrávce Domu.

Za 3,5 minuty nastane na dvojce střídání. Ve 2 hodiny můžete po nočním proudu poslouchat reprízu pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou a jeho hosty. Dnes v sobotu 30. května bude 30 minut před půlnocí ve studiu Miloš Skalka s dalším nočním proudem. Užívejte si víkend, příjemnou noc a úspěšný den přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.